0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Dneska vám budu vyprávět o americké zpěvačce a herečce Diane Ross. Mám ji rád od, dá se říct, útlého dětství a patří spolu s Barbarou Streisand, Whitney Houston a Dionne Warwick k mým opravdu nejoblíbenějším zpěvačkám. Všechny tři jsem viděl na jevišti, viděl jsem je koncertovat. S Whitney Houston se mi to bohužel nepodařilo. Světoznámá 82letá zpěvačka Diana Ross v Čechách a na Slovensku nikdy nekoncertovala. Ani v okolních postkomunistických zemích ne. Jedinou výjimkou byla účast na koncertu v Budapešti, který se konal při příležitosti výročí založení maďarského státu v roce 1996. Poprvé u nás Diana Ross vystoupí 29. července letošního roku v amfiteátru Lochotín v Plzni a bude to bez nadsázky hudební událost roku. Slibuju vám tady svatosvatě, že i kdybych byl nemocný a na vozíku, tak si tenhle koncert nenechám ujít. Diana Ross byla v roce 1993 zapsána do Guinnessovy knihy rekordů jako nejúspěšnější žena v historii hudebního průmyslu. Prodala více než 100 milionů desek a je zároveň i jednou z mála slavných, kteří mají na hollywoodském chodníku slávy dvě hvězdy. Jednu za solovou kariéru a druhou jako součást legendárního tria The Supremes. Diana Ross, svůdná, dlouhonohá kráska s kočičíma očima, měla ve Spojených státech amerických 18 hitů na prvním místě v tamním žebříčku, čehož dosáhl jenom Elvis Presley a co překonali jen Beatles. Dámy a pánové, přichází Diana Ross a přiznává úplně všechno. Od roku 1980 je písnička I'm Coming Out, kterou teď uslyšíte hymnou LGBT komunity doslova po celém světě.

Diana Ross se narodila v Detroitu na sklonku druhé světové války. Pochází ze 6 dětí a její rodiče byli typickými představiteli detroitské dělnické třídy. Stěhovali se z periferie na periferii a neměli prostředky, aby svým dětem mohli zajistit lepší vzdělání. Diana se učila několika oborům, které byly dostupné na veřejných školách. Aranžerství, krejčovství, kosmetice a dokonce kloboučnictví. Na živobytí si přivydělávala v jednom obchodním domě, kde byla podle pamětníků úplně první zaměstnankyní černé barvy pleti, kterou nechali pracovat mimo kuchyň. V roce 1960 vtrhla do detroitské kanceláře gramofonového bose firmy Motown Berryho Gordyho Juniora 3 děvčata s mašlemi ve vlasech, Diana Ross byla pochopitelně mezi nimi, a jedna přes druhou prosili, aby u téhle firmy mohli nahrát desku. Přijďte, až doděláte školu, řekl šéf Motownu sladkým šestnáctkám a pustil je z hlavy. Za necelý rok je pak náhodou slyšel zpívat na kanadské straně Detroitu. Už byli bez mašliček. Byly z nich nádherné mladé dámy ve skvostných toaletách, jejich hlasy spolu výtečně ladily a třikrát museli přidávat. Teď bylo na něm, aby vtrhnul do zákulisí se slovy: stavte se u mě co nejdřív.

Doposlouchali jste první velký hit sladkých Supremes. Z nahrávky Čokoládových krásek Where Did Our Love Go se stal v létě roku 1964 americký hit číslo 1. Takových pak přišlo do konce roku 1969 ještě 11. Jiné místo než první tehdy Supremes vlastně neznali. Splnilo se jim vše, o čem snili celé mládí. Objednávali si každé šaty, které se jim za výkladem líbily. Jejich zájezdový autobus byl až po střechu naplněný krabicemi s novými klobouky. Diana tenkrát skvěle zužitkovala zkušenosti ze školy. Vymýšlela Supremes image, starala se o kostýmy, make-up, účesy. Supremes nejen skvěle zpívali, tancovali a s nenapodobitelnou grácí vábili svými lahodnými hlasy posluchačské oběti, ale měli ještě něco těžko definovatelného navíc. Když ovšem i anglické noviny napsaly, že něco takového se ve věhlasném londýnském kabaretu Talk of the Town ještě nikdy nestalo a přinesli snímky, na kterých hvězdy jako Engelbert Humperdinck, Cliff Richard, Paul McCartney, Shirley Bassey, 120-kilový Solomon King a členové skupiny Shadows třeští nadšením, jak námořníci, co po roce na moři zase vidí ženskou, pak to asi nebyl zcela běžný úspěch. A v roce 1967 třeštil nadšením z koncertu Supremes v Las Vegas a v Los Angeles i Karel Gott. Jako oko v hlavě střežil do konce života fotku s věnováním od Diany Ross.

roce 1967 prezident gramofonové firmy Motown Berry Gordy Jr. opustil manželku a své tři děti. Ale ještě další dva roky trvalo, než se konečně provalilo, že ústřední zpěvačka Supremes Diana Ross a Berry Gordy Jr. tvoří pár. I když se nikdy nevzali, v roce 1971 se jim narodila dcera Rhonda. To už byla Diana Ross druhým rokem na solové dráze. Její píseň Ain't No Mountain High Enough obsadila v srpnu roku 1970 první příčku amerického singlového žebříčku.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1972 si Diana Ross zahrála ve filmu Billy zpívá blues svůj velký vzor, legendární zpěvačku Billie Holiday. Získala Zlatý globus a byla nominována na Oscara. Druhý film Diany Ross, Mahagony, který se odehrával v prostředí biznisu s módou, propadl. Jediné, co po něm zůstalo a vešlo do dějin, jsou písničky, které v něm zazněly. Hlavně titulní hit Do You Know Where You Are Going To, který za chvilku uslyšíte. Diana Ross do dneška lituje, že začátkem 90. let odmítla nabídku Kevina Costnera, aby si po jeho boku zahrála ve filmu Osobní strážce. Roli nakonec vyfoukla Whitney Houston a Dianu uklidnila skutečnost, že po boku Kevina Costnera nezazářela Madonna, která si na roli zpěvačky, kterou pronásleduje psychopatický vrah, brousila zuby. Madonu Diana Ross z duše nesnáší a je přesvědčena, že jí publikum přeceňuje. Já se přiznám, že teda Madonu nemám taky rád.

polovině 70. let začaly pro Dianu Ross nejzářivější chvíle její kariéry. Stala se disco divou a tenhle pojem se tenkrát ustálil na disco scéně jen pro tři jména. Vedle Diany pro Gloria Gaynor a Donnu Summer. Diana se tenkrát rozloučila s elegantním, ale uhlazeným soulem, protože přišel čas rozářit taneční parket. Nastala horečka disco music a Diana začala vydávat singly, které se zapsaly do zlatého fondu diskotékové hudby. Píseň Upside Down označili čtenáři prestižního britského hudebního časopisu Melody Maker za nejlepší diskotékový titul roku 1980 a tenhle hit je dodnes nejúspěšnějším a nejprodávanějším Dianiným singlem. A když už mluvíme o disco music, tak se vám musím pochlubit, že mi kluci Tomáš a Jirka tady v nahrávacím studiu, abych byl správně disco naladěn, přimontovali ke stropu zářící a otáčející se diskokouly. A já si připadám jak John Travolta ve filmu Horečka sobotní noci.

Písně z repertoáru Diany Ross naspívalo i několik českých zpěváků. Marta Kubišová, Naďa Urbánková, Jitka Zelenková, Karel Černoch, Monika Absolonová, Karel Gott, Helena Vondráčková nebo Marie Rotrová. A právě Lady Soul z Ostravy vám teď zaspívá velký hit Diany Ross Why Do Fools Fall in Love s českým textem Zdeňka Borovce Když je noc, má se spát.

prosince roku 1992 se na vídeňské radnici konal hvězdně obsazený koncert. Vystoupili na něm dva super tenoři Placido Domingo a José Carreras a popová diva Diana Ross. Když na podzim roku následujícího vyšlo album Vánoce ve Vídni se záznamem tohoto koncertu, stalo se jedním z nejprodávanějších vánočních alb všech dob. Poslechněme si z něho teď dvě ukázky, které vás přesvědčí o tom, že Diana Ross byla pěvecky Domingovi a Carrerasovi rovnocenou partnerkou a nezapadla vedle nich.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: V roce 1991 naspívala Diana Ross nádhernou baladu When You Tell Me That You Love Me. Původní verze Diany Ross tak nadchla americkou zpěvačku country music Dolly Parton, že požádala Julia Iglesiase, který býval milencem Diany Ross, aby s ní tuhle píseň naspíval. Když ji Julio poprvé uslyšel, netušil, že originál pochází z repertoáru jeho někdejší milenky Diany Ross. Stejně jako Julio Iglesias na tom byl i Karel Gott, když mu v roce 1994 přehrál jeho německý manažer Wolfgang Kaminský tuto píseň právě v podání Julia Iglesiase a Dolly Parton s tím, že by ji měl rozhodně naspívat v němčině. Karel, jak mi vyprávil, se tenkrát Wolfganga zeptal, s kým že by to mělo být. A on mu hned doporučil zpěvačku, herečku a někdejší úspěšnou modelku izraelského původu Dalailu Lavi, které dělal stejně jako Karlovi manažera. Německá verze této písně, jejich duet Ich bin da, dich zu lieben, zvítězila roku 1995 v březnové hitparádě německé televizní společnosti CDF a o rok později s ní obsadili také páté místo v superhitparádě této televizní společnosti za rok 1995. A že jste o Dalaile Lavi nikdy neslyšeli? Ale ano, jen si vzpomeňte. Znáte ji přece už od roku 1964 z filmové májovky o Shatterhand, ve které si zahrála La Palomu, bílou holubici a koupala se nahá v jednom z Plitvických jezer. Přiznám se vám, že Dalaila Lavi byla první nahou ženou, kterou jsem

Diana Ross byla dvakrát vdaná, dvakrát je rozvedená. Poprvé si vzala židovského manažera Boba Silbersteina, se kterým má dvě dcery. Do prvního manželství vstupovala ve druhém měsíci těhotenství, přičemž nastávající manžel nebyl otcem Dianiny nejstarší dcery Rondy. Tím, jak už jsem dneska uvedl, byl zakladatel legendární černovské firmy Motown Berry Gordy Jr. Po druhé se Diana Ross provdala v roce 1985 za pohádkově bohatého norského rejdaře Arne Naseho. Seznámili se na dovolené na Bahamách a brali se v Ženevě za přítomnosti 240 pozvaných hostů. Nějak mě zapomněli pozvat. Při svatebním obřadu jim zpíval chlapecký sbor z Norska a Stevie Wonder. Jestli někdo neměl ze svatby pražádnou radost, byla Dianina tchýně. Od začátku tvrdila, že tahle ženská, která díky mnoha plastikám vypadá jako opička Judy ze seriálu Daktary, synovi štěstí nepřinese. Arne Naase byl vášnivým horolezcem a ať zdolal Mount Everest, Dianu Ross se mu skrotit nepodařilo. Ani když se jim narodili dva synové. K šílenství ho přiváděl Dianin životní styl. Na 50 000 dolarů vycházel měsíčně její šatník, neboť všechno oblečení musela mít jen od slavné módní návrhářky Dory Karan, na 20 000 pronájem víkendových domů v nejrůznějších koutech světa a na 25 000 nájem soukromých letadel. V roce 2000 se rozvedli a Diana Ross se o tom, že její manžel podává žádost o rozvod, dozvěděla jako poslední. O nadcházejícím rozvodu informoval v roce 2000 Arne Naase manželku prohlášením v televizní talk show, v níž byl hostem. Vášeň pro horolezectví se nakonec stala Arnému Naasovi osudnou. V roce 2004 ve věku 66 let

se zřítil ze stěny jedné hory v pohoří Drankenstein, na kterou se v Jižní Africe snažil vylézt. Diana Ross o něm vždy hovořila jako o největší lásce svého života. Díky svým dětem je Diana Ross osminásobnou babičkou. A poslední dva roky ji její vnoučata doprovázejí i na koncerty v různých částech naší planety. Tak jsem zvědav, jestli se nějaké vnouče Diany Ross objeví i v Plzni v amfiteátru Lochotín. Diana Ross vám teď zaspívá píseň He Lives in You z jevištního muzikálu a animované Disneyovky Lví král.

V roce 2003 jsem viděl koncert Diany Ross na Muzejním náměstí v Bonnu. Splnil se mi životní sen a já svou životní lásku viděl konečně live. Koncert Diany Ross mě nadchnul nejen jejím krásným hlasem a pěveckou technikou, ale i oslnivou elegancí jejich kostýmů, úžasnou kapelou a sboristy. Nikdy na tenhle koncert nezapomenu. A upřímně musím říct, že se mně líbil i mnohem víc než koncert Barbry Streisand v Berlíně. A to je teda u mě co říct, protože já na Barbru nedám dopustit. V roce 2021 vydala Diana Ross své 25. studiové album Thank You, které je jejím poděkováním fanouškům za dlouholetou přízeň. Album vzniklo během lockdownu, bylo nahráno v jejím domácím studiu a Diana se na všech 13 písních podílela jako skladatelka a textařka. Poslechněme si teď z tohoto alba titulní písničku Thank You.

V roce 1995 nahrála Diana Ross album Take Me Higher a z repertoáru disco královny Gloria Gaynor na něj nahrála disco hit I Will Survive. V roce 1999 z této písně s textem Hany Sorosové Já půjdu dál udělala megahit v Čechách, na Slovensku, v Polsku a Rusku Helena Vondráčková a její koncerty jsou od té doby bez této písně zcela nemyslitelné. Písní I Will Survive v podání Diany Ross se pro dnešek rozloučíme. Diana Ross má za sebou neuvěřitelnou kariéru. Stala se z ní ikona filmu, módy i popkultury. Zpívala americkým prezidentům, královně Alžbětě II. A japonskému císaři. Získala nejvyšší americké civilní vyznamenání a už 6 desetiletí koncertuje po celém světě. Koncert Diany Ross v amfiteátru Lochotín v Plzni 29. července letošního roku se na 100% stane kulturní událostí roku, která se nebude opakovat. Přeji vám, abyste podobně jako Diana Ross přežili úplně všechno. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni a abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším na slyšenou. Váš Honza Adam.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jablonský. Dobrý den, vítejte.
2: Krásné odpoledne, děkuju za pozvání.
1: Mistr mnoha hlasů zamířil do rozhlasu a my jsme rádi.
0: Humoriáda.

0: Václav Neskář zaspíval úvodní písničku dnešní humoriády a myslím, že nikomu neunikly oslavy Jiřiny Bohdalové, jejich půlkulatých velkých narozenin. Byl tam i náš dnešní host Petr Jablonský v divadle Hibernia. A nebyl tam sám? Byli tam i ti dva s čepičkou?
1: My jsme přišli psát Jiřince, protože jí milujeme. Tak jsme přišli psát. Viď, Vachomůrko, bylo to fantastický.
0: Byla to bezva party, tak děkujeme.
1: Bezva party.
0: Děkujeme za zmínku o tom. Tak rozehráno máme, hlasy už jsou naladěny, všechny možné. Kolik jich je v současnosti odhadem, Petře, u vás?
2: No odhadem kolem té stovky to bude.
0: Tak to ani nestihneme za celou hodinu.
2: No to určitě ne.
0: A proto musíme pustit i originály umělců, které vy děláte. Tak koho si dáme úvodem?
2: Tak úvodem bych tady nabídnul Halinu Pavlovskou.
1: Dobrý večer. Takže a dnešní téma bude, jak odmítnout seznámení. Tak pojďme na to.
0: Tak já už to asi nerozliším, pokud bych zavřel oči, kdo je Petr, kdo je Halina.
1: Já už si to vůbec jako nepamatuju, co jsem jako řekla za radu, jsem zvědavá, to pustíte, že?
0: Banánové rybičky i s Jiřím Bartoškou a s Halinou.
3: A Jirko, když ty se s námi už to říkal, tak s tebou se třeba někdy někdo chce seznámit? A ty nechceš, máš na to nějaký recept, jako, jak to udělat, nebo jak to probíhá?
4: No, nechci, když nechci, tak bomdlím, to je to nejlepší, ale...
3: ale
4: stalo se mi nedávno, odkašlu si, nedávno jsme s naším Jankem byli, Hypernova se to jmenuje, ten nějaký supermarket, tak jsme tam s tím vozejkem jezdili a najednou ten učeň, 16 letý, který tam rval to zboží do portla, říká, a já vás znám, a vy jste, říkám, Špaček. Můžete se mi podepřit, já jsem říkal, samozřejmě, a Špaček říká, já jsem váš nejoblíbenější herec. Já to říkám, dobře, jste můj nejoblíbenější herec. Takže to je zvláštní, jak ty lidi najednou trošku, jako je to překvapí, že člověk taky má vozek a taky musí něco jíst a taky se něčím umýt. Takže ho to chudáka zaskočilo až natolik, že se stal, že se stal mým nejoblíbenějším hercem. A já jsem byl Špaček, no.
3: Jsem byla na zájezdě a už to jsem neměla dělat. Protože už v letadle si jako všimli. A protože to bylo na ostrově a tam bylo moře, tak já nerada se vůbec sama slíkám do plavek před rodinou, ale před zájezdem teda už mi to přišlo moc. A zdálo se mi, že už v tom letadle se těšej. Takže druhý den absolutní martyrium, šílený vedro. Já jsem tu svoji ubohou rodinu štvala asi 5 kilometrů po Dunách někam. Až jsme našli takový jako odlehlej koutek, tak jako jsem se rozlídla dobrý do toho moře, taky toho úplně průsvitného moře. Jsem se položila, jsem plavala a než jsem zhlídla a tam stálo 8 lidí a měli videokamery všichni. A točili mě, no. A teď já jsem absolutně zcepeněla jako v té vodě a ten jeden, ten muž jako si všim, že já jsem tak jako zaskočená a říkal nic, jen se koupejte, jako to my jen si vás točíme, abychom doma ukázali, jak vypadáte doopravdy. Jsem plavala dál.
5: Humory. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak plaveme dál. To byla mladší Halina.
2: Ano, já jsem právě zkonstatoval, jak jsem jí slyšel, že to je určitě Halina, tak jako minimálně, jestli se to teda odámě, jestli se to nemělo říkat,
0: ale to je tak čtvrtstoletí mladší.
2: Mm-hmm. To je to opravdu, jo, protože i tím hlasem, když slyším, poslouchám, tak je znát, že...
0: A vy děláte tu mladou nebo tu zralejší?
1: Já jsem se jako učil už tu zralejší, že?
0: Dobře. Dobrá, tak už víme všechno, jenom nevíme, když už jsme tu měli Jiřího Bartošku, známého šéfa, prezidenta filmového festivalu. Jezdíte do Varů se podívat někdy, Petře?
2: Jezdím do Varů, když mám čas, když jsem v republice, tak se rád jedu podívat třeba na filmy a podobně. Nějak se neúčastním těch VIP party, ani mě tam nikdo nezve. Ani do Varů mě nikdo oficiálně nezve.
0: A to se tímto vstupem změní. Teď to všichni slyšeli, takže
2: tak
0: pozvánky se pohrnou.
2: Teoreticky pozvat.
0: Ano, děkujeme. Nabídneme pozvánky na další hlasování pro naše posluchače. Halina nebo Luděk Sobota? A teď Petr způsobí hádku mezi těmito dvěma.
1: Ty jsi to neřek vůbec. Přátelé, já jako Luděk a Slávek Šimek, je to tak, že jo?
0: Ano, no, přesně.
1: Přátelé, můžete si nás vybrat se Slávkem Šimek, a to je slavná pozorcenka v čekárně na OUNZ, jo, to tam děláme ty dětky, víte?
0: Ano, pro ty mladší okresní ústav národního zdraví.
6: Ano, okresní ústav národního zdraví, víte, to ta slavná scénka, ale já jsem už to dlouho neslyšel, tak uvidíme, jestli posluchači si budou chtít poslechnout dětky v čekárně.
0: Tito dva výtečníci mají Bčko, Halina Pavlovská s Jiřím Bartoškou Ačko. Hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Voláte na 731 800 900.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je Humoriáda, naším hostem je Petr Jablonský. Zdraví vás i Pavel Kučera a vy na našem telefonu můžete v tuto chvíli přidávat své hlasy pro Halinu Pavlovskou s Jiřím Bartoškou anebo Luďka Sobotu s Miloslavem Šimkem, kterou dvojici si vyberete z našeho archivu. Ptáme se už vás. Dobrý den.
2: Zdravím Pavla, přel telefonu. Zdravím samozřejmě i Petra Jablonského, skvělého poparťáka.
3: Dobrý den.
2: A imitátora.
1: Ano.
3: Děkujeme.
2: A
1: jste tam?
2: A určitě bych hlasoval pro Halinu.
1: Pro Halinu. Máme zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: Taky krásně tohle. Všem.
1: Ano, dobrý den dalšímu.
4: Dobré odpoledne. Standardně vás oba veřel zdraví moc a moc. Pavle, a dal bych si Bčko.
1: Máme zapsáno.
4: A Jablonský, ano. Nedáte taky Buriána?
3: No, Vlasta je takovej jakoby složitější hlas trošku. Už jsem ho dlouho nedělal, ale taky ho někdy dělám, no.
1: Tak třeba se ozve z dnešního vysílání.
4: Byl byste moc hodnej.
1: Tak potrénujeme, zvážíme.
3: Uvidíme,
1: zvážíme. Vykašlíme na vás potom, když tak.
3: Díky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Krásné odpoledne. Na výletě, Marta. Pavličku, já vás zdravím. Zdravím všechny. No a já bych dala Ačko. A mějte se všichni hezky. Ahoj.
1: Zdravíme výletnici Martu. A pokračujeme s dalšími. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím. A přála bych si Ačko.
1: Ano.
6: A pana Jablonského i pana moderátora. A pan Jablonský je taky jednička s hvězdičkou.
3: Děkuju moc.
6: Krásný den.
1: Ještě není konec školního roku, už se tady známkuje. No, dobře.
3: Taky známky jsem ani neměl ve škole.
1: Ne,
3: vůbec ne.
1: Tak tady jich bude těch jedniček, si myslím. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne. Zdravím vás, Pavle. I samozřejmě jedničku imitátora.
1: No je to tady.
3: Dobrý den.
4: Děkuju. A přál bych si dvoj Bčko.
1: Bčko, máme zapsáno, hlas pro Luďka Sobotu. Díky moc, mějte se hezky. Tak, pán se ptal, pan posluchač na Vlastu Buriana, ale my můžeme nabídnout vaše, Petře, vystoupení v nejbližší době. Kde pak to bude?
3: No je pravda, že tam se většinou vejde těch hlasů opravdu hodně, dokonce se tam i zpívá a podobně, takže já bych teď nabídl namátkou, co je nejblíž, nejdřív, tak zítra v Českých Budějovicích, to je v kulturním domě Metropol, a pozítří v Brně v prvním patře. Obojí od 19 hodin. Tam se přijďte podívat, protože tam opravdu těch osobností jsou desítky se mnou.
1: A tam uvidíte Petra přímo v akci, jako já ho vidím tady ve studiu. My v rozhlase vám teď nabídneme Halinu Pavlovskou s Jiřím Bartoškem. To je výsledek prvního kola hlasování Humoriády.
7: Pamatuješ si setkání s někým?
8: Tak já jsem zažil podobný takový jako nezapomenutelný setkání, ale zároveň trošku trapas. Když byl Gregory Peck ve Varech, tak v Praze paní velvyslankyně americká dělala večeři, byli jsme tam pozváni, šli jsme si zakouřit na terasu a já servilně jsem se svěřil Gregory Peckovi, že dabuju tady jeho filmy v Česku a že jsem jich udělal dost. On se mě podíval a říká, já bohužel ani jeden váš. Ale myslím, to myslím docela upřímně. Zaskočil. Tak to bylo podobné setkání a pak mám jako strašně krásné setkání, který je tak jako se propojilo, kruh se uzavřel s mládím. Já v Pardubicích na skřivánku v kině Mír, kde se házeli lopatkou uhlí, jsem jako 14 letý viděl Fanfána Tulipána, kde Gérard Philippe je na střeše a dole stojí Gina Lollobrigida, má ten výstřih a Fanfán říká, je tu nádherný výhled do údolí. My 14 letí jsme se řezali smíchy, protože jsme tušili, o jaký údolí se jedná. A já po... A teďkon udělám střih, ano. Ano. I dneska tuším, o jaký údolí se jedná. A já asi před 6 lety, opět je to spojený s Karlovými Vary, jsem přivítal Lollobrigidu a Lollobrigida do mě zavěšená odcházela na večeři, já jsem takhle jenom tak mrknul. Je pravda, že to údolí vypadalo trošku jinak, než tehda v kinu Mír na skřivánku, ale bylo to půvabný a dojemný, že jsem si nikdy nepředstavil v těch 14 letech, že tuto dámu, obrovskou herečku, povedu ke stolu na večeři. Takže to je takový opravdu hezký setkání pro mě.
9: Ale připomněla mě to, jak jsi říkala, na americké ambasádě, tak tam právě moje zase kamarádka, která byla hrozně, ona tam pracovala, protože mě jako výborně anglicky a žila v Americe, tak. A pak byla doma s dětmi a byla asi 3 roky na mateřské dovolené a pak znovu nastoupila do práce a na, ta její práce spočívala v tom, že hned měli hosty na té ambasádě a ona jako byla nervózní, protože přece jenom vypadla z rytmu a teď chtěla zase ukázat, že všechno je v pořádku, že ona se vrátila zpátky do života a že je stejně výkonná. A při té večeři, která tam byla slavnostní, měla dokonce slovo a pořád mluvila a měla pocit, že to je báječný a tak se smála, vtipy a najednou měla pocit, že ty obličeje těch přítomných jsou sice vstřícné, ale přece jen poněkud strnulé. A pak zjistila, že má sice slovo, vypráví báječně, ale že omylem velvyslanci o své levici rozkrájela biftek na centimetrové kousky.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zaspívali, zahráli Mária Čírová, skupina Opět a Radeček a teď opět Petříček Jablonský se svým dalším výběrem. Co pak to bude?
2: Tak přátelé, mám pro vás opět lahůdku, si myslím. Tentokrát se vypravíme do Hovoru H. Miroslava Horníčka za Jiřím Suchým, který bude vyprávět o Jiřím Šlitrovi.
3: Ty jsi tady vzpomínal na Miloše Kopeckýho, já bych si vzpomněl zase na toho Jirku Šlitra, jak jo. On původně se strašně bál vstoupit na scénu, on nechtěl, že odmítal, dokonce když jsem měl jít poděkovat po Člověku z půdy jako autor hudby, tak jsme ho tam nemohli dostat a jednou přišel, když jsem psal hru, kus Jonáš a Tingle Tangle, tak přišel, jestli bych mu nenapsal taky roli. Mně spadla čelist, takhle poněvadž to bylo něco nečekaného. No a napsal jsem mu tu roli. No a on začal zkoušet, ale najednou... Já jsem byl jako herecky velice, velice neschopný, dlužno říct. Ale vedle toho Šlitra jsem byl Laurence Olivier. Protože on dokázal jediný vždycky, že když měla přijít jeho replika, tak vstal od piana pomalu takhle a měl takhle ruce od sebe, takový nepřítomný pohled a teď řekl tu větu a zase si sedl. A víc jsme z něj nevyrazili. A tenkrát režisér Mareš, když už se schylovalo k premiéře, tak za mnou přišel a říkal, pane Suchý, já toho Šlitra nemůžu na tu scénu pustit, to nejde. Já jsem říkal, ale pane režisére, pokud vím, tak on angažoval vás, ne vy jeho. Že jo? Tak já jsem řekl, k té premiéře musí dojít, poněvadž jinak prostě. A k té premiéře dojde a on, to je chytrý člověk, ten až uvidí ten debakl, tak on bude ten, který nám to přijde rozmlouvat, že už v tom nechce hrát a tak. Takže, ale jednou to musíme prostě odvést. No a s tímhle se šlo do premiéry, to bylo taková jako špatný vyhlídky. No ale rozjeli jsme to, já jsem hrál jako lev, poněvadž jsem věděl, že musím vynahradit lidem tohleto, že se koukají na toho Šlitra. A hrál jsem, a publikum nás přijalo celkem vlídně a najednou přišel okamžik, kdy Šlitr měl říct první větu, teď vstal, řekl tu větu, ohromný smích zazněl. Potom řekl druhou větu, potlesk. Při třetí větě už jsem myslel, že uletí střecha u toho divadla. Co to s těma lidma dělalo? No najednou já viděl, že budu muset velmi přidat, abych mu stačil. Poněvadž ona totiž, ta jeho nemohoucnost taková, tak oni ty lidi mysleli, že on to tak dělá. Jo? Je nenapadlo, že by člověk s akademickým titulem vylez na scénu a uměl jenom tohle. Oni mysleli, že to tak geniálně hraje a byli nadšený. A takže nejenom, že nám, že Jiří Šlitr už potom nám nevolal, že to jako, že už nechce hrát. Naopak, druhý den v 9 ráno už volal, říkal, tak to večer zase rozjedem, že jo?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: My to rozjedeme už teď, nabízíme Jiřího Suchého s panem Horníčkem, ale také k tomu do scénky nebo do výstupu Jiřího Šlitra plus Jana Vericha.
4: No to je výborný, já jsem tam ještě chyběl. A pozor, budou to dotazy a na dotazy já umím výborně odpovídat.
1: Tak to je nabídka, která se neodmítá, ale přesto dáme pro další hlasující také možnost B. Tam je Laďka Kozderková s Vlastimilem Bedrnou a Automoto Reví. Takže super. Ačko, silná sestava, Bčko, také silná dvojice. Hlasujte Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Suchý Šlitr, Verich Horníček nebo Kozderková Bedrna. Tak to je výběr pro naše posluchače. V tuto chvíli připomínám, vaše hlasování rád sleduje i Petr Jablonský, náš dnešní host v Humoriádě. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady je Jirka Čerčan. Já vás zdravím i vašeho pana kolegu. Přeji vám hodně zdraví, chtěl bych Bčko.
1: Děkujeme. Mějte se hezky, Jirko, naslyšenou.
2: Naschledanou.
1: Další, prosím, kdo pak je s námi? Dobrý den.
3: Chlapi, já vás zdravím a protože si Valda nedovede vybrat ženskou, tak mu tam dejte Kozderkovou.
1: Dobře, děkujeme, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
1: Dobrý den.
5: Dobrý, já vás srdečně zdravím, pane Hučeho i pana Petra.
1: Zdravíme.
4: Dobrý den.
5: Prosím vás, vyprošoval, aby si dělal prčů jako z aristokracie. To je jako pr.
4: Jo, jako prčů z aristokracie.
5: Já jsem přemýšlel,
6: imitujete Karla Schwarzenberga, no tak to mám pěkně, děkuju, no, kolik, tak co to bude, Ačko nebo Bčko? No.
1: Ačko nebo Bčko?
5: Ale jinak musím říct, že to je ta humoriáda,
1: no jo, to se nám sešlo tady Karlu v tuto chvíli, no jo. Ano, Ačko, děkujeme pěkně, naslyšenou, dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Karel z Krakova a já zdravím moc pěkně všechny a přál bych si Ačko, Vericha a spol.
1: Ano, děkujeme
4: vám.
1: Naslyšenou, díky moc a zveme dalšího. Kdo je to? Dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás Pavle i pana Jablonského.
4: Dobré odpoledne.
8: A chlapi, já bych hlasoval pro Ačko.
1: Ačka se vám zachtělo. Dobré, máme zapsáno. Naslyšenou v tuto chvíli vyrovnáno, naprosto, úplně půl na půl to máme. Kdo to rozhodne, zeptáme se vás. Dobrý den.
9: Dobrý den, kromě

0: Já bych si vzal suchýho sebou a šlitra. A psali bychom ti.
1: Já bych si vzal 3 opravdu drahé věci, 3 piva. A co ty?
2: 3 kočky.
1: Jaký?
2: Brunety.
1: To je zajímavý, do Antarktidy blondýny a na pustý ostrov brunety, to je zajímavý.
0: Má rozum.
1: No ne, když ta blondýna mu zmizí na tom ledu. Ta bruneta by se líp odrazila přece. S brunetou na kře ledové, ježišmarja.
0: Já bych tě mít dvě starosti.
1: Kdyby to byl pustý ostrov Antarktidy, to by si vzal 6 žen. Jak já ho znám. Šlitr, líbí se vám elektronková hudba?
2: Já elektřině nerozumím, já se to...
1: A zkusil jsi někdy elektronkovou hudbu?
2: Vždycky jsem dostal ránu.
1: On, já věděl, že má ránu, ale já...
3: Ty mi čteš myšlenky.
1: Já mám někdy blbý nápady. Je tu horko, ano. Chystáte se, to je pro pana Vericha, asi 300krát k větší spolupráci s některým z divadel nebo s československým filmem?
0: Tej se jinej zase.
1: Jo. Na to tež nebo na něco jiného?
0: Jo.
1: Na to tež nebo na
0: něco jiného? Na to tež jsem jo. Jinek. Já se podle toho zařídím.
1: Dobře, já se zeptám.
0: Jo.
1: Suchý, proč nesložíte o něco o Letči nad Sázavou?
2: Já myslím, že přesně z toho důvodu, proč nesložím něco o Frenštátě pod Rothoštěm třeba, nebo...
1: Ano.
0: Ono... Někde o tam teď.
1: Ano. Jenomže nevím, jestli z Letče nebo z Frenštátu. To se nepozná u Čechů. Uvažoval jste, Verich, o možnosti spolupráce se Semaforem?
0: Ano, ano, velice rád. Ale oni ne.
1: To není pravda.
3: To tak můžete říct.
1: Jo.
3: A i před lidma ještě.
1: Jo.
0: Tak já, to je vydírání.
1: Tady je otázka na Šlitra. Jestliže doporučí vám Horníček, abyste se oženil, učiníte tak?
2: No, tak špatnej snad nejseš.
4: Humoriáda.
5: Tak uzavřeno toto kolo hlasovací, tak mě napadlo, Petře, nevím, jestli tu otázku máte rád, ale koho nového připravujete?
6: Takhle, já momentálně připravuju pana Turka, jo?
5: Mm.
6: Samozřejmě, protože už to bylo zapotřebí. No a tak, kdyby se chtěl někdo podívat, udělal jsem si takovou malou zkoušku, jestli můžu udělat reklamu. Zítra budou vysílat 7 pádů Honzy Dětka, tak tam jsem si ho trošku vyzkoušel.
5: Mm.
6: Tak já jsem na to sám zvědavej, jak to bude znít.
5: Tam odkážeme naše posluchače.
6: Ano, ano,
5: dobrá.
6: Ano.
5: Teď chceme další hlasování. Vracíme vám, přátelé, do hry Luďka Sobotu. Ten zatím s vámi dnes nebyl ještě, ale možná
3: no,
5: bude.
3: Ano, no. A co je proti mě?
5: Luděk je nespokojen tady no, na čekačce.
3: Já tady čekám jako nějaký žáček první třídy, člověče. Co tam je proti mě?
5: Laďka Kozderková.
3: No, přátelé, Kozderková, Laďka, ona nemá žádnou laťku, já tady udávám laťku a vysokou laťku, jo? Tak doufám, že nebudete hlasovat pro laťku, ale pro moji laťku.
5: Tak to je rtuťovitý Luděk
3: Sobota.
5: Já jsem
3: to nemyslel zlé, že jo? No, a laťku, já laťce fandím docela.
5: Takový jinak hodnej ten Luděk.
3: Fandím sobě.
5: Dobře, Luděk Ačko, Laďka Bčko, hlasujte SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B. Připomenu, posíláte na číslo 90 01 04, telefon 731 800 900. A teď vám zaspívá Dalibor Janda.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: V Humoriádě právě teď probíhá souboj mezi čekárnou OUNZ a Automoto Revii. A ne Luděk Sobota s Miloslavem Šimkem nebo Laďka Kozderková, Vlastimil Bedrna vás budou bavit v další scénce. Necháme to na našich posluchačích, dámy a pánové, jsme připraveni, Petr Jablonský, Pavel Kučera. A vy na našem telefonu, kdo konkrétně v tuto chvíli? Dobrý den.
2: Honza, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Já vás zdravím, pánové, oba do studia. A měl bych na začátek takovou prosbičku. Já jsem úplně neslyšel, kdy bude zítra ten Honza Dědek s panem Jablonským.
3: Mělo by to být zítra nějak večer naprimně, ale mám pocit, že kolem 9:30 to začíná, ale nejsem si teda vůbec jistý.
1: Koukněte do programu.
3: Mrkněte se do programu, je to zítra.
2: Určitě se podívám, moc se na to těším.
3: Děkuji.
2: Jsem s váma byl na Honzovi Dědkovi tady na Špilasu v Brně
3: a
2: byla to paráda.
1: Tak výborně.
2: A protože jste trošičku zaloboval, tak bych volil Ačko.
3: No, vidíte to.
1: Děkujeme pěkně, mějte se hezky.
2: Mějte se na
3: shledanou.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: No.
4: Tady Franta, Mariánský údolí.
1: Výborně.
4: Aha. Já bych teda, jestli můžu, zvolil taky Luďka Sobotu.
1: Můžete.
4: Já už ho měl rád od ranních let. A když jsem se dozvěděl, že se narodil stejného dne jako já, 27. května, tudíž zanedlouho budeme narozeniny, tak mi to jenom potvrdilo. Já se omlouvám Laďce Kozderkové, ale volím Luďka Sobotu.
3: No, máte dobrý vkus, no.
1: Tak přejem všechno nejlepší i vám, už teď dopředu. Mějte se hezky.
3: Tak, ano,
1: hodně zdraví.
4: Díky, hezký den.
3: Nashledanou.
4: Vám, posluchačům, naslyšenou.
1: Dobré odpoledne.
5: Dobrý odpoledne. Chtěl bych pozdravit Péťu.
3: Taky zdravím. Kdo tam je na druhé straně?
5: Nepoznáš je podle hlasu?
3: No, řekl bych, že poznám. Já poznám. Poznám. Je, že by George?
5: Ne. Jandy.
3: Jo, to seš ty, no jo.
1: Kdo to je?
3: To je Italiano, kamaradano, amigo.
1: Kamaradino.
5: Zdravím. Patrika. Dneska jsem ti měl volat. Mám ty na rusky, zapomněli jsme dneska.
3: Aha, víc? No tak hele, tak vidíš to, tak ty voláš do vysílání, ale jinak dneska vysílá pan Kučera teda, dneska tady není Patrik.
1: To nevadí, tady je hlasů dneska s Petrem.
5: Hele, já mám teda Ačko,
1: ano,
5: jo,
1: tak ano.
5: A to by, no, jak to půjde, nebo se ozví ty.
3: Dobře,
1: tak čau.
3: Tak jo, Johnny, ahoj.
1: Dobré odpoledne. Halo.
6: Dobrý odpoledne, Pavle, tady Alena Sněžici, já tam zdravím a zdravím pana Jablonskýho a přijemu hodně štěstíčka, zdravíčka v podnikání.
3: Děkuju.
6: A chtěla bych Ačko.
1: Zapsanou.
3: Děkujeme.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď? Halo.
7: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Petra Jablonského. Dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
7: Přeju vám taky všechno dobré, ať se vám daří. Hlasuji pro Ačko, Pavle, a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný jarní večer a příjemné probouzení do úterního rána. Všem posluchačům to přeje humoriádnice Růža z Riknovska. Mějte se krásně, nashledanou.
1: Děkujeme.
3: Děkujeme, nashledanou.
1: Luděk dal tu Laďku hodně vysoko, takže na paní Laďku se zatím moc nedostává.
3: Už jsme vyhráli.
1: Ještě ne.
8: Ještě nevím, tak ještě někoho vezměte, my to určitě. Určitě vyhrajeme s Luďou, viď?
3: No to bych prosil.
1: Dobrý den.
9: Takže jsem ve vysílání.
1: Přesně tak.
9: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím Petříka a Pavlíka.
1: Zdravíme.
3: Taky je zdravíme.
9: A posluchače a dáme si Ačko.
1: Uvidíme, děkujeme. Mějte se pěkně, naslyšenou.
9: Taky, naschle, díky.
1: Tak ještě si poslechneme někoho?
3: No.
1: Chceme dalšího, dobrý den.
10: Dobrý den, tady Anička z Lišnova, já vás zdravím, moc vás zdravím. A já bych si psala tu Laďku Kozderkovou.
1: Aspoň tento hlas zachraňuje situaci.
10: Jestli tam nejsou ty techtle, to je výborné.
1: No to tady zrovna bohužel není, ale souhlasím s váma. Techtle i mechtle.
10: Mějte se moc hezky a
1: i vy. Naschledanou. Zdravíme pěkně a ještě tento hlas. Dobrý den.
11: Dobrý den, Pavlíčku. Bože na zvěřat. Zdravím vás srdečně i pana Jablonského a chtěla bych Laděnku Kozderkovou a přeju vám krásný zbytek dne a celý týden, ať máte prožíváte.
3: Děkujeme.
1: Napodobně. A děkujeme. Děkuji. Krásně. Tak, sice
12: tak to už jsem jako vyhrál, nebo...
1: Nedočkavý Luděk. No. Samozřejmě Laďka měla své zastánce.
12: No.
1: Laďka. Ale Laďka s Luďkem Sobotou byla výš v
8: tu chvíli. Tak jdeme na to, na mě nezapomeňte, já jsem tam taky.
1: Ano, pane Šimku, no, samozřejmě.
8: Tak to pusťte.
1: Račte se vystoupit z archivu.
12: Jo.
13: To mi doufám vysvětlíte.
12: Já protože jak tak neslyším, tak kdyby mě volali, tak bych je nemusel slyšet.
13: No teď oni volali, už asi šestkrát volali.
12: A koho volali?
13: Já nevím, koho volali, no volali další, tak asi volali toho, kdo je na řadě, ne?
12: Na řadle?
13: Ale na řadě do pytle porád s váma, na řadě.
12: No tak to volali mě, já si to lídám. Já jsem tady první, aby mě nikdo nepředměl.
13: No, tak jste tady první. Bere vám to někdo, že jste tady první?
12: No, já jsem tady byl první.
13: No.
12: Já jsem sem přišel, už jsem tady byl a tady nikdo ještě nebyl.
13: Ano, já vám rozumím, no.
12: Vůbec nikdo tady nebyl.
13: Ano.
12: Na to mám svědky.
13: No jistě, jste tady první, no jo. Nikdo vám to nebere, že jste tady první.
12: Já jsem tady byl první.
13: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
12: To jo, já jsem tady.
13: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
12: Právě, že jsem tady byl já první. Proč jsem tam nešel? Když vám to povídám, já neslyšel.
13: No jo, a pak je vám houby platný, že jste tady první. To tady můžete sedět do soudního dne a furt budete první. Mizérie s dětkem. Jsem radši nešel na počtu dneska.
12: Včera jsem byl na počtě a byl jsem tam taky první.
13: To víš, že jo. Tyhle mám nejradši. Ráno nemůžou dospat, tak se seberou a všude jsou první. Kam jdeš zítra, dětku? Že bych šel jinam, víš? Já jsem tady první, tady ještě nikdo nebyl, já jsem
12: já
13: sám
12: jsem
13: sebe
12: tady
13: byl
12: první.
13: Jenže teď si s tím můžete namazat prsa, že jste tady první, víte? Když tam nejdete. A navíc, že vy mě blokujete. No jasný. Jste tady první a se tam přes vás nedostanu vůbec. A jsem tady od vás totálně zblokovaný.
12: Tak já tam půjdu rovnou.
13: Tam nemůžete jít bez vyzvání. Mějte aspoň rozum, když už jste krajně hluchej. To vám vynadaj.
12: Ať nadává, já je stejně neuslyším.
13: Tak tam snad jděte, no.
12: Tak tam půjdu, hejte se, podržel byste mi tu lávičku.
13: No prosím, pěkně.
12: Ale nepijte to.
13: Proč?
12: Já mám taky něco s ledvinama.
13: To já taky. Co vy máte s ledvinama?
12: Co?
13: Co vy máte s ledvinama?
12: Já nevím, oni mi to vždycky říkají a já je neslyším. Právě proto jdu na ušní, aby se dověděl, co mám s ledvinama.
13: To je rozumný.
12: Pač já ani slyšet nepotřebu poslouchat nějaký jejich voloviny, na to nejsem zvědavej.
14: Polední pauza.
13: No je to. Jak jste se rozhoupal, tak nám to odpískali.
12: A co říkal?
13: To byla sestra zdravotní.
12: To byla sestra? Já už taky v poslední době špatně vidím.
13: No to není legrace, to vás lituju.
12: Mě nemusí nikdo litovat, milá paní.
13: Já snad nejsem milá paní, já jsem snad ještě milej pán.
12: To máte jedno. V těchto letech už je to jedno.
1: Přátelé, Petr Jablonský tuto scénku zná úplně z paměti. Dokázal mi to tady ve studiu. Čím to?
3: No já jsem vlastně svého času, když ještě fungovalo Směšné divadlo Luďka Soboty, ano, tak jsem si dovolil za pana Šimka, když už bohužel nebyl tady mezi námi, za něj trošku zaskočit. Takže jsme tam tady tu scénku hráli, si pamatuju. Bylo to moc fajn. Uh-huh. Bohužel jsme ji nehráli dlouho, protože to divadlo zaniklo asi rok poté, ale bylo to moc. A já od té doby, vždycky, když já jsem tady byl první, vždycky, když mi někdo někam leze, třeba v autě se někdo dere přede mě a tak dále. No jistě, já jsem tady byl první. No, je jich hodně těch, kteří chtějí být všude první.
1: Jaké bývají reakce?
3: Reakce na co?
1: Na toho Luďka, když ho použijete takhle, když vás slyší.
3: No, tak vesměs se leknou nejdřív a většinou potom jako
1: s humorem ustoupí.
3: Jo, dá se říct, že to funguje. No,
12: dobrá nálada. Jo, a mimochodem, víte, co bylo v té lahvičce?
1: Ne.
12: No to byla přece v hýsky,
1: jo.
12: Ale domácí.
1: Dobře, tak jsme to zakončili přípitkem tady s Petrem Jablonským. Děkujeme za návštěvu, bylo to fajn.
3: Já děkuju za pozvání, mějte se krásně.
1: Loučí se i Pavel Kučera, krásný den. No tak posumi.

0: hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Zhruba 60% květů jabloní v sadech ve Vranově na Rokycansku zničil jarní mráz. Policie vypátrala pacienta psychiatrie v Dobřanech, který se nevrátil z vycházky. Riziko, že se nebezpečný hantavirus objeví v Česku, je podle ministra zdravotnictví velmi nízké. A dnes bude proměnlivá oblačnost, přehánky a teploty do 10 stupňů. Dobré ráno vám přeje Kateřina Jiřincová. Podprůměrnou úrodu letos očekávají v sadech ve Vranově na Rokycansku. Vinou mrazu na konci dubna přišel nejméně o polovinu úrody. Teploty tam naměřily od minus 4 do minus 6 stupňů Celsia. Zatímco v běžných letech v sadech sklidili zhruba 500 tun jablek za sezónu, letos to bude podstatně méně, odhaduje majitel sadu Richard Schwarz.
2: Víme, že ty škody jsou velký, ta ztráta bude někde kolem 60% určitě. V těch horších oblastech níž, tak tam bylo sadu skoro 6. Právě, že jsme dělali všechny možné zásahy, zadýmování, pálili jsme starou slámu, aby jsme to tady prostě uchránili s nějakým teplem, ale tak nebylo minus 6, tak tam prostě ten zásah byl absolutně zbytečný. Tam nebude jabko, když to řeknu.
0: Podle Schwarze by na prodej ze dvora mělo být jablek dostatek. Policie vypátrala pacienta psychiatrické nemocnice v Dobřanech, po kterém včera vyhlásila pátrání. Muž se v sobotu nevrátil z povolené vycházky po areálu. Muž s výrazným tetováním v obličeji má vazby na Česko-Krumlovsko. Na večer policisté pátrání odvolali. Díky všímavosti občanů byl pohřešovaný vypátraný v jeho českém kraji a bude navrácen do léčebny. Informovala o tom policejní mluvčí Eva Červenková. Rada Plzeňského kraje rozdělila 3 miliony korun v rámci programu na podporu kulturních a uměleckých aktivit. Mezi podpořenými projekty jsou například festival Holostok v Holostřevech nebo hudební léto na Šumavě. Zároveň kraj vyhlásil i další dotační program, říká mluvčí hejtmanství Eva Mertlová.
3: Rada kraje zároveň schválila vyhlášení dotačního programu Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu Plzeňského kraje, a to s alokací 27 milionů korun. Program podpoří například rozvoj turistických stezek, cyklotras a nebo vybavení turistických informačních center.
0: Žádosti bude možné podávat od 13. června do 31. července. Šance na výskyt nebezpečného hantaviru v Česku je velmi nízká, uvedl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO. České úřady podle něj výskyt viru v zahraničí sledují a informace předají hygienikům a lékařům. Virus přenášený hlodavci se objevil na výletní loni Hondius. Ta vyrazla z Argentiny na začátku dubna a plula pod nizozemskou vlajkou. 3 nakažení lidé během cesty zemřeli, zbytek cestujících a část posádky se evakuovali na Kanárských ostrovech. Na palubě nebyl žádný Čech. Přesto jsou podle Vojtěcha české úřady v kontaktu s mezinárodními partnery a situaci sledují. Sport. O trestech pro Slavii Praha za výtržnosti fanoušků v sobotním ligovém derby se Spartou dnes rozhodne disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Karolína Plíšková vypadla na turnaji v Římě v osmifinále světové dvojice Rybakinové z Kazachstánu, podlehla 0-6 a 2-6. Do čtvrtfinále nepostoupili ani Nikola Bartuňková, která prohrála s 10. hráčkou žebříčku WTA Ukrajinkou Svitolinovou 0-2 na sety. Linda Nosková pak nestačila také ve dvou sadách na Rumunku Kirsovou.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte proměnlivou oblačnost, ráno i zmenšenou. Přehánky se budou vyskytovat zpočátku hlavně na horách, odpoledne pak na většině území. Ráno by se mohly od středních poloh vyskytnout i sněhové srážky, během dne už jen na horách. Večer ustávání srážek a od západu vyjasňování. Teploty 7 až 10 stupňů Celsia, na horách 2 až 5. Povane čerstvý západní vítr, místy s nárazy kolem 50 km v hodině, k večeru pak vítr ze slábne. Rozptylové podmínky velmi dobré, aby jo na prvním stupni tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Porouchané vozidlo omezuje provoz na silnici 22 mezi Novou Výskou a Lipkovem na Klatovsku. Na místo jedou policisté, projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Kateřina Jiřincová zpravodajskou relaci zakončila 5 minut po 5. hodině. Přejeme vám hezké úterý. Dneska je 12. května 2026. Nadějí pro děti nemocné agresivní rakovinou mozku by mohly být v budoucnu nové léky. Vyvinout se je teď snaží vědci z Vysoké školy chemicko-technologické. Spolu s onkologickým centrem v Paříži hledají látky, které by jednou mohly zpomalit nebo zastavit růst nádoru. Víc informací k tomuto tématu přidáme za pár minut.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zvonil.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Český rozhlas Plzeň, písně.

0: Kdo je to narcista?
1: Kytka? Že to nějaký pán, který trhá nějaký narcisky.
2: Nějaký policajt?
3: Je to nějaký jídlo?
4: Že nikdo pěstuje narcisky?
5: Dědeček?
6: Že je to pití?
7: Že má velkou formu kytek?
8: Že má brýle?
9: Že něco

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, jsme tu pro vás. Za chvilku zpívá Lucie Vondráčková. Teď se pojďme podívat na to, jak dnes bude. Počasí. V regionu čekejte proměnlivou oblačnost, ráno i zmenšenou, přehánky se budou vyskytovat zpočátku hlavně na horách, odpoledne pak na většině území. Ráno by se mohly od středních poloh vyskytnout i sněhové srážky, během dne už jenom na horách. Večer ustávání srážek a od západu vyjasňování. Nejvyšší denní teploty mezi 7 a 10 stupni Celsia, na horách do 5, povane čerstvý západní vítr, místy s nárazy o rychlosti kolem 50 km za hodinu. K večeru vítr zeslábne. Rozptylové podmínky dnes budou velmi dobré a biometeorologická zátěž mírná.
1: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tak vám přejeme hodně lásky, i kdyby třeba nebyla na 100 let. Na hodinách 5 hodin a skoro 22 minut. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze spolu s onkologickým centrem v pařížském institutu Gustava Roussyho vyvíjí léky na zhoubnou rakovinu mozku u dětí. Takzvaný difuzní intrinsický pontinní gliom. Projekt s podporou 1,3 milionu korun od nadačního fondu NINA spojuje počítačové modelování, chemickou syntézu i testování potenciálních látek v laboratoři.
1: Většina té práce probíhá v digestořích. Digestoře znáte z kuchyně. Doma to máte na to, aby vám to odsávalo páry z vaření. Nechceme dýchat výpary z toho, co tady připravujeme.
2: Právě tady v laboratořích Vysoké školy chemicko-technologické vznikají první látky, které by jednou mohly pomáhat dětem s agresivním nádorem mozku. Vědkyně Petra Cuřínová mi teď ukazuje místo, kde chemici připravují a následně čistí nové molekuly pro další testování.
1: Připravujeme tady různé malé molekuly, které by mohly mít nějakou potenciální aktivitu jakožto léčiva.
2: Výzkum přitom nezačíná v chemické laboratoři, ale u počítačových simulací.
3: Nejdřív se snažíme porozumět samotné nemoci, hledáme slabá místa nádoru, biologické procesy, které jsou pro něj důležité. Simulace nám pomáhají vybrat nejslibnější látky, se kterými pak dál pracujeme chemicky.
2: Vědec Andrea Brancale popisuje princip vývoje molekul, později léku, jako hledání přesného klíče k zámku. Vytvořené látky následně poputují k biologům ve francouzském institutu, kteří ověřují, jestli skutečně fungují. Projekt tedy propojuje české chemiky, francouzské klinické pracoviště i nadační fond NINA, který založili rodiče dívky s tímto typem nádoru mozku. Nemoc podle zakladatelky nadačního fondu Kristýny Chovancové postupuje velmi rychle a většina pacientů žije po stanovení diagnózy jen několik měsíců.
4: Naše dcera Nina nás naučila bojovat za každý den. Spolupráce s výzkumným týmem VŠHT pro nás znamená způsob, jak tento boj přenést do laboratoře a jednou tak snad změnit osud dětí s nádorem mozku.
2: Cesta od laboratorní molekuly k léku pro pacienty bývá dlouhá i víc než 10 let. Právě v těchto laboratořích ale teď začíná výzkum, který by jednou mohl nabídnout novou možnost léčby dětem s jedním z nejagresivnějších nádorů mozku. Karolína Burdová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Hnutí ANO bude v podzimních komunálních volbách v Plzeňském kraji podávat kandidátky v 29 městech a obcích. Budou na nich členové hnutí a nezávislí kandidáti. V Plzni bude volební jedničkou současný primátor Roman Zarzický. V Klatovech, Rokycanech, Stříbře či v Sušici současní starostové a místostarostové z ANO. Kandidátky včera jednomyslně schválil krajský sněm. V Konstantinových lázních na Tachovsku zmodernizují historický park v centru obce. Společnost Léčebné lázně spolu s Plzeňským krajem teď nechají vypracovat studii na modernizaci parku. Hotová má být v červnu. Uvedla to ředitelka lázeňské společnosti Dana Jurásková s tím, že renovace parku by mohla být dokončena do 5 let. Prezidenti Slovenska, Česka a Rakouska se dnes sejdou v Bratislavě k diskuzi o aktuálních zahraničně politických otázkách, včetně energetické bezpečnosti. Tématem bude i umělá inteligence ve vzdělávání a výzvy a příležitosti, které digitální technologie přináší ve vztahu k mladé generaci. O trestech pro Slavii Praha za výtržnosti fanoušků v sobotním ligovém derby se Spartou dnes rozhodne disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Slavii hrozí peněžitá pokuta do výše až 10 milionů korun, kontumace zápasů v její neprospěch i uzavření části nebo celého stadionu. Fotbalisté Plzně nastoupí v nadstavbě šance ligy ve skupině o titul na trávníku Sparty. Na Letné se začne hrát ve 20 hodin a pokud Viktorie zvítězí, získá jistotu minimálně 3. příčky v tabulce. A ještě dnešní počasí. Čekejte proměnlivou oblačnost, ráno i zmenšenou. Přeháňky zpočátku hlavně na horách, odpoledne pak na většině území. Večer ustávání srážek. Nejvyšší teploty 7 až 10 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: S omezením počítejte v Chodové Plané na Tachovsku. Kvůli opravě vozovky u místní požární stanice bude komunikace od zítřka zcela uzavřená. Práce potrvají do 5. června.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: U šumavských Volar byl v roce 2002 vybudován památník připomínající osud vojáka Charlese Havlata, který je považován za posledního Američana padlého ve druhé světové válce v Evropě. V seriálu Příběhy nejen šumavské vám za pár minut řekneme víc. Teď Elan, no a na hodinách 3 minuty po půl šesté.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Poslední americký voják zabitý při vojenské akci ve druhé světové válce na evropském bojišti padl na Šumavě, nedaleko Volare. Charles Havlat přitom úspěšně prošel vylodiním v Normandii a bitvou v Ardenách, ale nakonec jeho život ukončila kulka německého vojáka. A stalo se to v zemi, ve které měl Charles kořeny. Celý příběh vyprávějí Jan Dvořák a Iva Kokešová.
1: Příběhy nejen šumavské.
2: Charlie Havlat se narodil 10. listopadu roku 1910 v Dorchesteru v Nebrasce. Jeho rodiče Antonín Havlat a Antonie Havlátová, rozená Němcová, se do Ameriky přestěhovali z Ronova na Vysočině v roce 1903.
3: Charlie byl jejich prvním potomkem. V průběhu let se manželům narodili ještě synové Adolf a Rudolf a dcery Matilda a Lillian.

0: Protože se v rodině dodržovaly tradice ze staré vlasti a mluvilo se česky, měli děti vztah i k malé zemi uprostřed Evropy.
1: Než přišla druhá světová válka, Charlie pracoval jako farmář. Později se svým bratrancem založil dopravní společnost. Do americké armády narukoval v roce 1942. V červnu 1944 se úspěšně vylodil v Normandii a poté ho čekaly jedny z nejtěžších bojů druhé světové války.
0: Prošel bitvou v Hrdgenském lese, nejdelší bitvou, jakou kdy americká armáda vybojovala a ve které padlo 33 tisíc amerických a 28 tisíc německých vojáků. Účastnil se bitvy v Ardenách, ve které ztráty na životech byly dokonce násobně vyšší. Pomohl dobít Trevír a podařilo se mu se svými spolubojovníky překročit Rýn. Na závěr války vstupuje na území, které by mohl nazývat svým vzdáleným domovem, do Čech, kde pomáhá osvobodit šumavské volary.
1: Píše se 7. květen 1945, 7:45 ráno. Druhá a třetí četa se 6 jeepy a obrněným vozidlem M8 Greyhound je vyslána na průzkum. Jejich úkolem je prověřit přítomnost německých jednotek u obce Zbytiny na silnici z Volar do Prachatic. O necelou 3/4 hodiny později je tato průzkumná skupina jen necelé 2 kilometry od Volar zasypána palbou. 4 zásahy Panzerfausty zastavují obrněný vůz. Palba kulometů a dalších ručních zbraní kropí další vozidla jednotky.
0: Charlie ve druhém jeepu se sklání dolů a kryje se před palbou. Po chvilce ale zvedá hlavu, aby se zorientoval. Okamžitě ho zasáhne střela skrz helmu přímo do čela. Vojín Charlie Havlat je mrtev.
1: Přestřelka pokračuje ještě několik minut, když v tom doráží zpráva o kapitulaci německých jednotek a ukončení palby v tomto prostoru. Jenže toho se už Charlie Havlat nedočkal. Jen pár dní poté, kdy se poprvé dostal do rodné vlasti svých rodičů, byl zabit Němci. Doslova pár minut před oficiálním koncem války v Evropě.
0: Zajatý německý důstojník, který velel skupině, se omluvil za incident s tím, že jejich útok vyprovokovala předchozí americká dělostřelecká palba a zprávu o kapitulaci dostali se zpožděním. Takže oni v době střetnutí nevěděli.
1: Charles Havlat byl dočasně pohřben ve Volarech, kde v červnu 1945 navštívili hrob jeho bratři. Později byly jeho ostatky převezeny na americký vojenský hřbitov ve francouzském městě Saint-Avold. U Volar byl v roce 2002 vybudován památník, připomínající osud tohoto Čechoameričana, který je považován za posledního Američana padlého ve druhé světové válce v Evropě.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Až vám ještě do 6. hodiny řekneme o kulturních akcích v regionu, pojďme se v 5 hodin a 49 minut podívat na to, co nás dneska čeká za počasí. Počasí. Čekejte proměnlivou oblačnost, ráno i zmenšenou, přehánky se budou vyskytovat zpočátku hlavně na horách, odpoledne pak na většině území. Ráno by se mohly od středních poloh vyskytnout i sněhové srážky, během dne už jenom na horách. Večer ustávání srážek a od západu vyjasňování, nejvyšší denní teploty mezi 7 a 10, na horách do 5 stupňů Celsia, povane čerstvý západní vítr, místy s nárazy o rychlosti kolem 50 km za hodinu, k večeru vítr zeslábne. Rostlové podmínky budou velmi dobré a biometeorologická zátěž mírná. No.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude fotograf Robert Vano.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě 7 minut a bude 6 hodin.
1: Tipy pro volný čas.
0: Ve výstavní síni Městského muzea ve Zbyroze navštivte expozici Příběh dřevěných hraček. Výstava mapuje výrobu hraček ve Zbyroze i historii soustružených hraček v plzeňském regionu. Vernisáž výstavy se uskuteční od 17 hodin a výstava potrvá do 6. září. V Měšťanské besedě v Plzni se koná koncert skupiny Neres, se kterou zpívá Lucia Šoralová a kapely Neřeš. Akce začne v 8 večer. Klášter Kladruby láká na výstavu Petra Hudce s názvem Slovobrazy. Výstava slov v obrazech a obrazů ve slovech je přístupná od úterý do neděle od 9 do 17 hodin a to až do 31. října. Plzeňské divadlo Dialog zve na duchaplnou detektivní komedii Duchem proti své vůli. Představení začíná v 19 hodin. Muzeum Černošín láká na výstavu obrazů Daniely Baštipánové a kreativní tvorbu Veroniky Kraus. Výstava Blaho duše potrvá do 11. června. Na zahradě gymnázia na Mikulášském náměstí v Plzni pokračuje tradiční výstava skalniček, květin a okrasných dřevin, kterou pořádá Alpinum klub Plzeň. Tato akce potrvá do 15. května.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Chcete vědět víc než jen to, co slyšíte ve vysílání? Chcete se podívat do zákulisí studií nebo potkat naše moderátory tak, jak je neznáte? Přidejte se k nám na sociálních sítích. Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
3: Přemoženská uzenina.
0: Nejlepší chvíle, ty strávené s rodinou. A na stole poctivá uzenina, která chutná všem. Přemoženská uzenina. Pro chvíle, na kterých záleží. Přemoženská uzenina.cz. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Vysoké školy v Česku nenaplňují plán ministerstva školství na navyšování kapacit. Problémy má i Západočeská univerzita v Plzni. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se znovu neshodli na stropu penzijního věku na 65 letech. A dnes bude proměnlivá oblačnost, přehánky, teploty do 10 stupňů. Hezké ráno, zprávy pro vás má Kateřina Jiřincová. Plán ministerstva školství na navyšování kapacit vysokých škol se v regionech nedaří naplňovat. 7% růst nesplnila ani jedna z univerzit, tedy Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Technická univerzita v Liberci ani Západočeská univerzita v Plzni. Právě ta kvůli tomu přišla o přibližně 850 tisíc korun. Mluvčí Andrea Čandová vysvětluje, proč se nepodařilo navýšit počty přijatých studentů dodržet.
5: Takový pokles vychází například z toho, že se studenti hlásí na více škol současně a někdy se i na více škol zapíší. Když se později rozhodnou jen pro jednu, zruší ostatní zápisy a to je něco, co univerzita nedokáže předvídat ani ovlivnit, protože nemá informace o ostatních přihláškách svých nově zapsaných studentů.
4: Tři vězni z plzeňské věznice na konci minulého týdne zřejmě pozřeli dezinfekci, dostali se do přímého ohrožení života a ve vážném stavu byli převezeni do nemocnice. Píše to server iDnes s odkazem na nejmenovaný informovaný zdroj. Mluvčí vězeňské služby Markéta Prunerová serveru potvrdila, že se v plzeňské věznici stal vážný případ. Dodala, že věc je v šetření a v současné době není možné podat více informací. Tripartita se znovu neshodla na zastropování důchodového věku na 65 letech. Odbory chtějí, aby kabinet ANO, SPD a motoristů změnu urychlil. Naopak zaměstnavatelé jsou úplně proti. Podle reformy předešlé vlády má věk odchodu do důchodu postupně růst až na 67 let.
6: Současná vláda plánuje hranici 65 let vrátit od roku 2028. Podle šéfa Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly je to ale pozdě.
7: Myslíme si, že nic nebrání tomu, aby právě snížení věku pro odchod do důchodu na 65 let se již odehrálo v té první etapě.
6: Se zastropováním zásadně nesouhlasí zaměstnavatelé, kteří mimo jiné upozorňují na nedostatek pracovních sil. Podle prezidenta svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje musí být na změně v důchodech ve společnosti široká shoda, aby se podmínky neustále neměnily.
8: Bez komplexní dohody to nelze, vidíme to v celé západní Evropě.
6: Jednání budou pokračovat v červenci. Jana Čermáková, Český rozhlas.
4: Lístky do divadla nebo na koncerty v Česku zdražily za posledních 7 let zhruba o třetinu. Ukazují to data pořadatelů, které oslovil Český rozhlas. Organizátorům kulturních akcí v poslední době kromě nákladů na produkci narostla také částka, kterou z každé prodané vstupenky dostanou ticketingové platformy. V některých případech už jejich provize tvoří dohromady víc než desetinu celkové ceny za vstupenku. Sport. 4 zápasy dnes pokračuje nadstavba fotbalové šance ligy. Od 17 hodin a 30 minut se ve skupině o udržení utkají Mladá Boleslav s Duklou Praha. Slovácko bude hostit Baník Ostrava a Teplice nastoupí ve Zlíně. Od 20 hodin se ve skupině o titul utkají Sparta Praha s Viktorií Plzeň. Počasí. Dnes čekejte proměnlivou oblačnost, ráno i zmenšenou. Přehánky se budou vyskytovat zpočátku hlavně na horách, odpoledne pak na většině území. Ráno by se mohly od středních poloh vyskytnout i sněhové srážky. Během dne už jen na horách. Večer ustávání srážek a od západu vyjasňování. Nejvyšší teploty 7 až 10 stupňů Celsia, na horách 2 až 5. Povane čerstvý západní vítr, místy s nárazy kolem 50 km v hodině. K večeru vítr zeslábne. Rozptylové podmínky velmi dobré, aby jo na prvním stupni tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
9: Sponzorem pořadu je
10: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Pozor, dejte v Klatovech v ulici Markita. Kvůli stavebním pracím je silnice uzavřená. Omezení potrvá do konce června.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Příjemné úterní ráno vám přejeme, zatímco se blíží start světového šampionátu v ledním hokeji. Hráči Škody Plzeň se už pilně věnují nabírání fyzické kondice na další sezónu.
12: Ta společná příprava, je to hlavně pro ty mladší kluky. Je pravda, že se připojují ty hráči, kterým to hodně pomohlo, jako je třeba Dominik Simon nebo Schleiss, který už mají samozřejmě něco za sebou, ale stejně tyhle ty hráči se rádi připojí a jsou tady s náma.
11: Než trenéru Josefu Jandačovi vrátíme slovo, ještě tu bude dnešní kalendárium a v něm třeba klasická hudba nebo judo. No a na hodinách tam máme 5 minut po 6.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Tolik Rosa na kolejích. Dneska bude nejen na kolejích, spíš kosa. Čeká nás chladný den a oproti včerejšku teplotní sešup tak o 10 stupňů. Podrobnosti připojíme za chviličku. Teď je tady kalendárium, no a na hodinách 6 hodin a 13 minut. Hezké ráno.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can. Úterý 12. května. Svátek má první ledový muž. Pankrác. U nás máme nositelů tohoto jména 7. Dva jsou Pražáci. Jestli z Pankráce, nevím. Každopádně pěkný den. Před 100 lety v roce 1926 při průkopnické cestě z Evropy do Ameriky dosáhl mezinárodní tým na palubě vzducholodi Norge severního pólu. Velitelem expedice ze Špicberg na Aljašku byl norský polárník Roald Amundsen. První programovatelný a plně automatický výpočetní stroj představil před 85 lety v roce 1941 v Berlíně průkopník počítačových technologií Konrad Zuse. První digitální počítač byl sestaven z 2600 relé a nesl označení Z3. Před 80 lety se konal první ročník hudebního festivalu Pražské jaro. Každý rok začíná vždy 12. května na výročí úmrtí Bedřicha Smetany v roce 1884. Judista Lukáš Krpálek vybojoval před 3 lety na mistrovství světa v Dauhá stříbro v kategorii do 100 kg. Letos v gruzínském Tbilisi na letošním světovém šampionátu výkon rodák z Jihlavy zopakoval. Bravo.
2: No, zřejmě slušte hodil, no.
1: Český sériový vrah Ivan Roubal se narodil před 75 lety. Za 5 vražd byl odsouzen na doživotí. U 3 se doposud nenašla těla. A 45 má filmový Freddie Mercury z filmu Bohemian Rhapsody držitel Oscara Rami Malek. Já přeju hezký den.
3: Český rozhlas Plzeň, Rádio V.

0: 6 hodin 18 minut, před námi je chladný a větrný den, pojďte si poslechnout detaily.
1: Počasí.
0: Oblačnost bude proměnlivá, ráno a dopoledne i zmenšená, kolem poledne a odpoledne se objeví od severozápadu na většině území přehánky. Výjimečně se vyskytne i slabá bouřka. Nad 800 až 900 metry budou srážky sněhové, večer začnou přehánky postupně ustávat a místy, hlavně na jihu kraje, se začne i protrhávat oblačnost. Nejvyšší denní teploty je mezi 7 a 10 stupni Celsia, na horách do 5 stupňů, připojí se čerstvý západní vítr, místy s nárazy o rychlosti kolem 55 km v hodině. K večeru bude slabá.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
2: Když si s něčím nevím rady a už mě to všechno zmáhá, kouknu se na ženské vnady, byť to vůbec nepomáhá. A teď je to na vás. Přijďte si třeba i ve verších vyzkoušet naši rozhlasovou práci a vezměte sebou klidně i děti. Pustíme vás k mikrofonu, zjistíte, jak zníte v éteru a třeba v sobě objevíte skrytý rozhlasový talent. Už tuto sobotu na Dni otevřených dveří. Moc se na vás těším na rozhlasovém workshopu od 11 do 12 hodin anebo od 13.45 do 14.45. Vaše ranní ptáče, Vladimír Šťovíček.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Díky za to, že jste s námi i v 6 hodin a 23 minut. Hokejistům Škody Plzeň skončila minulá sezóna vyřazením ve čtvrtfinále se Spartou. Teď už se tým chystá na ročník nadcházející. Dvanáctka převážně mladých hráčů nabírá fyzičku pod vedením kondičního trenéra Jana Snopka. Jak letní příprava probíhá, to přijel zkontrolovat také hlavní kouč Západočechů Josef Jandač.
1: Máme tady skupinu hráčů, kteří chodí s naším kondičním trenérem, to máme pod kontrolou a myslím si, že to probíhá dobře a plně tomu věřím. Samozřejmě to probíráme, diskutujeme tu náplň a tak, ale myslím si, že ta společná příprava je to hlavně pro ty mladší kluky. Je pravda, že se připojují ty hráči, kterým to hodně pomohlo, jako je třeba Dominik Simon nebo Schleiss, který už mají samozřejmě něco za sebou, ale stejně tyhle ty hráči se rádi připojí a jsou tady s náma.
2: Popisuje hlavní kouč Škody Josef Jandač. Pod vedením kondičního trenéra Jana Snopka se připravuje 12 hráčů. Převážně jsou to mladíci, ale s nimi také golman Nick Malík nebo zmínění forwardi Dominik Simon a Jan Schleiss. Další hokejisté, včetně cizinců, přitom mají individuální tréninkové plány.
1: Čím dál tím víc ty hráči vyhledávají svoje kondiční trenéry, kteří se jim můžou věnovat víc, takže myslím si, že to k tomuhle tomu čím dál tím víc směřuje nejenom u nás, ale v jiných klubech, protože tady paseme jedno stádo, že jo, v Čechách, který prostě mají podobné agenty a ty si to dávají do smlouvy. Já si myslím, že prostě ty hráči si odpočinou od toho denodenního martýria, který tady je potom čeká na ledě a že budou v jiném prostředí.
2: Mluví o současném trendu trenér Josef Jandač, který není úplně nadšený, že se společně v Plzni připravuje necelá polovina týmu.
1: Já už jsem stará škola, já na to mám trošku jiný pohled, protože prostě mě chybí u těch hráčů, kteří mají ty svoje kondiční trenéry kardio. To je prostě daný, prostě nějaký kilometry se odběhat musí, nebo odjezdit na kole, nebo to a myslím si, že některý ty kluci třeba chodí k těm trenérům, který jim dělají tu přípravu takovou, aby je to třeba tolik nebolelo, no. Takže je to víc do síly, ale možná už jsem prostě fakt starý, že za to mám ten pohled jiný, ale nezměním ho.
2: Je přesvědčený 57-letý kouč Západočechů. Ten by rád v průběhu letní přípravy viděl i své české svěřence, kteří trénují individuálně.
1: Plánujeme to, máme tady nějaký dva, plánujeme ještě jako jeden, uvidíme, to je až červenci, ale během toho května, června chceme, aby se tady ty hráči, kromě cizinců, protože ty samozřejmě bychom sem táhali a letenky a tak dále, takže to stojí peníze, takže to spoléháme na to, že ty něco budou dělat zahraničí, ale ty kluci tady dostupní, tak by měli dorazit, no, máme tady nějaký dva, ale je to jenom tady v Plzni, samozřejmě my jako na soustředí a tak dále, tak nejsme tak bohatý klub, aby jsme si mohli dovolit nějaký soustředění.
2: Připomíná trenér Škody Josef Jandač, že Západočeši nepatří mezi nejbohatší extraligové kluby. Z Plzně Vladislav Jenomškovec, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Dnes se znovu otevírá mateřská škola v Černošině na Tachovsku, jež byla před týdnem terčem útoku neznámého pachatele, který kompletně zdevastoval veškeré vybavení. To se naštěstí podařilo díky pomoci rodičů, dobrovolníků i zástupců města opravit. Potom, kdo celý areál zdemoloval, policie stále pátrá. Dermatologové budou dnes odpoledne v Plzni zdarma vyšetřovat problematická znaménka. Zhoubný melanom je z kožních nádorů ten nejnebezpečnější. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky na něj ročně zemře 450 lidí. Stan proti melanomu je možné navštívit v Kopeckého sadech u Branky od 13 do 17 hodin. Vodní záchranná služba bude mít na Hracholovské přehradě nové molo. Rada Plzeňského kraje schválila dotaci ve výši zhruba 330 tisíc korun na jeho pořízení. Stávající molo je už totiž ve špatném technickém stavu a je nestabilní. Uvedla to mluvčí hejtmanství Eva Mertlová. Nové molo by mělo být funkční od začátku letošní sezóny. Hudebníci, kolegové i veřejnost se dnes naposledy rozloučí se skladatelem a textařem Oskarem Petrem. Obřad začne ve 13 hodin ve velké síni Strašnického krematoria v Praze. Autor hitů kapely Lucie Chci zas v tobě spát nebo Medvídek zemřel 29. dubna ve věku 73 let. Fotbalisté Plzně nastoupí v nadstavbě šance ligy ve skupině o titul na trávníku Sparty. Na Letné se začne hrát ve 20 hodin. Už 17 hodin a 30 minut odstartují tři zápasy ve skupině o udržení. Slovácko bude hostit Baník Ostrava, Dukla se představí na hřišti Mladé Boleslavy a Zlín se doma utká s Teplicemi. A dnes čekejte proměnlivou oblačnost zpočátku i zmenšenou. Postupně na většině území přehánky, výjimečně se vyskytne i slabá bouřka. Na horách srážky sněhové, večer začnou přehánky postupně ustávat a místy se začne i protrhávat oblačnost. Nejvyšší teploty 7 až 10 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Aktuálně by vás na silnicích v Plzeňském kraji kromě dlouhodobých uzavírek nemělo zdržet nic mimořádného a provoz je klidný. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: I dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: Hostem Alex a host bude fotograf Robert Vano. Proč mu nevyšla kariéra herce? Jak dlouho po ní toužil? Vzal by roli ještě dnes? Jakou výstavu plánuje? A na co je nejvíce pyšný? A přiměla ho vážná nemoc přestat kouřit? Poslechněte si nás v Alex a host po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
0: Dětský folklorní soubor Mladinka z Plzně slaví 40 let. Jak budou probíhat oslavy, co v nejbližší době Mladinku čeká a jak se v současné době daří nadchnout děti a mladé lidi pro folklor. Do dnešního dopoledního programu nám o tom přijde říct vedoucí souboru Jitka Šeflová, tak si rozhovor poslechněte, začíná krátce po 10. hodině. Teď máme 6 hodin a 40 minut a za chvilku přijdeme mimo jiné s předpovědí počasí.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Meteorologie dneska dokáže vysvětlit, proč k ochlazení dochází v půlce května, tedy na ledové muže. To je dnešní téma pro regionálního stopaře Jiřího Trnku, se kterým se spojíme ještě do 7. hodiny.
1: Počasí.
0: No a v skutku čeká nás chladný a větrný den. Oblačnost bude proměnlivá, ráno a dopoledne i zmenšená, kolem poledne a odpoledne se objeví od severozápadu na většině území přehánky, výjimečně se vyskytne i slabá bouřka. Nad 800 až 900 metry budou srážky sněhové, večer začnou přehánky postupně ustávat a místy, hlavně na jihu kraje, se začne i protrhávat oblačnost. Nejvyšší denní teploty mezi 7 a 10, na horách do 5 stupňů Celsia, připojí se čerstvý západní vítr, místy s nárazy o rychlosti kolem 55 km v hodině. K večeru bude slábnout.
1: Nezapomeňte, blíží se den otevřených dveří v rádiu vašeho kraje.
2: Kromě klasických prohlídek našeho zázemí se můžete těšit i na bohatý doprovodný program.
1: Hvězdárna Rokycany nabídne promítání noční oblohy.
3: Herci z divadla Josefa Kajetána Tyla předvedou ukázky z muzikálů.
2: A pokud se vám nedaří dovolat do písniček pro vás, můžete mimořádně vaše přání namluvit přímo v rozhlase během dne otevřených dveří.
1: Navštivte nás v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Plzni na náměstí Míru. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: nic.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
2: Když naši předkové mluvili o ledových mužích, nešlo jenom o venkovské strašení. Sedláci dobře věděli, že kolem poloviny května může po několika teplých dnech přijít prudké ochlazení a noční mráz zničit úrodu. Právě proto vznikly známé pranostiky spojené se svátky Pankráce, Serváce a Bonifáce. Čím to je? To si položil tuto otázku regionální stopař a vydal se to zjistit do Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni na Mikulce. Zdravím Jiřího Trnku, hezké ráno.
3: Přeji dobré ráno. A to, že nejde o žádnou drobnost, dokazují i čísla z doby Československa. Jen v letech 1976 až 1980 vyplatila tehdejší Česká státní pojišťovna za škody způsobené nepříznivým počasím na ovoci 425 milionů korun. V současnosti způsobily největší škody na ovoci jarní mrazy v roce 2024, které v České republice zničily významnou část úrody. Na kompenzace škod pak šlo přibližně 378 milionů korun z unijních a národních zdrojů. To vyplývá z dat Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu. Ledoví muži tak nejsou jen folklor z kanceláře, z kalendáře, ale pro zahrádkáře a sadaře představovali a dodnes představují velmi reálnou hrozbu. Ale čím to je? Dobré ráno z Českého hydrometeorologického ústavu s meteorologem Ivo Baumanem vysvětlíme, co se děje na planetě a v atmosféře, že z železnou pravidelností přicházejí v tyto dny mrazy. Ivo, dobré ráno.
4: Tak hezký den, jedná se o rychlé, nenadálé změny počasí. Po májovém dni klidně pokles o 20 stupňů přinesou mrazivé ráno a mrazivý muži Pankrát, Servác a Bonifác, to je období, kdy ta zima a mráz by měly na dobro skončit, ale častěji to vnímáme jako vpád studeného ledového vzduchu.
3: Čím si tedy vysvětlovali ledové muže naši předci?
4: Jeden z výkladů uvádí, že na jaře prolétávají mezi sluncem a zemí mocné meteorické roje, které brání plnému pronikání slunečního záření na naši planetu. Velice zajímavá domněnka, my ji teda zase vypustíme z vědeckého hlediska.
3: A když jsme u té vědecké roviny, máme nějakou teorii, lépe tento jev vysvětlující?
4: Jiný názor přičítá původ mrazíků do rozpouštění ledovců v polárních krajích, a to znamená, že sem přijde ta zima od těch plujících ledovců směrem jako do jižnějších oceánů. Tato domněnka měla mnoho stoupenců ve 20. století, ale ten vliv může být opravdu jen velice, velice sekundární.
3: Ivo, čím si tedy vysvětlit vpády studeného vzduchu?
4: Pojďme ke knize pana Munzara. Meteorologie učí, že naše počasí, podnebí jsou výslednicemi vzájemného působení vzduchových hmot různého původu a tedy rozdílných fyzikálních vlastností. Proudění vzduchových hmot je určováno všeobecnou cirkulací atmosféry v mírných zeměpisných šířkách. No a tak to prostě je a takhle si musíme ty vpády studeného vzduchu vysvětlovat.
3: A kdy si musíme my zahrádkáři dávat největší pozor během ledových mužů? Otázka pro meteoroložku Janu Adamovskou.
5: Nejchladnější ráno bude to středeční, kdy se nám během noci vyjasní, a nad ránem v místech se slabším větrem, tak tam by ve 2 metrech mohla teplota klesnout až k -2 stupňům, takže tam by hrozily docela četné přízemní mrazíky. Kam vidíme ve výhledu, opravdu je nejchladnější to středeční ráno, ještě ten čtvrtek, pátek budou chladné. V pátek na západě Karlovarského kraje nebo obecně na západě, tam mohou teploty zase klesnout až k 1 stupni, takže nějaký ten přízemní mrazík by se mohl ještě objevit, ale ty další dny už ty rána budou teplejší.
2: Díky regionálnímu stopaři a meteorologům víme, že rajčata a papriky můžeme s klidem vysadit ven v pátek. Po zmrzlých mužích totiž největší riziko ranních mrazíků končí. Pak už by počasí mělo zahrádkářům přát, tedy i Jiřímu Tonkovi, kterému přeji dobrou...
3: zahrádkářům.
2: Přesně tak. Přeju dobrou úrodu a díky za informace. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Regionální stopař.

0: písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia na telefonní číslo 221 554 222 a pozdravte své blízké. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: PPP okna. Plastová okna a dveře vyráběny v Plzeňském kraji. Stínící technika, žaluzie, předokenní rolety, sítě proti hmyzu. Namontujeme, seřídíme, přetěsníme, přesklíme. Pokaždé perfektně provedená práce, poctiví prodejci, profesionálové. Na všechna naše P se můžete spolehnout. Volejte 724 361 420.
3: 7 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: V Plzni na Borech skončilo poslední kasino na území města. Zbraňová amnestie přinesla v plzeňském kraji 200 zbraní, ale i granáty. Hokejisté Plzně zahájili druhý týden přípravy na novou sezónu. A dnes čekejte proměnlivou oblačnost, přeháňky a teploty do 10 stupňů. Příjemné ráno vám přeje u poslechu zpráv Kateřina Jiřincová. V Plzni jsou uzavřená všechna kasína, jako poslední skončily provozovny na náměstí Republiky a v nákupním centru na Borech. Jejich fungování na území města přitom od nového roku zakazuje vyhláška. Několik provozovatelů je ale porušovalo a provozovny zavírali až postupně, říká plzeňský primátor Roman Zarzický z Hnutí ANO.
4: Buď se proto rozhodli sami, po případě jim prostřednictvím přenesené působnosti státní správy skrze obvody městské byly odebrány herní povolení. My jsme jako město nebyli účastníci tohoto řízení. Takže jsme si pouze přes odbor bezpečnosti hlídali, vlastně kde které kasino je uzavřeno.
3: Víc než 200 zbraní, přes 4000 kusů střeliva a 6 kusů munice, včetně dělostřeleckého nebo ručního granátu, odevzdali za první 4 měsíce lidé v plzeňském kraji policii v rámci letošní zbraňové amnestie. Píše to dnešní plzeňský deník. Amnestie nabízí možnost odevzdat zbraně, střelivo, munici či výbušniny, které doma mají bez příslušných oprávnění. Uvedl to policejní mluvčí Ondřej Hodan s tím, že výhodou amnestie je, že pokud zbraně nesouvisí s trestnou činností, může odevzdávající osoba zažádat o jejich řádnou registraci. Zbraně a munici můžou lidé nosit do konce června na kterýkoliv útvar policie. Prezident Petr Pavel by podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD neměl jet na červencový summit NATO v Ankaře. Řekl to po jednání koaliční rady s tím, že za zahraniční politiku je odpovědná jen vláda. Prezident má na ně podle Okamury navíc jiný názor než současný kabinet.
5: Lídr opozice, který prosazuje úplně opačné zahraničně politické názory, a ústava hovoří jasně, že zahraniční politiku má plně v gesci vláda, o nikom jiném v ústavě řečeno není. A já si teda za sebe říkám, že si neumím představit, že by pan prezident Pavel měl zastupovat naší vládu nebo zahraniční politiku prostě na tom summitu NATO.
3: O složení delegace bude vláda jednat na konci června. Prezident Pavel na své účasti na summitu dál trvá. Pokud nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Část Česka zasáhly silné bouřky. Nejhorší byla situace na jihu Moravy a na Vysočině. Hasiči tam vyjížděli k desítkám událostí. Nejčastěji odčerpávali vodu ze zatopených sklepů. Dnes už další silné bouřky v Česku podle meteorologů nehrozí.
0: Sport.
3: Hokejisté Plzně zahájili druhý týden letní přípravy na novou sezónu, ve které je čeká také start v Lize mistrů. Pod vedením kondičního trenéra Jana Snopka se chystá 12 hráčů, mezi nimi i posila ze Slovenska, která 4 roky působila v Zámoří, 20-letý obránce Jakub Chromiak.
6: Pomaly se na to adaptujem, vlastně asi 4 roky som nemal letnú s týmom, mal som iba individuálnu, čiže je to niečo iné, ale teším sa na to, už pomaly spoznávam nových spoluhráčov a ešte máme pred sebou nejakých, tuším, 8 týždňov, takže veľmi sa na to teším.
0: Počasí.
3: Dnes čekejte proměnlivou oblačnost, zpočátku i zmenšenou. Postupně na většině území přehánky, výjimečně se vyskytne i slabá bouřka. Na horách budou srážky sněhové. Večer začnou přehánky postupně ustávat a místy se bude i protrhávat oblačnost. Nejvyšší teploty 7 až 10 stupňů Celsia, na horách 2 až 5. Povane čerstvý západní vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. K večeru bude vítr slábnout. Rozptylové podmínky velmi dobré, aby ona je Ničce tady mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
7: Sponzorem pořadu je
8: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: S omezením provozu počítejte na silnici 1/22 mezi Novou Výskou a Vráží na Klatovsku. Důvodem je oprava mostu. Jeden pruh je tam uzavřený, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Hezké ráno, víte, že Plzeň usiluje o titul Evropské hlavní město dobrovolnictví pro rok 2028. Jak se připravuje a co ta příprava obnáší, to uslyšíte za pár minut. I nadále přejeme hezké úterý.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

Čemu se říká prkenice? Za chvilku nám to řeknou děti v rubrice Ahoj rádio. Do nejlepší prkenice člověku furt skáčou mince. Do nejhorší z prkenic tam neskočí vůbec nic.

0: Hezké ráno, 7 hodin a 13 minut, prkenice, prkenice, co by to jenom mohlo být. Když dáte prvňákům a druhákům otázku na málo známé slovo, umějí si krásně vymýšlet. A přesně tímto způsobem vznikla anketa, kterou teď vysíláme v premiéře a zdravíme žákyně a žáky ze 4. základní školy v Plzni.
1: Čemu říkáme prkenice?
2: Člověk, který láme dřevo.
3: To, že, jakoby, že to je jako i prák, jakoby. Prák ze dřeva, že to je.
4: Že to je prkno, když skočíš do vody jako šipku. Že někdo má rád prkno a rád ho láme.
5: Šibenice z prkna.
6: Je to prkno od záchoda.
7: Prkenice je oživlý.
8: Že to je prkno?
9: Že na to prkno někdo prdí.

0: 7 hodin 17 minut.
1: Počasí.
0: Hezké ráno přeji meteorologce Janě Aramovské. Tak co nám dělá počasí? Dobrý den.
2: Dobré ráno, tak po ránu nám svítí slunce, srážky nezaznamenáváme a více oblačností je na jihovýchodě kraje a teploty ty se pohybují okolo 5 stupňů, na horách je od 0 do 2 stupňů.
0: No a přes den to bude oproti včerejšku výrazný teplotní sešup, je to tak?
2: Ano, dnešní maxima vystoupí jen k 10 stupňům, na horách bude mezi 2 až 5 a do toho nám bude foukat ještě čerstvý západní vítr o rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu a lokálně se mohou objevit nárazy okolo 55 km za hodinu a ten vítr bude slábnout až večer. A počasí ráno očekáváme ještě zmenšenou oblačnost, jinak bude taková proměnlivá a přeháněk bude z počátku dne minimálně, pak budou zase přimívat v odpoledních hodinách a výjimečně může i zabouřit. A dneska očekáváme i sněžení, a to v polách přibližně nad 800-900 metrů. A večer začnou ty přeháníky ustávat a hlavně na jihu kraje se začne i protrhávat oblačnost.
0: A kvůli tomu větru pocitová teplota na nule?
2: Tak kolem těch 5 stupňů dá se říct.
0: Děkujeme a ohlásíme se v příští hodině, abychom se zeptali i na zítřek. Přejeme hezkou službu, naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Když si s něčím nevím rady a už mě to všechno zmáhá, kouknu se na ženské vnady, byť to vůbec nepomáhá. A teď je to na vás. Přijďte si třeba i ve verších vyzkoušet naši rozhlasovou práci a vezměte sebou klidně i děti. Pustíme vás k mikrofonu, zjistíte, jak zníte v éteru a třeba v sobě objevíte skrytý rozhlasový talent. Už tuto sobotu na Dni otevřených dveří. Moc se na vás těším na rozhlasovém workshopu od 11 do 12 hodin anebo od 13.45 do 14.45. Vaše ranní ptáče, Vladimír Šťovíček.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin 24 minut, kde všude a s čím mohou pomáhat dobrovolníci nebo jak motivovat lidi k dobrovolnické práci. I to by mělo ukazovat Evropské hlavní město dobrovolnictví. O titul pro rok 2028 teď usiluje Plzeň, no a víc nám poví redaktorka Martina Klímová, kterou teď vítám ve studiu. Hezký den.
1: Pěkné ráno. Titul Evropské hlavní město dobrovolnictví udílí od roku 2012 Evropské dobrovolnické centrum městům, která podporují dobrovolníky. Cílem je inspirovat ostatní evropské obce k rozvoji a posílení dobrovolnických aktivit. V minulosti titul získal například Berlín, Košice, v roce 2024 taky Trento v Itálii, no a pro rok 2026 je to město Gdaňsk v Polsku. Plzeň by se jim mohla stát, jak už bylo řečeno, v roce 2028. Město teď připravuje přihlášku ve spolupráci s Mezigeneračním a dobrovolnickým centrem Totem a chce ji podat v červnu, potvrzuje ředitelka Totemu Vlastimila Fajfrlíková.
2: Podává se přihláška, kde se dávají informace o tom, jak to dobrovolnictví tady funguje a taky, jaké má další plány do budoucna, jaké má vize. Na základě toho se vyberou asi 3 kandidáti. Ti pak jedou, loni to bylo do Bruselu, a obhajují ještě takový jako video příběh o tom dobrovolnictví nebo nějakou vizualizaci dobrovolnictví, a tam teprve se vybírá z těch 3 kandidátů ten, který ten titul na rok 2028 by to bylo, získá.
0: Martino, už ten titul v minulosti získalo nějaké české město?
1: Zatím ne, Plzeň by v případě úspěchu byla první, potvrzuje znovu Vlastimila Fajfrlíková, která Mezigenerační a dobrovolnické centrum Totem spolu zakládala a vede ho skoro 20 let.
2: Jak jsem právě vyjížděla na různé konference, tak jsem zjistila, že máme čím se chlubit a že máme velmi vyspělé tady v našem regionu dobrovolnictví, tedy i v České republice, a že stojí za to se o takovýhle titul ucházet a že máme velkou šanci.
0: Mimochodem, Martino, můžeš připomenout činnost a aktivity plzeňského Totemu?
1: Pro Totem aktuálně pracuje zhruba 600 aktivních dobrovolníků, kteří pomáhají v různých organizacích. Jsou to domovy pro seniory, organizace, které pracují s malými dětmi nebo s mládeží, je to plzeňská fakultní nemocnice a nově se zaměřují i na záchranu kulturních památek. Dobrovolník může třeba hrabat listí, číst člověku, který nevidí nebo neudrží knihu, pomoct s doučováním dětí, pomáhat s aktivizací lidí po mozkové mrtvici a podobně. Přitom zřejmě nejsilnější cílovou skupinou jsou tady v Plzni seniori. A titul Evropské hlavní město dobrovolnictví by bylo vyvrcholením toho dosavadního snažení dobrovolníků z Totemu i jakousi odměnou za jejich práci.
2: Je to vlastně taková obrovská oslava tý dlouhý a krásný, barevný, prostě pestrý škály aktivit, které tady v tom dobrovolnictví fungují. Oslava toho, že i v krizích dobrovolníci vlastně pomáhají tomuhle regionu. Tak za mě to nemůže vyhrát nikdo jiný než Plzeň.
1: Přeje si ředitelka Totemu Vlastimila Fajfrlíková. Výsledek by měl být jasný letos v prosinci. Pro vítěze to znamená, že celý příští rok bude mít čas na to připravit kvalitní program a o rok později ho představí veřejnosti a dalším dobrovolnickým organizacím z celé Evropy.
0: Dodává Martina Klímová. Díky, naslyšenou.
1: Příjemný den a naslyšenou.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: je půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Policie vypátrala pacienta psychiatrické nemocnice v Dobřanech, po kterém včera vyhlásila pátrání. Muž se v sobotu nevrátil z povinné vycházky po areálu. Na večer policisté pátrání odvolali. Díky všímavosti občanů byl pohřešovaný vypátraný v jeho českém kraji a bude navrácen do léčebny. Informovala o tom policejní mluvčí Eva Červenková. Hnutí ANO bude v podzimních komunálních volbách v Plzeňském kraji podávat kandidátky v 29 městech a obcích. Budou na nich členové hnutí a nezávislí kandidáti. V Plzni bude volební jedničkou současný primátor Roman Zarzický. V Klatovech, Rokycanech, Stříbřeči, v Sušici současní starostové a místostarostové z ANO. Kandidátky včera jednomyslně schválil krajský sněm. V Konstantinových lázních na Tachovsku zmodernizují historický park v centru obce. Společnost Léčebné lázně spolu s Plzeňským krajem teď nechají vypracovat studii. Hotová má být v červnu. Uvedla to ředitelka lázeňské společnosti Dana Jurásková s tím, že renovace parku by mohla být dokončena do 5 let. O trestech pro Slavii Praha za výtržnosti fanoušků v sobotním ligovém derby se Spartou dnes rozhodne disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Slavii hrozí peněžitá pokuta do výše až 10 milionů korun, kontumace zápasu v její neprospěch i uzavření části nebo celého stadionu. Fotbalisté Plzně nastoupí v nadstavbě šance ligy ve skupině o titul na trávníku Sparty. Na Letné se začne hrát ve 20 hodin a pokud Viktorie zvítězí, získá jistotu minimálně třetí příčky v tabulce. A ještě dnešní počasí. Čekejte proměnlivou oblačnost, postupně na většině území přehánky. Na horách budou srážky sněhové. Večer ustávání přehánek. Nejvyšší teploty 7 až 10 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Práce údržby omezují provoz při údržbě zeleně podél silnice od Plas na severním Plzeňsku přes Korítka až po obec Hvozd. Práce potrvají zhruba do 14 hodin, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Zrušení jízdného v klatovské MHD, arboristické ošetření krotějovské památné lípy a vzdělávací program pro děti Nesahej na toho psa. To je náplně dnešní rubriky O čem se píše, která tu bude za chvilku.

0: 7 hodin 39 minut.
1: O čem se píše?
0: Autobusy v Klatovech budou od července zdarma. Změna má zrychlit dopravu přes město. Jak už z našeho vysílání víte, lidé v Klatovech budou od začátku prázdnin jezdit městskou hromadnou dopravou zadarmo. Dosud dospělí platí za jízdenku 8 korun. Změna je součástí optimalizace celého systému klatovské hromadné dopravy. Podrobnosti najdete i v článku na našem webu plzeň.rozhlas.cz. Krotějovskou památnou lípu čeká odborné ošetření, informuje Strážovský občasník. Lípa srčitá roste na Krotějovské návsi pravděpodobně už více než 4 století. Její kmen má průměr přes 230 cm a koruna vystupuje do výšky nad 21 metrů. Nedávno zpracovaný odborný posudek však upozornil na vážné poškození stromu. Město proto objednalo u specializované firmy arboristické zásahy. Ty spočívají v zásadní redukci koruny a měly by přispět alespoň k částečné stabilizaci lípy a snížení rizika jejího rozpadu. Vzdělávací program Nesahy na toho psa využila mateřská škola v Mirošově. Děti navštívil pes Tedík se svojí cvičitelkou a ta jim vysvětlila, jak se psím kamarádem správně zacházet, co se mu líbí a co ho rozčiluje, jak se chovat při setkání s cizím psem v různých prostředích a situacích i jak se bránit při útoku psa. Důležitou součástí programu bylo také mazlení a drbání Tedíka. Píše o tom zpravodaj Mirošovské střípky.

0: cenou, kterou za chvilku dáme do soutěže, můžete strávit krásných 5 hodin a 22 minut. Během nich vám budou dělat společnost Miroslav Táborský, Kristýna Frejová, Igor Bareš, Martin Zahálka a další. Víc povíme ještě do 8 hodiny.
1: Počasí.
0: Čeká nás chladný a větrný den, oblačnost bude proměnlivá, ráno a dopoledne i zmenšená, kolem poledne a odpoledne se objeví od severozápadu na většině území přehánky, výjimečně se vyskytne i slabá bouřka. Nad 800 až 900 metry budou srážky sněhové, večer začnou přehánky postupně ustávat a místy, hlavně na jihu kraje, se začne i protrhávat oblačnost. Nejvyšší denní teploty mezi 7 a 10, na horách do 5 stupňů Celsia, čerstvý západní vítr, místy s nárazy o rychlosti kolem 55 km hodině, bude k večeru slavnout.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Slova jsou jen kapky deště, tak z vaší strany očekávám liák. Právě teď začíná telefonická soutěž na čísle 221 554 222. A tentokrát hrajete o audioknihu Romana Cílka s názvem Doteky bez moci. Jedná se o červenou knihovnu, tedy romantiku, nebo dramatické a skutečné kriminální příběhy, anebo o historické povídky. Takhle rychle jsem na vás vybalil soutěžní otázku a teď už se těším na vaše telefonáty na zmíněném telefonním čísle, které pro jistotu ještě jednou zopakuji, ale jak se tak dívám na obrazovku, není to příliš zapotřebí, protože voláte okamžitě. Přesto ještě jednou zopakuji 221 554 222. A v tuto chvíli už se tady ptám, koho tam máme. Přeju vám hezké ráno.
1: Dobré ráno, tady Jindro.
0: Jindro, trošku na mě víc křičte, děkuju.
1: Ano, křičím víc.
0: Bezva, díky za to.
1: Pane Vladimíre, zkusím, typuju historii.
0: Historii, historické povídky.
1: Ano.
0: Budete mě hodně proklínat, když řeknu, že je to špatně?
1: Ne, nebudu vůbec.
0: Tak já vám za to aspoň popřeju krásný den, co vy na to?
1: Děkuju, vám taky, děkujte, naschled.
0: Moc díky, mějte se hezky, naschledanou a můžeme pokračovat na lince 221 554 222, protože správné odpovědi jsme se v tom prvním telefonátu nedobrali. Tak koho tam máme teď? Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den. Prosím, slumte si rádio, případně od něj trošku popovídět dál. Děkuju.
2: No, už tak činím.
0: Díky moc. No. Koho tam máme?
2: Tady je Anna Klatovsko.
0: Paní Anna, a věřím, že paní Anna má pro mě správnou odpověď.
2: Já si myslím, že jsou to ty detektivní příběhy.
0: Dramatické a skutečné kriminální příběhy. Mimochodem, trefili jsme se vám jimi do noty?
2: Ano, určitě.
0: No tak zbývá zahrát fanfáru. Dodávám, že se jedná o sérii povídek napsanou legendou české literatury Romanem Cílkem podle skutečných kriminálních případů. Jedná se o 9 napínavých příběhů v podání 9 skvělých interpretů. Mimo jiné čtou Igor Bareš, Miroslav Táborský, Simona Posledová a další. A tu nahrávku vydalo vydavatelství Tebenas. Tak moc gratuluju, ať je to příjemný poslech. Jak jsem před chvilkou předeslal, čeká vás nádherných 5 hodin a 22 minut. Užijte si to. Naschledanou.
2: Děkuju moc krát.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1, když rodinu suplují dětské gengy. Příběhy dětí ulice v novém publicistickém pořadu Rozpleteno, vyvržené děti. ČT2, přímý přenos prvního semifinále největší a nejsledovanější hudební soutěže na světě Eurovision Song Contest 2026. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního zahajovacího koncertu 81. Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 2026. Úterní večer s Českou televizí.
2: Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.
3: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
4: Osm hodin.
5: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Plzni u branky dnes bude stát stan proti melanomu. Z budovy bývalých kasáren v Kralovicích bude nový dům dětí a mládeže. Dětský ombudsman vytváří poradní tým složený z mladistvých. A dnes čekejte proměnlivou oblačnost, přeháňky, teploty do 10 stupňů. Dobré ráno, zprávy připravila Kateřina Jiřincová. Dermatologové budou dnes odpoledne v Plzni zdarma vyšetřovat problematická znaménka. Zhoubný melanom je z kožních nádorů ten nejnebezpečnější. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky na něj ročně zemře 450 lidí. Stan proti melanomu je možné navštívit v Kopeckého sadech u branky od 13 do 17 hodin, říká mluvčí VZP Viktorie Plívová.
6: Prevence je v případě rakoviny kůže klíčová. Při včasném odhalení onemocnění je šance na úplné vyléčení pacienta velmi vysoká. Proto také organizujeme tuto akci a nabízíme lidem možnost kontroly znamének spontánně, bez nutnosti předchozího objednání, přímo v improvizované ordinaci v centru Plzně.
4: Kralovice na severním Plzeňsku rekonstruují budovu bývalých kasáren. Nový objekt bude využívat dům dětí a mládeže Pohodáček. Stavba by měla být hotová 20. května. Kroužky tam ale začnou fungovat nejdřív příští školní rok, říká nezávislý starosta Kralovic Karel Popel.
7: Bude to mnohem větší komfort jak pro klienty, nebo především děti, které využívají kroužku domu dětí a mládeže. A pak samozřejmě také pro zaměstnance. Bude tam větší zázemí, skladovací prostory a budou tam všechny klubovny, které tam mohou být. Už dneska třeba robotika se vyučuje mimo budovu současného domu dětí, takže především je to větší.
4: Dětský ombudsman Martin Beneš hledá členy do svého poradního týmu. Mladí ve věku od 12 do 18 let se můžou na webových stránkách úřadu přihlásit do 18. května. Funkce dětského veřejného ochránce práva vznikla loni v červenci a zákon počítá právě i s vytvořením poradní skupiny mladých. Martin Beneš chce své nové poradce brát jako zástupce všech dětí v republice.
8: Poradní tým by měl mít asi 30 členů, měl by se setkávat 4x ročně s dětmi, budeme probírat otázky, které buď oni přinesou a které je zajímají a nějakým způsobem se jich dotýkají, eventuálně které my jim předložíme k diskuzi a budeme potom z toho společně dělat nějaké výstupy.
4: Známý pražský léčitel Alan Jarkovský, který je obviněný ze znásilnění 4 žen a zneužití dalších 3, vybral od sponzorů a klientů 20 milionů na luxusní sídlo. Tvrdil jim, že tam můžou přečkat konec světa. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých měl Český rozhlas možnost nahlédnout. Za peníze chtěl zrekonstruovat 2 staré mlýny na Kutnohorsku. Ani jedna nemovitost mu už ale nepatří, protože se nechal od svého společníka 3 měsíce před obviněním vyplatit. Léčitel je ve vazbě. Jeho advokát nechtěl případ komentovat.
9: Sport.
4: Tenistky Linda Nosková, Nikola Bartůňková i Karolína Plíšková vypadly na antukovém turnaji v Římě v osmifinále. Všechny prohrály ve dvou setech. Nosková s Rumunkou Kirsteovou, Bartůňková s Ukrajinkou Svitolinovou a Plíšková s Rybakinovou z Kazachstánu. Turnaj tak bude pokračovat bez české účasti ve dvouhře.
5: Počasí.
4: Dnes čekejte proměnlivou oblačnost, zpočátku i zmenšenou. Postupně na většině území přehánky, výjimečně se vyskytne i slabá bouřka. Na horách budou srážky sněhové. Večer začnou přehánky postupně ustávat a místy se bude i protrhávat oblačnost. Nejvyšší teploty 7 až 10 stupňů Celsia, na horách 2 až 5. Povane čerstvý západní vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. K večeru pak vítr zeslábne. Rozptylové podmínky velmi dobré, aby na jedničce tady mírná zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
9: Sponzorem pořadu je
10: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
5: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: S omezením počítejte v Třemošné na severním Plzeňsku v Keramické ulici. Důvodem jsou práce na silnici. Provoz na místě řídí pracovníci SUS. Projížděte opatrně.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Dneska se v rubrice Co v učebnicích nebylo podíváme na hranici Čech a Moravy, a to už za chvilku s Martinem Písaříkem. Přejeme hezké úterý 12. května 2026, hodiny aktuálně ukazují 5 minut po 8.
5: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Jihlavě a jejím těsném okolí najdeme 4 zdobné barokní pylony, které vymezují hranici mezi Čechami a Moravou? V polovině 18. století je dala postavit císařovna Marie Terezie ve snaze o definitivní vyřešení vleklých sporů o průběh zemské hranice. Díky striktnímu dělení tak lidé věděli, v které části země se právě nacházejí, ale hlavně bylo jasně určeno, kdo má za co platit. V dané době se totiž představitelé Čech a Moravy svářili, kudy povede hranice mezi zeměmi a zejména o to, kdo zaplatí opravu hlavní zemské cesty, která spojovala Vídeň a Prahu. Česká zemská reprezentace tvrdila, že hranice leží víc směrem k Čechám, aby na Moravu vyšla větší část opravy. Autorem hraničních kamenů je sochař Viktor Václav Morávek z nedaleké obce Polná. Žulové komolé jehlany na podstavcích jsou vysoké skoro 5 metrů. Na protilehlých stranách mají výrazné reliéfy českého lva a moravskou orlici. Latinské nápisy na nich připomínají jméno panovnice, která jejich vznik iniciovala. Pylony jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho.

0: Plzeňském kraji chybí aktuálně přes 270 policistů. Pokud se navíc potvrdí trend z posledních několika let, příští rok bude to číslo ještě o něco vyšší. Může s tím policie něco dělat? Zjišťovat to budeme za chvilku.
1: Počasí.
0: Dneska nás čeká chladný a větrný den, oblačnost bude proměnlivá, dopoledne i zmenšená, kolem poledne a odpoledne se objeví od severozápadu na většině území přehánky. Výjimečně se vyskytne i slabá bouřka. Nad 800 metry až 900 metry budou srážky sněhové, večer začnou přehánky postupně ustávat a místy, hlavně na jihu kraje, se začne i protrhávat oblačnost. Nejvyšší denní teploty mezi 7 a 10, na horách do 5 stupňů Celsia, k tomu čerstvý západní vítr o rychlosti do 8 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15, což je rychlost kolem 55 km v hodině. K večeru bude vítr slábnout.
1: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco rokovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Když si s něčím nevím rady a už mě to všechno zmáhá, kouknu se na ženské vnady, byť to vůbec nepomáhá. A teď je to na vás. Přijďte si třeba i ve Verších vyzkoušet naši rozhlasovou práci a vezměte sebou klidně i děti. Pustíme vás k mikrofonu, zjistíte, jak zníte v éteru a třeba v sobě objevíte skrytý rozhlasový talent. Už tuto sobotu na Dni otevřených dveří. Moc se na vás těším na rozhlasovém workshopu od 11 do 12 hodin anebo od 13.45 do 14.45. Vaše ranní ptáče, Vladimír Šťovíček.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, hezké úterý vám přejeme v 8 hodin a 22 minut. Podle plánu chtěla mít policie v tomto roce v Plzeňském kraji 2450 policistů. Ve skutečnosti je jich ale přibližně o 270 míň. A situace se nelepší, spíš naopak. My teď téma probereme s krajskou policejní mluvčí Pavlou Burešovou. Přeji vám dobrý den.
1: Krásný den, pane redaktore, i vám a všem vašim posluchačům.
0: Jak jsme řekli, počet policistů v Plzeňském kraji soustavně klesá, ale ne v každém okrese je ta situace stejná. Jak velké ty rozdíly jsou?
1: Na úvod mi možná dovolte jen malou poznámku. Ono z dlouhodobého hlediska můžeme hovořit spíše o stabilní personální situaci, neboť jsme v posledních 5 letech nezaznamenali žádný výrazný pokles policistů. Nicméně ano, je to přesně tak, jak jste uvedl. K 1. dubnu jsme na krajském ředitelství policie Plzeňského kraje disponovali počtem 2450 služebních tabulkových míst a v našich řadách k tomuto datu sloužilo 2178 policistek a policistů. Čili do toho plného personálního stavu nám chybělo obsadit 272 služebních míst. Pokud bych pak měla uvést, jaká je situace v jednotlivých okresech, tedy z našeho pohledu na územních odborech či plzeňském městském ředitelství, tak zde pak již určité rozdíly najít můžeme. Nejlepší personální situace je konkrétně na Dobažlicku, Klatovsku a na Plzni venkově, tedy na severním a jižním Plzeňsku. Zde se pohybujeme v hodnotách okolo 91%. Naopak nejméně uspokojivá je pak personální situace v Plzni a na Tachovsku, kde dosahuje 83%.
0: Na co všechno má ta stávající situace vliv?
1: Rozhodně se nedotýká zajištění bezpečnostní situace na území Plzeňského kraje. Ta je a vždy bude naší prioritou a proto využíváme všech nástrojů k tomu, abychom plnili úkoly, ke kterým jsme zavázáni. Již několik měsíců nám například pomáhají zejména v oblasti cizinecké problematiky kolegové z mobilní jednotky cizinecké policie. A já si myslím, že všem kolegyním a kolegům, kteří zajišťují bezpečnost v našem kraji, pak určitě patří poděkování za jejich službu a nasazení.
0: Logicky se nabízí otázka, co se vlastně s tou situací dá reálně dělat. Není na čase změnit plány očekávaného navýšení počtu policistů, nebo jak to hodláte řešit?
1: V dané otázce vám mohu uvést, že systemizovaný početní stav policistů byl ze strany policejního prezidia v roce 2025 navýšen o 10 systemizovaných služebních míst, na nynějších tedy 2450. Otázka dalších změn o počtu policistů určitě není otázkou, na kterou bych vám já mohla nyní poskytnout odpověď. Jedná se totiž o koncepční záležitost napříč celou policií a já se tudíž omlouvám, že na toto nemohu reagovat. Ale co se dá s tou situací vůbec dělat? Odpověď je jednoduchá, ale v konečném důsledku vlastně i velmi těžká. A to přimět k nástupu do služebního poměru co nejvíce schopných lidí a zároveň udržet v našich řadách co nejvyšší počet stávajících kolegyň a kolegů, kteří jsou pro policii vlastně tím nejcennějším, čím náš bezpečnostní sbor vůbec disponuje. Musím konstatovat, že se nám v minulém roce v oblasti náboru velmi dařilo a do služebního poměru k našemu útvaru nastoupilo 126 policejních nováčků. To je za posledních 5 let vůbec ten nejvyšší počet. My se otázce náboru velice intenzivně věnujeme, provádíme celou řadu aktivit, abychom průběžně zajistili doplňování našich početních stavů.
0: V té souvislosti ještě na závěr, pojďme si připomenout, kdo se vlastně může stát policistou a co pak takového zájemce po odeslání přihlášky vlastně čeká.
1: Uchazeč, který chce sloužit u policie, musí přesně tak, jak se říkal, odeslat na personální pracoviště písemnou žádost a přitom splňovat následující podmínky. Být občanem České republiky, být starším 18 let, být plně způsobilý k právním úkonům, samozřejmě být bezúhonný, dále být fyzicky, zdravotně a osobnostně způsobilý k výkonu služby, nesmí být členem žádné politické strany nebo politického hnutí a nesmí vykonávat živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost. Po tom samotném přijímacím řízení, které trvá obvykle 3 měsíce, čeká účastníka potom kurz na zbraň, základní odborná příprava, služební zkoušky a podobně. Více informací se případně zájemci určitě mohou dozvědět na našich webových stránkách www.policie.gov.cz.
0: Takže vám v závěr můžu popřát, ať vám přicházejí mraky písemných žádostí?
1: Budeme za to velice rádi, děkujeme za přání.
0: Tolik krajská policejní mluvčí Pavla Burešová. Díky za všechny informace, přejeme vše dobré, naslyšenou.
1: Já vám také moc děkuji, naschledanou.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: je půl deváté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Dnes se znovu otevřela mateřská škola v Černošině na Tachovsku. Ta se před týdnem stala terčem útoku neznámých pachatelů, kteří kompletně zdevastovali veškeré vybavení. Vše se naštěstí podařilo díky pomoci rodičů, dobrovolníků i zástupců města opravit a uklidit. Potom, kdo celý areál zdemoloval, policie stále pátrá. V Plzni jsou uzavřená všechna kasína, jako poslední skončily provozovny na náměstí Republiky a v nákupním centru na Borech. Jejich fungování na území města přitom od nového roku zakazuje vyhláška. Několik provozovatelů ji ale porušovalo a provozovny zavíraly až postupně, řekl to plzeňský primátor Roman Zarzický z hnutí ANO. Část Česka zasáhly silné bouřky, nejhorší byla situace na jihu Moravy a na Vysočině. Hasiči tam vyjížděli k desítkám událostí, nejčastěji odčerpávali vodu ze zatopených sklepů. Dnes už další silné bouřky v Česku podle meteorologů nehrozí. Ve francouzském Cannes začíná 79. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Hlavní hvězdou zahajovacího večera bude novozélandský režisér Peter Jackson, který převezme čestnou zlatou palmu za přínos kinematografii. Česko se do žádné z festivalových soutěží kategorií nedostalo. Podílí se ale na španělském dokumentu Zkoušky na revoluci. Fotbalisté Plzně nastoupí v nadstavbě šance ligy ve skupině o titul na trávníku Sparty. Na Letné se začne hrát ve 20 hodin. A dnes čekejte proměnlivou oblačnost, postupně na většině území přehánky, na horách srážky sněhové, večer ustávání srážek. Nejvyšší teploty 7 až 10 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Nehoda tramvaje s osobním autem komplikuje provoz v Plzni na Klatovské třídě ve směru z centra u odbočky do Majerovy ulice. Na místě zasahují všechny záchranné složky, projíždějte tam se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Kdybyste náhodou někdy kupovali ledničku za našimi západními hranicemi a nevládli němčinou, rádi vám pomůžeme. Jak prolomit jazykovou bariéru, víme díky Josefu Fouskovi a určitě oceníte i nápad Jiřího Sováka, jak se bez problému domluvit po celém světě. Tak si počkejte na dnešní střípek z rozhlasového archivu. Zase.

0: Já ti zpívám, tedy já ne, to bych vám neudělal, po Pavlu Bobkovi za chviličku Annie Lennox. Máme 8 hodin a 39 minut. Žádná jazyková bariéra není dost velká, když si sebou za hranice vezmete Josefa Fouska. Než to za chviličku jednou příhodou potvrdí Jiří Krampol, ještě si v jeho podání poslechněte jinou vzpomínku, ve které hraje cizí jazyk taky podstatnou roli.
1: Když jsme jezdili do Německa, tak jeden náš kamarád Janovský, který tam, když tam žili krátce, tak šel, se učil německy tady, poslala ho žena, aby koupil půlky jahod a on přišel do obchodu, říkal, guten tag, bitte, halb kilogram erbeben, dejte mi půl kila zemětřesení. A nejlepší byl Pepík Fousek, který, když jsme byli v Německu, v Mnichově, tak jsme šli se Šimkem, s Pouskem a Pousek, že potřebuje koupit lednici, že si na ní našetřili za růžkou, takže ji potřebuje koupit. A teď jsme vlezli do toho oddělení, jako ty, kde byly tyhle ty věci, jako lednice a mrazáky a já nevím, a ty trouby a takovýhle ty technické voloviny. A Fousek ukazoval na tu lednici, tam byla taková slušná, jako hezká prodavačka. Fousek povídá, Fräulein, bitte schön, wie viel kostet das? No povídá, wie viel kostet was? On povídá, diese, ty vole, jak se řekne lednice, no to. Pa, diese, Almara Antarktida. A ona povídá, já řekla mu cenu. Normálně. Pochopila to. Mně se líbilo, jak říkal Jirka Sovák, že povídá, ty vole, na co se učit nějaký jazyky? Když to je zbytečná ztráta času. Hele, já umím jedinou německou větu, s tou jsem prošel celý svět a všichni mě na celém světě rozumějí. Řekneš, eine Flasche Weißwein, aber schnell! A s tím se chytneš na celém světě.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Jsme rádiem vašeho kraje a jaké je v tom kraji počasí, to ví meteoroložka Jana Adamovská.
1: Počasí.
0: Tak jak to aktuálně vypadá? Dobrý den.
2: Dobré ráno, tak teploty ty se nám pohybují od 5 do 7 stupňů, na horách od 1 do 3 stupňů a máme takové oblačno až polojasno, více oblačnosti je stále na jihovýchodě.
0: Jak to bude vypadat přes den?
2: Tak očekáváme takovou proměnlivou oblačnost, přeháněk bude zpočátku málo, budou přibývat pak v odpoledních hodinách, sněžení očekáváme v polohách nad 800 nebo 900 metrů, výjimečně nám může i zabouřit a večer budou přeháňky postupně ustávat a od jihu se nám začne i protrhávat oblačnost. A dneska k nám bude proudit chladný a vlhký vzduch od severozápadu. Ty teploty příliš nepolezou nahoru, maxima očekáváme do 10 stupňů, na horách do 5 a do toho nám bude foukat ještě čerstvý západní vítr rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu a lokálně se objeví nárazy okolo 55 km za hodinu a ten vítr bude pak slábnout ve večerních hodinách.
0: Zítra v kalendáři další ledový muž a teploty opět proklatě nízko, nebo ne?
2: Tak hlavně to ráno bude chladné, ta minima budou záležet na množství oblačnosti, očekáváme, že poklesnou ke 4 až 1 stupni, při delším vyjasnění by byl až minus 1 a lokálně by se objevovaly i přízemní mrazíky. A ty maxima zítra už budou trochu vyšší, do 14 stupňů, na horách do 10 a ráno bude ještě oblačnost zmenšená, během dopoledne se začne zatahovat a odpoledne už očekáváme přeháňky a to hlavně na severozápadu a západu kraje a večer pak už budou zpětnější srážky na celém území a vítr ten bude ještě zítra foukat mírnýho západní až západní.
0: Děkujeme a přejeme hezkou službu. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Co děláte v sobotu 16. května?
3: Český rozhlas Plzeň pro vás připravil Den otevřených dveří.
1: Přijďte se podívat do budovy, odkud vysíláme.
3: Navštívíte studia, kde vznikají vaše oblíbené pořady. Prohlédnete si prostory, kde natáčí Plzeňská filharmonie.
1: Potkáte se s lidmi z rádia i se zajímavými hosty.
3: Zaspívá vám 14-letý Max Behenský, finalista pěvecké soutěže v Německu.
1: Historie na vás dýchne v našem muzeu a děti osloví muzikálový workshop.
3: Připravili jsme toho, ale mnohem víc.
1: Těšíme se na vás v Plzni na náměstí Míru 10 v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 12. květnový den letošního roku má za sebou aktuálně 8 hodin a 52 minut, než Martu Kubišovou vystřídají buty ještě na místě se rozloučit. Vladimír Šťovíček tedy děkuje za to, že jste byli s dnešním dobrým ránem a předává slovo Michaele Vondráčkové, která vás provede dopoledním programem. Tak hezký poslech.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Věděli jste, že radnice ve Švihově na Klatovsku byla původně jen přízemní? Měla pozoruhodný zvonek zvaný hlásníček, který o jarmarcích zvěstoval Frejung, tedy čas, kdy směli začít kupovat přespolní. Domácí měli přednost nákupu do 9 hodin. Schátralá budova ale dělala obci ostudu a tak padlo v roce 1800 usnesení o stavbě nové radnice. Tato budova s četnými úpravami a přístavbami stojí dodnes. Nejvíce ji změnila rekonstrukce z roku 1911, kdy dostala novou věž s cimbuřím, zjevně inspirovanou nedalekým hradem.

0: obloze. My už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého. Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Práce na dálničním převaděči omezí řidiče jedoucí z Plzně do Domažlic. Hnutí ANO v plzeňském kraji nasadí kandidátky v 29 městech a obcích. A dnes čekejte proměnlivou oblačnost, přeháňky a teploty do 10 stupňů. Pěkný den vám přeje Kateřina Jiřincová. Ředitelství silnic a dálnic opraví poškozený povrch na silnici 1/26 z Plzně na Domažlice. Práce začnou zítra a týkají se dálničního přivaděče od okružní křižovatky Domažlická Folmavská po čerpací stanici MOL. Řidiče proto musí počítat s omezeným průjezdem. Vysvětluje mluvčí ŘSD Petra Drkulová.
2: V obou směrech plzeňského dálničního přivaděče bude v uvedeném období probíhat pokládka nového mikrokoberce a oprava stávajícího. Provoz v místě stavby bude veden jedním jízdním pruhem v každém směru jízdy. Veškerá dopravní omezení budou koordinována s už probíhající stavbou na silnici 1/26, kterou je oprava nedalekého mostu u Sulkova.
1: Dopravní omezení mají skončit do 7. června. Hnutí ANO bude v podzimních komunálních volbách v plzeňském kraji podávat kandidátky v 29 městech a obcích. Budou na nich členové hnutí a nezávislí kandidáti. V Plzni bude volební jedničkou současný primátor Roman Zarzický. V Klatovech, Rokycanech, Stříbře nebo v Sušici současní starostové a místostarostové z ANO. Kandidátky včera jednomyslně schválil krajský sněm. Formálně je bude ještě potvrzovat celostátní výbor hnutí. Řekl to Roman Zarzický, který je krajským šéfem ANO. Operace slinivky, jater a jícnu se mají od příštího roku soustředit pouze do specializovaných center. Změnu připravuje Ministerstvo zdravotnictví. Slibuje si od ní zvýšení kvality a bezpečnosti péče o pacienty.
3: Ministerstvo zdravotnictví se při reformě rozhoduje mimo jiné i podle počtu operací v jednotlivých nemocnicích, pokračuje Hana Plačková z tiskového oddělení rezortu.
4: Obecně však platí, že pracoviště s vyšším počtem výkonů dosahují lepších klinických výsledků a nižšího rizika komplikací.
3: Výkony by se měly soustředit mimo jiné i do fakultní nemocnice Olomouc. Přednosta tamní chirurgické kliniky Dušan Klost centralizaci vítá.
5: Nepředpokládáme nějaký dramatický nárůst počtu pacientů. Pokud tomu nárůstu dojde, tak to bude v řádu jednotek, které naše nemocnice bez potíží absorbuje.
3: Ministerstvo změny podrobněji představí na odborné konferenci koncem května z Olomouce. Josef Čermák, Český rozhlas. Sport.
1: O trestech pro Slávii Praha za výtržnosti fanoušků v sobotním ligovém derby se Spartou dnes rozhodne disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Slávii hrozí peněžitá pokuta do výše až 10 milionů korun, kontumace zápasu v její neprospěch i uzavření části nebo celého stadionu. Počasí. Dnes čekejte proměnlivou oblačnost, postupně na většině území přehánky, výjimečně se vyskytne i slabá bouřka. Na horách budou srážky sněhové, večer ustávání srážek. Nejvyšší teploty 7 až 10 stupňů Celsia, na horách 2 až 5. Povane čerstvý západní vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Rozptylové podmínky velmi dobré, aby jo na jedničce tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Nehoda tramvaje s osobním autem se stala v Plzni na Klatovské třídě ve směru z centra u odbočky do Majerovy ulice. Na místě zasahují všechny záchranné složky, projíždějte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Pěkné dopoledne, chvilku po 9. hodině přejeme, s vámi je rádio vašeho kraje a máme pro vás třeba rubriku Zdraví v cajku. Dnes ji věnujeme takzvané Růžovce. Podíváme se do Kralovic, kde z bývalých kasáren vznikne nový dům a přidáme třeba i tipy pro volný čas. Z muziky teď Miraj, ale bude toho daleko víc. Přejeme vám pohodové dopoledne.
0: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: Zdraví v cajku.
1: Růžovku je možné snadno zaměnit se spoustou jiných postižení pokožky. Proto je dobré vědět, co to vlastně růžovka je a jak se projevuje. Téma pro Miroslava Šutu. Pane doktore, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Když člověk od lékaře uslyší diagnózu růžovka, co se vlastně právě dozvěděl?
2: Dozvěděl se, že vlastně trpí chronickým onemocněním kůže, které postihuje obličej, hlavně centrální část, čili tváře, ale postižen může být také nos, oční víčka, brada nebo ušní bolce. Kůže z růžový nebo z červená můžou se objevit pupínky nebo takzvané pustulky, které jsou naplněny hnisem. Dochází ke stluštění kůže. Ten postižen může cítit svědění, pálení nebo návaly horka. Nepříjemné je to onemocnění hlavně proto, že postihuje právě obličej.
1: Řekněte nám, s čím je možné tu růžovku zaměnit.
2: Těch takzvaných dermatitid neboli postižení kůže na obličeji je celá řada. Nejčastěji je možné ji zaměnit s akné, ale to postihuje hlavně mladší ročníky. Ta růžovka se objevuje spíše po 30. roce věku. Nicméně diagnózu by měl vždy stanovit odborný lékař, tedy dermatolog.
1: Jak moc růžovka lidem komplikuje život? Na co se musí dávat pozor?
2: Hodně nepříjemné je to postižení obličeje, protože obličeje je pro náš sociální život velmi důležitý i pro sebevědomí, takže mnohdy pro ty postižené je to vlastně psychický problém. Lidé s růžovkou mají problém, pokud se dostanou do horkého prostředí nebo ve chvíli, kdy se spotí. Problém můžou představovat také horké nápoje nebo horká jídla, která mohou ten stav zhoršovat. A pozor, si postižení musí dávat také na alkohol a pikantní jídla, jako je třeba slanina nebo nějaké odležlé sýry.
1: Co víme o příčinách této nemoci a kolik lidí u nás růžovku vlastně má?
2: Začnu tím množstvím. Postižen je zhruba každý 20. člověk, čili v České republice je to skoro 500 000 nemocných. Bohužel přesnou příčinu této nemoci neznáme, proto se lékaři soustředují na léčbu těch projevů a nikoli z příčiny.
0: Posloucháte Zdraví v cajku.
1: Už se zjistilo, co spojuje lidi, kteří tou růžovkou trpí? Našli vědci nějaká pojítka?
2: Nějaká pojítka už lékaři našli, nicméně i zatím jich není mnoho. Víme, že existují určité

0: dědičné předpoklady, to znamená, pokud rodiče mají růžovku, děti mají potom větší riziko jejího vzniku. Nicméně nebyl nalezen žádný gen, který by byl za růžovku zodpovědný. Některé studie ukazují, že lidé s růžovkou mají větší riziko i dalších onemocnění, například zažívacího traktu, jako je výskyt Helicobacteru pylori, který může způsobovat žaludeční vředy, nebo větší výskyt celiakie. Další spojení se ukázalo v případě postižení nervového systému, jako je Parkinsonova choroba nebo Alzheimer.
1: Na závěr už jenom krátce, jak se růžovka léčí?
0: Léků má dermatologie v tuhle chvíli celou řadu k dispozici. Některé projevy se léčí lokálně, to znamená, že se podávají určité mastičky, aplikují se přímo v místě postižení. Některé léky se užívají orálně, to znamená, že polikáte tabletky. Nicméně i při té léčbě je potřeba zohledňovat stav konkrétního pacienta a naopak lékaři jiných oborů, třeba kardiologové, musí být opatrní, protože ta léčba rozácej neboli růžovky může být komplikovaná užíváním léků na snižování krevního tlaku.
1: Dodává Miroslav Šuta, díky naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: A nezapomeňte, že i příště jsme tady pro váš zdravější život.
2: Další informace, včetně archivu odvysílaných dílů, najdete na našich webových stránkách.

0: Úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Jak jste na tom s cizími jazyky? Poslechněte si, jak na to jde při konverzaci Rudolf Dale mladší.
2: Jdu takhle například v Sofii po hlavní třídě a najednou spatřím dívku, no, jako obláček. No přímo silnová kvalita. Srdce mi začalo takhle pracovat. Madame, a rychle vyhledám příhodný text ve slovníku. Vy asi nevíte, že jsem veselý chlap. Setřu z čela pot a úkosem vzhlédnu na dívku, co tomu říká. Vypadá trochu vytřeštěn. Rychle co si drmolí a podává mi z taštičky aspirin. Odmítám tablety pomocí slovníku. Děkuji, pravím. Objedval jsem již lososa. Kaviárem však nepohrdí. Později jsem si uvědomil, že o kaviáru jsem měl pomlčet. Dívce začalo nervózně cukat takhle pravé rameno. Potřebujete více C vitamínu. Překvapují plynule řečenou větou. Dívka strnula a pak zastavila asi 16-letého mládence a rychle spolu něco hovořili. Mladík si dodal odvahy. Sprechen Sie Deutsch? Selbstverständlich. Nonchalantně se usmívám a vytahuji z kapsy německý konverzační slov. Ta dáma je však vaše manželka, nebo již zemřel. Pronáším s vážnou tváří. Mládenec se údivem postavil do pozoru a asi šestkrát zmateně vyhrkl. Nein, prštejny. Snažím se ho nějak uklidnit. Nepláč, zítra ti koupím v zoo malou opičku. A hladím ho přátelsky potom. Po hlavě. Zamračil se a vytáhl z kapsy cigaretu. Nebo bys chtěl lachtana? Výhružně zabafal. Vytahuji raději maďarský konverzační slovníček. A konečně nalézám větu, sice ne vhodně stylizovanou, ale plně vyjadřující mé přání. A hlasitě pravím. Dám vašemu bratrovi na biograf a my půjdeme se klouzat do parku.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Pokud nevíte, kam dnes vyrazit, pár tipů pro vás máme. Ve výstavní síni Městského muzea ve Zbyroze můžete navštívit expozici nazvanou Příběh dřevěných hraček. Výstava mapuje výrobu hraček ve Zbyroze i historii soustružených hraček v plzeňském regionu. Vernisáž výstavy se uskuteční v 17 hodin a výstava potrvá do 6. září. V Měšťanské besedě v Plzni se koná koncert skupiny Neres, se kterou zaspívá Lucia Šoralová a také kapely Neřeš. Akce začne v 8 hodin večer. Na zahradě gymnázia na Mikulášském náměstí v Plzni pokračuje tradiční výstava skalniček, květin a okrasných dřevin, kterou pořádá Alpinum klub Plzeň. Akce tady potrvá do 15. května. Technickou poradnu pro veřejnost připravila dnes od 9 do 12 hodin Městská knihovna v Ostrově. Poradí lidem, kteří mají problém s chytrým telefonem, notebookem nebo třeba potřebují nastavit určitou aplikaci. A Městská knihovna v Chodově nabízí přednášku o finanční bezpečnosti, a to s lektorem a specialistou na finanční gramotnost Tomášem Studničkou. Ten od 10 do 11 hodin zájemců vysvětlí, jak využívat moderní bankovnictví bez strachu.

0: 9 hodin 37 minut, s vámi je stále rádio vašeho kraje a teď míříme do Kralovice na severním Plzeňsku. Tam se rekonstruuje první budova v areálu bývalých kasáren. Nevyužívaný objekt bude sloužit jako nový dům dětí a mládeže Pohodáček, který dlouhodobě bojuje s nedostatkem prostoru v učebnách.
1: Máme tam 3 učebny a dole 1 cvičebnu. A v tom se strašně moc dětí musí vyměnit, strašně moc kroužků a už se tam ani nevejdeme.
2: Popisuje stávající prostory ředitelka domova dětí a mládeže Pohodáček Jitka Kásová.
1: Šatna znamená vchod do budovy, v jednu chvíli tam čekají rodiče, do toho se tam převlíkají děti a prochází tam další děti na další kroužky. Třeba čtvrtky a úterky, tak je tam třeba v jednu chvíli 50 lidí v jednom prostoru, což už bylo neúnosné.
2: 9 učeben, víc prostoru pro zaměstnance nebo bezbariérový přístup nabídne právě rekonstruovaný objekt v areálu bývalých kasáren, jak říká nezávislý starosta Kralovic Karel Popel.
3: Tady je těch nevyužitých budov.

0: školy, zařízení sociálních služeb a bytový dům. Tady ten prostor, který je mezi těmi budovami, tak by měl být taky využit nějaká parkovací místa, ale i taková odpočinková zóna, ale samozřejmě to bych na hodně dlouhou trať.
1: Současná stavba domova dětí a mládeže by měla být hotová 20. května. Provoz ale nezačne dřív než v novém školním roce. Z Kralovic Zuzana Waldmanová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude fotograf Robert Vano.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: máme signál.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Úterý 12. května svátek má první ledový muž Pankrác. U nás máme nositelů tohoto jména 7. Dva jsou Pražáci. Jestli z Pankráce, nevím. Každopádně pěkný den. Před 100 lety v roce 1926 při průkopnické cestě z Evropy do Ameriky dosáhl mezinárodní tým na palubě vzducholodi Norge severního pólu. Velitelem expedice ze Špicberg na Aljašku byl norský polárník Roald Amundsen. První programovatelný a plně automatický výpočetní stroj představil před 85 lety v roce 1941 v Berlíně průkopník počítačových technologií Konrad Zuse. První digitální počítač byl sestaven z 2600 relé a nesl označení Z3. Před 80 lety se konal první ročník hudebního festivalu Pražské jaro. Každý rok začíná vždy 12. května na výročí úmrtí Bedřicha Smetany v roce 1884. Judista Lukáš Krpálek vybojoval před 3 lety na mistrovství světa v Dauhá stříbro v kategorii do 100 kg. Letos v gruzínském Tbilisi na letošním světovém šampionátu výkon rodák z Jihlavy zopakoval. Bravo.
4: No, zřejmě slušte oddíl, no.
3: Český sériový vrah Ivan Roubal se narodil před 75 lety. Za 5 vražd byl odsouzen na doživotí. U 3 se doposud nenašla těla. A 45 má filmový Freddie Mercury z filmu Bohemian Rhapsody, držitel Oscara Rami Malek. Já přeju hezký den.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeňský kraj nesouhlasí se změnou územního rozvojového plánu České republiky. Plzeň usiluje o titul Evropské hlavní město dobrovolnictví pro rok 2028. A dnes čekejte proměnlivou oblačnost, přeháňky a teploty do 10 stupňů. Příjemné dopoledne. Zprávy pro vás má Kateřina Jiřincová. Rada Plzeňského kraje nesouhlasí se změnou územního rozvojového plánu, kterou nechalo zpracovat Ministerstvo pro místní rozvoj. Plán vymezuje v regionu 7 akceleračních oblastí pro výstavbu větrných elektráren. Pokračuje mluvčí Plzeňského kraje Eva Mertlová.
2: V současném návrhu je na území kraje vymezeno celkem 7 lokalit, a to o celkové výměře 30 km čtverečních. To by umožňovalo výstavbu kolem 60 větrných elektráren, což je výrazně víc, než kolik by měl Plzeňský kraj spravedlivě přispět v rámci celorepublikových závazků. Podle územní studie, kterou si kraj nechal vypracovat, by jich mělo být 15 až 20.
0: Do konce týdne zašle krajská rada ministerstvu k navrhovanému plánu připomínky. Plzeň by mohla získat titul Evropské hlavní město dobrovolnictví. Od roku 2012 ho udílí Evropské dobrovolnické centrum městům, které podporují dobrovolníky. Cílem je inspirovat ostatní evropské obce k posílení dobrovolnických aktivit. Plzeň teď ve spolupráci s mezigeneračním a dobrovolnickým centrem Totem připravuje přihlášku, kterou chce podat v červnu. Pokračuje ředitelka Totemu Vlastimila Fajfrlíková.
3: Podává se přihláška, kde se dávají informace o tom, jak to dobrovolnictví tady funguje a taky, jaké má další plány do budoucna. Na základě toho se vyberou 3 kandidáti. Ti pak obhajují ještě video příběh o tom dobrovolnictví nebo nějakou vizualizaci a tam teprve se vybírá z těch 3 kandidátů ten, který ten titul na rok 2028 získá.
0: Plzeň se výsledek dozví letos v prosinci. V případě úspěchu má Totem příští rok na přípravu programu, který by v roce 2028 představil veřejnosti i dalším evropským městům. Prezident Petr Pavel se s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO dohodli na 4 změnách v nominacích velvyslanců. Komentovat je ale teď nebude. Řekl to před odletem na summity slavkovského formátu a bukurešské devítky. Usnesení o vyslání diplomatů schválila předchozí vláda Petra Fialy z ODS. Babišův kabinet ho ale koncem ledna zrušil, pokračuje Pavel.
4: Respektuji jeho snahu mít v některých zemích lidi, ke kterým má možná větší důvěru, a domluvili jsme se na 4 změnách.
0: Jména velvyslanců musí podepsat prezident. Pavel dnes zopakoval, že respektuje snahu vlády mít v některých zemích lidi, ke kterým mají větší důvěru.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte proměnlivou oblačnost, postupně na většině území přehánky, výjimečně se vyskytne i slabá bouřka. Na horách budou srážky sněhové, večer začnou přehánky postupně ustávat. Nejvyšší teploty 7 až 10 stupňů Celsia, na horách 2 až 5. Povane čerstvý západní vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. A bio bude na jedničce, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: 2 vozidla se srazila v Plzni v Univerzitní ulici u odbočky do ulice u letiště. Na místě je policie. A nehodu tramvaje s osobním autem došetřují policisté v Plzni na Klatovské třídě ve směru z centra. Na obou místech projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Také po 10. hodině je s vámi stále rádio vašeho kraje a v našem studiu už za chvilku přivítáme hosty. Dnes bude řeč o folkloru, dětech a mladých lidech, kteří se mu věnují, a to s nadšením a úspěchy v dětském souboru Mladinka z Plzně. Mladinka navíc letos slaví kulaté výročí, i o tom bude řeč už za chvilku. I nadále přejeme pohodové dopoledne.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: 10 hodin a 11 minut v našem dopoledním vysílání teď budou následující minuty patřit dětskému folklornímu souboru Mladinka z Plzně. Našimi dnešními hosty jsou Jaroslava Kaplanová, vedoucí muziky. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Martin Šefl, vedoucí souboru. Dobrý den.
2: Hezký den.
0: Dobrý den, ale předesílám, že už se dlouho známe, takže si budeme tykat. Téma našeho dnešního setkání je jasné. Mladinka v letošním roce slaví 40. výročí svého založení. Moc gratulujeme. Jak se tohle výročí odráží v letošní práci Mladinky? Jak se bude slavit? Co připravujete, Martine?
2: No, bude se slavit v pátek. Máme premiérový pořad. Už tento pátek. Je teda úplně vyprodan, což nás vlastně překvapilo, ale těší nás to. No a jak budeme slavit? Budeme slavit novými tanečky, máme nové tanečky, máme nová hudební pásma. Tak snad diváky potěšíme.
0: Kolik má Mladinka aktuálně členů?
2: Tak na našem webu uvádíme číslo 70 zhruba. A ono to tak
1: asi to tak
2: i sedí. Hmm.
0: No, ono to není vlastně jenom Mladinka, ono je to ještě Mladinečka. Mladinečka,
2: máme dvě vlastně taneční skupiny, takový tě starší. A potom ta Mladinečka, to jsou malé děti, zhruba nějaký kolem 4-5 let.
0: Jak jim říkáte? Molekuly?
2: Molekuly, blechy.
0: Jak těžké to je v současné době nalákat děti a natchnout je pro folklor, pro lidovou muziku?
1: No, s muzikantama je to trošku těžší, protože ty přichází do souboru vlastně později, jako ve vyšším věku, protože nejdřív musí trošku ovládnout ten nástroj, aby potom vlastně mohli teda hrát v té muzice. No a sehnat děti v okolo těch, já nevím, 10 let, kdy tak přicházejí, který mají čas v pondělí v 5 hodin odpoledne, je dost jako obtížné. Jo, ale zatím teda musím zaklepat, že se nám to vždycky podařilo a vždycky máme v muzice tak kolem 10 muzikantů.
0: Tanečníci, tam není takový problém.
2: Tam je problém v tom jenom, že když máte šikovný děti, tak oni jsou většinou šikovný na všechno, takže krom toho tancování musí obsloužit ještě vlastně takový ty sporty a pak ještě nějaký, když jsou ještě úplně extrémně šikovný, tak ještě i umělecké aktivity nějaké a všechno, samozřejmě je to podobný čas, takže potom jako bojujeme s tím, že jako samozřejmě všechny ty kroužky, včetně nás, by chtěli, aby ty děti chodily na všechny ty zkoušky pravidelně, což vlastně oni, ty šikovní děti, musí kloubit jako dohromady.
0: Tak trošku škola taky ještě tak jako bokem.
2: Škola, ano, na tom posledním místě.
0: Ne, tak to nebudeme říkat. Ne.
2: Ale ty šikovní děti jsou většinou šikovní ve škole, takže.
0: Přemýšlím, že tam ale hlavně podle mého názoru musí být skvělá parta, která prostě musí ty děti bavit, že to není jenom o tancování, ale asi o té partě.
1: No to samozřejmě.
0: Máte takovou zkušenost. Možná, že lákadlem bude také vidina přechodu do dospělého souboru Mladina. Je to inspirace pro tanečníky Mladinečky a Mladinky?
2: Je a byla vždycky. Zase samozřejmě ten skok, ten krok, jako zase o krok výš. Už je teďka čeká vlastně po prázdninách, takže už jako trošku se i zapojujou do toho tancování toho dospělého souboru. A samozřejmě, že už se tam asi, já doufám, že se tam těší všichni. A povedlo se nám, že snad jako celá ta parta vypadá, že by tam mohla začít od té nové sezóny vlastně chodit jako komplet, což je vždycky takové jako pro nás jako dobrý pocit, že jsme je vychovali
0: další generaci
2: a vlastně postoupili všichni, že se to nerozpadne, ta parta. Tak.
0: Tak on ostatně je to taková velká rodina, Mladina, Mladinečka, řada dětí z Mladiny, respektive členů Mladiny, už tančí v Mladince a Mladinečce, tak se to neustále takto opakuje.
2: Je to tak, když nejsou členové zvenku, tak si je musíme doplnit sami.
0: Pojďme připomenout, co je vlastně posláním Mladinky, čemu se věnujete obecně.
1: No, věnujeme se písničkám a tancům z jihozápadních Čech, jako takže Chocko, Plzeňsko, jižní Čechy, který taky milujeme, tak to je vlastně asi náš jako hlavní záběr, co se regionu týče.
0: Tak abychom si udělali představu, tak tady máme také jednu hudební ukázku, bude to písnička Alou muzikanti z CDčka Či jsou to muzikanti z roku 2008. Alou!

0: dnešním dopoledním vysílání nám společnost dělá dětský folklorní soubor Mladinka z Plzně. Našimi hosty jsou Jaroslava Kaplanová a Martin Šefl. Povídáme si o tom, že Mladinka v letošním roce slaví 40. výročí. 40 let v životě dětského folklorního souboru, to už je dost. To už jste asi stihli hodně vystoupení, hodně úspěchu, pochlubte se. Jaké tak ty úspěchy jsou pro vás asi nejdůležitější z pohledu vedoucích?
1: Tak z pohledu vedoucích asi je vždycky příjemný, když nás někam pozvou. Určitě to je i třeba účast na nějakých kolech přehlídky těch dětských folklorních souborů, které jsou ty hlavní, jsou potom v Kroměříži v Jihlavě. V roce 2024 jsme byli oceněni cenou Hejtmana Plzeňského kraje a od toho roku tedy jsme perla Plzeňského kraje, tak na tu perlu jsme hrdí. A pak samozřejmě ty úspěchy se měří asi tím, když si vás někdo pozve na nějaký festival nebo na nějaké vystoupení.
0: A zvou si vás, to můžu potvrdit, protože vás sleduji.
1: A zvou si nás, takže.
0: Ale zvou si vás i do zahraničí, tak pochlubte se, kde tak už Mladinka vystupovala.
1: Tak Mladinka, když to vemu tady z těch bližších zemí, tak je to Německo, Maďarsko, Slovensko a když se koukneme třeba i přes moře, tak jsme byli v Americe, v Turecku, v Srbsku, ale to s nás, když všecko dobře dopadne, bude letický benzín a všecko, tak nás čeká cesta do Tajvanu na začátku prázdnin, tak tam bychom měli.
0: No panečku, tak to je daleká, to by byla taky asi nejdelší cesta zatím.
2: To určitě. Historie Mladinky.
1: Myslím,
2: že určitě. Mm-hmm.
0: No když se řekne Mladinka, tak určitě je to kamarádství nejenom na těch zkouškách, na jevišti, v zákulisí, ale asi je to parta, která se schází i jinak. Pořádáte i nějaké výlety, oslavy, tak si to představuju.
2: Určitě pořádáme, no, většinou, když máme tady nějaký hostující soubor, tak děláme táborák a celou vlastně jakoby zábavu takovou lidovou. No, různý výlety taky jsme dělali v minulosti.
0: Kamarádíte se soubory z Moravy často? Zvete si
2: ano,
0: sem
2: ano,
0: na oplátku,
2: ano, to máme rádi, my tam taky rádi jezdíme a chápeme. Oni doufám i sem rádi
1: děláme
2: jezdí.
1: Děláme takový výměný pobyt, že vždycky jeden víkend jedeme my k ním a pak si je pozveme zase sem.
0: A děti spí v rodinách?
1: Děti spí v rodinách, máme to také zavedený, takže je to intenzivní víkend vždycky, jak pro děti, tak zejména i pro rodiče. Teda.
2: Ano.

0: Mně se líbí, že děti a mladé lidi, protože tam máte i teenagery, to je ano. Mimochodem speciální asi skupina, vidíte?
1: Velmi speciální no, to je, skupina.
2: No, to určitě.
0: Tak se mně líbí, že je vedete i ke vztahu ke krojům, protože viděla jsem třeba i fotky, jak na nějakém soustředění děvčata si připravují třásní šátky. Ano. Takže i na tohle dbáte, aby měli vztah i ke krojům?
2: No to se snažíme, samozřejmě.
1: Snažíme se, jak moc je to potom baví, to už jako úplně nevíme, ale doufáme, jako v ten okamžik, kdy se to děje, tak to vypadá vždycky, že je to pro ně zajímavý. Tak. Jestli se to pak přenesou i domů, tak to už nevidíme.
0: Já možná tuším, ale zeptám se, jaké to vlastně v současné době je sehnat látku na kroje a někoho, kdo to dokáže dobře ušít. Jaké zkušenosti s tímhle má mladinka?
1: No. Tak to nevím, jestli jsme tady zrovna my dva asi, správně. To by byl asi dotaz
3: na příště.
1: Ano, tak to máme asi na příště.
2: Ta většinou zatím stojí, že to všecko vlastně někde sežené. A,
0: tak ono v dětském souboru asi se pořád něco přešívá a mění, protože tam pořád někdo vyrůstá z něčeho.
2: To samozřejmě, ty kroje se mění tak minimálně jednou za rok, někdy i víckrát podle toho, v jakým věkovým rozmezí zrovna ty děti máme, jak rychle rostou a dost u toho upravují samotní rodiče. Protože když má dívčina prostě větší šněrovačku, tak maminka musí doma vzít jehlu nit nebo stroj a musí to zabrat a udělat tak, aby to sedělo. To vlastně jinak ani nejde.
0: Tak to jsou kroje a my se vrátíme zpátky k muzice. Máme tady další ukázku, tentokrát to bude ze staršího dcerečka, tedy trochu historické. Písnička Prodal sedlák koně a něco si po ní povíme zase za chvilku.

0: Tak ještě jednou nám zahrála Mladinka z Plzně. Našimi dnešními hosty jsou Jaroslava Kaplanová a Martin Šefl. A když se vrátím ještě k té nahrávce, říkali jsme, že to byla už starší nahrávka z roku, vy to budete
1: 2001.
0: Vidět přesně, 2001. Hudební režie Jaroslav Krček.
1: Ano.
0: Tak to je pro Mladinu, Mladinku i pro Jaroslavu Kaplanovou. Důležité jméno, osobnost, je to tak?
1: Ano, ano, je to můj tatínek. Takže my jsme si ho vlastně, jsme natočili s Mladinkou 3 CDčka už celkem a vlastně vždycky jsme si ho pozvali jako režiséra, protože jednak se prostě folkloru a lidové písni věnuje celý život a je moc milý za režisérským pultem a vždycky umí vlastně, nebo umí vyčuchat, kam nejlíp vlastně může ty muzikanty dovést, aby ten výsledek vlastně byl co nejlepší a aby bylo všecko na pohodu.
0: I pro nás v rozhlasu je to velké jméno, tak jsme rádi, že právě tahle nahrávka zazněla. Bavíme se dnes o Mladince, už jsme naznačili, že tento pátek proběhne program velký k vašemu výročí, ale že už je vyprodáno. Tak pojďme pozvat někam jinam, kde ještě můžeme Mladinku v letošním roce vidět.
2: Tak určitě ji uvidíme na Mezinárodním folklorním festivalu v Plzni, kde máme v sobotu od 11 hodin svůj hodinový pořad, ale nebude jenom náš, bude tam ještě jeden 40-letý soubor, který jsme potkali v Srbsku na festivalu a dali jsme se tak nějak dohromady, už jsme u nich byli a oni teďka teda přijedou k nám a je to soubor Borinka z Nitry.
0: Takže Borinka z Nitry společně s Mladinkou vystoupí 13. června od 11 hodin u Branky. Možná rovnou dodáme, že společně vystoupíte pak ještě i v neděli.
1: Ano, ano, ano, v neděli na dětském pořadu od 11 hodin, hned asi v úvodu.
0: Je to tak, 14. června, dětský pořad u Branky v rámci Mezinárodního folklorního festivalu SIOF Plzeň. Tak moc děkujeme za tu pozvánku. Ještě něco, co byste třeba chtěli tímto prostřednictvím po rozhlasových vlnách poslat vašim členům, současným, bývalým?
2: Já bych možná jenom popřál Mladince ještě pár let, aby to takhle fungovalo. Ať už u toho budeme nebo nebudeme, to uvidíme, 40 let už je dost.
1: A ať se jim to v pátek povede, to výročí.
2: To hlavně.
1: Ať jsou všichni zdraví do té doby.
0: Tak my se připojíme k tomu přání, moc vám držíme palce, ať všechno klapne, zdravíme všechny členy po rozhlasových vlnách, ať je Mladinka 40. výročí a budeme se těšit zase někdy na viděnou a naslyšenou.
2: Děkujeme.
0: Naslyšenou.

0: Helena Vondráčková dospívala a teď na trochu jiné téma. V Karlových Varech Dvorech se v začátku týdne sešli členové prvosledových policejních hlídek. Pod dohledem zkušených zdravotníků si procvičili ošetřování lidí v terénu při mimořádných situacích. Při dopravních nehodách, požárech nebo v místech, která ohrožuje ozbrojený útočník.
1: Dýchá, cítím, slyším, vidím, hrudník se zvedá symetricky.
2: V rozměrné hale stojí dvě desítky policistů v plném vybavení a pozorně sledují výklad školitele, který jim popisuje, jak rychle zajistit prohlídku zraněného člověka v terénu.
1: Bez krve, bez zranění.
2: Z části policistů se následně stávají ošetřující, z jejich kolegů figuranti. Nácvik zdravotnických úkonů probíhá velmi rychle.
3: Tak jedná se o prolongační cvičení, tedy znovu zopakování dovedností v rámci poskytování první pomoci společně se záchrannou službou.
2: Vysvětluje velitel policejního týmu, je maskovaný a jako člen prvosledové hlídky v rámci utajení své jméno neprozrazuje.
3: Ten výcvik se skládá ze dvou částí. První část je dopolední, kdy se dozví teoretické zopakování svých znalostí, do proškolení ohledně nových postupů, případně nových

0: tím dlouhosáhle přemýšlet, ale rovnou věděli, jak se pracuje s daným materiálem.
1: Na praktický výcvik policistů dohlíží školitel záchranář David Urda. Aktuální situace simuluje ošetření postřeleného člověka.
2: Teď tady policisté zasahují u pacienta, který utrpěl střelné poranění dolní končetiny, adekvátně zastaví krvácení a vyřeší neprůchodnost dýchacích cest.
3: Když to takhle pravidelně cvičíme, tak si myslím, že člověk přepne do takového automatického režimu a funguje. No.
1: Navazuje na slova instruktora jeden z účastníků školení policista Dominik Sedláček. Školitele záchranáře na tyto akce odloňská poskytuje Krajská zdravotní záchranná služba, říká její mluvčí Simona Kratochvílová.
4: Tímto školením jsme začali v loňském roce, kdy jsme měli 5 termínů a bylo proškoleno dohromady 66 policistů. V letošním roce máme naplánováno 7 termínů. Doufáme, že tato spolupráce bude i nadále pokračovat v budoucnu.
1: Prvosledová hlídka policie zasahovala také u víkendové nehody dodávky na Chebsku, při které se zranilo 5 lidí. Z Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin 48 minut. Znáte plzeňskou boleveckou rybniční soustavu? Každému se asi jako první vybaví velký bolevecký rybník. Ovšem pozor, do soustavy patří celkem 10 rybníků a velký bolevecký je z nich, řekněme, nejatraktivnější. Bolevecká rybniční soustava vznikla v 15. století a mezi její rybníky patří také rybníky s pohádkovými názvy, jako Rozkopaný nebo Vidymáček. Detaily o těchto dvou rybnících zjišťovala kolegyně Anděla Blašková.
1: Rybníky Rozkopaný a Vidymáček leží v údolí Merán, jsou na jednom z přítoků Boleveckého potoka. Vidymáček má rozlohu 0,8 hektaru a Rozkopaný je o polovinu menší, čili má 0,4 hektaru. Rybníky několikrát vznikly a zase zanikly. Pohnutou historii má hlavně rybník Vidymáček, jak přibližuje ze zprávy veřejného statku města Plzně Radka Žáková.
2: Vidymáček byl vybudován v té původní gotické rybniční soustavě, ale později zanikl, protože jeho voda obsahovala příliš rašeliny, byla teda kyselá a to se kaprům nelíbilo.
1: Vidymáček zanikl před koncem 17. století. Obnovení se dočkal o mnoho let později.
2: Před druhou světovou válkou byl nájemcem boleveckých rybníků panem Mráčkem obnoven. Byl tu znovu pokus chovat zde ryby. Moc dobře to nedopadlo, proto opět zanikl.
1: Nejspíše v roce 1952 byly smrky, kterými byl Vidymáček zarostlý, pokáceny.
2: V souvislosti se založením Arboreta Sofronka jeho zakladatel Karel Kaňák našel pro myšlenku znovu obnovení tohoto rybníka spolu s rybníkem Rozkopan i porybného. A protože na vybudování toho rybníka nebyly peníze, tak se do té práce pustil spolu se svým synem, který později dlouhou dobu na Sofronce pracoval, a s partou skautů kolem něj ten rybník vybudovali holýma rukama.
1: Do historie rybníka se zapsal také rok 1965, kdy hráz rybníka provalila velká průtrž.
2: Ono během 3 hodin napršelo asi 140 mm srážek a oni tu práci museli spolu s opravou hráze dělat znova.
1: Přibližuje Radka Žáková ze zprávy veřejného statku města Plzně historii rybníku Vidymáček. V současné době je rybník Vidymáček i rybník Rozkopaný takovou oázou v arboretu Sofronka, kterou využívá jak lesní zvěř, tak i ptáci. Z Plzně Anděla Blašková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Dubnová nezaměstnanost v Plzeňském kraji zůstala na březnových 4,1%. V Plzni u branky dnes bude stát stan proti melanomu. Dnes čekejte velkou proměnlivou oblačnost, přeháňky, teploty do 10 stupňů. Pěkné dopoledne vám přeje Kateřina Jiřincová. Dubnová nezaměstnanost v Plzeňském kraji stagnovala na březnových 4,1%. Bez práce bylo na konci dubna přes 17 000 lidí, skoro o 300 méně než před měsícem. Nabídka volných pracovních míst v regionu se zvýšila o stovky, na necelých 7500. Vyplývá to z informací, které dnes zveřejnil Úřad práce. Nejvyšší podíl nezaměstnaných v kraji je už přes rok na Tachovsku. Naopak nejnižší nezaměstnanost zůstala na Plzeňsku. Dermatologové budou dnes odpoledne v Plzni zdarma vyšetřovat problematická znaménka. Zhoubný melanom je z kožních nádorů ten nejnebezpečnější. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky na něj ročně zemře 450 lidí. Stan proti melanomu je možné navštívit v Kopeckého sadech u branky od 13 do 17 hodin, říká mluvčí VZP Viktorie Plívová.
2: Prevence je v případě rakoviny kůže klíčová. Při včasném odhalení onemocnění je šance na úplné vyléčení pacienta velmi vysoká. Proto také organizujeme tuto akci a nabízíme lidem možnost kontroly znamének spontánně, bez nutnosti předchozího objednání, přímo v improvizované ordinaci v centru Plzně.
0: Za zdražení lístku na kulturní akce může podle některých prodejců spojení tří firem, které je prodávají. Po sloučení si společnost Go Out, Ticket Portal a Ticket Stream za každou stupenku účtují poplatek 3,5% z jeho ceny. Společnost PAG z Czech Republic, pod kterou všechny patří, se hájí, že jen sjednotila podmínky. Říká to její generální ředitel Lukáš Jandač.
3: Jediné, co jsme udělali, je to, že jsme zprůměrovali ty hodnoty a vlastně jsme vypustili nový model, který je spravedlivější. Navíc si teda myslím, že to ozdravuje ten trh, protože konkurence, která tady jako mezi sebou byla, tak jsme rozdávali super nízký provize. Ten systém jako nebyl udržitelný dlouhodobě. Sport.
0: Předběžné širší nominaci české reprezentace na fotbalové mistrovství světa jsou i slávisté David Dojdera a Tomáš Chorý. Oba přitom v sobotním ligovém derby se Spartou, které se kvůli výtržnostem fanoušků nedohrálo, dostali červené karty a klub je následně vyloučil z A týmu za opakované prohřešky. V české nominaci pro světový šampionát je zatím 54 hráčů. Do Spojených států, Kanady a Mexika jich poletí 26.
1: Počasí.
0: Dnes bude velká proměnlivá oblačnost, postupně na většině území déšť nebo přehánky i s krupkami, výjimečně i slabá bouřka. Na horách bude sněžit, večer přehánky postupně ustanou. Nejvyšší teploty 7 až 10 stupňů Celsia, na horách 2 až 5. Povane čerstvý západní vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. K večeru bude vítr slábnout. Rozptylové podmínky velmi dobré, aby jo, na jedničce tady mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Rokycanech v Plzeňské ulici zasahují hasiči a policisté u požáru osobního auta. Dejte tam pozor. Nehoda dvou vozidel se stala na silnici 20 u Chocenické Lhoty na jižním Plzeňsku. Na místě jsou všechny záchranné složky. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Jedenáct hodin a 4 minuty začíná další hodinka, kdy vám společnost dělá rádio vašeho kraje. Také to u vás někdy vypadá jako po nájezdu lichožroutů, tedy že záhadně mizí jednotlivé ponožky. V dnešních babských radách vám ukážeme, že i ponožka, ke které už neexistuje druhá do páru, ještě může být užitečná. Připravený je také jazykový koutek a věnovat se budeme třeba i tématu odzimování zahradních jezírek. Pěkné dopoledne.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: S odborníkem na češtinu si teď bude povídat Stanislav Jurík.
1: Jsou situace, ve kterých potřebujeme užít slova s velkým emocionálním nábojem, příznakem. Takových slov v češtině nemáme nedostatek a neškodí, když si v jazykovém koutku některá představíme. Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český pro dnešek vybral módní slovo nabušený, které prý velký emocionální náboj nese. Tak jak to s tím slovem je? Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den. Přídavné jméno nabušený asi není potřeba dlouze představovat, posluchači ho asi budou znát. Dalo by se říct, že jde o slovo takzvaně módní, patří také do skupiny slov, která odborně nazýváme expresivními, to znamená, že nesou silný citový příznak, vyjadřují silný emocionální postoj mluvčího k tomu, o čem hovoří. Když půjdete na koncert své oblíbené hudební skupiny a řeknete o něm, že jejich vystoupení bylo nabušené, je jasné, že bylo plné těch nejlepších skladeb a efektů, byly zahrané naprosto strhujícím způsobem a vůbec celkově šlo o mimořádný hudební zážitek.
1: Zní to opravdu úderně. Kde všude se takové slovo dá použít?
2: Asi je patrné, že to není neutrální spisovné slovo a hodí se jen do uvolněnější komunikace, do kontextu, kde se zvýšená míra emocionality a exprese očekává. Typické je to například pro sportovní kontexty. Ve sportovních rubrikách prestižnějších médií se můžeme dočíst, že na mistrovství světa neexistuje větší zápas než proti nabušené Kanadě, nebo že sebevědomým a silou nabušený Liberec hrál od začátku aktivně, o tituly se utká 6 dvojic nabušených boxerů a podobně. Tady bychom význam slova nabušený mohli postihnout asi jako soucí ve vrcholné formě nebo kondici nebo ve stádiu nejvyšší připravenosti.
1: Tak do sportu to asi opravdu patří.
2: Ano, tady to asi nepůsobí nepatřičně, dokonce bych řekl, že ani ne nekultivovaně. Zároveň tím poukazujeme na další oblast, kde se slovo nabušený dá použít. Kulturou a sportem ale nekončíme. Dalším odvětvím, kde se uplatňuje, je technika. Můžete si pořídit třeba nejnovější nabušený smartphone, počítač s nabušenými funkcemi pro tichý chod, nebo nové auto s nabušeným motorem. Tady se evidentně chce říct, že daná věc disponuje nejlepší, nejvýkonnější, nejsilnější možnou technickou výbavou.
1: Napadá mě, jestli tu není nějaká podobnost s tím, když se řekne třeba, že je něco nabitého novými funkcemi.
2: Je to tak, jsou to významově prakticky stejná vyjádření. Nový telefon může být skvělými funkcemi nabitý i nabušený. Obojí vychází z obrazné představy, že je něco někam silou natlučeno nebo napěchováno, nacpáno. Tento význam mají slovesa nabít a nabušit společný. Ještě bych pro zajímavost poukázal na to, že když se řekne, že je něco nabitého novými funkcemi, je myslím ten emocionální náboj o něco slabší, než když použijeme nabušený novými funkcemi.
1: Nevím, jestli dnešní jazykový koutek byl nabušený, necháme to na posluchačích. V každém případě tohle slovo jsme dnes probrali s Martinem Proškem z Ústavu pro jazyk český. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: technických památek.
1: V Šindelové na Sokolovsku najdete jednu z posledních unikátně dochovaných dřevouhelných vysokých pecí. Kamenný kolos poskládaný z cihel a žulových kvádrů byl součástí železářského komplexu, který se před 10 lety rozhodl zachránit Jiří Hrůza. Založil spolek za zachování hutě v Šindelové a rozpadající se zdi zarostlé stromy se mu podařilo proměnit na místo, které opět připomíná 200 let starou fabriku.
2: Postavil i hrabě Nostic, který v té době tady působil, a je to v pořadí již třetí pec. Ty dvě byly původně zbourány a byla tady postavena tato pec. Je to dřevouhelná pec, to znamená, že se topilo dřevem, dřevěným uhlím, které se zpracovalo tady zhruba 2 kilometry odsud. Takže půjdeme směrem dolů před huť. Samozřejmě, že jsme museli všechno s památkářem konzultovat a po těch 5 letech, protože v roce 15 jsme začali zachraňovat a v roce 20 jsme to uvedli oficiálně pro veřejnost, takže veřejnost už mohla vstoupit do těchto prostor.
3: Se díváme na tu stavbu, takhle určitě nevypadala.
2: No to určitě takhle nevypadala.
3: Byly tu zbytky zdiva?
2: Byly zbytky zdiva. To, co vidíte za střešení, to tady vůbec nebylo. To bylo zarostlý, stromy, keře a tak dále. Takže to se muselo všechno zprojektovat. Projektant zkreslil, památkáři odsouhlasili, stavební úřad vydal stavební povolení, no a pustili jsme se do práce. Takže přicházíme před samotnou pec, kde byl vlastně odpich, to znamená surový železo se zde odlivalo. Tady to není jenom samotná pec, ale tady v okolí té pece byla válcovna. Válcovna tenkýho konzervárnického plechu a bylo tady zaměstnáno 950 lidí. Takže to byl takový kolos.
3: Říká předseda spolku za záchranu pece v Šindelové Jiří Hrůza. S průvodcem Rudolfem Kovaříkem stojíme v prostorách bývalé měřírny. Co se tu dělo?
4: Tak tady v těchto těch místech vlastně docházelo k tomu, že když se ten proces celý té vysoké pece, která měla obsah 50 krychlových metrů, bylo to 75 tun materiálu, který se do toho vsázel, po 23 hodinách dosáhla teplota vlastně 1575 stupňů, tak první bylo se zbavit strusky. A to je vlastně právě tenhle místě, u kterého vlastně stojíme za těma mřížema, aby nám do toho ty návštěvníci nechodili, protože je tam možnost pořád ještě odebírání nějakého materiálu. A tadyhle tímhle s tím vlastně se odpouštěla nejdřív ta struska, která plavala vlastně na tom celém procesu. Získali z toho vlastně těch černých cihel, který my nahoře vidíme, zhruba 60 až 80 z té jedné vsázky. Dá se říct, že provoz vlastně, co se týče té výroby, šel pořád nahoru. Zlepšilo to i tu technologii dovoz toho kamenného hnědého uhlí ze Sokolova. Ta produkce se ještě zvětšila a skutečně tady se vyráběl ten tenký pocínovaný a později pozinkovaný plech, takže vlastně, když to řeknu správně, všechny konzervy, které se v Rakousku-Uhorsku vyrobily od roku 1850 do roku 1918, tak jsou ze Šindelové.
3: Vysoká pec v Šindelové je přístupná celoročně a v rámci komentovaných prohlídek se návštěvníci dostanou až na vyhlídku, kde skrz prosklenou podlahu uvidí v hloubce 13 metrů i prostor, kde se zakládala původní pec. Ze Šindelové na Sokolovsku Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dnes máme 12. května, jaro v plném proudu a čas třeba i oživit zahradní jezírko. Kojkapři vyžadují kvalitní krmivo, čistou vodu, dostatek pohybu, správné vzduchování a v neposlední řadě jim musíte věnovat lásku. Tak to aspoň vidí Libor Hrubý z Dobřan, který se chovu kojkaprů věnuje už skoro 20 let. Soňa Weizenbacherová ho zastihla při čištění zahradního jezírka trvale osázeného rybami. Nejprve ji ale zavedl do garáže, kde ve vodě o stabilní teplotě 18 až 20 stupňů zimuje své nejlepší kousky.
1: Tady jsou ryby, které zimují celou zimu v teplé vodě a jsou to ryby určené na výstavu, nebo z těch několika, co tady plavou, vybíráme vždy na výstavu podle kondice, v jaké momentálně formě jsou ty ryby.
2: Jsou to ryby různých barev, to se liší druh od druhu?
1: Ano, rozdělujeme ryby podle druhů. Máme tady ryby šupinatý, to se v Japonsku nazývá wagoi, a lisí dojcu.
2: Kolika let se tyhle ryby dožívají? Protože některé jsou maličké, některé jsou pořádné, to určitě je, já nevím, 10-15 kilo?
1: Ryby tady máme vlastně od půlročních ryb až po nejstarší rybě je tady 12 let. Nedokážeme to úplně přesně určit, na to děláme relativně krátkou dobu, ale ryby se dožívají řádově v našich pásmech, by se měly dožít mezi 40 a 70 lety. Nejstarší chovaná ryba v Japonsku se dožila vlastně 226 let a má v Japonsku i památník.
2: Tak to už je potom opravdu koníček na celý život, případně na několik generací.
1: Tam musíme i přemýšlet, že to převezmou naše vnoučata po nás.
2: Pojďme se podívat ještě k jezírku ve

0: Ani nejde, protože si musíme uvědomit, že paraziti i bakterie žijí na těch rybách. A jestliže bychom ryby dali do jiného prostředí, než je samotné jezírko, tak dojde k tomu, že jezírko sice a vodu v něm vydezinfikujeme, zbavíme bakterií parazitů, ale tím, že tam ryby vrátíme zpátky, tak je tam znovu nasadíme.
1: Vedle vyčištění vody, co teď po zimě ty ryby potřebují?
0: Teď hlavně potřebují krmení, který je dostane prostě do kondice, kde bude hodně vitaminů a bude to lehce stravitelný. Musíme si uvědomit to, že ryba nemá žaludek, ale má je pouze střeva. Proto bych volil krmení s vysokým obsahem vitaminů, hlavně C-čka, a snažil bych se, aby to bylo dobře stravitelný pro ty ryby, aby tam nebylo moc masových mouček.
2: A ještě dodejme, že jarní krmení kojkaprů a jezírkových ryb by mělo být postupné a přizpůsobené aktuálním teplotním podmínkám. Při teplotách vody pod 12 stupňů mají ryby zpomalený metabolismus a potravu tráví obtížněji, vzkazuje chovatel kojkaprů Libor Hrubý.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Hygienické rady.
1: Trápí vás bolavé klouby či naražená část těla? Udělejte si ze staré ponožky nahřívací či ledový obklad. Stačí ji naplnit buď nahřátou pohankou, luštěninami, rýží či třešňovými peckami, anebo kostkami ledu v igelitovém sáčku a poté přiložit na bolavé místo. Starou ponožku lze použít i jako praktický obal, například na mobil, který je při práci na zahradě či v dílně vystaven nástrahám poškození. Ideálním pomocníkem je ponožka, ke které nemáte druhou do páru. Hodí se při úklidu, kdy ji stačí navléct na mop či koště, dobře tam drží a po vyprání ji můžete opakovaně použít. Díky ponožkám můžete také zbavit pokojové květiny vrstvy prachu. Stejný trik můžete využít například i na otření žaluzí. Z jinak nepoužitelné ponožky si s přehledem vyrobte také lapač pachů. Stačí, když ji naplníte suchou kávovou sedlinou a pověsíte do míst, kde se chcete zbavit nelibého odéru.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: A do 12. hodiny teď už jenom Jaromír Nohavica. Krásné poledne přeje Michaela Vondráčková. Za chvilku už písničky pro vás.
1: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

budu starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen a štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam do.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuše, budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Plzni jsou uzavřené všechny herny a kasína. Vodní záchranáři na Hracholuské přehradě budou mít nové molo. A čekejte proměnlivou oblačnost, déšť nebo přehánky, na horách i sněžení a teploty do 10 stupňů. Příjemné poledne zprávy pro vás má Andrea Samešová. V Plzni skončilo kasino v nákupním centru na Borech. Byla to poslední provozovna, která na území krajské metropole fungovala. Od začátku roku provoz kasín zakazuje městská vyhláška. Primátor Roman Zarzický z hnutí ANO ale uvedl, že i přesto v březnu fungovalo ještě 5 provozoven s hazardem.
2: My jsme dělali metodický pokyn pro městské obvody, my jsme byli zároveň partnerem pro celní správu a pro další instituce typu městská nebo státní policie, takže my jsme ten monitoring prostřednictvím těchto organizací měli. Když jim bylo odebráno to herní povolení, tak tam byl souběh porušení jak herní vyhlášky, tak zákona a v tu chvíli byly nucené ty kasína zavřít.
0: Vodní záchranná služba bude mít na Hracholuské přehradě nové molo. Radní Plzeňského kraje schválili dotaci 330 tisíc korun na jeho pořízení. Stávající molo je ve špatném technickém stavu, je nestabilní a rozpadá se. Pro vodní záchranáře je přitom klíčové při každodenní práci, říká mluvčí hejtmanství Eva Mertlová.
3: Vodní záchranáři na Hracholuskách mají během sezony až 130 výjezdů po celé vodní ploše. Takže jsou pro bezpečnost na přehradě naprosto zásadní. A právě u mola předávají pacienty posádkám záchranné služby a kotví své čluny. Nové molo bude díky moderním technologiím lehčí, stabilnější a déle vydrží.
0: Nové molo by mělo být funkční od začátku letošní sezony, která začne na přelomu května a června. Národní centrála proti organizovanému zločinu a vojenská policie dnes zasahují v ústřední vojenské nemocnici v pražských Střešovicích. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Na zásah upozornil server odkryto.cz. Podle něj se případ týká podezření na falšování zdravotních posudků. Web doplnil, že podle jeho informací policisté zadrželi jednoho z primářů. Mluvčí nemocnice Andrea Štorchová uvedl, že stanovisko poskytne později. Státy Evropské unie by podle šéfky unijní diplomacie Kai Kalasové měly zadávat mnohem více společných obranných zakázek. Řekla to před jednáním unijních ministrů obrany v Bruselu. V současné době podle ní jednotlivé země mají často rozdílné vybavení, což komplikuje vzájemnou spolupráci v obraně.
4: Evropská unie se podle Kalasové může učit od Ukrajiny, zejména v inovacích v obranném průmyslu. Uvedla, že některé země mají na stole spoustu finančních prostředků, ale obranný průmysl přesto nezvyšuje výrobu. K urychlení investic do obrany vyzval před jednáním také litevský ministr obrany Roberta Skaunas. A uvedl, že Rusko dnes vyrábí zbraně 4x či 5x rychleji než celá Evropská unie. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas. Sport.
0: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace dnes rozhodne o trestu pro Slávii za nedohrané derby se Spartou. Řízení zahájila kvůli závažnému porušení povinností pořadatele. Sobotní duel byl předčasně ukončen za stavu 3-2 pro domácí kvůli vniknutí fanoušků na hřiště a napadení několika hráčů soupeře. Slávii hrozí kontumace, uzavření stadionu a vysoká pokuta. Šéf představenstva Slávie Jaroslav Tvrdík už v neděli oznámil, že klub uzavře sever tribunu a výtržníky potrestá doživotním zákazem vstupu na stadion.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte proměnlivou oblačnost, déšť nebo přehánky, výjimečně i slabá bouřka a kroupy. Na horách bude sněžit. Večer srážky postupně ustanou a místy, hlavně na jihu kraje, se také oblačnost protrhá. Teploty 7 až 10, na horách 2 až 5 stupňů Celsia. Fouká čerstvý západní vítr, místy s nárazy až kolem 55 km v hodině. K večeru bude vítr slábnout, aby na jedničce tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda blokuje provoz na silnici 1/20 u Chocenic na jižním Plzeňsku. Srazila se dvě osobní auta. A opatrní buďte také na dálnici D5 u Mýta na Rokycansku. Ve směru na Prahu se pracuje, ale výjízdní pruh je uzavřen. Práce potrvají ještě zhruba do 14 hodin.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
5: A teď už startují písničky pro vás. Až do 13. hodiny nám můžete volat na telefonní číslo 221 554 222. Těší se na vás Michaela Vondráčková.

0: Leona Machálková dospívala a nám do písniček pro vás teď volá paní Helena. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní redaktorko. Včera měla narozeniny moje sestra Liduše Střebnic toho času na Chalupce a nedovolala jsem se, tak jí přeju dodatečně narozeninám všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, spokojenosti, ať si to tam užívá na té Chalupce a všech splněných přání. To jí přeje sestra Helena z Plzně. Já vám děkuju.
0: Není záč, posíláte písničku od Pavla Bobka, Krajem ano. Já jsem šel. Písnička už je ano. Připravená, hezký den.
1: Ano, já vám děkuju moc. Naslyšenou.

0: 221 554 222, tak to je číslo, na které právě teď do písniček pro vás volá také paní Zdeňka. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych prosila o zahrání písničky pro taky chlučanské školy, kteří vyšli z 9. třídy v roce 66 a 67. Dnes je nám všem okolo 74 let a mám přání a scháním spolužačku Milušku Hrycíkovou za Svobodna, která měla sestru, otec byl voják z povolání, maminka v domácnosti. Kdo by o nich něco věděl a mohl zavolat na telefon? Můžu dát telefon?
0: Můžete dát číslo, anebo ho necháme i u nás v redakci. Pokud by se někdo ozval, tak zkuste.
1: Dobře, 73 5 9 5 7 9.
0: Paní Zdeňko, teď nás nějak trochu zazlobilo spojení, tak prosíme ještě jednou ten telefon.
1: 733.
0: Ano.
1: 130. 579.
0: 579, děkujeme, máme také zapsáno, tak pokud by se paní ozvala, tak číslo je i u nás v redakci. Tak držíme palce, ať se najdete a posíláme písničku, naslyšenou.
1: Děkuju moc, budeme mít setkání, takže děkuju moc.
0: Není zač.
1: Poschledanou.
0: Ano, naslyšenou.

A teď se podíváme na přání, které nám dorazilo mailem. Dobrý den, prosíme o pěknou písničku pro paní Prchalovou z Denu z Velkých Hyčic u Horažďovic. Paní Prchalová se totiž právě dnes dožívá krásných narozenin 91 let. Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přejí Zdeňka Holečková a členky spotřebního družstva.

0: Když si s něčím nevím rady a už mě to všechno zmáhá, kouknu se na ženské vnady, byť to vůbec nepomáhá. A teď je to na vás. Přijďte si třeba i ve verších vyzkoušet naši rozhlasovou práci a vezměte sebou klidně i děti. Pustíme vás k mikrofonu, zjistíte, jak zníte v éteru a třeba v sobě objevíte skrytý rozhlasový talent. Už tuto sobotu na Dni otevřených dveří. Moc se na vás těším na rozhlasovém workshopu od 11 do 12 hodin anebo od 13.45 do 14.45. Vaše ranní ptáče, Vladimír Šťovíček.
1: Výtah mimo provoz. Mimo provoz. Jak se rodila sídliště v západních Čechách? Kdo je navrhoval a kdo stavěl? Dokumentární seriál Českého rozhlasu sleduje vznik a koncepci sídlišť v našem regionu. Výtah mimo provoz. V premiéře každý čtvrtek před 11:30. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

Písničky pro vás pokračují až do 13. hodiny. Nám můžete volat na číslo 221 554 222 nebo nám také můžete poslat mail. Máme tady další zprávu. Dobrý den, prosím zahrajte paní Marii Štuksové z Lobez k jejím narozeninám. Milá Máňo, vše nej, užívej si svůj den ve zdraví, spokojenosti, radostně s úsměvem na tváři i v duši a dobré dny příští s přáním a pozdravem z

0: Krátce po půl jedné nám do písniček pro vás volá teď paní Alča z Vysočiny. Dobrý den.
1: Dobrý den, Michalko. A já zdravím český rozhlas. A tahle písnička poletí pro všechny pracovníky Českého rozhlasu a moderátory a moderátorky a také pro pana Jarouška Kopejka, který už ze zdravotních důvodů moc málo moderuje. A já mu přeju hodně zdraví a dlouhá léta.
0: Paní Alčo, moc vám děkujeme.
1: Děkuji za zahrání.
0: My vám děkujeme.
1: A těším se v sobotu u den otevření dveří u vás v Českém rozhlase.
0: Ano, my se těšíme na vás. Děkujeme za písničku, za všechny rozhlasáky. Den otevřených dveří, ano, už tuto sobotu od 10 hodin. Tak se přijďte na nás podívat. Těšíme se a díky za písničku. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: A písničky pro vás pokračují. Máme tady další vzkaz, který nám dorazil mailem. Dobrý den, prosím, zahrajte písničku Muzika od Karla Gotta, a to do Nezvěstic. Mojí babičce Růžence pro dobrou náladu. Babičko, mám tě moc ráda, se tady píše. Dále pak také všem do domu klidného stáří v Nezvěsticích, a teď je Hance do Ždírce pro radost. A tí kytičky na zahrádce hezky kvetou a ledoví mužíci se nedostaví. Písničku posílá a píše Miška ze Sulejovic.
1: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Den otevřených dveří Českého rozhlasu Plzeň.
2: Přijďte si prohlédnout vysílací studio, přenosový vůz nebo naše rozhlasové muzeum.
1: Pořad, aby řeč nestála, vám zprostředkuje veselé historky z rozhlasového zákona.

12 hodin 48 minut, stále posloucháte písničky pro vás a my tady máme další vzkaz, se dorazil mailem. Zdravím, milé Rádio Plzeň, a k dnešním narozeninám přeji paní Haně Fialové z Vlčic pevné zdraví, štěstí a také pohodu. Přání posílá manžel Josef a zároveň také posílá písničku Moje milá od Marka Ztraceného. Tak tady je, připojujeme se k přání.

0: po uši.
1: Marek Ztracený dospíval a ještě pokračujeme, ještě tady máme další vzkaz. Milé naše rádio Plzeň, dnes má narozeniny laskavá sousedka Marie Kubíková ze Žinkov. Přejeme jí hodně zdraví a zahrádka ať voní. Přejí to sousedé z Detroitky a písnička bude z filmu S tebou mě baví svět. Posílaj a děkuje Michal. Michala pozdravujeme, no a zároveň tahle písnička bude také ještě pro babičku Anu do Nového Kramolína, jen tak pro radost k blížícím se narozeninám, píše nám a písničku posílá Lenka.

No a tahle filmová melodie nás dovedla skoro až na konec dnešních písniček pro vás. Po 13. hodině už je vystřídá Alex a host. Dnes bude hostem fotograf Robert Vano. Tak se mějte krásně, loučí se Michaela Vondráčková. Naslyšenou.

nejlepší chvíle, ty strávené s rodinou. A na stole poctivá uzenina, která chutná všem. Třemušenská uzenina. Pro chvíle, na kterých záleží. Třemušenská uzenina.cz

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Fakultní nemocnici v Plzni chybí krev, zkrátila intervaly dárců mezi odběry. Nezaměstnanost v dubnu mírně poklesla. A dnes bude proměnlivá oblačnost, přehánky na horách i sněžení a teploty do 10 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. Transfuzní oddělení Plzeňské fakultní nemocnice hlásí nedostatek krve. Pro dárce s krevní skupinou A minus proto zkracuje intervaly mezi odběry. Pro muže na 8 a pro ženy na 12 týdnů. Odběry skupin B plus a AB plus naopak kvůli přebytku pozastavuje, uvedla mluvčí fakultní nemocnice Gabriela Levorová.
2: Dárce zveme podle toho, jaké krevní skupiny zrovna v nemocnici chybí. Nechceme, aby docházelo k nedostatku nebo naopak k nevyužití darované krve. Červené krvinky mají trvanlivost 42 dní, krevní destičky 5 dnů a plazma až 3 roky. Po uplynutí této doby již nelze transfuzní přípravky použít.
1: Český rozhlas připravuje na sobotu den otevřených dveří. Přístupné bude i regionální pracoviště v Plzni na náměstí Míru. Kromě ukázek rozhlasového řemesla se chystají i dva speciální pořady, aby řeč nestála. Mezi hosty Jiřího Bláhy budou moderátoři, zprávařky, zpravodajci a další lidé. Prohlídky budovy nabídnou několik témat, říká vedoucí komunikace Jiřího Freitr.
3: První téma komentovaných prohlídek bude rozhlas a současnost. Je to prohlídka, kterou povede sám ředitel stanice David Jakš. Druhá prohlídka je rozhlas a technika. Tu povede náš technik specialista Roman Kropáček. Třetí prohlídka je s pamětníkem a dlouholetým zaměstnancem Josefem Vavruškou. Ta se jmenuje Historie rozhlasového vysílání.
1: Poslední stezka se pod vedením Lukáše Houšky zaměří na architekturu budovy Českého rozhlasu v Plzni. Nezaměstnanost v Česku v dubnu klesla na 4,9%. Oproti březnu je to o 0,1% bodu méně a v přepočtu se jedná o zhruba 8 tisíc lidí. Údaje dnes zveřejnil Úřad práce. Aktuálně úřady evidují přes 364 tisíc uchazečů. Nejvyšší nezaměstnanost zůstává v Ústeckém kraji, naopak nejnižší v Praze. V Plzeňském kraji je bez práce přes 17 tisíc lidí.
0: Sport.
1: Fotbalisté Plzně dnes sehrají třetí kolo nadstavby ve skupině o titul na hřišti Sparty. Pro Pražany je to první zápas po nedohraném derby na Slávii a mohou ještě zdramatizovat souboj o titul, pokud bude derby kontumováno v jejich prospěch a zdolají Viktorii Plzeň. Na Slávii teď ztrácí 8 bodů. Dnešní duel začne ve 20 hodin.
0: Počasí.
1: Čekejte proměnlivou oblačnost, přehánky, výjimečně i slabá bouřka, na horách i sněžení, večer mají srážky ustávat a také oblačnost se protrhá. Teploty 7 až 10, na horách do 5 stupňů, fouká čerstvý západní vítr, k večeru zeslábne a bio jednička, mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Nehoda se stala v Plzni-Liticích. Mezi křižovatkami s ulicemi Zafarou a k uličce nabouralo auto do dopravní značky. A na dálnici D5 na 7. kilometru u Rudné ve směru na Prahu hořela dodávka. Teď stojí u Krajnice. I tudy projíždějte opatrně.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
5: V 19 letech emigroval a dobil svět. Jeho fotografie zdobily titulní stránky renomovaných módních časopisů. Proslavil se černobílými portréty, akty na film a platinotiskem. V Alex a host vítám fotografa Roberta Vana. Dobrý den.
6: Dobrý den.
4: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je fotograf Robert Vano, který mohlo by se zdát z některých mediálních novinových titulků, že je v důchodu a že ukončil svoji kariéru, ale není to tak. Pane Vano, vy jedete dál.
1: Já pořád jdu dál, ale když lidi se ptají asi, proč to bylo, že ukončil, že v důchodu, já už jsem 20 let v důchodu, ale já nevěděl, že jsem šel dobit kartu, ročnou kartu, a pak slečna mi řekla, že já už 20 let nemusím dobět kartu, a já to nevěděl, že vy už jste senior, a já myslel, že mluví na mě španělsky, že senior, a jsem jak senior, no vy už jste v důchodu, a já říkám, ale já nejsem, říká, tak jste blbý, vy už 20 let jste měli, já říkám, ale nikdo mi to neřekl, že to vám nikdo říkat nebude, to musíte jít na sociálku a tak, takže já vždy, protože když působíte dlouho a lidi se ptají, že kolikátá je to výstava, za 60 let jich bylo hodně, nebo teď se zeptají, kolikátý tohle je rozhovor, tak řeknu, že tohle je poslední, jako dneska.
0: Zatím jo, poslední,
1: a
0: ano.
1: A za týden bude zase poslední rozhovor někde jinde, a oni to vybrali z kontextu a napsali, že to je moje poslední výstava, protože nevím, kolikátá to je, takže tak.
0: Ale byla to retrospektivní výstava, byla k vidění v Tančícím domě, bylo tam 150 černobílých i barevných fotografií, tak se trochu mohlo zdát, že bilancujete, že jakoby děláte tečku za tou kariérou.
1: Ne, tečka bude, až budu na Olšany. To já nevím, to bylo ono vždy, když mě lidi osloví, ale co bylo jiný, že to bylo poprvníkrát, protože vždy, když dělám výstavu alebo novou knihu, tak já vždy vybírám ty moje fotky. A pak mě řekli, že já pořád vybírám ty samý stejný. Tak ať to dám mladým lidem, co ať si vyberou. Takže to bylo poprvníkrát, když z té nové knihy vybírali mladí lidi. A bylo to zajímavé, že oni mají v hlavě, je to takový retro, vybrali takovýto psychodeliktické barevné polaroidy ze 60. let a bylo to zajímavé.
0: A dovolili vám vybrat něco? Něco vybrat i vám, nebo všechno to bylo na mladých?
1: Já nejdřív vybral do knihy, jo, a to kniha vyšla a vždy, když vyjde nová kniha, tak je k tomu výstava. Takže v knižce bylo, řekněme, 500 fotografií a oni mohli vybrat z těch 500 těch 150. Že když lidi se ptají, která se mi líbí nejvíc, mi se všichni líbí, který já vyberu. A co jsem, já mám víc těch fotek, který se nelíbí. Ty mám doma v šuflících. Jo, to asi vydá někdo, že já nebudu, že jak jsem neuměl fotit. Ale já vždy říkám, protože to mě dali recept, že když každý den vyfotím dva kinofilmy, budu mít 72 políček, za rok budu mít 28 650 políček a z toho se 10 povede, i když náhodou. Takže za 60 let máte 600 dobrých fotek a tisíce špatných, který nikdo nevidí.
0: No i tak z těch, co se povedou, tak je těžké potom vybrat. Vy zase teď vybíráte pro novou výstavu v Londýně.
1: Ano.
0: Nebo už máte vybráno? Jaké jste fázi?
1: Mám, ono to přišlo rychle, protože já s tím nepočítal a oni byli, lidi, kteří mě oslovili, byli na výstavě v Tančícím domě, ale tím, že je to v Londýně, a je to na třech místech, tak najednou chtěli ty kluky, co fotím akty, a v druhé galerie bude móda a ty polaroidy a třetí galerie budou fotky z Prahy. A tak teď jsem to vybral, ale teď to musím zvětšit, udělat ty formáty a tak.
0: A 24. června, ano. Hurá do Londýna.
1: Ano.
0: Na výstavu Roberta Vana, našeho dnešního hosta.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Fotograf Robert Vano je v Alex a host. My jsme končili minulý vstup vaší blížící se výstavou v Londýně. Zmiňoval jste, že v jedné té části budou i akty mužů. Vy jste fotil i akty žen. Řekněte mi, kdo se více stydí, fotograf nebo ti, co jsou fotografováni? Nebo nikdo?
1: No, já myslím, že předtím jsem nevěděl. Já jsem myslel, že nikdo se nestydí. Ale od té doby, jak jsou ty všichni možný mýtu, jutu, ADP, HDP, takže už to není jak
0: HDP,
1: dám. Všichni ty AA, taxi a já nevím, všelijaký značky, já nevím, co to je. Takže předtím já jsem mohl s někým domluvit, ale teď, když já bych chtěl a nemusí být ani akty, ale musí to jít přes agenturu nebo někoho, kde ten člověk patří. A já musím, předtím než vyberu, co chci dělat, já musím říct, co chci. Jo, jestli chci fotit jenom pusu, nebo oči, nebo zadek a předek. A oni pak řeknou, jo, my vám zavoláme zítra a oni pošlou vám 5-6 lidí, kteří by to chtěli dělat. A ty se asi nestydí. Ale ty, kteří odmítli, tak ty se asi stydí. Jo, a teď přijde holka nebo kluk a já jsem řekl, že chci hezký zadek a teď oni se vyzlečou a mají hezký předek, ale já nemůžu to vyfotit. Já ani nemůžu oslovit tu modelku nebo modela. Já si to musím vyfotit, co jsem se domluvil, oni odejdou a pak můžu zavolat agentuře, že jo, měl i hezký předek. A oni řeknou, to vám necháme vědět zítra. Zavolaj zítra, řeknu, že Honza řekl, že nechce. A tím to končí, já nemůžu říct, o, prosím, to už je to mýtu, nebo že by tlačíte na někoho a to
0: takže možná domluva na místě není možná.
1: Není. Jo, jako můžu se domluvit s někým na ulici, ale zase no nikdy, že nejsem ten typ, co bude sedět u koně a čekat, až přijde někdo, že to pak skončí jak Tennessee Williamsový tramvaj do stanice Vášeň, kde Dubois čekala celý život, že přijde nějaký hezký chlap a nikdo nepřišel, takže...
0: Ne, myslela jsem tím, když agentura někoho vyšle, tak s tím, koho agentura vyšle, není možné se potom nějak individuálně domlouvat na místě. A to tak bylo vždycky, nebo kdy
1: ne,
0: to začalo?
1: Ne, že předtím nebylo, že předtím já mohl se domluvit, řekněme, že byli jsme na přehlídkách někde, kde chodili kluci, holky, já tam někoho viděl, tak kdo by se mi líbil na focení a mohl jsem mu říct, hele, nechtěl by si se mnou fotit, oni řekli jako očí do očí, že jo, alebo možná musím jít do posilovně za měsíc a takový ty věci, ale dneska nemůžete, protože to je, že jako molestování, nebo já nevím.
0: No a když už tedy dojde na věc, takzvaně, jde se fotografovat, tak už potom tím, že jsou ti lidé předvybraní, tak nějaký pocit studu, nebylo nikdy potřeba třeba si dát panáka, nebo jako podpořit?
1: No, já neměl ani pivo, už naposledy jsem měl alkohol, když mi bylo 30.
0: Aha, a ti, co vám stojí modelem, ti, co
1: taky
0: fotografujete?
1: Ne, u mě ne. Že to už Shakespeare říkal, že v alkoholu ta imaginace je obrovská, jenom to představení je ubohý. Takže u mě alkohol ne.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je fotograf Robert Vano, kterému právě před fotoaparátem pozovali významné osobnosti během vaší mnohaleté kariéry. Byla nějaká osobnost, se kterou vás pojilo přátelství?
1: Ono, protože ty lidi, kteří jsou nebo byli úspěšní, tak ty pořád něco dělají. Jo, takže my jsme se moc nepotkávali a vy nikdy nevíte, nebo aspoň to takhle bylo a možná už teď je tady taky, takže ono je všechno ve smlouvě, jo, takže ta osobnost, která přijde na focení, tak ta dostane smlouvu podepsat, že jo, uděláme fotku na titulku, budeš se usmívat nebo nebudeš, budeš se koukat doleva, doprava a já nevím, a takhle budeš nalíčena, vlasy budu nahoru nebo dolů a já to dostanu taky. A teď a jestli to je část toho, nebo já nejdřív myslel, že to vás jako taky našli, ta Amerika, že všichni se pořád usmívají, pořád mají dobrou náladu a my jdeme z národu, který je pořád naštvaný, takže oni přijdou na to a vy nevíte, jaký ten člověk je opravdu. Oni přijdou a řeknou hello, how are you? A ví, že se musí usmívat a čím rychleji udělá, na co byla podepsaná ta smlouva, tím rychlejší může jít domů. Že nikdy se nestane, že já to neudělám nebo ne, protože to je porušení smlouvy. Takže oni vždy stě hello, hello, hello a naschledanou a uvidíme se zase příště a bude příště nebo není. A tím, že na začátku vás to baví, protože já nikdy v životě nemyslel, že se dostanu, že budeme fotit Rod Stewarta, nebo že tyhle lidi a Three Dog Night,

0: Ornelu Muty. Ja, ale oni nehledají kamarádi, jo? Oni jdou, přijdou, udělají a jedou dál. A pak, když děláte pořád s lidma, tak já po tolika letech a do dnes já nikam nechci jít, jako jsem s lidma od rána do večera, jo, a kdyby ty party a všechno bylo 8 ráno, tak já přijdu, ale po čtvrté nedělám nic, protože já potřebuju 2-3 hodiny pro mě, abych na druhý den měl dobrou náladu, protože když nic nedělám, že nefetuju, nechlastám, neulím, nešukám, nedělám nic, takže já potřebuju pro sebe. Ale zase ty lidi, který i známi, který pracují teď u počítače nebo v kanceláři, oni pořád nejsou s lidma. Jo, já dělal práci a ne každý rád chodí domů. A byl kluk, který furt mě říkal, dělali jsme spolu v jedné firmě asi 15 let a on pořád říkal, nechceš jít se mnou na happy hour. A já říkám vlastníku, můj happy hour je, když tě nevidím. Vidím tě každý den od rána do večera. Já musím být sám.
1: Takže musíte být sám se sebou, se svými myšlenkami, osvěžit se, ano, abyste druhý den mohl opět fungovat, ano, a dostávat ze sebe energii. Dobře, takže přátelství není prostor, aby se tvořila, je to čistě na profesionální úrovni. Vy jste také mimo jiné fotil třeba supermodelku Naomi Campbell v jejich 17 letech a někdy, ano, jste řekl, že dnes je vlastně mnohem, mnohem hezčí ve svých, teď nevím přesně, kolik je, ale přes 50 už to asi bude. Tak sledujete třeba i některé své tehdejší modely, jejich vývoj, kam se posunuli, jak vypadají dnes?
0: Určitě s lidma, kterými jsem pracoval, byla ta Naomi a Cindy Crawford a Carla Bruni a Eva Herzigová a Tereza Maxová naše a oni jsou všichni krásné a dodnes se pořád chodí přehlídky a dělají reklamy a je to super. Jsem rád, že je znám a tak.
1: A že jsou stále krásné.
0: A stále krásné.
1: Robert Vano je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je fotograf Robert Vano, který na počátku své kariéry toužil být hercem. Nikdy jste se o to nepokusil?
1: Nepokusil, protože ono to bylo hlavně s jazykem, protože já se narodil na jižním Slovensku, ale v maďarské rodině, a i když jsem chodil do slovenské školy, tak mě já nechtěl mluvit měko, jo, že to já myslel, že lidi šišlaj v tom jazyku, že řekli, že slivka nebo lehce, že furt jsem říkal lehce nebo slivky a vždy říkali vanopět. Tak když jsem šel na prýmačky na Damu a všechno jsem říkal tvrdě, tak řekli, že to asi proto, že jsem Maďar a že můžu působit v komárňanským maďarským divadle, jo, ale pak mě odvedli na vojnu a pak já musel utéct a už ty Americe, jak tím, že jsem neuměl jazyk, uměl jsem dvě slova Yellow Submarine, to bylo všechno, takže ono to trvalo, pokud se člověk naučí. Ale mě to furt zůstalo, protože teď posledních 10 let různě chodíme po republice do kulturáku a divadla, máme tam vždy, tam je rozhovor s Robertem Vanem, 2 hodiny tam povídám a lidi mi dávají jako sílu a je to super.
0: Ano, vy jste utíkal ze socialistického Slovenska do Spojených států amerických, bylo vám 18-19 let. Popisoval jste ten útěk v 13. komnatě v České televizi, z toho až mrazí, viděla jsem. Jaké jste měl představy o tom, co bude za velkou louží a usmívali se Američani už tehdy?
1: Oni se, já nebyl v New Yorku už 20 let od dvojiček, takže a možná se už neusmívají, protože lidi, kteří tam jdou, říká, že se to hodně změnilo, ale já nikdy nechtěl jako do Ameriky, protože já chtěl někam do Vídně, že když se to nepovede, tak bych mohl stopovat domů, to jen půl hodiny od Bratislavy, ale z Ameriky, když se nepovede, to já plavat neumím, to bych musel přes Atlantik. Ale bohužel v tom utečeneckém táboru byste nemohli jít kam jste chtěli, ale mohli jste jít do těch zemí, které brali utečence. A to byla Austrálie, to ještě je dál. Pak bylo Švédsko, co by mohlo být dobrý, ale říkali, že to je super, že je to sociální stát. A já v 18 nevěděl rozdíl mezi sociální a socialistický, tak nebudu utíkat od čerta k ďáblu. Tak jsem, a byl kněz v lágru a on říkal, Amerika je nejlepší, protože tam jsou všichni utečenci, jo? Že tam nikdy nebude, nikdo ti nebude říkat, že jsi emigrant, protože jediný lidi, kteří jsou Američani, jsou Indiáni a ty už tam skoro nebyli, takže a dobré, že tam jsem dostal pak občanství za 5 let, co bylo jako super, protože jak jsem odtud odešel ilegálně, tak mě se zbavili národnosti, státní příslušnosti a občanství. A tak jsem já nikam nemohl. A všude jinde ty občanství nebo ty papíry trvají dlouhší 7 let. Nebo takže jsem tam... A tím pruser ale byl, že já nemohl jít jako sám, protože já podle amerických zákonů nebyl dospělý. Tam jste dospělý, když je 21. Takže mě dali na adoptaci z lágru a nějaká rodina se přihlásila z Filadelfie a ty mě vzali a tak jsem mohl jít do Spojených států.
0: A do těch 21 let jste žil u té rodiny.
1: Ano.
0: A pak jste vlastně byl i pro Spojené státy dospělým, tak jste opustil tu rodinu, nebo jste zůstali nějak v kontaktu?
1: No, já opustil moji rodinu, tak já bych rovněž opustil každou rodinu, ale super, že mě vzali, to vím teď, protože bez peněz, bez profesí nebo práce, já bych jako nevím, co by se stalo, takže díky panu Bohu a rodině, která mě vzala Ale já jsem musel jít za svým, chodil jsem do školy, musel jsem pracovat a pak do té doby jsem i vydělával peníze a to trvalo 3 roky, jo, a do té doby se člověk naučí trochu mluvit, takže jsem se mohl osamostatnit, ale pořád na víkendy jsem chodil domů k té rodině.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Alex a host si povídám s fotografem Robertem Vanem, mimo jiné i o jeho emigraci v roce 67, začátcích ve Spojených státech amerických, vlastně i tehdejší rodině, která se vás ujala, protože jste pro Spojené státy americké nebyl dospělým, ale měl jste kontakt i se svojí skutečnou rodinou.

Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi fotograf Robert Vano, který chystá další výstavu, tentokrát v Londýně. Ta výstava započne 24. června. Vy se vydáte do Londýna, ale nejste úplně nadšen z toho, že usednete do letadla a poletíte.
1: Já nejsem nadšen, protože já už nikam nerád chodím, ale buď z té euforie, když mě oslovili a měl jsem strašnou radost, že možná ještě jedno v Londýně, pak to mají do New Yorku a do Paříže. Tak jsem řekl, že jo, ale teď, jak se to blíží, tak jsem z toho čím dál víc nervózní, ale tak to není ani o tom letě, ale tím, že jsem dlouho nikde nebyl, takže už to není tak, jak dávno, když jsme letěli někam, to bylo, jak když dneska jdete na nádraží, jdete, nastoupíte, a jdete, ale teď tam přijdete a cestu tam šeli, jaké tyhle mašinky, kde musíte skenovat svůj pas, nebo co to mi říkají kamarádi, takže já se budu jako tvářit, že jsem slepý nebo něco neumím, aby mi tam nějaká pomoc pomohla.
0: No, slepý,
1: pak to se... Pak chci sedět sám, jo, to taky není možný, ani ve vlaku, jo, že já říkám, já potřebuju jízdenku, chci sedět sám. A teď paní říká, jo, vy chcete relax. Já říkám, já nevím relax, nebo jenom, protože z dětství máte z paměti, že do vlaku nastoupí 4 ženský s živýma kuřetama nebo kohoutem. Vytáhnu si sendviče, hned mají řízky a to. A mě vždy posadí někoho vedle nějakého velkého pána nebo paní a já jsem furt uprostřed. A
0: no, aby se to vyrovnalo. No, nemůžeme, no. Nemohou posadit 3 velké pány. Silné.
1: No, takže tak, ale mám i radost a večer, ale to je jedno, že mám vždy radost, když dva momenty, když přijdu a odejdu, tedy. A už na cestě domů se budu těšit. Já tam nebudu dlouho. Já jsem řekl, že já pojedu ten den, bych chtěl, když je vernisáž a na druhý den ráno chci jít domů.
0: Nechcete si prohlídnout Londýn, zavzpomínat, nic takového.
1: V televizi nebo někde.
0: Dobře, a říkáte, že by tato výstava měla pokračovat a měla by zavítat na místa, kde vy jste působil, ať už New York nebo Paříž?
1: Ano.
0: Takže dost možné, že poletíte do New Yorku?
1: No, budu
0: nebo
1: muset.
0: To bude muset být bez vás?
1: No, budu muset, já nevím. Ono to je blbý, protože už jsem se chtěl vymluvit a je to... není to fér nedodržet slovo. Jo, a oni řekli, ale vy jste nám to slíbil. Jo, a tam... Protože pak, když řeknu, že ne, tak proč to dělají? Jo, takže pojedu.
0: Sliby se musí plnit, nejen o Vánocích,
1: ano,
0: že jo?
1: Ano.
0: Máte v Americe někoho, na koho se těšíte?
1: Oni, všichni ty lidi, kteří byli hodně blízký, někteří už nežijou a ty manželé, které já znám od dětství, my jsme spolu chodili do školy na základku spolu emigrovali taky jedno, měsíc rozdílem, pak šel za náma a s tím jsme vždy v blízkém kontaktu, že všude, kde já žil, oni žili taky po nějakým čase jenom ulici dál. Takže ty lidi, a oni mají děti a to jsou ty děti, co mi vždy ukazuje, že jí vypad zub. Takže jedna žije v Los Angeles a druhá dcera žije v New Yorku. Takže když bude výstava v New Yorku, oni určitě pojedou. Ale už takhle ty blíz... Když s těma lidma nejste spolu, já nevím, 30 let, tak ono, oni si najdou jinou cestu a tím, kterým asi píšu, ty nepřijdou, protože ty kamarádky už je přes 90, takže ta nepojede a tak.
0: Abyste si našla

0: cestu, která vás zavedla opět domů.
1: Ano.
0: A jste tu spokojený. Co vás ještě čeká? Teďka po rozhovoru, kam se vydáte?
1: Teď pojedu koupit baťoh, protože tenhle baťoh, který mám, tak to už ho mám asi 10 let a už je na něm díra. Takže
0: tak to je příjemná povinnost, není?
1: No, musím koupit baťoh, a protože když pojedu do Londýna, tak nemůžu jít s dírou na baťoh.
0: Musíte být reprezentativní. Tak dobře vyberte a moc děkuju, že jste tu byl. Robert Vano.
1: Moc krát děkuji za pozvání. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Mrazy podle ovocnářů zničily polovinu úrody, škody půjdou do stovek milionů korun. Nezaměstnanost v Plzeňském kraji je stále nejvyšší na Tachovsku. Hokejisté odletěli na světový šampionát do Švýcarska. A zítra bude oblačno, postupně až zataženo a přehánky, teploty do 14 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Andrea Samešová. Dubnové mrazy podle předběžných odhadů českých pěstitelů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek. Informoval o tom předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů korun. Jejich rozsah

0: ovocnáři stále sčítají. Přesnější údaje by měly mít v příštím týdnu. Úrodu navíc může ohrozit i přetrvávající sucho. Letošní škody by mohly být druhé největší po historickém propadu v roce 2024. Tehdy byla úroda nejnižší za posledních 100 let a škody přesáhly 1,25 miliardy korun. Dubnová nezaměstnanost v Plzeňském kraji činí 4,1%. Díky sezónním pracím ve stavebnictví, zemědělství a lesnictví se oproti březnu mírně snížil počet uchazečů o zaměstnání. Bez práce bylo zhruba 17 000 lidí, říká ředitelka plzeňské pobočky úřadu práce Pavla Janovská.
1: Během dubna došlo k nárůstu počtu volných pracovních míst, aktuálně jich registrujeme téměř 7,5 tisíce. Nicméně jejich struktura se dlouhodobě příliš nemění. K nejžádanějším profesím dlouhodobě patří montážní dělníci, řidiči nákladních automobilů, stavební řemeslníci, nástrojáři, pracovníci ve stavebnictví a zpracovatelé potravin.
0: Sněmovní mandátový a imunitní výbor dostal podnět kvůli výrokům Filipa Turka z Motoristů o deratizaci parazitů na ministerstvech. Zabývat se tím ale nemůže, neumožňuje to jednací řád. Po jednání výboru to řekla předsedkyně Helena Válková z hnutí ANO. Turkův výrok nezazněl v poslanecké sněmovně, ale na akci soukromé internetové televize. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO koaličního poslance kritizoval. Předseda Motoristů Petr Macinka ale říká, že titulky médií k těmto výrokům byly zkreslené. Sám Turek odmítl, že by za parazity označil všechny úředníky. O využití umělé inteligence ve vzdělávání jednají v těchto chvílích v Bratislavě prezidenti Slovenska, Česka a Rakouska. V rámci slavkovského formátu je to teprve druhý summit těchto zemí. První se odehrál loni ve Slavkově.
2: Přímo na hraniční řece Dunaji prezidenti Pellegrini, Pavel a van der Bellen při setkání na lodi mluvili o propojení infrastruktury tří zemí, o posilování odolnosti vůči krizovým situacím, například přerušení dodávek energetických surovin. Předtím položili pod hradem Děvín věnce k památníku více než 400 lidí, kteří zahynuli při pokusu překonat železnou oponu přeplaváním soutoku Dunaje a Moravy. Prezidenti také uvidí prezentaci 9 studentských projektů, které využívají umělou inteligenci. Například český projekt Mabelor vyvíjí průzkumný dron s autopilotem, který bude očima hasičů v zamořených a nebezpečných prostorech. Ze Slovenska prezident Pavel zamíří do Bukurešti na summit 9 východoevropských členů NATO. Z Bratislavy Pavel Novák, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští hokejisté dnes odletěli do Švýcarska, dějiště mistrovství světa. Na plovbě speciálu do Bernu byla i trojice útočníků v čele s kapitánem Romanem Červenkou, kteří se nezapojili do přípravných zápasů. Dále se jedná o Lukáše Sedláka a Matěje Blímla. Český tým odehraje zápasy základní skupiny ve Freiburgu, dnes ho čeká první trénink. Do šampionátu vstoupí Češi v pátek zápasem proti Dánsku.
3: Počasí.
0: V noci bude oblačno, přeháňky, na horách sněhové, kránu polojasno až skoro jasno, teploty 4 až 1, místy přízemní mrazíky, na horách až 2 stupně pod nulou. Zítra oblačno, postupně zataženo místy přeháňky, večer už na většině území. Nejvyšší teploty 11 až 14, na horách 7 až 10 stupňů. Povane mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky dobré, aby jo na jedničce mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 1/20 se pracuje u Seče v okrese Plzeňích. Jedná se o opravu a údržbu mostu. Na dálnici D5 na kilometru 66 u Ejpovic na Rokycansku ve směru na Plzeň se také pohybují pracovníci údržby. Uzavřený pravý jízdní pruh. Přejeme šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Je 12. května a pakliže nadále platí pronostika o ledových mužích, pak musíme uznat, že dnešní pankrác odvedl svoji práci skvěle. Teploty spadly o dobrých 10 stupňů a vypadá to, že se k pankrácovi zdárně připojí i bratříčkové Servát s Bonifácem. Já jsem rád, že vy jste stále připojeni k vysílání Českého rozhlasu Plzeň a tak se krátce po půl třetí dozvíte, jak se povedla přestavba středního odborného učiliště stavebního v Plzni. Ve slovíčkaření zjistíme, co má společného slovo jednoduchý s duchem ze záhrobí. A už za chvíli seriál Co v učebnicích nebylo, tentokrát s podtitulem Na hranici Čech a Moravy. Tak příjemný poslech.
3: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Jihlavě a jejím těsném okolí najdeme 4 zdobné barokní pylony, které vymezují hranici mezi Čechami a Moravou? V polovině 18. století je dala postavit císařovna Marie Terezie ve snaze o definitivní vyřešení vleklých sporů o průběh zemské hranice. Díky striktnímu dělení tak lidé věděli, v které části země se právě nacházejí, ale hlavně bylo jasně určeno, kdo má za co platit. V dané době se totiž představitelé Čech a Moravy svářili, kudy povede hranice mezi zeměmi a zejména o to, kdo zaplatí opravu hlavní zemské cesty, která spojovala Vídeň a Prahu. Česká zemská reprezentace tvrdila, že hranice leží víc směrem k Čechám, aby na Moravu vyšla větší část opravy. Autorem hraničních kamenů je sochař Viktor Václav Morávek z nedaleké obce Polná. Žulové komolé jehlany na podstavcích jsou vysoké skoro 5 metrů. Na protilehlých stranách mají výrazné reliéfy českého lva a moravskou orlici. Latinské nápisy na nich připomínají jméno panovnice, která jejich vznik iniciovala. Pylony jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu vodák živá, jsme prostě bratři.

0: dnes večer v České televizi. ČT1, když rodinu suplují dětské gengy. Příběhy dětí ulice v novém publicistickém pořadu Rozpleteno vyvržené děti. ČT2, přímý přenos prvního semifinále největší a nejsledovanější hudební soutěže na světě Eurovision Song Contest 2026. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního zahajovacího koncertu 81. Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 2026. Úterní večer s Českou televizí.
1: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Střední odborné učiliště stavební v Plzni má nově zateplenou budovu a novou vzduchotechniku. Škola dnes představila opatření, díky kterým uspoří velkou část nákladů za energie. Podrobnosti vám řekneme už za chvíli, teď jsou totiž na řadě.
1: Tipy pro volný čas.
0: Ve výstavní síni Městského muzea ve Zbiroze navštivte expozici Příběh dřevěných hraček. Výstava mapuje výrobu hraček ve Zbiroze i historii soustružených hraček v plzeňském regionu. Vernisáž se uskuteční od 17 hodin, výstava potrvá do 6. září. V Měšťanské besedě v Plzni se koná koncert skupiny Neres, se kterou zpívá Lucia Šoralová a kapely Neřeš. Akce začne v 8 hodin večer. Klášter Kladru vyláká na výstavu Petra Hudce s názvem Slovobrazy. Výstava slov v obrazech a obrazů ve slovech je přístupná od úterý do neděle od 9 do 17 hodin, a to až do 31. října. Plzeňské divadlo Dialog zve na ducha plnou detektivní komedii Duchem proti své vůli. Představení začne v 19 hodin. Muzeum Černošín láká na výstavu obrazů Daniely Barštipánové a kreativní tvorbu Veroniky Kraus. Výstava Blaho duše potrvá do 11. června. Na zahradě gymnázia na Mikulášském náměstí v Plzni pokračuje tradiční výstava skalniček, květin a okrasných dřevin, kterou pořádá Alpinum klub Plzeň, potrvá do 15. května. Tolik tedy naše dnešní tipy. No a Marie Rotrová se teď zamyslí nad klasickou otázkou, co je štěstí?

0: posloucháte Český rozhlas Plzeň. Na provoz úspornější, ale taky hezčí a přívětivější k žákům i učitelům je nová budova, nebo nově budova středního odborného učiliště stavebního v Plzni v Borské ulici. Krajská střední škola má novou červeno-šedobílou fasádu a taky novou vzduchotechniku a moderní systém hospodaření s energiemi. Projekt přišel na 90 milionů korun, přičemž 45% pokryje evropská dotace z národního plánu obnovy. Zbylou část doplatí kraj. U slavnostního představení školy v novém kabátě byl i reportér Lukáš Milota, který je už se mnou teď ve studiu. Lukáši, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak můžeš přiblížit, jakou přesně budovu se to podařilo zmodernizovat a v čem ta modernizace vůbec spočívala?
1: Na úvod řeknu, že střední odborné učiliště stavební v Plzni tak má dvě části. Od roku 2015 je součástí i budova v Horní Bříze, kde se vzdělávají, nebo jsou tam učni, zámečníci, elektrikáři, ale jsou tam i učňovské a maturitní keramické obory třeba. Ta v této škole tak je 170 aktuálně žáků a ta škola už je zateplená. My se ale teď bavíme o té hlavní budově učiliště, která už je od přelomu 80. a 90. let v Plzni, v Borské ulici číslo 55 a tam aktuálně mají zhruba 450 žáků. Jsou to jednak třeba učni klempíři, truhláři, instalatéři, jsou tam tesaři, zedníci, pokrývači, malíři a lakírníci, ale mají tam i nástavbové obory, třeba nábytkáře. A tahle ta škola, která má opravdu hodně žáků, tak potřebovala zkrátka uspořit na energiích, protože byla, tak můžeme říci, neúsporná. Tak se tedy pustili do tohoto náročného, zhruba dvouletého projektu a ten už je teďko hotový. Dneska nám všechno představili a můžeme tedy říci, co se všechno udělalo. Řekne nám to přímo ředitel tohoto učiliště Miloslav Štefek.
2: Za 90 milionů se zateplila obálka všech budov areálu učiliště na Borské 55, instalovali se do učeben, do kinosálu a do tělocvičny vzduchotechnické jednotky s rekuperací, byla instalována malá fotovoltaická elektrárna, byl zavedený energetický management.
1: Takže zateplená je nejenom fasáda, ale i střecha, jsou nová okna a jak už bylo řečeno, je nová i vzduchotechnika. Tady mě zajímalo, co ta vzduchotechnika všechno umí. Tak umí samozřejmě kontrolovat, kolik je třeba ve třídách oxidu uhličitého, který samozřejmě může způsobit žákům potíže, pokud se tam nahromadí. Také je sledovaná teplota ve třídách, aby zkrátka tam nebylo horko a nebyla tam ani zima. No, jak to všechno funguje, tak na jednom konkrétním příkladu nám to popsal jednatel firmy, která měla na starosti právě vzduchotechniku a hospodaření s energiemi, Jan Kazda.
3: Se stane, že uklízečky vlastně použijou nevhodný prostředek a ty žáci, kteří přijdou do třídy, tak samozřejmě vlastně ty pachy vlastně vnímají a ty určitý škodliviny na ně působí. Takže my vlastně před každou třídou nebo před každým vyučováním provětráme vlastně ty třídy a připravíme je, aby byly hygienicky kvalitní prostředí, aby tam bylo.
0: Takže suma sumárum, jaké úspory ta provedená opatření přinesou?
1: Tak uspoří škola, jak bylo dneska nám řečeno, 47% nákladů za energie a za vůbec za ten provoz. Vyjádřeno v číslech a v penězích, tak ročně je to 3,5 milionu korun. To bylo dosud tedy a od toho tedy odečteme zhruba 47%. Takže půjde o úspory v jednotkách milionů korun.
0: Vůbec kolik peněz stojí provoz krajských středních škol?
1: Ano, na to jsme se také ptali vedoucí odboru školství na krajském úřadě Jaroslavy Havlíčkové. Ta připomněla, že kraj má na starosti pod sebou 76 středních škol a dalších školských zařízení a veškerý provoz, to znamená, jsou to náklady na elektřinu, vodu a na veškeré zdroje tepla, přijdou kraj ročně na 460 milionů korun, což je obrovská částka a proto se snaží vytvářet školy různé projekty, aby zkrátka uspořili peníze. Kromě stavebního učiliště v Plzni, které už tedy to má všechno hotové, tak dokončuje podobný projekt zase třeba střední odborná škola obchodu užitého umění a designu v Nerudovce v Plzni.
0: Tolik informace od Lukáše Miloty, díky za ně, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: šancí.
1: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
2: Sudovi Šrot, Republice ocel.
3: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
4: Ano, přesně tak, právě nadešel čas na naše malé a

0: rozhlasové obchodování. Když chcete prezentovat svůj inzerát, voláte ho právě teď na číslo 221 554 222. Vám přeji dobrý den.
1: Dobrý den přeju. Já bych sem rád koupil staré pivní lahve s nápisy. Budu rád i za jednu jedinou lahev. Tomu hospodské půl litry staré třetinky, pokud možno s ouškem, plechový smaltový cedule, co byly na hospodách, nebo i jiný reklamní a všechno, co se vztahuje k hospodám nebo k pivovarnictví. A za druhý bych koupil vzduchovku k vystavení na sbírku, do sbírky. Může být jakákoliv zlamovací nebo vojenská se zadním natahováním podle toho, co mi kdo může nabídnout. A po domluvě si přijdu kamkoliv a je to na telefonu 603 158 092. Zopakuji, 603 158 092.
0: Máme to, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Tak a teď jste na řadě vy, dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych měl na prodej starší pánské cestovní jízdní kolo, vybavené z mnoha doplňky a obsahující to i mnoho náhradních dílů. Značka kola je Premiér, vyrobeno společnosti Eska. Cena by byla 900 korun. Dále mám na prodej skleněnou varnou desku pro indukční vaření, to znamená indukční hrnce, se dvěma plotinkami. Ta by byla za 500 korun. Obě věci jsou k dispozici v Plzni na telefonním čísle 603 76 43 46.
0: Neboli 603 764 346.
2: Přesně tak. Děkuji. Nashledanou.
0: Nashledanou. Číslo 3 už se hlásí. Dobrý den.
3: Dobrý den. Prosím vás, já bych měl tady k prodeji ještě několik králíků kalifornských. Je to na Domažlicku a moje telefonní číslo je 723 970 128. Pokud by případní zájemci měli zájem, ať se ozvou na tohle číslo.
0: A já to číslo zopakuji. 723 970 128.
3: Ano, přesně tak, děkuji. A nashledanou.
0: Nashledanou. No a teď vy, dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Posloucháme, no.
4: Jestli by někdo neměl zájem o živé, krásné, mourovaté kočičky, rozmnožily se nám na zahradě, nechali jsme je vykastrovat, jsou zdravé, čiperné a asi by byli rádi v domečku se zahradou. Dobře loví myši, dokonce chytli i krtka, ale máme jich moc. Tak kdyby byl nějaký hodný člověk, který by o něm měl zájem, ať se ozve na číslo 607 041
0: 149. Takže kdo by chtěl krtkožrouta, ať volá na číslo 607 041 149, ano?
4: Ano, děkuji, přeji všem hezký den.
0: Nashledanou. No já tady mám ještě jednu písemnou záležitost. Posekám zahradu, upravím stromy, tuje, živé ploty a záhony. Prostě vše, co se týká přípravy zahrady na sezónu. Číslo 602 684 028. 602 684 028.
5: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křivicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.

0: slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Jednoduchost. Když o někom řekneme, že je jednoduchý, nemyslíme to ani nějak zlé, ale je nám zřejmé, že dotyčný příliš rozumu nepobral a že složitější uvažování mu dělá problémy. Ale to je až přenesený význam. Původně slovník uvádí prosté vysvětlení, že jednoduchý označuje věci nerozložitelné na menší prvky. To je obecně známo, nás ale zajímá, co to má společného s duchem, tedy nehmotnou bytostí vycházející ze záhrobí a strašící živé. Tak ducha dnes většinou chápeme. Základ je ale ve slově dech. Pro naše předky byly totiž výrazy dech, duch a vlastně i duše totéž. Neboli když někdo přestane dýchat, vypustí duši a stane se z něj duch. S tím souvisí i slovo doušek, které chápeme jako jeden hlt. Vypadá to jako zdrobnělina od ducha, ale doušek vlastně znamená napití na jeden nádech. Prostě to, co se udělá snadno a rychle. Prostě jednoduše.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdoměly i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V plzeňském kraji je nedostatek policistů, chybí hlavně v Plzni a na Tachovsku. Práce na dálničním přivaděči omezí řidiče jedoucí z Plzně do Domažlic. Disciplinární komise potrestala Slávii kontumací nedohraného zápasu, pokutou a uzavřením stadionu. A zítra bude oblačno, postupně aj zataženo a přehánky, teploty do 14 stupňů. Pěkné odpoledne přeje u zpráv Andrea Samešová. V plzeňském kraji aktuálně chybí přes 270 policistů. Nejhorší situace je na Tachovsku a také v Plzni. Naopak nejlépe si vedou Klatovsko a Domažlicko. Policie se snaží dál motivovat co nejvíce nových uchazečů. Co musí případní budoucí policisté splňovat, vysvětlí mluvčí Pavla Burešová.
2: Uchazeč musí být občanem České republiky, být starším 18 let, být plně způsobilý k právním úkonům, samozřejmě být bezúhonný, dále být fyzicky, zdravotně a osobnostně způsobilý k výkonu služby, nesmí být členem žádné politické strany nebo politického hnutí a nesmí vykonávat živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost.
0: Ředitelství silnic a dálnic opraví poškozený povrch na silnici 1/26 z Plzně na Domažlice. Práce začnou zítra a týkají se dálničního přivaděče od okružní křižovatky Domažlická-Folmavská po čerpací stanici MOL. Řidiči proto musí počítat s omezeným průjezdem, vysvětluje mluvčí ŘSD Petra Drkulová.
3: V obou směrech plzeňského dálničního přivaděče bude v uvedeném období probíhat pokládka nového mikrokoberce a oprava stávajícího. Provoz v místě stavby bude veden jedním jízdním pruhem v každém směru jízdy. Veškerá dopravní omezení budou koordinována s už probíhající stavbou na silnici 1/26, kterou je oprava nedalekého mostu u Sulkova.
0: Dopravní omezení mají skončit do 7. června. Opoziční poslanci se nezúčastní čtvrteční mimořádné schůze k usnesení o chystaném sjezdu sudetských Němců v Brně. Oznámili to zástupci vedení ODS, Hnutí STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Koalice chce ve čtvrtek prosadit usnesení, kterým by sněmovna vyjádřila nesouhlas s uspořádáním sjezdu na území České republiky. Zdůvodňuje to tím, že na takovou akci na území Brna ještě nepřišla vhodná doba. Podle opozice se koaliční politici pokoušejí rozdmíchávat nenávist. Ceny vstupenek do divadel a na koncerty v Česku vzrostly za 7 let zhruba o třetinu. Vyplývá to z dat námi oslovených pořadatelů. Částečně za to mohou rostoucí poplatky za samotný nákup lístků.
4: V Česku se pod hlavičkou estonské PLG spojily ticketingové společnosti GoOut, Ticketportal a Ticketstream. Podle Oldřicha Brzobohatého z menší ticketingové společnosti SMS Ticket tím vznikl dominantní hráč, který si účtuje moc velké poplatky.
5: Pro pořadatele je teďka běžný, že platí 8%, pro návštěvníka se poplatek zvýšil na 3,5% z nějakých 15 korun.
4: Generální ředitel PLG Czech Republic Lukáš Jandač namítá, že je to hysterie. Podle něj pouze tři různé systémy spojili do jednoho.
6: Jediné, co jsme udělali, je to, že jsme zprůměrovali ty hodnoty a vlastně jsme vypustili nový model, který je spravedlivější.
4: Podle Jandače byl starý systém pro prodejce lístků neudržitelný. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
0: Sport. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zkontumovala ve prospěch Sparty sobotní derby na Slávii, které bylo v závěru za stavu 3-2 předčasně ukončeno poté, co domácí fanoušci vtrhli na trávník a napadli několik hostujících hráčů. Klub zároveň dostal nejvyšší možnou pokutu 10 milionů korun a 4 domácí zápasy musí odehrát bez diváků.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno, přehánky, na horách sněhové, kránu polojasno až skoro jasno, teploty 4 až 1 stupeň, místy přízemní mrazíky, na horách až 2 stupně pod nulou. Zítra oblačno, postupně zataženo, místy přehánky, večer už na celém území. Nejvyšší teploty 11 až 14, na horách 7 až 10 stupňů. Povane mírný, jihozápadní až západní vítr, rozptylové podmínky dobré, aby jo na jedničce mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se došetřuje na dálnici D5 u Přimdy na Tachovsku. Na kilometru 138 ve směru na Rozvadov se střetlo osobní auto s nákladním a blokují pravý pruh. Projíždějte proto úsekem s maximální opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Budovy bývalých kasáren v Kralovicích bude nový dům dětí a mládeže. Dětem i zaměstnancům nabídne víc učeben nebo nové šatny. Pokud chcete znát podrobnosti, poslouchejte Český rozhlas Plzeň i po 15:30, bude o tom reportáž. Čeká na vás taká soutěž. No a o co se bude hrát? O jednu hodně zajímavou a užitečnou knížku. Za pár minutek pak další díl našeho seriálu Místopis západních Čech, kde se podíváme do Rokycan. Tak zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Plzeň,

0: Listopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy.
1: Město má přes 14 000 obyvatel a protéká jim řeka Klabava. Řeč je o Rokycanech, kde se vzal jejich název. Teorii o původu názvu města přiblíží starosta Tomáš Rada.
2: Slovo Rokycany má základ ve slově rokytí. Rokyta, rokytí. Jsou to ty pruty na těch vrbách, takový ty palice vrbový, z toho ty pruty, z kterých se pak pletou ty pomlásky nebo košíky. A nebo je to taková ta vrba, na ní seděl ten Olšoveček, ten vodník. Takže to rokytí, Rokycany, to je ta přesmyčka, takhle vzniknul název Rokycany. Nebo tak se to uvádí.
3: Jaká je u vás historie města, kdy byla o Rokycanech první písemná zmínka a při jaké příležitosti to bylo?
2: První písemnou zmínku máme díky Kosmasovi, který ve své kronice zaznamenal událost z roku 1110, kdy Jindřich V. přijel do Rokycan na biskupský dvorec. To znamená, že tady musel být už hrad významný, biskupský, a rozsoudil tady při Přemyslovců a stanovil, kdo bude českým knížetem. Stanovil, že to bude Vladislav I. Výjev z tohoto byl vytesán do kamene a byl v průčelí kostela, ale při velkém požáru kostela se ta věž zřítila a ten relief zanikl, ale máme ho zachovaný ve farní kronice.
3: My si povídáme na Masarykovo náměstí, kde je Mariánský sloup. Přibližte nám další pamětihodnosti, které se u vás nachází.
2: My tu máme na náměstí Dumitovský dům. Ostatní budovy jsou obnoveny, takže i kostel byl přestavěn. A je paradoxní, že kostel měl i číslo popisné, protože na věži, která je druhá nejvyšší v plzeňském kraji po Plzni, bydlel hlásný, ten měl na starost právě hlídat požáry. Proto ta věž měla číslo popisné, aby mohl být definován jeho byt.
3: Jaký je u vás spolkový život?
2: Historie spolku v Rokycanech sahá do 19. století. Budeme se bavit o Sokolu, budeme se bavit o hasičích a v dalších a dalších spolků. My tu máme velmi významné sportovní kluby. Pořádalo se tu třeba z mistrovství světa v kuželkách, takže tu je významný kuželkářský klub. Máme tu kluby s velkou historií, třeba fotbalový klub. Ale jsou tu třeba si moderní sporty, v kterých Rokycany zazářily. A je to třeba thajský box. Mezi našimi sportovci je juniorský vícemistr světa v thajském boxu. Máme tu významný spolek tanečních folklorních skupin, lidově řečeno tanečňák, který už má mnoho let. Je to velmi reprezentační věc pro Rokycany. Pak tu máme vynikající pěvecké sbory, které nás taky reprezentují i v zahraničí.
3: Přibližuje Rokycany Tomáš Rada, starosta města zvolený za rokycanské patrioty. Ve městě najdeme například druhé největší přírodní koupaliště v Čechách. Dále muzeum doktora Bohuslava Horáka v Rokycanech, které je pobočkou Západočeského muzea v Plzni. A již zmiňovaný kostel Panny Marie Sněžné. Z městských akcí, které se zde konají, zmíním třeba rokycanské kulturní léto. Z Rokycan Anděla Blašková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: No a teď opět nabývá na důležitosti naše kontaktní telefonní číslo 221 554 222, protože když ho vytočíte a správně zodpovíte soutěžní otázku, můžete vyhrát. Co konkrétně? Knížku, která má název Mysli jasně a naučí vás, jak získat klid, nadhled a kontrolu nad svými myšlenkami. Tak to může být docela užitečná záležitost, řekl bych. Inu, 221 554 222, to je kontrolní, teda spíš kontaktní telefonní číslo sem k nám do Českého rozhlasu Plzeň. Tak vyzkoušíme si, koho máme na telefonní lince. Jak se tak dívám na tu soutěžní otázku, tak ta je úplně jednoduchá, až se skoro stydím, ale uvidíme, uslyšíme. Kdo je tam teď? Halo, halo.
1: A, dobrý den.
0: Kdo pak nám to volá?
1: Volá Pavlína.
0: Pavlína, odkud?
1: Nový Bydžov.
0: Jasně, Nový Bydžov. Takže byste chtěla získat klid, nadhled a kontrolu nad svými myšlenkami, je to tak?
1: No, mohli bychom to zkusit.
0: Tak jo, to budete teď potřebovat, ale jak říkám, ta otázka je prakticky školní, protože já jsem zjistil, že dnes je to 142 let od úmrtí jednoho z českých hudebních velikánů Bedřicha Smetany. No a já se, Pavlíno, ptám, kde se ten Bedřich Smetana narodil, ve kterém městě?
1: V Litomyšli.
0: Buď v Nelahozevsi, nebo v Litomyšli, nebo v Poličce.
1: Já myslím, že Litomyšli.
0: Jo, já vás nespletu, to je jasný. Protože Nelahozeves, tam se narodil kdo?
1: Teď si nespomenu, ale tam to mě napadlo hned.
0: Ten druhý velikán, Antonín Dvořák.
1: Jo.
0: No a v Poličce se narodil ten třetí a to byl Bohuslav Martinů.
1: Mhm.
0: Tak jsme si to zopakovali, tu knížku máte u mě, já vám k ní gratuluju a zůstaňte jako obvykle u telefonu.
1: Děkuju.

0: Když si s něčím nevím rady a už mě to všechno zmáhá, kouknu se na ženské vnady, byť to vůbec nepomáhá. A teď je to na vás. Přijďte si třeba i ve verších vyzkoušet naši rozhlasovou práci a vezměte sebou klidně i děti. Pustíme vás k mikrofonu, zjistíte, jak zníte v éteru a třeba v sobě objevíte skrytý rozhlasový talent. Už tuto sobotu na Dni otevřených dveří. Moc se na vás těším na rozhlasovém workshopu od 11 do 12 hodin anebo od 13.45 do 14.45. Vaše ranní ptáče, Vladimír Šťovíček.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Co je to pohrabáč?
1: Že tě někdo popraví, když jdeš do vězení, tak tě můžou popravit.
2: Tím se rozehrabuje uhlí v ohni.
3: Křapapakr. Maska.
4: Pohrabáč schrabuje listí.
5: Hlaba. Hlínu.
6: Pravé písek.
7: Lopata.

0: Jsou 3:15, posloucháte Český rozhlas Plzeň a jedna bohulibá informace. Kralovice na severním Plzeňsku totiž rekonstruují první budovu v areálu bývalých kasáren. Nevyužívaný objekt bude sloužit jako nový dům dětí a mládeže Pohodáček, který dlouhodobě bojuje s nedostatkem prostoru v učebnách.
1: Máme tam 3 učebny a dole 1 cvičebnu. A v tom se strašně moc dětí musí vyměnit, strašně moc kroužků a už se tam ani nevejdeme.
2: Popisuje stávající prostory ředitelka domova dětí a mládeže Pohodáček Jitka Kásová.
1: Šatna znamená vchod do budovy. V jednu chvíli tam čekají rodiče, do toho se tam převlíkají děti a prochází tam další děti na další kroužky. Třeba čtvrtky a úterky, tak je tam třeba v jednu chvíli 50 lidí v jednom prostoru, což už bylo neúnosné.
2: Právě kvůli nedostatku místa jsou některé kroužky přesunuté do prostoru základní školy nebo sokolovny.
1: Právě v tom novém prostoru by se měly tyhle kroužky k nám krásně vejít. Budou tam mít pro sebe určenou místnost a nebude tlačit čas, takže když půjde třeba o práci s talentem, což jsou děti na artu, tak vedoucí se bude mít možnost jim pěkně věnovat.
2: 9 učeben, víc prostoru pro zaměstnance nebo bezbariérový přístup nabídne právě rekonstruovaný objekt v areálu bývalých kasáren, jak říká nezávislý starosta Kralovic Karel Popel.
3: Tady je těch nevyužitých budov více a my se snažíme, aby z takové trošku vyloučené lokality, tak bychom z toho postupně chtěli udělat součást města a ten dům dětí je jedna z možností, takový první velký krok, jak to přiblížit veřejnosti a jak to udělat zajímavé místo pro kralovické občany.
2: Město má taky plán na další rozvoj areálu.
3: Třeba ten objekt, který je naproti současnému rekonstruovanému objektu, tak by měl být zbourán a jsou to vlastně 3 objekty, které by tady měly vzniknout, a to budova základní umělecké školy, zařízení sociálních služeb a bytový dům. Tady ten prostor, který je mezi těmi budovami, tak by měl být taky využit nějaká parkovací místa, ale i taková odpočinková zóna, ale samozřejmě to bych na hodně dlouhou trať.
2: Současná stavba domova dětí a mládeže by měla být hotová 20. května. Provoz ale nezačne dřív než v novém školním roce. Z Kralovic Zuzana Waldmanová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Povídka na sobotu. Zaposlouchejte se do příběhů, které sepsali plzeňští rodáci. Od Miroslava Horníčka přes Jiřího Suchého po Josefa Koenigsmarka. Povídka na sobotu. Rozhlasová povídka každý sobotní podvečer po 18. hodině na vlnách rádia vašeho kraje.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl recept ze druhého místa roku 2020. Šlo tehdy o sladký dezert nazvaný Mouřenin v košili od Bohdany Rosenbergové z Přemyslovic. Tentokrát ho podle svého připravil cukrář Vojtěch Vrtiška. To všechno v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vodochodský, Roman Paulus, Josef Maršálek, no a právě Vojtěch Vrtiška.
1: Budeme potřebovat 150 gramů vajec, takže takový 3 vajíčka. 150 gramů cukru krupice, zhruba 2 gramy soli, takže taková větší špetka, 80 gramů hladké mouky, 20 gramů kaká a 2 strouhaná jablka.
2: To je na piškot, na ten ovocný gel.
1: 400 gramů nějakého bobulovitého červeného ovoce, takže maliny, rybíz, jahody a tak dál. Pak tam máme 50 gramů cukru krupice a 5 gramů agaru. A pak máme krém, 250 gramů smetany ke šlehání, 20 gramů cukru moučka, dáme tam vanilku, zhruba 1 lusk a dáme tam 100 gramů mascarpone, aby to bylo stabilnější.
2: Tak se do toho pustíme.
3: Pochoutkový rok.
1: Začneme piškotem, aby nám vychlad. Pak se vrhneme na gel a úplně nakonec uděláme krém a zkompletujeme.
2: Piškot, čím se začíná?
1: Rozbijeme si naše 3 vajíčka, k ním si nasypeme cukr krupice a půjdeme šlehat. Do robota, na nejvyšší otáčky a pak 10-15 minut, ať se nám to šlehá.
2: Skončilo nám teda šlehání. Jabka? Nastrouhaná jablka, kakao, mouka a trochu soli.
1: A všechno to teď hodíme do našeho kotlíku. Všechno najednou. Zase snažíme se to co nejrychleji zamíchat, ať tam máme úplně všechno najednou, ať to nemícháme na několikrát, protože bychom přišli o objem.
2: A takhle to nalijeme do nějaké formy?
1: Já si vždycky vezmu ráfek, takže jenom tu obruč, tu si obalím alobalem, naleju si tam to těsto a dám péct. Péct budeme na 170 stupňů, režim horkovzduch, na suchou špejli, takže dejme tomu nějakých 25-30 minut.
2: My toho času využijeme na přípravu ovocného gelu, takže potřebujeme sporák, nějaký rendlík.
1: Já si vezmu ovoce, to si hodím do toho rendlíku, smíchám si agar s cukrem, aby mi nevytvořil hrudky.
2: Cukru je kolik tady v tom poměru?
1: Tady to záleží na vás podle toho, jak moc máte kyselý ovoce nebo tu druhou složku. Nikdy není dobrý, aby byla úplně hodně kyselá, protože ten agar pak přestává želírovat. My si to vezmeme, celý si to povaříme, zhruba tak 2 minuty. Máme hotovo, přikryjeme si to na dotyk folií, aby se na tom nevytvořil škraloup a dáme to zachladit. Až to schladne, stuhne do podoby žele, tak to rozmixujeme.
2: Tak to dokončíme. Čím ten náš pyši šmout?
1: Připravíme si krém šantily, což zní strašně znosně, ale krém šantily je vždycky v základu v podstatě vyšlehaná smetana s cukrem a s vanilkou. My si ji dotužíme trošku mascarpone, protože většina českých smetan, co je na trhu, tak není úplně dostatečně tučná a stabilní. Jak budeme postupovat? Všechno si naleju do mísy k robotu. Vanilka, moučkový cukr a mascarpone. Vyšlehám a mám hotový krém. Vrhneme se na gel. Máme tady tu naši vychlazenou hmotu, vlastně to ovoce s tím agarem. To si dáme do nějaké vyšší nádoby a jenom promixujeme tyčovým mixerem do hladka.
2: Musíme říct, že jsme ten korpus nechali vychladnout. Budeme ho nějak prořezávat nebo

0: něco.
1: My si seřízneme ten vršek, použijeme ho částečně na dekoraci a pak, jak budeme vrstvit, dáme si to natáct, obrátíme si to, aby jsme měli tu rovnou stranu nahoru a můžeme začít zdobit. Teď si ten můj korpus potřutím gelem.
2: V jedné souvislé vrstvě. A ten okraj využil k tomu, že ten krém Chantilly s tím mascarpone vyšlehaným dal do cukrářského sáčku a teď takové zdobné kopečky, ty slzičky vytlačuje z toho cukrářského sáčku. Začíná od kraje a směřuje až do středu. Takže je to jak přelet nad Pamírem trošku. Do těch jednotlivých údolí mezi vrcholy ještě vtlačuje menší slzičky toho ovocného gelu z cukrářského sáčku.
1: Dozdobíme si to jahodama, dozdobíme si to skrujkama jablek a dozdobíme si to tady naším korpusem, tedy spíš těmi pozůstatky.
2: Tak toho bych se ujet.
1: A vlastně to takový vyslečený mouření z košile.
3: No a celý recept i ten původní od Bohdany Rosenbergové z Přemyslovic, za který si v roce 2020 odnesla druhou cenu od Poroty, najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz. Tak se podívejte a porovnejte, která verze je lepší. A v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2020 umístil na prvním místě. Půjde o zelné šlíšky, které nám připraví šéfkuchař Roman Paulus.
4: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok. 6. rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
3: Už jste někdy navštívili Lózovy interiéry v Plzni, pak už jste se možná setkali i s průvodcem Jiřím Petráskem a to není jen tak ledajaký průvodce. Každá prohlídka prý končí velmi velkým a dlouhým potleskem návštěvníků. No právě Jiří Petrásek bude hostem v našem zítřejším vysílání. Rozhovor tady bude po 10. hodině dopolední. Ovšem za chvíli bude hodina 16. To znamená další aktuální zprávy Českého rozhlasu Plzeň s Andreou Samešovou. No a pak humoria, kde, jak zase dopředu můžu prozradit, bude nabízet scénky a ukázky z pořadů herec, režisér, scénárista, moderátor a fotograf, prostě Ondřej Kepka. No a vy můžete vybírat prostřednictvím SMS-ek s ním. Roman Stupka přeje i nadále příjemný poslech.

Věděli jste, že radnice ve Švihově na Klatovsku byla původně jen přízemní? Měla pozoruhodný zvonek zvaný hlásníček, který o jarmarcích zvěstoval Frejung, tedy čas, kdy směli začít kupovat přespolní. Domácí měli přednost nákupu do 9 hodin. Schátralá budova ale dělala obci ostudu a tak padlo v roce 1800 usnesení o stavbě nové radnice. Tato budova s četnými úpravami a přístavbami stojí dodnes. Nejvíce ji změnila rekonstrukce z roku 1911, kdy dostala novou věž s cimbuřím, zjevně inspirovanou nedalekým hradem.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Mezi Prahou a Plzní může zajišťovat vlakové spojení i dopravce Leo Express. Fakultní nemocnice v Plzni získala endoskopické vybavení pro dětskou kliniku od Kapky naděje. A zítra bude oblačno, později až zataženo a přehánky, teploty do 14 stupňů. U zpráv přeje pěkný den Andrea Samešová. Dopravce Leo Express může od prosince zavést vlakovou linku mezi Prahou a Plzní. Předseda úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil, že to neohrozí vyváženost železniční dopravy provozované na základě smluv o veřejných službách. Rozhodnutí už je pravomocné. Správa železnic tak může přidělit Leo Expressu kapacitu tratí. O zahájení řízení požádala antimonopolní úřad společnost Arriva, která provozuje na objednávku ministerstva dopravy linky X6 mezi Prahou a Chebem a R16 z Prahy přes Plzeň do Klatov a Železné Rudy. Fakultní nemocnice v Plzni získala od nadačního fondu Kapka naděje endoskopické vybavení pro dětskou kliniku. Hodnota daru přesahuje 2,5 milionu korun. Více už řekne mluvčí nemocnice Gabriela Levorová.
2: Nové endoskopické vybavení umožní lékařům ještě přesnější diagnostiku i šetrnější léčbu, přispěje zároveň ke zvýšení bezpečnosti vyšetření i většímu komfortu malých pacientů. Nadační fond Kapka naděje nám pomáhá dlouhodobě. V minulosti přispěl na hernu a vybavení hemato-onkologického oddělení dětské kliniky.
0: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu klesnou. Jak informovalo ministerstvo financí na svém webu, nafta zlevní ve srovnání s dneškem o 73 haléřů na 42 korun a 11 haléřů. Cena benzínu nesmí přesáhnout 43 korun a 87 haléřů, což je o 16 haléřů méně než dnes. Ministerstvo zároveň vyzvalo provozovatele čerpacích stanic, aby maximální povolené ceny využívali pouze výjimečně. Cenovou hladinu by měly udržovat pod stanoveným stropem.
1: Sport.
0: Novým trenérem ženské hokejové reprezentace bude Američan Brian Idalsky. Kouč zámořského Vancouveru nahradí Kanaďanku McLeodovou, která po 4 letech u ženského týmu skončila. Informoval o tom Český svaz ledního hokeje. Basketbalista Jan Veselý ukončí po sezóně kariéru. 36-letému pivotovi se zkušenostmi v NBA skončí v létě smlouva v Barceloně a poté už hrát nebude. Oznámil to na webu katalánského klubu.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno, přehánky, na horách sněhové, kránu polojasno až skoro jasno, teploty 4 až 1 stupeň, místy přízemní mrazíky, na horách až 2 stupně pod nulou. Zítra oblačno, postupně zataženo, místy přehánky, večer už na celém území. Nejvyšší teploty 11 až 14, na horách 7 až 10 stupňů, povane mírný jihozápadní až západní vítr a biojednička, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Nehoda blokuje provoz na dálnici D5 u Přemdy na Tachovsku na kilometru 138 ve směru na Rozvadov. Se střeto osobní auto s nákladním, neprůjezdný je pravý pruh a nehoda je na jižní Plzeňsku na silnici 117 v obci Letiny. Na křižovatce u památníku nabouralo auto do sloupu. I tam pracují policisté, buďte opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
3: Začíná další díl, u něj vás zdraví, vítá a přeje taky dobrou zábavu už dopředu Patrik Rozehnal. Přede mnou už sedí natěšený Ondřej Kepka. Ahoj Ondro.
4: Ahoj, ahoj tobě i posluchačům.
3: Jsi zmrzlý po tom, co začali zmrzlíci?
4: Zajímavá otázka. Mírně ano, ale já už jsem si začal zvykat na ty změny počasí, takže...
3: Jo, jako že to bude zima.
4: Vždycky ráno radši kožíky plavky sebou, takže...
3: Dobře, vážení, doufám, že vám nezmrzne úsměv na rtech, začíná Humoriáda.
1: Humoriáda.

0: Vítejte ještě jednou v Humoriádě, v pořadu, který vám nabízí ukázky z archivu plného zábavy a dnes z těch ukázek možných bude vybírat Ondřej Kepka. Co to bude?
1: No, já sáhnu, myslím, k absolutní jistotě takovému císaři všech císařů, k Janu Verichovi. Delikatesy humorné úvaz 60. let.
0: Ano, povídání o srandě.
1: No tak, jsem s tím.
2: No a teď, co se teda skrývá pod tím slovem sranda, jaký to má význam? Je to druh, je to stupeň legrace, že ano? Je to šprým? Není. Slovo šprým, to slovo, a se mně se zdá, je skoro už ironický pojem, něco, to popisuje něco, co autor považuje za veselé, ale ono to vlastně zdaleka není. Tak teda šprým to není. Je to žert? Žertovat to je takový vyhraněný pojem. Má moc významu, je to veselé, usměvavé. Má to budit úsměv, ale ne chechtot. Tak je to teda prča? No to je tedy špatný slovo. To nemám rád. Taky už se snad málo říká. A mimo to je slang. To je věc, která pomývá. No tak, co to teda je? Je to legrace? Ano, je. Ale je to taková vyšší stupeň legrace. Taková legrace, že už je to sranda. Když se řechtáme a kutálíme smíchy a prohýbáme se smíchem a slzíme, zajíkáme se, je to vrchol veselého momentu, takový orgazmus veselý. To může být v kresbě, to může být ve fotografii, to může být v příhodě, to může být v dění na divadle, to se může stát, se může malovat, to je humor. An sich, jak by řekli jinci, sám o sobě, který už jakoby stál sám, zdánlivě ovšem. Protože každý humor je jenom ve vztahu k lidem, bez lidí by nebyl humor, by byly než příhody a nikdo by se jim nesmál. Protože humor vyžaduje lidský smích. Ale ta sranda, to je taková téměř nadskutečnost, takový samoprávný původní smysl lidového a nikoliv slangového slova. To je slovo, které nemá kořeny ve sprostotě a jestli ho tam někdo slyší, tak on je vinen, protože má špinavé myšlenky. To nemá kořeny ve sprostotě, v nemravnosti. To je člověčí lidské a tudíž skutečně lidové slovo, sranda. Abyste mě chápali, to, co tady říkám, to není vůbec obrana toho slova. To slovo se ubránilo tím, že je a že už je 100 let možná, že díl, a že je a je nesmrtelný, protože je na rtech milionů slušných a čistých lidí denně.
0: Úvaha na obranu, řekněme, toho slova sranda, které v té době nebylo tak obvyklé, dneska už je to naprosto běžné. Vnímáš nějaké jiné slovo, které dnes ještě tak jako si hledá své opodstatnění ve společnosti?
1: V souvislosti s legrací nebo se zábavou. No já si myslím, že se tak hodně diskutuje o slovech klaun a komik. Jo, že
0: v jakém smyslu?
1: No, protože být nebo kašpar ještě, jo, to je takové...
0: Mně se to vyskytlo, když jsme avizovali, nebo avizujeme náš pořad Hvězdné návraty o víkendu, kde říkáme, že je to o hercích a komicích, tak se tu objevil názor, a teď je to samý.
1: No a to je...
0: A já myslím, že ne.
1: To, no samozřejmě, že ne. Ale to je trošku tragédie dnešní doby. Ale já jsme v humorném pořadu, takže nechci začít filozofovat na to téma. Ale zúžit hereckou profesi, která je jakýmsi takovým spojníkem mezi autorem a divákem na prostého komika, to je jedna z drobných částí herecké práce, je bavit. A to je právě trošku problém dnešní doby, že z herců obecně máme pocit, že se mají stát jenom komici a baviči. Takže když se vyjádří k něčemu solidnímu, tak prosím tě, mě už se to taky párkrát a ty mlč, vy jste takový šašci, běžte dělat jako ty šaškárny.
0: No, já vnímám tu kategorii komik, že to se tak jako, to je jak matematicky, do té množiny těch herců to částečně patří, ale vystupuje to i na komik, protože komik může být i naprosto neherec. Může to být člověk, který baví, umí stvárnit legraci, ale není to herec.
1: Samozřejmě, pak může být slovo komik, se dá přeneseně říct i na někoho, kdo nechtěně je komikem, že jo? Je to takový komik nějaké pozici, jo? Nějaké seriózní pozici, ne, takový komik. A to je právě i problém třeba Šaška, že jo? Protože Šašek může být jako, ty jsi takový Šašek jako ve smyslu, že jsi zábavný, ty jsi takový Šašek jako zase, že děláš ze své pozice Šaška omylem v podstatě, jo? Král má svého Šaška, který ho měl bavit, jo? A to je právě, já myslím, že i pan Werich měl na tohle téma velmi hezkou úvahu o klaunech a šašcích, jo? A klaun je vysloveně typ postavy cirkusu, že jo? To je figura, která má ty dlouhé boty, ten červený nos a tak dále. To je prostě generacemi vytvořená postava, která má určité atributy, určité vlastnosti, které prostě dobrý herec může nebo měl by umět zahrát.
0: A teď už jsem se potkal s tím, že některé děti se ho bojí.
1: Ano, jak ano, jo, to je, no jo, jo,
0: no, v dnešní době, kdy oni se bojí teda dosti.
1: No tak ono, já vím, že byla řada detektive, kde ti klauni vystupovali v rolích agresorů, že jo, tak to je potom těžké, no tak, ale to jsme začali tak jako, jako opravdu jako z hlouby.
0: Tak koho dáme? Tak dáme proti klasickému herci.
1: Ano, ano.
0: Typického komika, já zkusím, takže ano. Jan Werich Ačko a Bčko Pepa Náhlovský.
1: Výborně.
0: Vy si vyberte z těch kategorií a z těch jmen právě teď svého favorita, dejte nám vidět SMS-kou na číslo 90 011 04, píšete Humor Mezera A nebo B, anebo volejte přímo do studia na hlasovací telefon 731 800 900. Pravidla jsou jasná, čísla znáte, teď už je to jenom na vás, tak do toho.
3: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Jan Verich proti Josefu Náhlovskému stojí v prvním souboji v Humoriádě a vy se můžete vyjádřit k těmto pánům a svého favorita zvolit do éteru, dát mu bod prostřednictvím telefonní linky 731 800 900 a naslouchá vám dnes společně se mnou také Ondřej Kepka. Dobrý den.
2: Miroslav z Karoviny, dobrý den, pane Kepko, dobrý den, Patriku, i vám.
3: Dobrý den.
2: A při veškeré úctě k panu Verichovi hlasuju pro Pepi Náhlovskýho.
1: Dobrá, dáváme mu bod a děkujeme moc, ať se daří. Kdo volá teď?
4: Dobrý den, tady Milan ze Soběsluk, zdravím vás a i pana Kepku. A hlasoval bych pro pana Náhlovskýho a přeju vám hezké odpoledne.
1: Taky, ať se vydaří i vám, děkujeme moc za to přání. Dobrý den, po telefonu dalšímu hlasujícímu.
5: Dobrý den, já vás zdravím, ogařím ve studiu.
3: Děkujeme.
5: A tady Petr Zezdolnek.
1: Ano.
5: A musím říct, že pan Verich se trochu mýlil.
1: Jo.
5: Protože prča, ta existuje tady do včelku u nás.
1: Dobře.
5: A hlavně, když slyším, když má Patrik takové hosty, jo, kdy je to obrovská prča v tom studiu taky, takže se bavíme všetci.
1: Dobře, tak jo.
5: Nejenom vy dva. No a co se týče komika, tak příkladem je pan Šmolda.
1: Ano.
5: Není herec a je komik.
1: Ano, je to tak, vlastně nevystudovaný herec se dokáže pobavit.
5: A když se tak bavíte v tom studiu, tak já jsem zapomněl už, koho mám vybírat.
1: Verich nebo Náhlovský?
5: Jo, Náhlovský, už jsem si vzpomněl.
3: Ano, děkujeme, díky.
1: Díky vám, vyhrál na plné čáře, ano. Takže měníme šuplíček z interprety od Jana Vericha, se dostáváme k Pepovi Náhlovskému, povídání o Popelce.
6: Přátelé, tato pohádka patří mezi ty smutnější. Prosím, abyste se tak podle toho chovali. Není zde žádného důvodu k veselí, slečno. Je třeba plakat nad osudem některých lidí. O Popelce. Milé děti. Byla jednou jedna rodina a ty neměli tatínka. A neměli ani maminku. A ani žádné děti. Familie, co? To je radost. Ty, když přijdou na návštěvu, nikdo. Přátelé, za to vedle nich žila familie, hamba mluvit. Těch bylo jako psů. Máma, táta a 10 dcer. Zajímavé je, že holky byly navzájem nevlastní. Otec, kterému se říkal u nich ve vsi oživlá pípa, měl z prvního manželství jednu dceru a matka, které se říkalo šlapací Pepka, měla 9 dcer, které se jmenovaly Lorchen, Zoja, Sinegurt, Aranka, Asunta, Vankli, Jamila, Očipuč a Šukíla. Tatínkově srdce se říkalo Popelka, protože nedala cigáro z ruky. Ze všech dcer, milé děti, abyste se nestrhli, pracovala jediná Očipuč. Jejíž tatínek pocházel z čečensko-ingušské oblasti, protože jakoby tatínkovi z oka vypadla. Ostatní holky neměly stabilní zaměstnání a většinou vypomáhali v oživení valutového trhu v Praze.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Netradiční pohádka v podání Pepy Náhorského, tedy verze ano. Slavné Popelky. No, Ondro, slavné...
3: Jsem zvědavej.
1: Slavná rodina, rodiče, vymýšleli si maminka třeba pohádky nebo tak? Nebo se jelo podle klasického schématu?
3: Ku podivu tatínek si vymýšlel pohádky. Maminka mě četla klasické pohádky a pouštěla mě rozhlasovali jsme v rádiu,
1: ano.
3: Tak rozhlasové nahrávky Československého rozhlasu, ve kterých často účinkovala, nebo můj strýc Jaroslav, a sehnala si vždycky kopii na kotoučový magnetofon ještě tehdy, takový já jsem pamětník, jo, potom už na kazeta, a pouštěla mi to jako tu nahrávku, takže já jsem slyšel krásné věci. No a tatínek ten vymyslel například pohádku o jeřábu. Táta byl trošku, nebyl strojař, ale měl velký vztah k strojům, takže tam byl jeřáb v hlavní roli,
1: ano.
3: Který pomáhal Jeníčkovi s Mařenkou, když se ztratili v lese. Vyjel nad les, jo,
1: ano.
3: A rozhlédl se, jak byl vysoký ten jeřáb, jako po tom lese. Až mi jde slza do oka, jak si na to vzpomenu, že to táta vyprávěl a vlastně pomohl je navigovat do té perníkové chalupky. Čímž tedy málem skončili v té peci u té babičky, ale babice teda, nebo Ježí babinovek se to... No takže tatínek byl jako tatínek a maminka teda říkám, buď klasiku, anebo měla tu rozhlasovou pomůcku.
1: Mm-hmm.
3: Takže to bylo...
1: Ty bys mohl tím nápadem pomáhat i býval Pepovi Náhlovskému verze Popelka, jeřáb a takový.
3: Úžasné je Pepík Náhlovský, jak to byl vzdělaný pán a učitel, že jo, svojí původní profesí a jak vlastně vytvořil tuto figuru toho, jak to říct správně a slušně, no prostě tak...
1: Ňoumy,
3: poplety. Tak to je krásný případ vlastně hereckého úkolu svým způsobem, když jsme tady to téma odevřeli, že jo. Luděk Sobota, to je taky úplně jiný člověk, než jako známe z těch pozic. Že
1: herecký úkol, to mě napadá.
3: Ano.
1: Kdysi se dělávaly akademie, hrály se představení třeba i na základních školách, taky vás to potkalo.
3: No ježíš, já jsem to moderoval, pozor, tam začaly mé moderátorské začátky, ano. Já jsem to moderoval často a předváděli jsme různé etídy, různá vystoupení, různé projevy tam byly, že jo, taková estráda, prostě takové pásmo, jako různých, ano, akademie byly.
1: Jo.
3: No, ano.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? Josef Náhlovský byl vámi vybrán, tak ještě jednou ho můžeme pozvat do vysílání, dokončí pohádku o Popelce. A nebo se rozhovoří Petr Novotný o setkání se Zekonem. Vybíráte vy. 731 800 900, telefon pro vaše hlasování, přímé volání do studia. Pro SMS-kaře je tu číslo 90 011 04. Pravidla jsou pořád stejná a jasná, tak zase vybíráte druhý souboj teď v Humoriádě. Do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Poslechneme si ještě vyprávění o Popelce anebo o setkání se zákonem. Bude mluvit Josef Náhlovský anebo Petr Novotný. Vybírat si stále ještě můžete vy na telefonním čísle 731 800 900, kde volíte své favority, anebo se můžete také odhodlat k napsání SMSky a to pak posílat na číslo 90 011 04 s heslem Humor mezera A nebo B. Teď ty vaše telefonáty. Dobrý den, přejeme s Ondřejem Kepkou.
2: Dobrý den, Karel Bojkovi, zdravím pana Kepku i vás, Patriku.
1: Děkujeme.
2: A já bych si přál pokračování Pepika Náhlovského.
1: Píšeme mu bod a děkujeme. Kdo další?
3: Honza, dobrý den. Zdravím vás, panové, do studia a udělal by mě radost, kdyby pokračoval Pepiček Náhlovský.
1: Dobře, tak jo, bod pro něj další. Děkujeme za zavolání do Humoriády. Dobrý den po telefonu dalšímu hlasujícímu.
4: Dobrý den, já bych chtěl určitě pokračování pana Náhlovského.
1: Dobře.
5: Ten masivní útok úplně.
1: Ještě někdo to stihne, vítejte u nás.
6: Dobrý den.
1: Překvapení, že jste se dovolala. Tak co to bude, Ačko nebo Bčko? Ne, vypadla posluchačka, tak kdo je další v pořadí na telefonu u Moriádnické?
7: Dobrý den, u telefonu Jana z Uherského Hradiště. Zdravím vás.
1: Taky.
7: Vašeho hosta.
5: Díky.
7: Pana Kepky. Ve vaší práci vám přeji všechno nejlepší.
5: Děkuju
7: vám
5: moc, děkuju.
7: A já bych prosila Ačko. A děkuji, nashledanou.
1: My děkujeme vám za pomoc a vybrali jste si. Zůstaneme u Josefa Náhlovského a u Popelky.
8: Jednou odjel tatík na burzu a řekl dcerám, co vám mám přivést, milé děti. Holky většinou chtěly hadry a šminky, jenom Popelka řekla skromně, tatínku, přines mi to, co tě cvrnkne první do nosu. Otec na burze nakoupil a pro Popelku pořád nic. Až najednou ho do nosu cvrnkla typická vůně oříšků. I přivezl Popelce 3 litry ořechovky. Holky se jí smály, ale Popelka byla spokojená. Však se bude hodit, říkávala, a taky, že jo. Jednou pořádal jeden slušný chlapec ze starostrukturní rodiny večírek, na kterém byl i naftový magnát princ Abu Šklíbí El Šaržá ibn Čučo. Děvčátka na večírku pila bols a vizoury, jenom Popelka skromně popíjela svoji ořechovici. Když pak děvčata splnila svoji občanskou povinnost vůči přítomným na mejdanu, odebrala se kránu domů. Druhý den Abu Šklíbí hořekoval, protože nemohl zapomenout na typickou vůni ořechovice. Já chtěla sehnat tu holku, co já cítila ten zvláštní smrádek. Tu já chtěla si odvést ukázat tatínek emír do Šaržá. Hořekoval Abu. Všichni pasáci v Praze mu vodili holky, různě navoněné Diorem, Poissonem, Ninou Ricci, Rafaelem a tak dále, ale princ si vždycky jenom čuchnul a řekl fuj. To není ono. I Popelčiny ségry přišly navoněné pitralonem, ale prince neoblafli, až pomohla náhoda. Jednou v noci se princ vracel z flámu a v perlovce najednou ucítil typickou vůni ořechovice. Byla to Popelka, která tam byla na šichtě. Princ jí popad a už je nikdo nikdy neviděl. Po Popelce jakoby se zem slehla. Až naši montéři, kteří se vraceli z Emirátu Šaržá, vyprávěli, že slyšeli zpívat děti z Bambini di Harem podivnou písničku, která zněla asi jako Epa ty páčku i z doma.
1: Humoriáda. Pálilo se u vás někdy? Alkohol, myslím.
5: Já rozumím. Nejsme, milí posluchači, vůbec na tom domluvení. Na těch... Ne. My jsme takhle jako rodina nedisponovali těmi...
1: Ovoce nebylo. Nebylo ovoce. Jinak to by byla.
5: Na chalupě občas třešně, ale nenapadlo nás to tu třešňovici jako pálit. Ale samozřejmě rodina z maminčiny strany pocházela z Moravy, takže samozřejmě o tom leco vím a leco jsem zažil jako návštěva.
1: Mm-hmm. Někdo měl sklípek třeba i na Moravě?
5: Ano, ano, dodnes, ano. Takže moje první zážitky, ale především s vínem, teda musím říct, jako studia, ochutnávky. Nezapomenu,
1: byli ve vlastním sklípku.
5: Ano, ve vlastním sklípku. Nezapomenu, když jsem jako naprostý neználek dostával první školení, jako teď to nemyslím ironicky, ale jako, že tohle je Riesling rýnský, tohle, jo, abych to jako dovedl poznat. A že co mě bude nejvíc chutnat, takže si můžu odvést, jo. A já jsem snad poprvé v životě pil víno v té době, to už je teda hodně let, a tak jsem řekl toto, že teda ten majitel úplně zbělel a proměnil všechny barvy, protože to bylo nejvzácnější víno, který tam měl. A já jsem perfektně prostě zacílil, řekl jsem toto jako znalecky, jo, jako jsem si vybral, tak mě ho musel.
1: No tak když tě trénovali, potom se nemohli divit, no.
5: No přesně, no.
1: A vydrželo ti to takhle? Do dnešní doby, že třeba neomylně, když by ti někdo dal slepou ochutnávku, tak by si šáhnul a asi po něčem hodně drahý.
5: Tak pár těch asi základních věcí bych, takové ty, jak to tak bývá, ty extrémy, jako asi hodně dobrou věc a hodně špatnou bych poznal, ale takový ten dobrý střed asi bych, tam bych asi plaval. Myslím jako ochutnávka a říct, co to, to ne, to bych si netroufal, na to jsou jiní odborníci.
1: Když jsi se poprvé opil ve sklípku, bylo to pod dohledem? Nebo
5: no bylo to pod dohledem, jo. Ano, bylo to pod dohledem, bylo to s rodiči, taková zvláštní zkušenost to byla, ano. Já si pamatuju, že jsem se probudil tedy v nějakém pokoji, který tomu byl určen, a pak si pamatuju, že ležím pod nějakou třešní, která tam byla, nebo nějakým stromem, a nade mnou ten, já radši nebudu jmenovat tu rodinu, abych jim neudělal ostudu, se skláněl strýc, tedy, on to nebyl strýc, ale říkali jsme mu, a jako říkal, musíme jít domů. A pak bylo takový mlha a pak jsem se probudil, no, to byl zážiteček teda, no. Ale zase to bylo takové řízené.
1: Ano.
5: Jako řekl bych, že to nebylo.
1: Vypráví a vzpomíná, ano. Ondřej Kepka u nás
5: v Humoriádě. To jsem si teď dal teda, no.
1: Čemu všemu se dostaneme díky ukázkám. Teď je to další hudební Pavel Bobek a pak vybíráme opět s Ondřejem Kepkou nějakou ukázku pro vás v Humoriádě.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Humoriádu, dnes je naším hostem Ondřej Kepka. Teď se zase vybírá ze seznamu ještě zbylých jmen. Co to bude?
2: No, mám tady herečku i komičku, když jsme pořád u toho termínu, Jaroslavu Obermajerovou. A ta prý hrála v Kladně Romeo a Julii, pravděpodobně tu Julii teda, pro školy.
1: Tak co se u toho dá zažít?
2: Ano.
1: Z pořadu, než se zvedne opona právě teď.
3: Ano, publikum dokáže být někdy ďábelské, já mám takovou historku z Kladna. Hráli jsme Romeo a Julii, už je to trochu let. Já jsem hrála Julii a můj kolega Michal Pavlata, ano, hrál Romea. A hráli jsme to nějak dopoledne pro školy, tak 13 let, děti 14.
4: Čili ve věku Julie.
3: Tak nějak, ano. Nebyla jsem daleko tenkrát od nich. A oni prostě po nás házeli takový zvlášť nějaký ty bábrdlata, cvrnkali a hlavně řvali strašně. A my jsme to nějak vydrželi a do té balkonové scény, která je krásná, tam nijeme a slunce a luna, všecko láska. A už to bylo hrozný a ten Míša Pavlata to nevydržel. Vylez na rampu, podíval se na ně zlým bokem a říká, komu se to nelíbí, ať jde okamžitě do školy a učí se dál počty. No ty děti stvrdly. A opravdu bylo ticho až do konce představení, ale nám už se nehrálo dobře, byli jsme, že opak zase dál ta balkonovka, nebylo to takový moc dobrý a byli jsme rozladěni, otrávení. Já jsem se odličovala v šatně, najednou někdo ťuká a tam stály čtyři holčičky a strašně.

0: Moravská rybniční soustava v Plzni vznikla v 15. století a mezi její rybníky, kromě nejznámějšího velkého Moravského, patří také ty s pohádkovými názvy, jako je Rozkopaný a Vidymáček. Detaily právě o těchto dvou rybnících zjišťovala redaktorka Anděla Blašková.
1: Rybníky Rozkopaný a Vidymáček leží v údolí Merán, jsou na jednom z přítoků Boleveckého potoka. Vidymáček má rozlohu 0,8 hektaru a Rozkopaný je o polovinu menší, čili má 0,4 hektaru. Rybníky několikrát vznikly a zase zanikly. Pohnutou historii má hlavně rybník Vidymáček, jak přibližuje ze zprávy veřejného statku města Plzně Radka Žáková.
2: Vidymáček byl vybudován v té původní gotické rybniční soustavě, ale později zanikl, protože jeho voda obsahovala příliš rašeliny, byla teda kyselá a to se kaprům nelíbilo.
1: Vidymáček zanikl před koncem 17. století. Obnovení se dočkal o mnoho let později.
2: Před druhou světovou válkou byl nájemcem boleveckých rybníků panem Mráčkem obnoven. Byl tu znovu pokus chovat zde ryby. Moc dobře to nedopadlo, proto opět zanikl.
1: Nejspíše v roce 1952 byly smrky, kterými byl Vidymáček zarostlý, pokáceny.
2: V souvislosti se založením Arboreta Sofronka jeho zakladatel Karel Kaňák našel pro myšlenku znovu obnovení tohoto rybníka spolu s rybníkem Rozkopan i porybného. A protože na vybudování toho rybníka nebyly peníze, tak se do té práce pustil spolu se svým synem, který později dlouhou dobu na Sofronce pracoval, a s partou skautů kolem něj ten rybník vybudovali holýma rukama.
1: Do historie rybníka se zapsal také rok 1965, kdy hráz rybníka provalil

0: Velká průtrž.
1: Ono během 3 hodin napršelo asi 140 mm srážek a oni tu práci museli spolu s opravou hráze dělat znova.
0: Přibližuje Radka Žáková ze správy veřejného statku města Plzně historii rybníku Vidymáček. V současné době je rybník Vidymáček i rybník Rozkopaný takovou oázou v arboretu Sofronka, kterou využívá jak lesní zvěř, tak i ptáci. Z Plzně Anděla Blašková, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: 17 hodin 52 minut v ústřední vojenské nemocnici zasahovala policie. Proč? Na to odpoví zprávy s Andreou Samešovou v 18 hodin. Zítra se ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň vypravíme na Šumavu do Mrtvého Luhu. Název největšího rašeliniště v Čechách sice nezní moc poeticky, ovšem o to zajímavější je, jak toto místo s rozlohou přesahující 350 hektarů právě ke svému názvu přišlo. Prostory záchranné a odchytové služby v Dalovicích u Karlových Varů už několikrát poničili a vykradli zloději. Stanice kvůli tomu funguje jen v omezeném režimu. Jaké to má důsledky, dozvíte se v naší reportáži. A hostem studia Českého rozhlasu v Plzni bude zítra Jiří Petrásek, průvodce plzeňskými losovými interiéry. Každá prohlídka, kterou Jiří Petrásek vede odborným, ale i zábavným způsobem, končí vždy potleskem a úsměvy návštěvníků. Přineseme o tom zítra zprávu v pořadu Den v kraji, u kterého s vámi bude opět Ondřej Kapic. Naslyšenou.
1: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Plzni na Borech skončilo poslední kasino ve městě. V ústřední vojenské nemocnici v Praze zasahovala policie. 11 lidí podezírá z přijímání úplatků nebo falšování lékařských zpráv. A zítra bude oblačno až zataženo, přehánky, teploty do 14 stupňů. Pěkný večer přeje Andrea Samešová. V Plzni už skončila všechna kasína. Jako poslední ukončili činnost provozovny na náměstí Republiky a v nákupním centru na Borech. I přes platnou vyhlášku několik kasín stále fungovalo. Provozovny se uzavíraly postupně, říká plzeňský primátor Roman Zarzický z Hnutí ANO.
2: Buď se proto rozhodli sami, po případě jim prostřednictvím přenesené působnosti státní správy skrze obvody městské byly odebrány herní povolení. My jsme jako město nebyli účastníci tohoto řízení, takže jsme si pouze přes odbor bezpečnosti hlídali vlastně, kde které kasino je uzavřeno.
0: Městská vyhláška zakazuje provozování heren a kasín od začátku letošního roku. Český rozhlas připravuje na sobotu den otevřených dveří. Budova na náměstí Míru v Plzni se otevře od 10 hodin a kromě ukázek rozhlasového řemesla budou připravené i dva speciální pořady, aby řeč nestála. Mezi hosty Jiřího Bláhy se objeví moderátoři, zprávařky, zpravodajci i další lidé z rozhlasu. Prohlídky budovy budou rozdělené tematicky, říká vedoucí komunikace Jiřího Freitra.
3: První téma komentovaných prohlídek bude rozhlas a současnost. Je to prohlídka, kterou povede sám ředitel stanice David Jakš. Druhá prohlídka je rozhlas a technika, tu povede náš technik specialista Roman Kropáček. Třetí prohlídka je s pamětníkem a dlouholetým zaměstnancem Josefem Vavruškou, ta se jmenuje Historie rozhlasového vysílání.
0: Poslední stezka se pod vedením Lukáše Houšky zaměří na architekturu budovy Českého rozhlasu v Plzni. Při dnešní razi v pražské ústřední vojenské nemocnici a na dalších místech kriminalisté zadrželi 11 lidí. Českému rozhlasu to potvrdil obvodní státní zástupce pro Prahu 6 Richard Petrásek. Policie zadržené podezírá například zmaření spravedlnosti, z podvodu, padělání lékařských zpráv nebo z přijímání úplatků. Na razi jako první upozornil server odkryto.cz. Mezi zadrženými má být podle serveru i jeden z primářů. Nemocnice podle své mluvčí s policií spolupracuje. Další člověk s podezřením na nákazu hantavirem je v karanténě. Informovala o tom italská agentura ANSA. 25-letý Ital se v letadle společnosti KLM krátce setkal se ženou, která později na následky viru zemřela. Nemocnice se specializací na infekční nemoci v Římě uvedla, že čeká na mužovi biologické vzorky, aby je mohla analyzovat. Podle Světové zdravotnické organizace je zatím potvrzeno 9 případů.
1: Sport.
0: Plzeňští hokejisté začali druhý týden společné letní přípravy. Pod vedením kondičního trenéra Jana Snopka nabírá fyzičku 12 hráčů. Zbytek má individuální plány. Pokračuje hlavní kouč Plzně Josef Jandač.
4: Máme tady skupinu hráčů, kteří chodí s naším kondičním trenérem. To máme pod kontrolou a myslím si, že to probíhá dobře a plně tomu věřím. Samozřejmě to probíráme, diskutujeme tu náplň a tak, ale myslím si, že ta společná příprava, je to hlavně pro ty mladší kluky. Je pravda, že se připojují ty hráči, kterým to hodně pomohlo, jako je třeba Dominik Simon nebo Schleiss, který už mají samozřejmě něco za sebou.
0: Novým trenérem českých hokejistek bude Američan Brian Idalsky. Kouč Vancouveru nahradí Kanaďanku McLeodovou, která po 4 letech u týmu skončila. Český svaz ledního hokeje o tom informoval v tiskové zprávě.
1: Počasí.
0: V noci bude proměnlivá oblačnost, přehánky, od vyšších poloh i sněhové, kránu až skoro jasno, teploty 4 až 1 stupeň, při dalším vyjasnění a uklidnění větru až minus 1 stupeň, místy přízemní mrazíky. Zítra zmenšená oblačnost, postupně zataženo, místy přehánky, večer už na celém území. Nejvyšší teploty zítra 11 až 14, na horách do 10 stupňů. Povane mírný jihozápadní až západní vítr, aby jeho jednička, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se stala na dálnici D5 před Prahou. Na druhém kilometru srazila se dvě nákladní auta a blokují provoz. V úseku se vytvořila kolona ve směru na Prahu. Projíždějte místem nehody opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muziky.

Vážení posluchači, u pořadu Muziky muziky vás vítá Věra Kestřánková. Květen je období zahájení lázeňských sezon všech tří nejvýznamnějších lázeňských měst Karlovarského kraje. A mají to krásně rozložené podle velikosti. O prvním květnovém víkendu zahajují lázeňskou sezónu Karlovy Vary, druhý víkend Mariánské Lázně a třetí víkend Františkovy Lázně. My tuto sezónu pomyslně zahájíme dnes písničkami s tématikou lázeňství, pramenů a kolonád. Na úvod nám na historické nahrávce zahrála Karlovarka Josefa Jiskry karlovarskou polku od Emila Lose. Nyní nám zaspívá Josef Zíma a Svatava Černá lázeňskou polku s dechovou hudbou suprafonu.

Náš slavný lázeňský trojúhelník není potřeba blíže představovat. Připomeňme si, že Karlovy Vary, Mariánské Lázně i Františkovy Lázně byly v roce 2021 zapsány na seznam světového dědictví UNESCO. Pojďme si ale říci, co takové zahájení lázeňské sezony obnáší. Jde především o žehnání pramenů, což je tradiční ceremoniál, který má zajistit hojnost a kvalitu minerálních vod, bohatý kulturní program a slavnostní mše a průvody stylizované do dob největší slávy lázeňství na přelomu 19. a 20. století. Ke cti těmto třem městům budiž připsáno, že v každém působí symfonický orchestr, který odedávna ke kolonádám a lázním prostě patřil. Ve Františkových Lázních dnes už jen sezónní záležitost, ale stále vyhledávaná. V rámci zahájení sezón je prostor i pro lidovou a dechovou hudbu. Rozhlasová plzeňečka se zpěvem Stanislava Tatara nám zahraje píseň Františkovy Lázně v úpravě Milana Baginského.

Slavný lázeňským trojúhelníkem to ale v Karlovarském kraji rozhodně nekončí. Čtvrtý víkend v květnu patří ještě zahájení lázeňské sezóny v lázních Kinžvart a také v Jáchymově. V květnu se zkrátka nemáte šanci nudit. Zaujalo mě, že lázně Kinžvart jsou vyhlášeny ministerstvem zdravotnictví jako přírodní léčivý zdroj už jen pro svou unikátní polohu a klimatické podmínky, protože je zde slunné podhorské podnebí na hranici přízemních mlh zajišťujících stálou vlhkost. O Jáchymovu možná nevíte, že zdejší hornická krajina je taktéž zapsána na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO a je zde nejstarší dosud funkční důl v Evropě, Svornost, odkud je čerpána jedinečná radonová voda, která je základem zdejší léčby. Pro nás je zajímavé, že Jan František Nýdl napsal instrumentální Jáchymovskou polku, kterou nám zahraje Vítkovák.

Nyní se společně vydáme do historie. Při hledání písní spojených s lázeňstvím jsem v rozhlasovém archivu narazila na unikátní historickou nahrávku s názvem Na kolonádě. Nevím ani, kdo ji nahrál a naspíval, ale určitě stojí za to si ji poslechnout. Text vystihuje velmi věrně a úsměvně náladu a dění v lázních. Možná si mnohý z vás s potutelným úsměvem zaspomíná, co sám v lázních kdysi prováděl.

Vrátíme se do největších lázní Karlových varů, kde je 5 kolonád a 14 pramenů. Karlovy vary mají světový unikát největšího počtu horkých léčivých pramenů, z nichž nejteplejší je slavné Vřídlo. Původně bylo ve varech ale pouze 12 pramenů. V roce 1965 byl objeven po mnoha letech další pramen a měl být podle zvyklostí označen 13, ale ta už byla obsazená věhlasným likérem poněkud ostřejšího typu. Tedy původně to byly žaludeční kapky namíchané lékárníkem Josefem Becherem a anglickým lékařem Frobrigem. Kapky ale velmi zachutnaly, že se časem začaly užívat ne po kapkách, ale po štamprlatech.

Malá dechová hudba Úslavanka nám právě dohrála píseň Karlovarský pramen autorů Antonína Bulky a Ladislava Nosharta. Zpíval Jiří Langmajer. Aby těch léčivých pramenů nebylo moc, anebo snad málo, zahrajeme si teď píseň z trochu jiného soudku a přece blízkého okruhu. Bude se opět jednat o blahodárné nápoje, minerální prameny to však nebudou. Budeme opěvovat naši vlast a vínem či pivem připíjet společně s božejáky ve valčíku Vlasty Dvořáka přátelství.

Do našich Záporčeských lázní se sjíždí návštěvníci z celé naší republiky, z Moravy i z jižních Čech, ale také z celého světa. Náš pořad z oblíbených lázeňských měst z Karlovarského kraje se pomalu blíží ke konci a my jsme ještě dlužni Mariánským lázním jejich instrumentální polku. Napsal ji místní rodák Bohumil Kos a zahraje nám ji Karlovarská třináctka. Pro dnešek se s vámi loučí Věra Kestřánková.

Dobrý večer, milí posluchači, zdraví vás Zdeněk Vejvoda. V povědomí široké veřejnosti je Magdaléna Dobromila Rettigová především autorkou proslulé kuchařky. Není to málo, šlo totiž o výjimečnou, emancipovanou a na svou dobu společensky velmi aktivní dámu. Psala básně, povídky i divadelní hry, zapojila se do obrozeneckých aktivit a zabývala se i výchovou dívek. Dnešní špalíček věnujeme odkazu Magdalény Dobromily Rettigové. Přeji vám příjemný poslech.

S kapelou Úsměv zpívali Jiří Bárta a Jana Kopřivová. Mluvili jsme o Magdaléně Dobromile Rettigové. Narodila se 31. ledna 1785 ve Všeradicích na Berounsku. Otec Franz Artmann byl německé národnosti a pracoval na panství hraběte Kounice jako vrchnostenský purkrabí. Matka Josefa pocházela z české rodiny Kubínů a byla prý velmi přísná. Tatínek Magdaléně zemřel, když jí bylo 7 let. Vdova s dcerou se přestěhovali k příbuzným do Prahy a pak do Plzně. Dlouho byli ve finanční tísni a trápili je zdravotní obtíže. Do německé školy začala Magdaléna chodit až ve svých 10 letech. Do té doby měla domácí výuku. K té patřily i ruční práce. První jehlice na pletení dostala Magdaléna od matky ke svým 5. narozeninám se slovy: co si napříště upleteš, budeš mít.

s kapelou Notičky z Řevnic zpívali Matyáš Novák a Hedvika Střasáková a s malou muzikou plzeňského lidového souboru Jiří Bárta a Vlastimil Čábal. Po ukončení školní docházky čekalo Magdalénu Retigovou, tehdy ještě Artmanovou, další stěhování. Pobývala u své tety v Praze, vydělávala si na živobytí, dál hodně četla a vzdělávala se. Tehdy také začala psát německé verše a drobnou prózu. V 19 letech se seznámila s aktivním českým vlastencem, o 11 let starším právníkem Janem Alojzem Retigem. Svatbu slavili na Magdaléniny 23. narozeniny. Zdraví novomanželky vyžadovalo odbornou péči. K Retigům docházel lékař a vlastenec František Koráb. Magdaléna se hlavně díky němu a jeho knihám naučila pořádně česky.

Hrála malá muzika plzeňského lidového souboru, zpíval Zdeněk Vejvoda, který je vaším dnešním průvodcem špalíčkem lidových písní o Magdaleně Dobromile Rettigové. Od 20. let 19. století psala česky a pro české čtenáře. Život jí však komplikovalo časté stěhování, které souviselo s manželovou úřednickou profesí. Z Prahy do Tábora, pak do Přelouče, zde se jim narodili dvě děti, dcera Jindřiška a syn Karel. Na další adrese v Ústí nad Orlicí spatřil světlo světa syn Josef. Ústí pak vyměnili za Rychnov nad Kněžnou. Právník Jan Alois Sudipraf Rettig překládal z latiny do češtiny, psal také básně, drobnou prózu a divadelní hry. Své i manželčiny texty zprvu publikoval v dobovém tisku pod společným jménem Rettig. Ženu však velmi podporoval a měl respekt k její osobnosti, talentu a zájmu.

Hráli Malá muzika plzeňského lidového souboru a Konrádyho dudácká muzika, zpívali Václav Švík a Jaromír Horák. Manželé Rettigovi ve východních Čechách rozšiřovali okruh vlasteneckých přátel. Magdaléna hojně publikovala a stala

stala se z ní nadšená propagátorka češtiny. Zaměřila se na drobnou prózu, překládala divadelní veselohry a příležitostně skládala básně. Povídky Chudobičky z roku 1826 vydala v češtině i v němčině. Ve vlasteneckých kruzích zprvu čelila nedůvěře, přece jen byla žena. A tak ve společnosti absolvovala zkoušku, že opravdu umí veršovat. Obstála a v témže roce vyšla její slavná Domácí kuchařka aneb pojednání o masitých a postních pokrmech pro dcerky.

0: hráli muzika dětského souboru Radost z Pardubic a kapela Úsměv, zpívali Jiří Kozák a Věra Rosypalová. Vlastenecké jméno Dobromila si Rettigová zvolila, aby zdůraznila svůj slovanský původ. Stalo se tak po návštěvě Cíglerovy fary v Dobřanech. Její manžel si zase přisvojil jméno Sudiprav. Naposledy se rodina přestěhovala do Litomyšle. Zde Rettigová pokračovala v literární práci a pořádala kurzy vaření, pletení, háčkování a vyšívání pro měšťanské dívky. Po výuce následovala četba českých knih. Přímo ovlivnila na 200 litomyšlských děvčat. Pomohla tak vychovat další vlastenecky zaměřenou generaci a posunout vnímání role dívek a žen ve společnosti. Na tomto místě už dnešní Špalíček končí. Přeji vám hezký večer. Brzy naslyšenou na vlnách Českého rozhlasu se těší Zdeněk Vejvoda.
1: Já

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Nejnižší nezaměstnanost v Plzeňském kraji je na Plzni severu a Plzni jihu. Zítra se sníží cenový strop na pohonné hmoty a bude oblačno až zataženo, přeháňky, teploty do 14 stupňů. Příjemný večer přeje Andrea Samešová. Nezaměstnanost v Plzeňském kraji zůstává na 4,1%. Díky sezónním pracím ve stavebnictví, zemědělství a lesnictví ubylo z krajské evidence asi 300 lidí. Zbývá jich 17 tisíc, říká ředitelka úřadu práce v Plzni Pavla Janovská.
2: Během dubna došlo k nárůstu počtu volných pracovních míst. Aktuálně jich registrujeme téměř 7,5 tisíce. Nicméně jejich struktura se dlouhodobě příliš nemění. K nejžádanějším profesím dlouhodobě patří montážní dělníci, řidiči nákladních automobilů, stavební řemeslníci, nástrojáři, pracovníci ve stavebnictví a zpracovatelé potravin.
0: Vodní záchranáři budou mít na Hracholuské přehradě nové molo. Kraj schválil dotaci zhruba 330 tisíc korun. To současné se totiž rozpadá a přitom je pro záchranáře klíčové, říká mluvčí kraje Eva Mertlová.
3: Vodní záchranáři na Hracholuskách mají během sezony až 130 výjezdů po celé vodní ploše. Takže jsou pro bezpečnost na přehradě naprosto zásadní a právě u mola předávají pacienty posádkám záchranné služby a kotví své čluny. Nové molo bude díky moderním technologiím lehčí, stabilnější a déle vydrží.
0: Nové molo by mělo sloužit od přelomu května a června. Ceny pohonných hmot ve středu oproti dnešku znovu klesnou, informovalo o tom ministerstvo financí na svém webu. Nafta se bude prodávat nejvýš za 42 korun a 11 haléřů, což je o 73 haléřů méně než dnes. Benzín za 43 korun a 87 haléřů, to je o 16 haléřů méně než byl dnešní strop.
1: Sport.
0: Vedení nejvyšší fotbalové soutěže uvažuje o zpřísnění trestů za výtržnosti fanoušků. Českému rozhlasu to po sobotním nedohraném derby mezi Slaví a Spartou řekl výkonný ředitel Tomáš Bárta.
4: Není možné v tuto chvíli se vymýšlet nějaká nová opatření. To není jenom naše záležitost, protože my se řídíme disciplinárním řádem fotbalové asociace České republiky. Téma na otevření disciplinárního řádu, no to zcela jistě je.
0: Fanoušci za stavu 3-2 pro Slávii pár minut před koncem vtrhli na hřiště a napadli hráče soupeře. Disciplinární komise utkání zkontumovala ve prospěch Sparty. Slávie dostala pokutu 10 milionů korun a 4 zápasy musí doma odehrát bez fanoušků. Sparta zaplatí za své fanoušky 600 tisíc korun.
1: Počasí.
0: V noci proměnlivá oblačnost, přeháňky, od vyšších ploch i sněhové, kránu až skoro jasno, teploty 4 až 1, při dalším vyjasnění a uklidnění větru až minus 1 stupeň. Zítra zmenšená oblačnost, postupně zataženo, přeháňky, teploty do 14, na horách do 10 stupňů, povane mírný jihozápadní až západní vítr a bio jednička, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 u Letkova na 70. kilometru ve směru na Prahu stojí porouchaná dodávka a kolona se tvoří před Prahou od 4. kilometru. Počítejte proto se zdržením a projíždějte úsekem s velkou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Proč jste dnes přišla do Hezky česky s otázkou, paní magistro, jak souvisí kšandy s ostudou?
2: No, protože jsem tuhle tu otázku dostala.
1: Od koho?
2: Ale to jsem šla tak po ulici.
1: Jo, a zeptali se vás, prosím vás, nevíte, jak souvisí kšandy s ostudou?
2: Přesně.
1: Tak jak souvisí kšandy s ostudou?
2: No, musela jsem taky trošku zapátrat, protože jsem zjistila, že máme všechny ty, dneska hlavně kšandy a šle. Mimochodem, můj syn nosí kalhoty vždycky s kšandami, ale když je kupuju, tak musím hledat šle, protože když zadám kšandy, tak nenajdu ty správné. No a slovo kšanda, jak je v tom asi trošku slyšet, je z němčiny. A my jsme to prý převzali z nářečního výrazu šande, který existuje dnes i ve spisovné němčině, ale v té nářeční tam znamenal popruh nebo takové dřevo, co si dávali lidé přes ramena a na okraje pověsili
1: vodu.
2: Vědra s vodou, tak aby se jim to lépe neslo. Tak to bylo to nářeční německé šande.
1: A jinak nenářeční šande?
2: To vy určitě víte, umíte německy.
1: No zrovna tohle slovo neznám.
2: Dobře teda, tak spisovné německé šande znamená hanba, ostuda.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Jihlavě a jejím těsném okolí najdeme 4 zdobné barokní pylony, které vymezují hranici mezi Čechami a Moravou? V polovině 18. století je dala postavit císařovna Marie Terezie ve snaze o definitivní vyřešení vleklých sporů o průběh zemské hranice. Díky striktnímu dělení tak lidé věděli, v které části země se právě nacházejí, ale hlavně bylo jasně určeno, kdo má za co platit. V dané době se totiž představitelé Čech a Moravy svářili, kudy povede hranice mezi zeměmi a zejména o to, kdo zaplatí opravu hlavní zemské cesty, která spojovala Vídeň a Prahu. Česká zemská reprezentace tvrdila, že hranice leží víc směrem k Čechám, aby na Moravu vyšla větší část opravy. Autorem hraničních kamenů je sochař Viktor Václav Morávek z nedaleké obce Polná. Žulové komolé jehlany na podstavcích jsou vysoké skoro 5 metrů. Na protilehlých stranách mají výrazné reliéfy českého lva a moravskou orlici. Latinské nápisy na nich připomínají jméno panovnice, která jejich vznik iniciovala. Pylony jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Dobrý večer. V Letech u Písku si lidé v neděli připomněli oběti romského holokaustu. Na místě bývalého sběrného tábora dnes stojí památník, který připomíná utrpení stovek Romů a Sintů deportovaných za druhé světové války do koncentračních táborů. Táborem v Letech u Písku prošlo zhruba 1300 Romů a Sintů a více než 300 z nich zde zemřelo. Zbytek byl deportován zejména do vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Ještě na počátku 21. století stál v areálu bývalého tábora velkokapacitní vepřín, který dlouhodobě vyvolával kritiku odborné i romské veřejnosti. Stát areál odkoupil od soukromé firmy a v roce 2018 ho uzavřel. Na místě bývalého sběrného tábora dnes stojí památník, který je veřejnosti přístupný od roku 2024. O jeho vznik se dlouhodobě zasazoval Čeněk Růžička, který v Letech ztratil velkou část své rodiny. Po jeho smrti v prosinci roku 2022 převzala vedení výboru pro odškodnění romského holokaustu jeho neteř Jana Kokijová. A právě ona na nedělním pietním aktu promluvila.
1: Protože historie nás učí, že nenávist nezačíná násilím, začíná slovy, gesty a mlčením těch, kteří se rozhodnou nevidět. Já sama vím, že mlčet nemohu. Vzpomínka na pohled mojí babičky na číslo vytetované na jejím předloktí mi to dnes připomíná, že mám nejen právo, ale mám i povinnost upozorňovat na nebezpečí nenávisti, protože vím, kam až může vést.
0: Na odkaz svého strýce navazuje i v práci s mladými lidmi. Dušan Bagaj se jí proto zeptal, jestli pokračuje v odkazu Čeňka Růžičky, který o romském holokaustu mluvil se studenty a zda je dnes o toto téma mezi mladými lidmi větší zájem.
2: Docela bych řekla, že ty pražské školy o to zájem mají, kde už mají takový ty erudovanější mladí učitelé, který vlastně se o to zajímají a neumějí o tom vyprávět těm dětem, tak si nás jako pozývají. Osvěta je strašně důležitá. Vnímám to jako jednu z nejdůležitějších věcí.
3: Jak podle vás se změnil přístup škol a mladých lidí k tématu romského holokaustu v posledních letech?
2: No, když budu mluvit za jako školní děti, děti ze základních škol, tak ty o tom nemají vůbec ponětí, nikdo jim to nevypráví, takže tam se nemohl změnit ten pohled na nějaký romský holokaust. Oni často nevědí, že vůbec nějaký romský holokaust byl. A je i spousta dětí, kteří nevědí, že holokaust vůbec byl. Co to holokaust je? Což mě minule u jedné dívčiny mě to prostě strašně jako až zarazilo, když se mě zeptala, co to je holokaust. To, že nevěděla, co je romský holokaust, to beru. To vlastně už to tak jako člověk bere, jde tam s tím, že jim to chce jako vysvětlit. Ale jsou děti, které prostě nevědí, co je to holokaust. Pokud ty rodiče se o to nezajímají, tak se o to nezajímají i ty děti. To se předává a to se týká i romských dětí. Pokud my svým dětem nebudeme předávat naši historii, taky oni nebudou přenášet dál na svoje děti.
3: Jaký je vztah Romů a Sintů k tomuto místu?
2: Pro mě to je osobní záležitost. My tady máme půlku naší rodiny z babičiny strany a spoustu tečiček a strýců a co pak jako já už jako mámu, tátu mám, ale pro tu vlastně poválečnou generaci, oni tím, že vlastně byly ty koncentrační tábory, přišli o ty svoje tetičky, babičky, dědové a vlastně vyrůstali opravdu jenom v úzkém kruhu mámy a táty, protože ty okolo prostě jako nebyly.
3: Jak vnímáte proměnu tohoto místa od bývalého tábora k dnešnímu památníku?
2: Je to velký počin, že se povedlo zbourat prasečák, postavit důstojný památník, ale památník je velký, má svoje mouchy, ale je to prostě velký památník, nový provoz. Všecko potřebuje čas.
3: Co podle vás přináší to, že tady dnes památník stojí i pro veřejnost?
2: Pro veřejnost to přináší především jako osvětu. Pro spoustu lidí je to vlastně první setkání s tím, co se tady vlastně odehrálo, protože to není v učebnicích a pokud potom vysloveně jako nejdete a nehledáte to na internetu nebo nejste sám aktivní, tak se o tom nikde nedozvíte.
3: Co by si podle vás měl každý odnést z návštěvy tohoto místa?
2: To, že vymezovat se vůči

0: či barvě pleti, víře, nějaký sexuální orientaci je nesmírně nebezpečný a že bychom si vlastně ve své lidskosti měli být rovní.
1: Mezi pravidelnými účastníky piety v Letech je i dlouholetý spolupracovník Čeňka Růžičky Joška Miker, který uvedl, že v zahraničí nacházeli větší pochopení než v Česku.
2: My jsme prostě ve spolupráci s EGAMem, jo, dostali Lety skoro do celého světa. Podepisovaly se petice za vykoupení prasečáku na Evropskou unii, kterou podepsali herci, kanadská premiérka, bývalí americký prezidenti, že to nejde, jo. Takhle jsme bojovali, no. Měli jsme mnohem větší pochopení v zahraničí než tady. Tady se tvrdilo jenom, že to byl nějaký pracovní tábor, kde učili cikány dělat, jo, a v zahraničí to brali normálně jako rodinný koncentrační tábor. A dokonce sami Němci se nám kolikrát omlouvali. Jo, a jedni, kteří s nám pomáhali bojovat za Lety tady s blokádama a šířit do světa, jo, tu nespravedlnost, tak přece mi jeden řekl, ještě děti našich dětí musí trpět za to, co udělali naši předci.
3: Co pro vás osobně znamená dnešní pětní akt v Letech u Písku?
2: Je vlastně 30. že jo. 96. to otevřel Havel. Pro mě to znamená hodně. A jak vidíte, tak nejsem v dobrým zdravotním stavu, jsem po těžké operaci, ale do Let se prostě musí. No. Ano, je to moje srdcovka.
3: Proč podle vás je důležité tyto události si připomínat i po tolika letech?
2: Ty mladší generace už o tom nic nevědí. A pokud někdo připomíná, že Romové kradli slepice a podobně, že si kvůli tomu zasloužili koncentrační tábory, tak my musíme připomínat, jak se k nám chovali. I pro ty další generace. Jo, protože když nebudeme pořád prezentovat svoji historii těm mladým, tak se na to zapomene, na všechno. To nejde.
3: Jak vnímáte proměnu tohoto místa od bývalého tábora k dnešnímu památníku?
2: Moje pocity se slovy popsat nedají. Nedokážu to těma slovy vyjádřit, co cítím. To je něco, jako kdyby něco spadlo z nebe. To se prostě jen tak nedá. Když si člověk vzpomene, kolik let jsme byli za branou, nesměli jsme tu bránu překročit, volali na nás policajty, jo, a tady to, a v dešti, v mrazu, venku, v blátě jsme byli, jo, a teď, když to vidíte, vy můžete volně překročit to a vidíte tu nádheru, žádný smrad, díky ty lecky, který dřív nám nadávali, co tady děláme a nechtěli nám ani jídlo prodat v obchodě, tak teď nás potkávají, podávají nám ruce a děkujou nám, jo, že jsme je zbavili tady toho smradu.
3: Co na to říkáte, že dnes tady památník stojí i pro veřejnost?
2: No tak to je právě to, co jsme vždycky chtěli. Aby ten památník nebyl jenom v našich srdcích a to, co se stalo v Letech u Písku, ale aby to bylo pro širokou veřejnost, aby ta veřejnost přišla, sedla si, jo, zaspomínala, aby tady měli hezký prostředí a ne, aby jim smrdili prasata, že jo. No ale dneska si můžete přijít, sednout si v klidu, podívat se, krásný počasí, že jo, splynete s přírodou, je to něco nádherného. Protože i když to bylo utrpení pro nás, tak ten výsledek stojí za to, za všechno, co jsme zažili.
1: Památník v Letech u Písku tak dnes není jen místem vzpomínky, ale i připomínkou historické odpovědnosti a nutnosti o romském holokaustu dál mluvit.

0: Stále posloucháte u Roma Vakeren Pěkný večer. Když z lidí zůstanou jen čísla. Výstava romského tatéra a výtvarníka Alexe Dzurka připomíná hrůzy nacistického režimu i osudy Romů vězněných v koncentračních táborech. Na 10 velkoformátových kresbách zachycuje tváře fiktivních postav inspirovaných skutečnými příběhy. Výstavu můžete vidět v rámci Světového romského festivalu Camoro. S Alexem Dzurkem natáčela Iveta Durdoňová.
1: Pane Dzurko, vy jste před rokem namaloval obrazy. Namalovala jste lidi, kteří byli v koncentračních táborech. Co vás k tomu vedlo?
2: Dlouhou dobu, nebo je to i doteď, je romský holokaust vytlačovaný na okraj historie druhé světové války.
1: Co bylo pro vás nejnáročnější namalovat? Protože ty obrazy, kdy se člověk na ně podívá, ty oči jsou jak kdyby byly živé.
2: Emočně ty oči a po ty technické stránce ty pruhy na těch mundurech, ale emočně ty oči asi. No. Neměl jsem předlohu, to bylo z hlavy, protože jsem si udělal skicák a skicák jsem si to namaloval. A já ani nevím, proč jsem začal jakože zrovna dítětem. To byl ten kluk s tím kamenem v ruce. Asi to jsou ty dokumenty a to všechno, co jsem koukal. Prostě děti, to jsou čistý duše, tak asi proto. No.
1: Vy jste byl i v Osvětimi s jedním tím obrazem, právě s tím chlapcem, když jste ho nesl. Připojoval jste se vlastně k tomu pietnímu aktu v Osvětimi před rokem. Jak to působilo na ty lidi?
2: Jak to působilo? Pan Josef Stojka mi řekl potom, když jsme jeli domů. On jako řekl, že já, ale já to beru, že ten obraz. Tam strhl veškerou pozornost na sebe. Tam byli ty přeživší a potomci a si z toho nemohli spustit oči. Hodně to bylo silný pro mě jako úplně. Jako poprvé jsem byl v Terezíně, jsme byli. Tam je to taky dost smutný, ale ten Osvětim, my jsme tam přijeli a my jsme to viděli poprvé, já a moje přítelkyně, a ty jsme viděli tu velkou bránu a my jsme přijeli domů a já jsem to měl furt v hlavě a i když tam byly právě ty lidi, ty potomci a tak celkově, jak to tam bylo, tu chvíli jsem tam říkal moji přítelkyni, uvědomuji si, kde stojíme, že prostě tady ty lidi umírali a všechno, co se tam dělo. Říkám vždycky, že by tam měli jezdit lidi, ale zároveň to je tak depresivní místo. Já jsem neměl slov tam.
1: Když jste to tam vlastně vezl, očekával jste právě, že nějakou reakci?
2: Jo, asi trošku jo, ale ne zas takovou velkou. Toho kluka jsem kreslil měsíc, takže já už jsem to měl nakoukaný a už to se mnou tak moc víc nedělalo. Ale tam to bylo trošku jiný. No.
1: Budete mít výstavu v nejbližší době?
2: Budu mít výstavu, když čísla pláčou, protože za každým číslem byl člověk. V Praze v rámci Camora, 27. května, kampus Hybernská. A potom budu mít výstavu začátkem června v Teplicích Kulturákor.
1: Jaké odezva? Vy nevystavujete poprvé?
2: No, měl jsem první výstavu v Chomutově a tam ta odezva byla hodně silná. Tam došlo i na slzy.
1: Zahynul někdo v druhé světové válce z vaší rodiny v koncentračních táborech?
2: U nás v rodině nikdo. Moje bába, když ještě žila, tak vždycky vyprávěla, že její máma utíkala před SS-ákama, před těma lidma po lesích a že jí umrzly nohy, protože neměla boty. Ale to bylo, že nebyli přímo v koncentračních táborech, že utíkali, prostě se schovávali v lesích a takhle. No. Ale jako přímo z rodiny, ani po mámě, ani po tátové straně tam nikdo nebyl.
0: Děkuji, že jste dnes byli s námi. Mangautumenge bud bacht, zhor tesa stipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Aplikace Záchranka usnadňuje přivolání pomoci už 10 let. Ministr Šťastný chce kvůli výtržnostem na sobotním pražském derby zpřísnit tresty za přestupky. Zítra bude převážně oblačno až zataženo, místy přehánky a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Mobilní aplikace Záchranka má po 10 letech svého fungování necelé 4 miliony uživatelů. Po stisknutí nouzového tlačítka aplikace odešle polohu zraněného a dokáže s ním zprostředkovat kontakt. Lidé si takto přivolali pomoc ve zhruba 220 tisících krizových situací. Podle ředitele Záchranky Filipa Maleňáka nově aplikace umí navázat i videohovor. Moravskosleští záchranáři mají nové výcvikové středisko. Vzniklo v Ostravě a učí se tam i studenti záchranářství. Lektoři mají k dispozici větší prostory, simulovat tak mohou přímo zásah v uzamčeném bytě, kde někdo volá o pomoc nebo příjem na urgent či zásah u překotného porodu, říká vedoucí střediska Petra Jašo.
2: Učíme kolem 700 našich zaměstnanců, kteří jsou kmenoví, to znamená mají plný nebo částečný úvazek a zhruba stejné množství zaměstnanců na dohodu. Pracují v nemocnici a k nám chodí na pár služeb měsíčně. A druhá část jsou příslušníci policie České republiky, hasičského záchranného sboru a nebo třeba studenti oboru zdravotnické záchranářství Lékařské fakulty Ostravské univerzity.
0: Na 250 000 turistů se v lednu, únoru a březnu ubytovalo v jihočeských hotelech, penzionech a kempech. Je to o 17% víc než loni. Vyplývá to ze statistik Českého statistického úřadu. Přibylo hostů z ciziny i z Česka. Češi tvořili 69% všech ubytovaných.
3: Nejvíc zahraničních turistů přijelo do jihočeského kraje z Německa, a to 15 tisíc. Následovali turisti z Tajvanu, kterých bylo 11 tisíc, a Rakušané v počtu 9 tisíc lidí. Cizinci strávili v hotelech průměrně 2 noci, Češi 3. Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas. Sport.
0: Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů chce, aby zahalování obličejů na sportovních akcích bylo považované za přestupek. Oznámil to po jednání s představiteli fotbalových asociací. Společně se sešli kvůli výtržnostem fanoušků Slavie při sobotním derby se Spartou. Kluby by se taky měly zaměřit na to, kudy fanoušci Světlice a Dýmovnice na stadiony dostávají, pokračuje předseda fotbalové asociace David Trunda.
4: Je to komplikované. U menších stadionů těch možností je méně, u těch větších stadionů typu Slavie, Sparta, těch přístupových pozic je hodně, ale já si myslím, že každý člověk, který pracuje v klubu, tak si dovede s tím popracovat a zjistit si, kudma to jde. Jo, a jestli to jde přes hlavní vchod, nebo přes fanshop, nebo všude jinde. Počasí.
0: Zítra čekáme ráno a večer na některých místech až jasno, jinak oblačno až zataženo, v severní polovině Čech přehánky. Později večer budou v severozápadní polovině území srážky četnější, nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na horách většinou kolem 6.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D8 z Drážďan do Prahy je teď neprůjezdná za tunely Panenská a Libouchec. Na kilometru 77 budou vyprošťovat kamion po nehodě. Dopravu odklánějí na 80. kilometru na Chlumec na silnici 13. Dálnice má být uzavřená několik hodin. A na silnici 38 z Mladé Boleslavy do Nymburka čekejte kolony ve Vlkavě. Přímo v obci, navíc v omezení, se srazila 3 auta. Silnice byla chvilku zavřená, teď už se projíždí aspoň Kyvadlově. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: V 19 letech emigroval a dobil svět. Jeho fotografie zdobily titulní stránky renomovaných módních časopisů. Proslavil se černobílými portréty, akty na film a platinotiskem. V Alex a host vítám fotografa Roberta Vana. Dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je fotograf Robert Vano, který mohlo by se zdát z některých mediálních novinových titulků, že je v důchodu a že ukončil svoji kariéru, ale není to tak. Pane Vano, vy jedete dál.
1: Já pořád jdu dál, ale když lidi se ptají asi, proč to bylo, že ukončí, že v důchodu, já už jsem 20 let důchodu, ale já nevěděl, že jsem šel dobit kartu, ročnou kartu, a pak slečna mi řekla, že já už 20 let nemusím dobít kartu, a já to nevěděl, že vy už jste senior, a já myslel, že mluví na mě španělsky, že senior, a jsem jak senior, no vy už jste v důchodu, a já říkám, ale já nejsem. Říká, tak jste blbý, vy už 20 let jste měli. Já říkám, ale nikdo mi to neřekl, že to vám nikdo říkat nebude, to musíte jít na sociálku a tak. Takže já vždy, protože když působíte dlouho a lidi se ptají, že kolika ta je to výstava, za 60 let jich bylo hodně, nebo teď se zeptají, kolikátý tohle je rozhovor, tak řeknu, že tohle je poslední, jako dneska.
0: Zatím jo, poslední, ano.
1: A za týden bude zase poslední rozhovor někde jinde, a oni to vybrali z kontextu a napsali, že to je moje poslední výstava, protože nevím, kolikátá to je, takže tak.
0: Ale byla to retrospektivní výstava, byla k vidění v tančícím domě, bylo tam 150 černobílých i barevných fotografií, tak se trochu mohlo zdát, že bilancujete, že jakoby děláte tečku za tou kariérou.
1: Ne, tečka bude, až budu na Olšany. To já nevím, to ono vždy, když mě lidi osloví, ale co bylo jiný, že to bylo poprvníkrát, protože vždy, když dělám výstavu alebo novou knihu, tak já vždy vybírám ty moje fotky. A pak mě řekli, že já pořád vybírám ty samý stejný. Tak ať to dám mladým lidem, co ať si vyberou. Takže to bylo poprvníkrát, když z té nové knihy vybírali mladí lidi. A bylo to zajímavé, že oni mají v hlavě, je to takový retro, vybrali takový to psychodeliktické barevné polaroidy ze 60. let a bylo to zajímavé.
0: A dovolili vám vybrat něco? Něco vybrat i vám, nebo všechno to bylo na mladých?
1: Já nejdřív vybral do knihy, jo, a to kniha vyšla a vždy, když vyjde nová kniha, tak je k tomu výstava. Že, takže v knižce bylo, řekněme, 500 fotografií a oni mohli vybrat z těch 500 těch 150. Že když lidi se ptají, která se mi líbí, nejvíc mi se všichni líbí, který já vyberu. A co jsem, já mám víc těch fotek, které se nelíbí. Ty mám doma v šuflících. Jo? To asi vydá někdo, že já nebudu, že jak jsem neuměl fotit. Ale já vždy říkám, protože to mě dali recept, že když každý den vyfotím dva kinofilmy, budu mít 72 políček, za rok budu mít 28 650 políček a z toho se 10 povede, i když náhodou. Takže za 60 let máte 600 dobrých fotek a tisíce špatných, který nikdo nevidí.
0: No i tak z těch, co se povedou, tak je těžké potom vybrat. Vy zase teď vybíráte pro novou výstavu v Londýně.
1: Ano.
0: Tam už máte vybráno? Jaké jste fázi?
1: Mám, ono to přišlo rychle, protože já s tím nepočítal a oni byli, lidi, kteří mě oslovili, byli na výstavě v Tančícím domě, ale tím, že je to v Londýně, a je to na třech místech, tak najednou chtěli ty kluky, co fotím akty, a v druhé galerie bude móda a ty polaroidy a třetí galerie budou fotky z Prahy. A tak teď jsem to vybral, ale teď to musím zvětšit, udělat ty formáty a tak.
0: A 24. června, ano. Hurá do Londýna.
1: Ano.
0: Na výstavu Roberta Vana, našeho dnešního hosta.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Fotograf Robert Vano je v Alex a host. My jsme končili minulý vstup vaší blížící se výstavou v Londýně. Zmiňoval jste, že v jedné té části budou i akty mužů. Vy jste fotil i akty žen. Řekněte mi, kdo se více stydí, fotograf nebo ti, co jsou fotografováni? Nebo nikdo?
1: No, já myslím, že předtím jsem nevěděl. Já jsem myslel, že nikdo se nestydí. Ale od té doby, jak jsou ty všichni možný MeToo, YouToo, ADP, HDP, takže už to není jak
0: dám. HDP je trošku něco.
1: Všichni ty AA, taxi a já nevím, všelijaký značky, já nevím, co to je. Takže předtím já jsem mohl s někým domluvit, ale teď, když já bych chtěl a nemusí být ani akty, ale musí to jít přes agenturu nebo někoho, kde ten člověk patří a já musím předtím, než vyberu, co chci dělat, já musím říct, co chci. Jo, jestli chci fotit jenom pusu, nebo oči, nebo zadek a předek a oni pak řeknou, jo, my vám zavoláme zítra a oni pošlu vám 5-6 lidi, kteří by to chtěli dělat. A ty se asi nestydí. Ale ty, kteří odmítli, tak ty se asi stydí. Jo, a teď přijde holka nebo kluk a já jsem řekl, že chci hezký zadek a teď oni se vyzlečou a mají hezký předek, ale já nemůžu to vyfotit. Já ani nemůžu oslovit tu modelku nebo modela. Já si to musím vyfotit, co jsem se domluvil, oni odejdou a pak můžu zavolat agentuře, že jo, měl i hezký předek. A oni řeknou, to vám necháme vědět zítra. Zavolaj zítra, řeknu, že Honza řekl, že nechce. A tím to končí, já nemůžu říct, o, prosím, to už je to mýtu, nebo že by tlačíte na někoho a
0: Takže možná domluva na místě není možná?
1: Není. Jo, jako můžu se domluvit s někým na ulici, ale zase ono nikdy, že nejsem ten typ, co bude sedět u koně a čekat, až přijde někdo, že to pak skončí jak Tennessee Williamsový tramvaj do stanice Vášeň, kde Dubois čekala celý život, že přijde nějaký hezký chlap a nikdo nepřišel, takže...
0: Ne, myslela jsem tím, když agentura někoho vyšle, tak s tím, koho agentura vyšle, není možné se potom nějak individuálně domlouvat
1: ne.
0: Na místě. A to tak bylo vždycky, nebo kdy
1: ne,
0: to začalo?
1: Ne, že předtím nebylo, že předtím já mohl se domluvit, řekněme, že byli jsme na přehlídkách někde, kde chodili kluci, holky, já tam někoho viděl, tak kdo by se mi líbil na focení a mohl jsem mu říct, hele, nechtěl by si se mnou fotit, oni řekli jako očí do očí, že jo, alebo možná musím jít do posilovně za měsíc a takový ty věci, ale dneska nemůžete, protože to je, že jako molestování, nebo já nevím.
0: No a když už tedy dojde na věc, takzvaně, jde se fotografovat, tak už potom tím, že jsou ti lidé předvybraní, tak nějaký pocit studu, nebylo nikdy potřeba třeba si dát panáka, nebo jde jako to, podpořit.
1: No, já neměl ani pivo, už naposledy jsem měl alkohol, když mi bylo 30.
0: Aha, a ti, co vám stojí modelem, ti, co
1: fotografujete? Ty taky ne, u mě ne. Protože to už Shakespeare říkal, že v alkoholu ta imaginace je obrovská, jenom to představení je ubohý. Takže u mě alkohol ne.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je fotograf Robert Vano, kterému právě před fotoaparátem pozovali významné osobnosti během vaší mnohaleté kariéry. Byla nějaká osobnost, se kterou vás pojilo přátelství?
1: Protože ty lidi, kteří jsou nebo byli úspěšní, tak ty pořád něco dělají. Jo, takže my jsme se moc nepotkávali a vy nikdy nevíte, nebo aspoň to takhle bylo a možná už teď je tady taky, takže ono je všechno ve smlouvě, jo, takže ta osobnost, která přijde na focení, tak ta dostane smlouvu podepsat, že jo, uděláme fotku na titulku, budeš se usmívat nebo nebudeš, budeš se koukat doleva, doprava, já nevím, a takhle budeš nalíčena, vlasy budu nahoru nebo dolů a já to dostanu taky. A teď a jestli to je část toho, nebo já nejdřív myslel, že to vás jako taky našli, ta Amerika, že všichni se pořád usmívají, pořád mají dobrou náladu a my jdeme z národu, který je pořád naštvaný, takže oni přijdou na to a vy nevíte, jaký ten člověk je opravdu. Oni přijdou a řeknou hello, how are you? A ví, že se musí usmívat a čím rychleji udělá, na co byla podepsaná ta smlouva, tím rychlejší může jít domů. Že nikdy se nestane, že já to neudělám nebo ne, protože to je porušení smlouvy. Takže oni vždy stě hello, hello, hello a naschledanou a uvidíme se zase příště a buď je příště nebo není. A tím, že na začátku vás to baví, protože já nikdy v životě nemyslel, že se dostanu, že budeme fotit Rod Stewarta, nebo že tyhle lidi a Three Dog Night, Ornelu Muti, ale oni nehledají kamarádi, oni jdou, přijdou, udělají a jedou dál. A pak, když děláte pořád s lidma, tak já po tolika letech a do dnes, já nikam nechci jít, jako jsem s lidma od rána do večera, jo, a kdyby ty party a všechno bylo v 8 ráno, tak já přijdu, ale po čtvrté nedělám nic, protože já potřebuju 2-3 hodiny pro mě, abych na druhý den měl dobrou náladu, protože když nic nedělám, že nefetuju, nechlastám, neulím, nešukám, nedělám nic, takže já potřebuju pro sebe. Ale zas ty lidi, který i známi, který pracují teď u počítače nebo v kanceláři, oni pořád nejsou s lidma. Jo, já dělám práci a ne každý rád chodí domů. A byl kluk, který furt mě říkal, dělali jsme spolu v jedné firmě asi 15 let a on pořád říkal, nechceš jít se mnou na happy hour. A já říkám, vlastně můj happy hour je, když tě nevidím. Vidím tě každý den od rána do večera. Já musím být sám.
0: Takže musíte být sám se sebou, se svými myšlenkami, osvěžit se, ano, abyste druhý den mohl opět fungovat, ano, a dostávat ze sebe energii. Dobře, takže přátelství není prostor, aby se tvořila, je to čistě na profesionální úrovni. Vy jste také mimo jiné fotil třeba supermodelku Naomi Campbell v jejich 17 letech a někdy, ano, jste řekl, že dnes je vlastně mnohem, mnohem hezčí ve svých, teď nevím přesně, kolik je, ale přes 50 už to asi bude. Tak sledujete třeba i některé své tehdejší modely, jejich vývoj, kam se posunuli, jak vypadají dnes?
1: Určitě s lidma, kterými jsem pracoval, byla ta Naomi a Cindy Crawford a Carla Bruni a Eva Herzigová a Tereza Maxová naše a oni jsou všichni krásné a dodnes se pořád chodí přehlídky a dělají reklamy a je to super. Jsem rád, že je znám a tak.
0: A že jsou stále krásné.
1: A stále krásné.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je fotograf Robert Vano, který na počátku své kariéry toužil být hercem. Nikdy jste se o to nepokusil?
1: Nepokusil, protože ono to bylo hlavně s jazykem, protože já se narodil na jižním Slovensku, ale v maďarské rodině, a i když jsem chodil do slovenské školy, tak mě já nechtěl mluvit měko, jo, že to, já myslel, že lidi šišlají v tom jazyku, že řekli, že slivka nebo lehce, že furt jsem říkal lehce nebo slivky a vždy říkali vanopět. Tak když jsem šel na prýmačky na Damu a všechno jsem říkal tvrdě, tak řekli, že to asi proto, že jsem Maďar a že můžu působit v komárňanským maďarským divadle, jo, ale pak mě odvedli na vojnu a pak jsem musel utéct a už ty Americe, jak tím, že jsem neuměl jazyk, měl jsem dvě slova Yellow Submarine, to bylo všechno, takže ono to trvalo, pokud se člověk naučí. Ale mě to furt zůstalo, protože teď posledních 10 let různě chodíme po republice do kulturáku a divadla, máme tam vždy, tam je rozhovor s Robertem Vanem, 2 hodiny tam povídám a lidi mi dávají jako sílu a je to super.
0: Ano, vy jste utíkal ze socialistického Slovenska do Spojených států amerických, bylo vám 18-19 let. Popisoval jste ten útěk v 13. komnatě v České televizi, z toho až mrazí, viděla jsem. Jaké jste měl představy o tom, co bude za velkou louží a usmívali se Američani už tehdy?
1: Oni se, já nebyl v New Yorku už 20 let od dvojiček, takže a možná se už neusmívají, protože lidi, kteří tam jdou, říká, že se to hodně změnilo, ale já nikdy nechtěl jako do Ameriky, protože já chtěl někam do Vídně, že když se to nepovede, tak bych mohl stopovat domů, to je jen půl hodiny od Bratislavy, ale z Ameriky, když se nepovede, to já plavat neumím, to bych musel přes Atlantik. Ale bohužel v tom utečeneckém táboru byste nemohli jít, kam jste chtěli, ale mohli jste jít do těch zemí, které brali utečence. A to byla Austrálie, to ještě je dál. Pak bylo Švédsko, co by mohlo být dobrý, ale říkali, že to je super, že je to sociální stát. A já v 18 nevěděl rozdíl mezi sociální a socialistický, tak nebudu utíkat od čerta k ďáblu. Tak jsem, a byl kněz v lágru a on říkal, Amerika je nejlepší, protože tam jsou všichni utečenci. Jo, že tam nikdy nebude, nikdo ti nebude říkat, že jsi emigrant, protože jediný lidi, kteří jsou Američani, jsou Indiáni a ty už tam skoro nebyli, takže a dobré, že tam jsem dostal pak občanství za 5 let, co bylo jako super, protože jak jsem odtud odešel ilegálně, tak mě se zbavili národnosti, státní příslušnosti a občanství. A tak jsem já nikam nemohl. A všude jinde ty občanství nebo ty papíry trvají dlouhší 7 let, nebo tak, takže jsem tam. A tím pruser ale byl, že já nemohl jít jako sám, protože já podle amerických zákonů nebyl dospělý. Tam jste dospělí, když je 21. Takže mě dali na adoptaci z lágru a nějaká rodina se přihlásila z Filadelfie a ty mě vzali a tak jsem mohl jít do Spojených států.
0: A do těch 21 let jste
1: jsem
0: žil u té rodiny.
1: Žít, ano.
0: A pak jste vlastně byl i pro Spojené státy dospělým, tak jste opustil tu rodinu, nebo jste zůstali nějak v kontaktu?
1: No, já opustil moji rodinu, tak já bych rovněž opustil každou rodinu, ale super, že mě vzali, to vím teď, protože bez peněz, bez profesí nebo práce, já bych jako nevím, co by se stalo. Takže díky panu Bohu a rodině, která mě vzala. Ale já jsem musel jít za svým, chodil jsem do školy, musel jsem pracovat a pak do té doby jsem i vydělával peníze a to trvalo 3 roky, jo, a do té doby se člověk naučí trochu mluvit, takže jsem se mohl osamostatnit, ale pořád na víkendy jsem chodil domů k té rodině.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Český rozhlas v Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s fotografem Robertem Vanem, mimo jiné i o jeho emigraci v roce 67, začátcích ve Spojených státech amerických, vlastně i tehdejší rodině, která se vás ujala, protože jste pro Spojené státy americké nebyl dospělým, ale měl jste kontakt i se svojí skutečnou rodinou na Slovensku. No, po jaké době jste se s nima spojil?
1: Ono se to dalo někdy asi po dvou letech. Asi mě museli nějak... Já nevěděl, že já byl sledovaný. Jo? Že já, když i dostal papíry, tak jsem mohl domů, řekli, že máš, že jsi už Američan a můžeš klidně do Československa. Jenomže když jsem já chtěl domů, tak jsem musel jít přes Československou cestovnou kancelář. A tam seděli nasazené soudružky. To já nevěděl. Já myslel, že ta paní Marta, ta byla taky emigrantka jako já. A ta všechno, co já jí říkal, ona to posílala domů. A teď, když já dostal ty SCB spisy, tak tam byly všichni moje dopisy rodičům a všechno, co já tam říkal. A já nikdy nedostal povolení přijít domů až po revoluci 91.
0: Čili ty dopisy se nikdy k rodičům nedostaly, STB zabavilo.
1: Možná nějaké, jo, asi museli přijít, co bylo, řekněme, neutrálné, když jsem říkal, že svítí sluníčko, ale když jsem něco řekl, například ty první nedošli a když pak jsme se potkali po 30 letech, tak mamina říkala, jo, já když odešel, mě bylo 18, jsem se vrátil, mi bylo 45, takže mě jako mamina neviděla celý čas a tak jsme brečeli a ona říkala, hele, ale to je dobré, že všechno dobré jako dopadlo, protože že už mě znali a měl jsem dobrou práci. A jenom řekla, jenom já ti nikdy neodpustím, že ty si nám neřek. A oni mysleli, že já umřel, že mě tam pochovali někde v Nových Zámcích, že, protože jsem byl nezvěstný. Já říkám, mami, ale já vám pořád psal a říkal, dobře, tak už nemluvme o tom. Já se nechci s ní hádat, aby nedostala infarkt, už bylo přes 80. A maminka umřela a po 15 letech já dostal tyhle STB spisy k tomu dokumentu a tam byly všechny moje dopisy. A co mě jenom štvalo, že já ty mámině nemohu říct, že vidíš, já ti nelhal. Tady jsou všichni dopisy, které jsem vám psal.
0: K dokumentu, který o vás byl natočen.
1: Ano.
0: Vy jste se vrátil natrvalo v 95. roce. Kam jste se vlastně vracel? Tehdy už nebylo Československo, bylo Slovensko a Česká republika, tak kam jste se vracel a proč jste se vlastně vracel natrvalo?
1: Já nemyslel, že jdu natrvalo, já jenom, že jsem mohl poprvní tím 91. myslím, že ještě bylo Československo a protože já už žila jenom maminka a takhle jsem každý půl rok, já žil tenkrát v Paříži, takže jsem se vracel domů a v 90. je pak se rozdělila republika, ale mně to bylo jedno, protože jsem já tady nebyl. Ale v 94. dva kluci, který taky emigrovali do Ameriky, jsme se znali, oni koupili licenci pro časopis L, československý časopis tenkrát, ale to trvalo, pokud se to dalo do pohybu a oni mi nabídli práci kreativního ředitela, co já byl, protože nevěděl, mě bylo 45 a tak jsem myslel, že teď já budu šéfovat, tak teď budu moct dělat všechno, co chci, ale jsem nevěděl, že když vy koupíte licenci, vy se musíte držet podle toho receptu. Jo,

doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Je s námi fotograf Robert Vano, který chystá další výstavu, tentokrát v Londýně. Ta výstava započne 24. června. Vy se vydáte do Londýna, ale nejste úplně nadšen z toho, že usednete do letadla a poletíte.
1: Já nejsem nadšen, protože já už nikam nerád chodím, ale buď z té euforie, když mě oslovili a měl jsem strašnou radost, že možná ještě jedno v Londýně, pak to mají do New Yorku a do Paříže, tak jsem řekl, že jo, ale teď, jak se to blíží, tak jsem z toho čím dál víc nervózní, ale tak a to není ani o tom letě, ale tím, že jsem dlouho nikde nebyl, takže už to není tak, jak dávno, když jsme letěli někam, to bylo, jak když dneska jdete na nádraží, jdete, nastoupíte a jdete, ale teď tam přijdete a cestou tam všelijaké tyhle mašinky, kde musíte skenovat svůj pas, nebo co to mi říkají kamarádi, takže já se budu jako tvářit, že jsem slepý nebo něco neumím, aby mi tam nějaká pomoc pomohla.
0: No, slepý,
1: pak to se... Pak chci sedět sám, jo, to taky není možný, ani ve vlaku, jo, že já říkám, já potřebuju jízdenku, chci sedět sám. A teď paní říká, jo, vy chcete relax. Já říkám, já nevím relax, nebo jenom protože z dětství máte z paměti, že do vlaku nastoupí 4 ženský s živýma kuřetama nebo kohoutem. Vytáhnu si sendviče, hned mají řízky a to. A mě vždy posadí někoho vedle nějakého velkého pána nebo paní a já jsem furt uprostřed.
0: No, aby se to vyrovnalo. No, nemohou posadit 3 velké pány. Silné.
1: No, takže tak, ale mám i radost a večer, ale to je jedno, že mám vždy radost, když dva momenty, když přijdu a odejdu. Tedy. A už na cestě domů se budu těšit. Já tam nebudu dlouho, já jsem řekl, že já pojedu ten den, bych chtěl, když je vernisáž a na druhý den ráno chci jít domů.
0: Nechcete si prohlídnout Londýn, zavzpomínat, nic takového.
1: V televizi nebo někde.
0: Dobře, a říkáte, že by tato výstava měla pokračovat a měla by zavítat na místa, kde vy jste působil, ať už New York nebo Paříž?
1: Ano.
0: Takže dost možné, že poletíte do New Yorku?
1: No, budu
0: nebo
1: muset.
0: To bude muset být bez vás?
1: No, budu muset, já nevím. Ono to je blbý, protože už jsem se chtěl vymluvit a je to... není to fér nedodržet slovo. Jo, a oni řekli, ale vy jste nám to slíbil. Jo, a tam... Protože pak, když řeknu, že ne, tak proč to dělají? Jo, takže pojedu.
0: Sliby se musí plnit, nejen o Vánocích,
1: ano,
0: že jo?
1: Ano.
0: Máte v Americe někoho, na koho se těšíte?
1: Oni... Všichni ty lidi, kteří byli hodně blízký, někteří už nežijou a ty manželé, které já znám od dětství, my jsme spolu chodili do školy na základku, spolu emigrovali taky měsíc rozdílom, pak šel za náma a s tím jsme vždy v blízkém kontaktu, že všude, kde já žil, oni žili taky po nějakým čase jenom ulici dál. Takže ty lidi, a oni mají děti a to jsou ty děti, co mi vždy ukazuje, že jí vypad zub. Takže jedna žije v Los Angeles a druhá dcera žije v New Yorku. Takže když bude výstava v New Yorku, oni určitě pojedou. Ale už takhle ty blízky. Když s těma lidma nejste spolu, já nevím, 30 let, tak ono, oni si najdou jinou cestu a tím, kterým asi píšu, ty nepřijdou, protože ty kamarádky už je přes 90, takže ta nepojede a tak.
0: Abyste si našel cestu, která vás zavedla opět domů.
1: Ano.
0: A jste tu spokojený. Co vás ještě čeká? Teďka po rozhovoru, kam se vydáte?
1: teď pojedu koupit baťoch, protože tenhle baťoch, který mám, tak to už ho mám asi 10 let a už je na něm díra. Takže
0: tak to je příjemná povinnost, není?
1: No, musím koupit baťoch, a protože když pojedu do Londýna, tak nemůžu jít s dírou na baťoch.
0: Musíte být reprezentativní. Tak dobře vyberte a moc děkuju, že jste tu byl, Robert Vano.
1: Moc krát děkuju za pozvání, hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Sedmikrát na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrát na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Policie od ledna do dubna zaznamenala skoro o třetinu víc podvodů na internetu. Dron pomohl policistům na Jižní Moravě odhalit desítky přestupků. Zítra bude převážně oblačno až zataženo, místy přehánky a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Za první čtyři měsíce letošního roku stoupl počet podvodů v kybernetickém prostoru skoro o třetinu. Informovala o tom policie. Nejčastějšími trestnými činy jsou falešné inzerce, kdy podvodníci třeba donutí lidi zaplatit za balík, který si neobjednali. Časté jsou taky podvodné investice a falešní bankéři nebo policisté. Podle Ondřeje Kapra z kriminální policie je u těchto podvodů nejdůležitější, aby si lidé uvědomili, že praví policisté ani bankéři nechtějí žádné platby nebo citlivé údaje.
3: Je důležité uvědomit si, v jaké jsem situaci, nenechat se zastrašit, nenechat se tím strachem ovlivnit, zavěsit a případně dělat další kroky v případě, že už jsem třeba nějaké peníze někam poslal nebo vyzradil citlivé údaje.
2: Policisté díky dronu odhalili na rizikových silnicích na jihu Moravy v posledních dnech desítky přestupků. Například na úsek s kyvadlovou dopravou z Tvarožné na Brněnsku vjelo i přes červenou na semaforu během pár hodin 19 řidičů. Další případy přibližuje mluvčí policie Petr Vala.
4: Další kontrola probíhala na dálnici D2 před Brnem, kde se policisté zaměřili na zákaz předjíždění nákladních automobilů. Zadokumentovali celkem 11 řidičů kamionů, kteří zákaz předjíždění nerespektovali. Jeden z nich dokonce tento přestupek během krátké chvíle spáchal na několika kilometrech hned dvakrát.
2: Studentky obchodní akademie v Českých Budějovicích vytvořily kuchařku pro klienty sociálních organizací. Obsahuje recepty ze základních surovin z potravinových sbírek. Jako první ji budou moct využívat klienti sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sasanka v Českých Budějovicích. Publikaci si od autorek převzala sociální pracovnice Jitka Borovková.
5: Naše klienti využívají pravidelně potravinovou pomoc a dost často jsme se u nich setkávali s tím, že dostávali vlastně ty potraviny a nevěděli, co s tím mají dělat. A tady holky přišly úplně s úžasným nápadem, kde vlastně my budeme moct předat kuchařku, kde budou jednoduchý recepty z těch potravin, které dostávají. Sport.
2: Fotbalisté ostravského Baníku prohráli na hřišti Slovácka 1-2 a klesli na poslední příčku tabulky šance ligy. Klub z Uherského Hradiště se díky třem bodům už jistě vyhne přímému sestupu, ale už také nemůže opustit barážové příčky po triumfu Teplic ve Zlíně 4-2. Počasí. Zítra čekáme ráno a večer většinou oblačno až zataženo, v severní polovině Čech přehánky. Později večer budou na západě srážky četnější, nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na horách většinou kolem 6.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D8 z Drážďan do Prahy je uzavřená za tunely kvůli vyprošťování kamionů od kolonie na 80. kilometru na silnici 13 přes Chlumec a Žandov. Kolona se před exitem zkrátila, nezdržíte se dlouho, zpátky na dálnici se vrátíte na 74. kilometru. A na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce máme hlášenou překážku za sjezdem do náměště na Hané. Na kilometru 255 stojí kamion s defektem pneumatiky, uzavřený je tam i pravý průvod. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Tolik zprávy a už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Dnešní country dostavník vás zavezl nejdříve do kraje Vlaštovčí Hnízd, přesně podle návodu Mariky Šinovské a skupiny Trepka z Nejtku, která právě otevřela další z našich pravidelně nepravidelných toulek za legendami, současníky i dávno zapomenutými aktéry naší country, folku a trampské písně. Ještě se k ní vrátím, ale teď už rychle za královnou cest brněnských traperů.

Willie Nelson s oslavou Expressu, známého jako City of New Orleans, která byla v roce 1984 jeho 88. hitparádovým singlem a navíc 15. jedničkou. Vlakovka z dílny folkového mistra Steve Goodmana se dočkala řady českých verzí a v roce 2008 ji na své soukromé album zařadili obnovení brněnští trapeři s textem Roberta Křesťana Dostal jsem facku od silnice.

původní trojice traperů, solový kytarista Robert Šlacha Křesťan, zpívající mandolinista Pavel Páca Petržela a kontrabasista Petr Pedro Surý s rutinovanými nováčky Lubošem Malinou, spikovaným benžem a Tomášem Buskem s foukačkou, tedy trapeři v sestavě, v níž v roce 2008 nahráli do alba Královna cest jako baladu o cínových vlnách lidovku, kterou najdete třeba už v roce 73 na 13. albu Baba Dylana.

gospelově laděný evergreen Mír v údolí, který v roce 1939 složil Thomas A. Dorsey pro Mahalii Jacksonovou, tak jak ji o 18 let později vložil do svého dnes už trojnásobně platinového vánočního alba Elvis Presley. Robert Křesťan jej přinesl v roce 2008 do alba Traperů pod názvem Je to tak.

To jsem já, přiznávala Marika Šinovská se skupinou Trepka z Nejtku, která se objevila na hudební scéně v roce 1979. O 23 let později tady válčila pod vedením Josefa Šístka společně s Petrem Stefanovičem, Monikou Hudijovou, Tomášem Čepelákem a Frontou Farmačkou. A v téhle sestavě nahrala album Sudička i s písničkou Mirka Ciny Pro tebe.

Zaň svou dlaní mé snad zastavíme čas. Skončila krásná noc, tak počkej ještě chvíli. Jsme jenom lidi a člověk časem.

Jednou z nedávno objevených českých verzí slavné Kešovy I Still Miss Someone pod názvem Zamřížovaný song se představili další trapeři. Tentokrát trapeři z Rakovníka, kteří vznikli ve stejné době jako Nejdecká trepka a ke svým třicetinám vydali 30-dílnou kolekci amatérských nahrávek. A rychle do Ústí nad Labem na portu 1976, kde brněnští poutníci prožili premiérově Týden v železnici.

S Chrisem Christophersonem jsme se na chvíli zastavili u letopočtu 1971, kdy přivedl na svět baladu Silver Tongue Devil and I. Robert Křesťan s brněnskými trapery ji k nám přivedl v téměř nezměněné podobě.

0: brethren, hold it. Friend, I want to tell you that we don't play that kind of music in here.
1: Oh, okay. This shows your muscles.
2: V 60. letech neomylný restaurátor texaského honky-tonku Buck Owens a country klasika Tima Sprensa Cigarettes and Whiskey and Wild Wild Women v duetu s jeho synem Buddy Alanem stará letos přesně jako brněnští trapeři. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, hezký zbytek večera a vlídnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: To v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo. Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Stát chce zpřísnit sankce za pyrotechniku na sportovních utkáních i za vstup na hrací plochu. Liberecký kraj kritizuje výběr akceleračních zón pro výstavbu větrných elektráren. Zítra bude převážně oblačno až zataženo místy přehánky a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Zahalování obličejů na sportovních stadionech by mělo být nově přestupkem. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů to řekl po jednání s předsedou České fotbalové asociace Davidem Trundou. Doteď zahalování přímo na stadionech zakazovali jen kluby v návštěvním řádu. Šťastný chce sérii opatření zavést v reakci na pražské víkendové derby.
2: České stadiony by taky podle Šťastného měly mít do budoucna možnost využívat kamery na rozpoznávání obličejů. Několik z nich už podle něj takové systémy sice má, kvůli ochraně osobních údajů je ale zatím nesmí využívat, říká Šťastný.
3: Budu mít jednání se zástupci Úřadu na ochranu osobních údajů a budu s nimi hovořit o legislativních možnostech.
2: Zpřísnit se mají taky sankce za vstup na hrací plochu nebo používání pyrotechniky. S Trundou se Šťastný sešel v reakci na sobotní nepokoje na derby mezi pražskou Spartou a Slavií. Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Vedení Libereckého kraje se nelíbí způsob výběru akceleračních zón. Ministerstvo pro místní rozvoj nepočítá s žádnou akcelerační zónou tam, kde se už delší dobu plánuje výstavba větrných elektráren. Ministerstvo argumentuje tím, že obnovitelné zdroje v Česku musí mít výrobní kapacitu minimálně 3 gigawaty, aby na jejich výstavbu mohlo získat 9 miliard korun z evropských dotací. Toho se dá podle náměstka hejtmana Jiřího Klápště TOP 09 do sáhnout jinak.
4: Šlo by to splnit právě tím způsobem, že bychom tam zahrnuli i ty plochy, které už jsou vymezeny a už nějak připravovány. Nicméně tady opravdu snaha řešit nové oblasti, nové plochy, které doposud nebyly úplně připravovány. Na druhou stranu je tam i výjimka v Libereckém kraji, a to jsou Selská vrcha, kde se realizuje fotovoltaická elektrárna, a ta v těch zónách je. Takže ta metodika je prapodivná.
1: Veřejné projednání návrhu akceleračních zón bude na ministerstvu tento pátek. Připomínky budou moci kraje, obce i veřejnost uplatnit do 1. června. Obnova prameniště Mračný vrch zlepší zásobování pitnou vodou v Klínech na Mostecku. Obec má hotovou studii a odborníci teď připravují projekt. Podle nezávislé starostky Zdeňky Němečkové by práce měly začít příští rok.
5: Slibujeme si, že se zlepší ty zářezy, které tam jsou, takže se zlepší jejich propustnost a že se bude lepší sbírat voda do toho sběru, který vede do vodárny pro zásobování vodou občanů.
1: Nakolik úprava prameniště vyjde, bude jasné až po dokončení projektové dokumentace, tedy na konci tohoto roku.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme ráno a večer většinou oblačno až zataženo, v severní polovině Čech přehánky. Později večer budou na západě srážky četnější. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na horách většinou kolem 6.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D8 z Drážďan do Prahy je neprůjezdná za tunely Panenská a Libouchec. Na 77. kilometru vyprošťují kamion po ranní nehodě. A na dálnici D2 opatrně na výjezdu z Brna směrem na Bratislavu. Hned za sjezdem z D1 stojí osobní auto, které blokuje část připojovacího pruhu. Na místo už jede policie. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, buďte vítáni s další hodinkou na jevišti našeho rozhlasového divadla. O čem je tahle knížka, ptá se její autor nad první stránkou svých vzpomínek. O mamince, o dětství, o chvílích štěstí, taky o kamarádech a smutku z jejich ztráty. A dnešní Divadlo pro vaše uši bude patřit muži, který po letech u divadla začal o tom všem psát. Režisér a herec Jan Kačera.

0: Hlasitý, charakteristický a melodický hlas Jana Kačera byl odjakživa jako stvořený pro rozhlasovou četbu nebo čtení myšlenkově závažnějších textů. Stejně jako třeba Jiří Adamíra, i Jan Kačer svým vcítěním a přednesem pokaždé probudí pocit, že to, co čtou, bylo napsané právě pro nás, kteří v tu chvíli posloucháme. A v případě nejstarších pověstí českých Aleny Ježkové byl Janu Kačerovi ku pomoci taky jeho herecký kolega Jan Podměšil.
1: Slované přišli na naše území během 6. století. Jejich původní vlast ležela na východě, v oblasti mezi Ukrajinou a Polskem, v širokém území mezi řekou Vislou a Dněprem. Stále rostoucí počet lidí a také nájezdy jiných kmenů způsobili, že Slované opouštěli svá území a putovali dál na západ, východ a jih Evropy. V průběhu dalších staletí se tam slovanské kmeny usazovaly a zabydlovaly. Tak vznikly tři hlavní skupiny Slovanů. Západní Slované, kam patří Češi, Slováci a Poláci, východní a jižní Slované. Neví se s jistotou, jak, odkud a kdy přesně Slované do Čech přišli. Neznáme jména jejich vůdců, vladyků, hrdinů a věštkyň. Dochovaly se jen pověsti, které mnohem později zapsali někteří kronikáři. Nejstarší pověst vypráví o příchodu Slovanů do naší země. Do země hornaté i nížinaté, kde vrchy přecházejí v široká údolí s čistými prameny a širokými koryty řek. Vypráví o bukových a dubových lesích a hájích a volných loukách s vlasatou travou, kde se prohánějí stáda zubrů a jelenů. Ze všech stran je ten kraj chráněný věncem hor, a jako hliněný talíř s vysokými okraji nabízí příchozím dostatek všeho potřebného.
2: O Čechovi. Na krajinu se pomalu snášel soumrak. Stromy v mírném vánku třepotaly stříbrnými a temně zelenými listy, a vysoká tráva se vzdouvala v měkkých vlnách pozlacených posledními paprsky slunce. Teplý vzduch nad močály ostře voněl, ze všech stran se ozýval zpěv a cvrlikání ptáků. Z olšového háje vyšlo malé stádo jelenů a laní na večerní pastvu. Krajinou se vinul průvod poutníků. Kudy prošli? Zůstávala v širokém pásu polehlá tráva, zdupaná množstvím lidských i zvířecích nohou. Zvolna jeli jezdci, koně frkali a cukali hlavami, jak se bránili útokům mušek a komárů. Za nimi skřípěly a drkotaly hrubé, těžké povozy, tažené vychrtlými zvířaty. Povozy byly vysoko naložené nákladem kůži, hliněnými nádobami, se zrním, dřevěnými a železnými nástroji, proutěnými klecemi z drůbeží a nejrůznějšími součástmi domácího vybavení. Každou chvíli kola vozu uvízla v průrvě nebo se smekla po kameni a muži namáhavě zvedali hned ten, hned jiný vůz. Za vozy se stěžka vlekli muži a ženy s malými dětmi, zhrbení pod plátěnými ranci a koženými vaky a starci a stařeny s holemi, o které se těžce opírali. Poháněči se starali o stádečko dobytka, koz, ovci a prasat, které se co chvíli s mečením a kvikotem rozběhly do vysoké trávy. Někde daleko vepředu, neviděni a neslyšeni, pátrali zvědové. Křik a hluk průvodu plašil okolní zvěř a ptáky, kroužící lidem nad hlavami. Svalnatí muži v halenách promáčených potem, kteří vždy čtyři a čtyři nesli na uzlovitých ramenou dřevěné podoby bohů, zavinuté do bílého plátna, ti jediní kráčeli mlčky, soustředění na posvátný úkol.
3: Hej, hej, zastavme!
2: Ozývalo se z konce průvodu.
3: Kdy už na chvíli postojíme, kdy si odpočineme?
2: Začali se ptát i ostatní.
3: Zvráká se. Rozložme tábor tady, u velké řeky. Je tu hodně dřeva, můžeme rozdělat oheň a živit ho až do rána.
2: Jeden z jezdců, Vysoký muž s šedivými vlasy a vousy zarazil koně a obrátil se čelem k průvodu. Dlouhý, vyšívaný plášť měl potrhaný a zašpiněný, tvář sevřenou starostmi a oči zakalené únavou. Tam před námi, vidíte tu horu? Zavolal hlasitě, aby ho všichni slyšeli. Koně, vozy i lidé zpomalili krok, někteří postáli a zadívali se na vysoký vrch, který se černal na obzoru proti tmavnoucí obloze. Pod tou horou, v jejím stínu a pod její ochranou přenocujeme.
3: Ano, pod tou horou je už nedaleko.
2: Souhlasili poutníci.
3: Dobře, rozhodl náš vojvoda.
2: Pozdě v noci, kdy na obloze svítily hvězdy a měsíc, seděl pak vojvoda Čech se svým bratrem Lechem u ohniště. V závětří vozů, rozestavěných kolem, oddychovali spáči i zvířata, unavená dlouhou cestou. Hlasy nočních ptáků a šelem ani těžké přešlapování dobytka a koní nerušili jejich vážný rozhovor. Rozhodnutí opustit zemi předků nebylo lehké. Odešli ze svých domovů, když na vysoko položených místech ještě ležel sníh. Mnoho dní prožili na cestě pod šedou oblohou, smáčeni ledovým deštěm nebo sužování vichrem na nechráněných stepích. Mnoho nocí probděli bez ohně a ve strachu z divokých zvířat. Putovali přes horské hřebeny a mokřiny, svozy a zvířaty překračovali široké proudy hučících řek. Obezřetně se vyhnuli několika osadám, jejichž obyvatelé mluvili neznámým jazykem. Za poslední dny už však nepotkali žádného člověka. Lidé i zvířata byli vyčerpaní a doba jara pomalu končila. Zrno už dávno mělo být v zemi. Kde a jak najít domov? Mlčící hora ve tvaru hřibu snad byla znamením, branou, srdcem jejich nového útočiště. Unavený Lech odešel ukrást pár chvil spánku krátící se noci, ale Čech ještě dlouho seděl u vyhasínajícího ohně. Sám a zamyšlený. Když už obloha začínala blednout, vstal, pokynul strážím hlídajícím ležení a vydal se k hoře. Šplhal po jejím úbočí bez dechu přes kameny a hustý trnitý porost. Na vrcholu stanul, právě když bledé šero prozářily první sluneční paprsky. Do všech stran se odtud otevíral pohled do širokého zvlněného kraje, postupně zalévaného sluncem. Od obzoru k obzoru se táhla travnatá step a její tráva stíněná mlhou se třpitila kapkami rosy. Z hájů se ozýval zpěv probuzených ptáků a k mokřinám velké řeky přicházela pít srnčí stáda. Když se vojvoda vrátil do ležení, vyzval Lecha i ostatní, aby se i oni podívali z výšky na kraji, kde přenocovali. A pohled z vrcholu hory, která později dostala jméno Říp, všechny naplnil naději.
3: Tady zůstaneme, tady se usídlíme,
2: volali a objímali se radostí, že jejich namáhavá pout je u konce. Rád vyslyším přání svého kmene, přikývl vojvoda Čech. I já cítím, že jsme našli nový domov. Usmíval se, když se díval do kraje a řekl, to je ta země, kterou jsem mnohokrát viděl ve svých snech a za kterou jsem vás vedl. Kraj plný ptáků a zvěře, s úrodnou půdou a pastvinami pro dobytek, který nám dá všechno k dobrému životu. Všichni cítili velikost chvíle, ve které poprvé spatřili místo, kde budou od nynějška žít. Pak se Čech obrátil k ostatním. A jaké jméno dáme své nové zemi?
3: Tvoje jméno jí dáme, náš vojvodo. Po tobě, ať se nazývá,
2: vykřikl jeden z mužů.
3: Čechy, Čechy jí budeme říkat.

Během dne vynesli na vrchol hory velké dřevěné bohy a obětovali jim. Bohové přehlédli z výšky kraj, kde lidé chtěli zůstat, a požehnali jejich rozhodnutí. Léto i podzim minuli lidem v usilovné práci. A než krajinu pokryl sníh, stálo pod řípem několik skromných osad s dřevěnými domy, v níž přečkali první zimu v nové vlasti. Lech se svým rodem však chtěl putovat dál. Na jaře se s bratrem rozloučil a vydal se na další cestu. Když došli na místo, kde se rozhodli usadit, zažehli velký oheň. Hustý dým, viditelný do daleka, byl znamením pro Čechy, aby věděli, kde hledat své příbuzné. Tomu místu se začalo říkat Kouřim. Dodnes tam ukazují velký kámen, u něhož Lech přikázal zapálit hranici. Ale ani v Kouřimi se Lech natrvalo neusadil. Odešel prý ještě dál na východ, do neobydlených krajů za horami a řekou Odrou. U řeky Varty vybudoval dva velké hrady, kolem níž později vyrostla velká a slavná města, Hnězdno a Krakov. Hnězdno prý dostalo jméno od množství orlých hnízd v okolí a Krakov nese jméno jednoho z Lechových synů. A jako Češi podle pověsti odvozují svůj původ od praotce Čecha, tak je Lech považován za praotce Poláků.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Po léta tvořil Jan Kačer krásný pár se svojí paní herečkou Ninou Divíškovou. Říkali tak pěkně divizna. Od ní to ale vždycky znělo se vším, co k tomu slovu patřilo. Byla v tom láska, přátelství, i společný život, jeho trable i radosti v tom jediném oslovení divizna. A na to, jak to mezi Janem Kačerem a Ninou Divíškovou vlastně všechno začalo, na to se v jednom valentýnském tobogánu zeptal Aleš Cibulka.
2: Na to se zeptáme, co Nina Divíšková? Vzpomenete si, kdy jste poprvé uviděla svého muže?
3: No, to neštěstí se stalo v prvním ročníku na Damu v Praze. Tam jsem ho uviděla prvně, já jsem přišla trochu později, protože jsem byla nemocná. On tam někde seděl. A pak mi říkal, a tvrdí to do dneška, já tomu moc nevěřím, že v tom momentě, jak jsem vešla do té třídy, věděl, že mu budu nějak nebezpečná. A pak jsem se chtěla nějak vloudit do přízně, už se znali ty spolužáci a mě neznali. A teď tam seděl takový brilatej kluk a co jsi si maloval? A já jsem k němu přišla a říkám, ahoj, já jsem Nina Divíšková, co to děláš? On mě vůbec neodpověděl, ani se po mně nevohlíd. A tak jsem myslela, že jsem to řekla moc potichu a říkala jsem, prosím tě, co to maluješ? Ani se nevohlíd a řekl, dveře. Tak jsem si říkala, s tímhle nafoukaným idiotem už nikdy v životě nepromluvím. No a dopadlo to, jak to dopadlo.
2: To je romantiky na Valentína.
3: Já ještě, jestli můžu, tak jak jsem sem šla a věděla jsem to téma, že je to jako stará láska nerezaví, tak jsem si říkala, no ale ona rezaví hodně, ale i s tou rezavou se dá docela dobře žít a my jsme toho důkazem.
4: No, já nevím, no. Já jsem přišel z venkova do Prahy, mezi samý krasavice. To víte, na škole divadelní tam bylo hodně krasavic. No ale protože jsem byl nesmělý, tak než jsem se rozlít, tak byly rozebrány. A já jsem zůstal plonk. Ale naštěstí teda jedna byla nemocná, což se říkalo, že přijde později do školy, teda že je v Brně, že má, že nastydlá, že se jmenuje nějak Divíšková. No a takže potenciálně jsem čekal, co přijde, že jo. Ale protože jsem přece jenom byl trochu rafinovaný, tak jsem řekl, i když ona zase taky neměla velký výběr, protože už... No ale já jsem se teda rozhodl, že se pokusím jí získat aroganci. Protože to je nejlepší na ženský. Jako když člověk projevuje těm ženským příliš velkou úctu a obdiv, tak oni se tváří a dělají, že nic. A tak jsem to zkusil v obráceně. No a protože jsem byl vlastně sám, a ono neměla na výběr, tak to zabralo. Ačkoliv teda ono to na začátku vypadalo slibně, ale ona bydlela hrozně daleko od koleje, kde já jsem bydlel, takže já jsem za ní někdy chodil třikrát za noc až do Košíř. Protože já jsem tam vždycky došel a ona tak otevřela to okýnko v podnájmu a řekla mi něco tak jako na půl milího a pak řekla, že vlastně si to rozmyslí. Já jsem šel pěšky domů do té koleje a pak jsem si řekl, no já jsem ještě něco zapomněl říct a zase jsem se vrátil a tohle jsem třeba udělal třikrát, takže jsem měl poměrně dobrou fyzickou kondici a ještě u anděla, starého anděla, tam byl opravdu anděl a dole prodávali buřty a já jsem už tam byl známý chodec, tak jsem za 20 halířů mě vždycky ta paní dovolila namočit chleba do toho voleje a tím jsem se vyživoval, jo. Ale mělo to taky následek, že ty dopolední hodiny na té škole jsem nikdy neabsolvoval. A naštěstí většinou byl od 8 do 10 marxismus. Takže já jsem se tím pádem vyhnul tomuhle tomu školení. A když potom přišel Chruščov a zakázal učit ten starý marxismus a všichni už ho měli nastudované, já ne, tak jsem vlastně v tom vydělal. Takže vlastně já mám spojenou tu lásku s Divíškovou i s politickou jaksi vzdělaností.
2: Já jsem velmi rád, že ty vaše historky opět seděly jako přes kopírák. Jako přes kopírák.
3: On mi nikdy neřekl, že jsem na něj zbyla. On 7 let pak za mnou brousil. Já jsem ho tupě nechtěla.
2: Ano.
3: A potom už jsem povolila, no. Ano. Já jsem měla jednoho báječného krasavce z Brna, teda jako platonickou lásku, ale velkou lásku, hlubokou. No a on pomalonku a pomalonku mě obmotával, až mě obmotal. A trvalo to 7 let, tak zase jsem nepadla hnedka do nějaký.
2: To jste se hodně nachodil, teda. To jste se hodně nachodil.

0: Antonín Gondolán společně s Františkem Gondolánem a Radkem Němejcem tady u nás v Tobogánu. Stará láska nerezaví, to je naše dnešní valentinské téma. Víte, co by mě zajímalo? Jak jste se seznámili, už tedy zhruba víme. Jak tenkrát probíhala rande? Víte, když jste se sešli, kam se chodilo, co se dělávalo, tak dneska si ty dva posílají SMSky, pak si sednou na ICQ a možná před svatbou se tak jako sejdou, aby se aspoň poznali, viděli. Možná už i to jde po internetu dneska, pokud mají elektronický podpis. Paní Nino, co vy, byla jste dobývána dárky květinami, jak vypadala vaše rande?
1: Rande jsme taky moc nepěstovali, protože já jsem jela vždycky ve volný den do Brna, protože jsem Brňačka a milovala jsem Brno a nerada jsem šla do Prahy, takže Honza, když tak musel na rande do Brna, to měl trošku složitější, anebo do těch Košíř z toho divadla mě doprovázela zase zpátky. Ale dárek jsem dostala v 21 a to dva, to od toho mého původního nápadníka, který vypadal jak Redford, byl krásný sportovec, veterinář. A poslal mi 20 bílejch růží, bylo mi 21 tenkrát, a doprostřed jednu červenou. A asi za 2 hodiny přišlo 20 červených růží a uprostřed jedna bílá. A to se nedomluvili, protože se moc neměli rádi, protože na sebe žárlili. No a pak jsem dostala krásný dárek od Honzy a to byly takové náušnice, už mi je dávno ukradli. Nechali je dělat na zakázku od nějakých kamarádů z výtvarné školy, takový zlatý náušnice, moc hezký. No, takže dárky on mi dával, a když od někud přijel, to jo, to zase, to, na dárky nebyl krátký.
0: Čili, pardon, pokud to chápu správně, vy jste se tenkrát rozhodovala mezi panem Kačerem a mezi tím Redfordem.
1: Ano, velmi těžké.
0: A protože ty kytice byly stejné, ale pan Kačer přidal ještě ty náušnice, tak nakonec to byl on? Redford byl bez nějakého
1: není
0: zlata?
1: Není to pravda. Redford mě dal krokodýlí kabelku. Takže to bylo těžké rozhodování, ale já jsem se nikdy nerozhodovala kvůli těmhle takovým materiálním věcem. No potom on mě, jak říkám, on byl chytrý a rafinovaný a Redford byl jednodušší.
0: A neuměl nakreslit židly pořádně, že jo?
1: A neuměl ty dveře taky neuměl.
0: Teda dveře, pardon, ano. Židle, dveře se mi to motá. Pane Kačere, jak vy vzpomínáte na vaše rande?
2: Já jsem to skutečně netušil, že ona dala přednost teda lékaři duchovna, což jsem byl já před tím lékařem dobytka, což byl on.
1: A to jsem měla Kačera, měla jsem si ho podržet. Co kdyby byl nemocněl Kačer, tak
2: ona teda celkem úspěšně předstírala, že on byl jenom epizoda, jo? Nevím, fakt je, že tehdy to bylo takový zvláštní. Připomínám, že já jsem byl velmi chudej, já jsem měl jenom maminku a neměl jsem žádný peníze, ale my jsme s Ninou dost často randili v hospodách. A dokonce v přepichových hospodách, protože pro mě třeba Valštejnská hospoda byla atrakce a když jsem měl 20 korun, tak jsem si tam troufnul jít tam dojíst, protože všechny ceny byly nízký, takže já jsem všechny malostranské hospody s ní absolvoval.
1: A co jsem tam jedla?
2: Jednou, jenom vám to právě řeknu, ona byla z dobré rodiny, bohaté. Mimochodem, já jsem taky na to bohatství trochu myslel. A oni totiž, oni tam měli takový velikánský přijímací pokoj a tam měli obrovský koberec. A ten koberec byl tak těžký, že se nedal vyklepat. Takže vznikla legenda, že kdo vyklepe koberec, dostane koberec a dceru. A já jsem měl maminku, která měla astma. A vymyslela takový klepání koberců, že vzala polštář, podložila pod ten koberec na to, nebo matraci, a na to vlhkej hadr s octovou vodou a pak na to klepala a ono se to... Tak jsem přišel do toho Brna, sdělil jsem, že takhle se ten koberec vyklepe, oni se na to vrhli, vyklepali koberec. Důsledek byl takovej, že dceru mi dali a koberec tam dodneska leží. Ale to jenom říkám tak, no a když jsem teda chtěl jí obloudit a měl jsem 20 korun, tak jsme táhli a jednou jsme šli na barandovský ateliéry, které ještě byly v provozu, a když jsme tam sedli a byl krásný den a říkám, Nino, co chceš? Kompot a housku. A když někdo pil deci vína, tak ona s takovou ošklivostí, jako říká, jak někdo může chlastat víno. A takže já jsem měl 20 korun a takhle jsme tam jako hodovali a už jsem říkal, tak ty máme 14 korun, teďka 16 korun. A v tom jel takový chlap s takovým vozejčkem a na tom byly jaký kompoty. A než jsem stačil zabránit, vyškoval chlap. A já jsem 21-20. A teď jsem byl hrozná situace, protože jsem samozřejmě nemohl nic říct. Teď přišel vrchno, 28-50. A já jsem říkal, to není možný, pane vrchní. To jste se splet, protože já jsem to... 18-20. A pak jsme dokonce stopli tramvaj, která nás zadarmo vzala, protože zatahovala. Takže ještě jsem korunu 20 ušetřil. A tím jsem se udějíčkou obloudil, protože ten veterinář, ten se pohyboval ve velkých číslicích a tyhle ty detaily prostě nemohl zaznamenat, že jo. Já se jenom omlouvám, ale vím, že promluvím spíš za ženu. Ta kdysi okopírovala nějaký heslo, který si odkoukala od nějaké si staré šlechtičny, která řekla, mužský jsou legrační, ani si jich nevšimneš.
1: Tak, teď vám řeknu, ještě můžu?
0: Ano, ano.
1: Nespěcháme. Hrozně byla nějaká velká anketa, a jak si udržet muže, co s ním udělat po 30, po 40, po 50, v jeho klimakteriu a já nevím co. A vyhrála to jedna 90-letá Američanka, která napsala, krmte tu bestii.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. Zní vám to nesrozumitelně? Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. To jsem si jenom pohrál s názvy knížek, které Jan Kačer během posledních let napsal. A věřte mi, když máte na co vzpomínat a když to umíte popsat, je to čtení, od kterého se nebudete moci odtrhnout. A co víc, Jan Kačer vybrané kapitoly z té první knížky taky svěřil rozhlasovému mikrofonu. Tak tedy, ať je vám dobře na světě, mějte se pěkně a těšíme se na slyšenou. Robert Tamchyna a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Myslím, že každý táhneme svůj vozík s chlebem a rozdáváme. A stane se, že v očích, které nám tiše děkují, zahledneme oči svého přítele, své matky a kdesi na konci cesty oči svoje. Černá hodinka. Když se sametově a potichu přiblížila černá hodinka a oblíbení mravenci odnesli poslední drobky ze stolu do svých skrýší ve starých trámech domku, zapálila maminka durmanový prášek, který zaháněl její astma. Příjemná vůně a praskání žhoucího ohýnku na víčku od kompotu maminku povznesly a zachtělo se jí žertovat. Začala prospěvovat. Rebarbora roste dlouho, ale kopr déle, ale kopr déle, ale kopr déle. Pak lehce a s potutelným výrazem přidala, komu se to nelíbí, tak ať jde do prdele. Tvářil jsem se vážně a maminka zrudla jako holčička, přistižená při nepravosti. Honzíčku, dáme si červeného vínka nebo bílého vínka? Zase jsem nechápal. Ty přece víno nikdy nepiješ. Zkusila to znovu. Podvečerní chvíle a housnoucí tma ji činili smělejší. Tak co? Bílého vínka

že už tady není. Táta by ti jistě poradil, i Pavel. Oba měli zvláštní smysl pro humor, ale oba taky odešli. Teprve teď jsem si uvědomila, že umřeli stejně staří. Ty jsi měl vždycky starší kamarády, pana Šorma, Bejblíka, Schindlera, asi proto, že jsi postrádal tátu. Mamince nechybělo moc do sedmdesátky, seděla zabořená v křesle a vyprávěla mi svůj dnešní sen. Představ si, chlapče, že jsem reprezentovala Československou republiku ve skoku dalekém. Všechno bylo jako v televizi, plné tribúny, vlajky vlály a na čestném místě uprostřed dychtivých diváků seděl pan prezident. Měla jsem tričko se státním znakem i trenýrky a nic mi vlastně nepřipadalo divné. Před sebou jsem viděla červenou tartanovou dráhu i pískové doskočiště. Cítila jsem velikou zodpovědnost a vzrušení z té pocty reprezentovat. Věděla jsem, že za chvíli dojde na mne. A teprve teď jsem si uvědomila, že vůbec nevím, jak se to dělá, že neumím skákat, že jsem to nikdy nedělala. Styděla jsem se před panem prezidentem, ani nevím, který to byl, to víš, zažila jsem jich tolik. Rozběhla jsem se a skočila metr před sebe. Hrůzou jsem se probudila a hodnou chvíli trvalo, než jsem zaplašila tu noční můru. Vždyť já byla celý život nemocná a ani na tělocvik jsem nikdy nesměla. A teď tenhle sen? Možná, že se mi opravdu celý život stýskalo po troše slávy a pozornosti. Ale to selhání před plnými tribunami, to ti teda řeknu. A víš, chlapče, že bych si dala cigaretku. No jedna přece neuškodí. Co vlastně jsou naše sny? Ranní sněžení vystřídalo chladivé slunko a voda teď crčí mezi flákanci sněhu a smutnou loňskou trávou. Kosy bloumají při okraji cest a tu a tam něco uloví. Kdyby nebylo výčitek zlenosti, kterými se častují, byl bych teď ve stavu milosti. Chce se mi dívat se a nikam nechvátat a chce se mi to stejně mocně, jako se mi chtívalo jiných vášní. Chce se mi mít čas. Mít ho jen pro sebe a užívat ho jako drogu. A něco nového se v té hloubce poklidu klube. Chce se mi zkusit, co mě pokoušelo a nesměle na mě dotíralo už dávno. Chce se mi vyprávět. Přitom tuším to nebezpečí návratů. Vím o nebezpečí vzpomínek, ale chce se mi je přivolávat. Snad proto, že mnohé prožité uplynulo bez laskavé chvíle pochopení. Teprve ve vzpomínce, jako bych tu dávnou skutečnost zažil. Navíc vzpomínky nemají mnohdy s pravdou moc společného. Kupí se mi v hlavě v podivných drůzách a ještě těsně před vyslovením nemají pevný tvar a poentu. Jsou jakýmisi lákadly lepem na ptáky. Sedněte si a přilepte se a pobuďte. Dojde k setkání, ke kterým nedošlo, ale mohlo či mělo dojít. Stane se svět, který se nestal, ale mohl se stát. Zrodí se lásky, které se minuly. Sejdou se dávno mrtví s živými. Prostor pro vzpomínky je ničím neomezen. Vládnu tady já a nálada dnešního jitra. Větrná přeháníka i studené nohy mě teď ovlivňují víc než jakákoliv pravidla. Tak se mi vlastně pod rukama rodí skutečnost, ve které nechci být sám. Přichází maminka a přátelé a setkávají se. Spojují nespojitelné. Vytvářím životní proud stejně autenticky jako ten minulý. Podržet paprsky dojmů. Obraz mého městečka není plánem na výstavbu ani nápravu. Moji souputníci vyrůstají z mlh a přece jsou pevně vestavěni do našich rovin. I moje vzteky jsou trochu legrační, protože se nestaly tehdy, ale až teď,

kdy se už dávno nevstekám. A možná cítím naléhavou povinnost přivolat mezi živé ty, kteří odešli a nestačili vyřknout pozdrav ani rozloučení. Jsem s nimi a oni se hlásí o slovo. Je bez nich pusto. A život, ten, co ještě bolí a studí, je bez nich prázdný. Tak si vymýšlím. A jen jako alibi předstírám, že se vrací úryvky života, který je pryč. Jaké pak vzpomínání? Je to teď? A dřív to nebylo. Vím, že to k ničemu není, ale dívám se na útlý stromek a jsem zase s ním v dílně pana Davida ve Štěchovicích. Tam měli naroubované jedle jeřáby. Koupil jsem si jich asi 10 a nasázel je kolem našeho domku. Všechny uschly. Jen jeden zůstal. Dívám se na něj okny svého pokojíku, tenoučký kmínek. Zdálo se mi hezké posadit ho mezi lípy v aleji a on se snaží. Starý keramik, který mi ukazoval pec a dílnu s modře malovaným zbožím, je dávno v pánu. Jeřábek stojí, na jaře kvete, v podzimu svítí perlovou nádherou a ještě se s ním setkám jako s kompotem kolem Vánoc. Teď je odraný od větru, holý až zima a trošku ubohý, ale věřím mu a přátelím se s ním. Myslím na hrnčíře a jeho šedý hrneček, tmavě modrý kobalt na světlé glazůře. Kdyby tady nebyl ten jedlý jeřáb, asi bych zapomněl. Vzpomenu si vždycky, když projíždím Vysočinou a mám rád fotografie, kde sněžným odleskem kýče rudě svítí jeřáby. Vzpomínky. Jedna vyvolává druhou a vlastně souvisejí s něčím úplně jiným.

0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Právě začínáme, vážení přátelé. Je tu poslední hodina 12. května 2026. Svátek mají Pankrácové. Jak jistě víte, je to ten první ze tří ledových mužů. Tomu dá se říci odpovídá i aktuální počasí. Ze zešeřelého brněnského rozhlasového studia vás zdraví Borek Kapitančik. Pro dnešek to pro mě znamená tedy to, co jsem říkal o trošku chladnější noci. To bude zřejmě bez neustále otevřeného okna. Ale vy, ať už jste v jakémkoliv rozpoložení, jistě víte, že vás čeká jisté téma, které by mělo spojovat vaše příběhy. Ty, které napíšete na rozhlas.cz/linka nebo zavoláte na číslo 731 800 900, tedy tradiční telefonní spojení, tradiční webová adresa. Jsou tu květnové dny, ale to jsou nejen dny, kdy se probouzí příroda a kdy si zvykáme na pozdní západy slunce. Jsou to také dny, ve kterých vrcholí předmaturitní nervozita. Mnohdy si ti, kterých se to týká, kompenzují kreativitou při výrobě maturitních tabel. Já bych to nechtěl tvrdit jako stoprocentní pravdu, ale zdá se mi, že těch maturitních tabel, množné číslo od maturitního tabla, je čím dál tím méně. Tedy k vidění za výlohami obchodů a na různých jiných veřejných místech, tak jak to bývalo, dejme tomu ještě před nějakými 50-40 lety. Vzpomenete si ještě na to, jak vypadalo vaše maturitní tablo? Máte někde uloženou aspoň jeho fotografii? Svěřili jste jeho výrobu tenkrát před dlouhými lety nejšikovnějšímu spolužákovi, spolužačce? Jak vypadalo to maturitní tablo, na které vzpomínáte dodnes? Kde jste jej vystavili? Příběhy, kterými se vrátíte k té vaší zkoušce z dospělosti a k maturitnímu tablu, kterým jste světu dali hrdě najevo, že jste zdárně ukončili středoškolské vzdělání, můžete tradičně svěřit telefonu 731 800 900 a nebo už zmíněnému webu. U mikrofonu je Borek Kapitančik. Budu se těšit na vaše příběhy na téma maturitní tablo.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu? Přeju vám dobrý večer. A ptám se paní Zdeny, která je tou první, která na čísle 731 800 900 měla štěstí, jestli si vzpomíná často na svoje maturitní tablo. Dobrý večer, paní Zdeno.
1: Dobrý večer. Vzpomínám často. Mám i fotku. Dělala jsem ekonomickou školu na Pionýrské, obor veřejného stravování. A byli jsme sami holky, jenom jeden kluk. A měli jsme tábor na náměstí Svobody v potravinách. A to vím, že jsme tam měli všichni stejnou halenku. Jsme se převlíkali a byli jsme ve stejné halence všichni. Dělali z toho takový tábor.
0: Mělo nějaký speciální tvar nebo speciální náplň?
1: Takový, trošičku s výstřihem.
0: Že tak smějete, jako kdyby ten výstřih nebyl jenom trošičku.
1: A neřekne.
0: Dobře, tak nebudu vás dál trápit. Vy máte to tablo i vyfotografované, jste říkala.
1: Mám fotografii doma.
0: A víte, kde jste
1: doma?
0: Že nemůže,
1: nemůžu ani podívat.
0: Nemůžete se ani podívat a nám ho nemůžete ani dopodrobna popsat, podle toho, co byste měla před sebou.
1: Ale jo, čtvrtá S, střední ekonomická škola.
0: Čtvrtá S, píšu si ekonomka a jen jeden chlapec a kolik, že bylo dívek?
1: Aha. Nás bylo asi, já nevím, 28, že nás bylo.
0: To je velký harem teda pro toho dotyčného.
1: Akorát my jsme neměli vůbec maturitní večírek, já nejsem taková přijde, že jsme to, ale scházeli jsme, naše škola vlastně ekonomická zvolává každých 5 roků nás, takže jsem se vždycky zúčastnila a ze začátku jsme byli vždycky na stadioně a vždycky přišel nějak ten 3 dny a tak se na nás podíval a vždycky mě poznal. Říkal, vy jste pořád stejná, mě teda už vykal. A řekl mě aj příjmením. A potom za 5 let zase přišel a zase řekl, vy jste pořád stejná. Všichni už čekali za 15 let, co bude. Jo, jestli teda to řekne to stejný, už se byli všichni pod stolem, smíchem a zase to řekl. A potom se s náma loučil tam a pak zemřel. A pak tam byl teda, co nás měl z matematiky profesor a ten se jenom podíval, už neřekl příjmením, jenom se po nás podíval a říká, vy jste pořád stejná. To bylo moc hezky. A potom taky zemřel. Ale spolužečka říká...
0: Vy tomu dáte vždycky ten krásný konec teda, pardon, že to takhle říkám, no ale...
1: Že to ti to bude říkat. A potom jsem tam přišla zase a ona se říká, ty jsi opravdu pořád stejná ta spolužečka. Mě to řekla. Takže to bylo takový pěkný, jako jeho vzpomínku mám na školu pěknou a byla.
0: Mimochodem, za kolik jste maturovala?
1: No, tak já jsem tam i 3. Já jsem totiž měla tolik zájmu všeckého, že jsem zvládla všechno a i školu.
0: Tak to vás trumfne.
1: Ale z ruštiny taky nezapomenu. Co jsem měla. Co děláte vám, nevím, jaká někůl.
0: Já v parke. Parku.
1: Ano.
0: Že jo? No.
1: Ano.
0: No, co vy zdělajte, Malková? No nic.
1: Ale ještě tam byli teda spisovatel, že nějaký ten.
0: No, já měl Lermontova, no. Lermontova a Zaklíčátěl.
1: Prosím?
0: Já jsem měl Lermontova a Zaklíčátěl. To je rusky, to byla odborná ruština. Jo, to je vypínač. No, spínač vlastně. To už vlastně ani dneska nevím. A víte, kde to tablo skončilo fyzicky?
1: Ne.
0: Nevíte.
1: To nevím.
0: Nemáte
1: to nevím, kde potom skončilo.
0: Nevíte, kdo se ho ujal?
1: Když se vrátil do školy, že tam to má ještě, protože říká, oni nás volou každý 5 roků, všichni ročníky. Jo, to moc pěkné setkání a když můžu, tak vždycky jsem se zúčastnila.
0: Máte, paní Zdeno, taky ten dojem, který jsem tady zmínil, že dnes už těch tabel tolik není vidět?
1: Není. Není, opravdu, to v tom Brně. Bývalo toho hodně, že to nestačí se dívat. Mí má dcera dělala to ekonomickou, to ještě taky toho bylo po Brně tolik, teď už ne. Nevím.
0: Takže to
1: a tady,
0: asi
1: když jsem byla nastoupila do lázní, Tak tady byl taky nějakou neškolního roku, tady chodili, měli poslední zvonění. Mm. Tady chodili po Poděbrady.
0: Jo.
1: Tak tady chodili, takže taky jsem si zazpomínala. Říkám, jak to bylo pěkný.
0: Pojďme na závěr pozdravit všechny, kteří sice asi neposlouchají, ale mají svatý týden. To znamená, že by měli věnovat veškerou pozornost učení.
1: Ano, ano, a to má i teda mé celý kluk, taky maturuje teď, takže tam taky vzpomíná, no vzpomínám na ně.
0: Držme jim palce, paní Zdeno. Děkuju a dobrou noc.
1: Akorát mě mrzí, že nemůžu se zúčastnit den otevřený dveře.
0: No, ten budeme mít tuhle sobotu. V Českém rozhlase Brno.
1: Všechno mě nemůžu.
0: To je pravda, to je pravda. Tak zase příští rok. Naslyšenou.
1: Ano. Naschledanou.
0: Dobrý večer všem přeje i Helena z Náchodska a píše, studovala jsem na zdravotnické škole, ředitel byl kovaný komunista, zakazoval nám nosit maturitní stužky viditelně na oblečení, prý bychom se povyšovali nad učňovskou mládež. Stužky jsme měli bílé a zelené, na jedné byl název školy a roky studia, na druhé nápis konec snění, život začíná. Mám je schované, fotku ta byla také. No a díky tématu dnešní noční linky jsem si je dnes po dlouhé době prohlédla. Maturovala jsem v roce 1982. Přeji všem klidnou dobrou noc a zdravím paní doktorku Noru a paní Danu z Blatné, napsala Helena z Náchodska. Co my jsme to měli na té stužce? Všechno špatně. Zpátky na strom. To tam bylo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, zdravím vás při poslechu Noční linky, která se teď zřejmě line spíš vašimi domovy, i když možná někteří z vás poslouchají i v zaměstnání. I takové případy už několikrát nastaly a dokonce jste odtud i telefonovali, ale ať už jste kdekoliv, jistě si, když řeknu maturitní tablo, vzpomenete na to své, tedy pokud jste absolvovali střední školu. To samozřejmě není žádné elitářství, ale je to téma dnešní Noční linky a věřím, že mezi našimi posluchači a posluchačkami je plno těch, kteří jako oko v hlavě střeží aspoň fotografii maturitního tabla, kterým jste dávali před třeba mnoha lety najevo to, že už se chýlí ke konci vaše roky na střední škole, na gymnáziu, na odborných školách a podobně. Telefon do studia je 731 800 900 a na telefonu bych rád přivítal dalšího volajícího. Nevím ještě, kdo to je. Tady je Borek. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Iva.
0: Zdravím vás, paní Iva.
1: Já jsem maturovala v roce 1962 v Uherském Brodě.
0: A jaká to byla, prosím, škola?
1: No, Gimple, SRPŠ, teda SRPŠ obecně vzdělávací 12 let.
0: Já jsem si teď říkal, tu zkratku znám trošku jinak. To je Sdružení rodičů a přátel školy.
1: Nevím, proč to ze mě vypadlo.
0: Takže jakáže to byla, já jsem to zamluvil, omlouvám se, jakáže to...
1: Všeobecně vzdělávací 12-letka, něco jako Gimple.
0: Takže střední všeobecně vzdělávací, něco jako Gimple. Jaké bylo vaše tablo?
1: No, já jsem trošičku jako malovala. Po škole jsem vymalovávala všelijakou výzdobu a tak, takže jsme se rozhodli, že kromě normálního tabla, kde jsme byli ve slušném oblečení a tvářili jsme se vážně, jsme se vyfotili, já jsem k tomu namalovala karikatury, postavičky, měli jsme i kantory a každému jsem tam... A nebo jsme vymysleli pro každého jeho typický žbleb, nějaký takový dobrý proslov.
0: Takže to byly takové ty postavičky s bublinami.
1: Ano, bublinky. Mm-hmm. A vzbudilo to celkem jako dobrý ohlas, protože jsme pochopitelně vybírali vždycky to nejhorší, co kdo řekl.
0: No tak vy říkáte, že to vzbudilo dobrý ohlas, ale... To asi byl dobrý ohlas mezi studentstvem. Jak se na to dívali kantoři?
1: A nás docela překvapilo, my jsme měli jednoho spolužáka, který fantasticky napodoboval kantory. Shodou okolností to byl premiant třídy a nikdo by byl do něj asi z těch kantorů neřekl, co tropí. A když jsme měli večírek maturitní, tak on tam všechny ty kantory znectil, protože je napodoboval. A velmi se bavili. Je fakt, že to nikdo neskazil.
0: Bylo to už po vykonání maturitní zkoušky nebo přední? Protože byste říkala maturitní večírek, ale někdy jsou stužkovací večírky třeba půl roku před maturitou, někdy jsou maturitní večírky těsně po maturitě.
1: Já už si to nepamatuju, ale myslím, že to bylo už po matuře.
0: Ano, takže mu to ani nemohlo přinést záporné body.
1: Možná, že to bylo na stužkový, máte pravdu, že to možná bylo dřív, ale určitě se bavili. Brali to jako takovou dobrou recesi. My jsme si nebrali servítky, opravdu jsme nectili, kdo koho chtěl, tak to bylo to nejhorší. Ale je fakt, že to vzali s humorem.
0: No, tak já jsem zažil ten opačný extrém, že jakékoliv napodobení kantora či kantorky se trestalo nikoli káznicí, ale sníženou známkou přinejmenším z předmětu. No.
1: No, už nemohli snižovat známky, my jsme pořád měli dvojku schování, protože se něco provedlo, nikdo se nepřiznal, všichni jsme to kryli. Takže já, když jsem dostala vlastně pololetní vysvědčení, který šlo na přijímačky na výšku, tak jsem měla dvojku schování.
0: A dostala jste se na vysokou?
1: Dostala. Byl to malý zázrak. protože nás brali 11 a těch uchazečů bylo šílených. Moc. Takže jsem se dostala. No.
0: Máte to tablo, ať už tu verzi s karikaturami.
1: Mám jenom fotografie. Mm-hmm. To tablo zůstalo ve škole, kantoři si to nechali tehdy. Mm-hmm. My jsme jim to rádi dali, protože my jako, kdo by se na to zmohl, že jo, tam to byla taková jako ojedinělá záležitost docela.
0: Paní Ivo, já vám děkuju za váš telefonát, za vaši vzpomínku na dobu dávno minulou. No, ono už je to, jestli počítám správně, 64 let.
1: Ráda na to vzpomínám, protože jsme byli bezva třída a je fakt, že jsme měli i docela fajn kantory. Bylo
0: děkuju.
1: To hezký.
0: Děkuju za tu
1: taky
0: vzpomínku.
1: Děkuju.
0: Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Mluvíme o maturitním tablu. O vašem maturitním tablu, na které třeba vzpomínáte. Telefon do studia za chviličku připomenu, stejně tak webovou adresu, ale tu vlastně hned. Noční linka, samozřejmě tak, abyste věděli, rozhlas.cz/linka. A tam vaše vzkazy, jako třeba ten Francův. Cituju. Úvodem bych chtěl pouze připomenout, celý svět je jeviště a všichni lidé na něm jenom herci, což napsal anglický dramatik William Shakespeare. Shakespeare tuhle myšlenku vložil do hry, jak se vám líbí. Podobnou myšlenku všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme uvedl také takzvaný učitel národů Jan Amos Komenský. Myšlenka, že život je divadlo, je nicméně velmi stará a byla oblíbená již v antice. No a já jsem, pokračuje Franz, veškerá ta školní vzdělání vzal způsobem nepříliš vzdáleným od osoby pana herce. Přesto maturitní tablo se neslo ve stylu velmi decentním, spíše prvních taneční z besedního domu. Tady mě to trošku nesedí, Franci, ale pokračuju dál. Pod vedením manželů Burianových. Tak, už si tu výkladní skříň nepamatuji, která byla obohacena tou budoucí pracující inteligencí, pravděpodobně naproti bývalému prioru. Toša z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech uprostřed vzkazu zdraví noční linku pan Franc a pokračuje. Na závěr by jsem dodal, že mi chybělo při maturitě, aby nám někdo sdělil, když se chceš smát, tak se směj a když se ti něco nelíbí, tak se ozvi a křič. Já jsem tedy aspoň dle povahy mi vrozené přišel na ústní zkoušky maturity o 1 hodinu později, neb večer před jsem ji již oslavoval s mazáky v hotelu Morava popíjením vína červeného. Také na kuráž neb jsem si vytáhl otázku proletářská próza a lhal jsem tak, až se prášilo. Děkuji, pane Franci, a teď si to jdu znovu přebrat, abych trošku porozuměl. Vaše vzkazy, vaše příběhy, vaše glosy, vaše psaní na rozhlas.cz/linka po 1 hodině uvidíte, týkají-li se dnešního tématu maturitní tablo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kdyby v tuhle chvíli náš další posluchač, Franta, který čeká na telefonu, byl vzdálen 500 mil, no tak by od Brna byl těch, vysíláme z brněnského rozhlasového studia, tak by byl nějakých těch 770, 780 kilometrů. To by bylo hodně daleko. Františku, přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tématem noční linky je maturitní tablo. A mě zajímá, kdy jste maturoval, kdo to tablo vyráběl, kde jste ji měli umístěno a všechno okolo něj. Nebyly s tím třeba nějaké problémy?
1: No, nebyly. Já jsem měl tablo na ulici od nádraží v Brně, kdy jsem se narodil ve Strážnici. A já jsem Teď jsou trošku málo pohyblivý, takže mě to všechno trvá dlouho, než to vypnu. Ale památky mám perfektní. Já jsem chodil tancovat v Brně pro ty mistryně republiky, Buriánovi. A tak jsem se dozvěděl, že Buriánova ještě žije a Burián mě nechal hrát solo. A já jsem si trůfal na všechno možné. Takže to je asi to nejdůležitější, co jsem vám chtěl říct.
0: No tak trošku jsme odbočili od tématu, máte pravdu, paní Vlasta Burianová je stále mezi námi, párkrát jsem ji viděl minulý měsíc. A vraťme se k tablu, maturitnímu tablu. Jaká to byla škola, kterou jste studoval?
1: Jo, já jsem studoval průmyslovku na Sokolské v Brně.
0: Takže strojárnu.
1: No, ono to tehdy tam bylo elektro, taky konstrukce elektrických strojů. Mm-hmm.
0: Já jsem se možná zmýlil z vašeho pohledu, ale v době, kdy jsem já na blízké Lenince, nyní Kounicově ulici, chodil na průmyslovku elektrotechnickou, tak jsme měli na Sokolské už jenom dílny. Tak proto jsem řekl, že tam byla strojárna, proto jsem řekl,
1: to bylo zajímavé. No, já jsem dělal na Lenince přijímačky, ale školu jsme měli na té Sokolské. Mm-hmm. A vzpomínám, já jsem měl nejlepší učitelky. Když jsme dělali lumpárny, já jsem převrátil, tehdy jsem dělal kulturistiku, tak jsem převrátil se tý stroj, protože střední učitelka to chtěla vidět. O půlnoci nás vyčihla, jak jsme šli a dělali jsme blbosti. Takže památky mám perfektní a tancovala dobře a teď ta moja, co mě říká staričku, chodí k ní do té taneční. A takže to je můj zážitek.
0: Franto, děkuji vám za něj, přeju vám krásnou dobrou noc a naslyšenou.

0: také dobrou noc.
1: Slyšeli jste sami, jaké to je, když se vzpomíná na maturitní tablo, ale možná přidáte ty svoje vzpomínky už v zápětí. Na telefonu 731 800 900 si na vás počkám po písničce Mekyho Žbírky, ale když už to tady padlo a my jsme vlastně umístili naše vzpomínky do brněnských středních škol, do té strojárny na Sokolské a do elektrotechnické průmyslovky na tehdejší Leninově ulici. Taky byla zmíněna taneční škola Starlet a mistři tance, manželé Burianovi. No tak vám řeknu ještě to, co napsal Zdenda. Hola všetci ponocníci a hola Borku. Tablo bylo a je to už opravdu dávno. Na stejné škole, jako si měl ty SPŠE Leninova 40. Jen ten rok byl 1987. Co bych chtěl připomenout, bylo i motto k tablu. Už tehdy se řešily energie, dokonce jsme měli povinnost koupit knihu našeho profesora Baláka, Nové zdroje energie. Do dneška ji mám doma, půjčím ti, jestli si ji vyhodil. Tady si dovolím vsuvku, já ji ani nikdy neměl, ale pokračuju dál. Už tehdy pan profesor předpověděl dobu větrných a slunečních elektráren. Vizionář. No a to motto, parafráze na nesvítíte někde zbytečně? Nemyslíte někde zbytečně? Celkem vtipné i po těch letech. Čest tvé práci, Zdeněk z Hostopovic. No, Zdeňku, odpovím stejnou kartou. Savana Hockna.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jedním z nejviditelnějších atributů středoškoláků, kteří právě dospěli k maturitní zkoušce, bývají jednak maturitní stužky, ale taky maturitní tablo. No a to je právě téma dnešní noční linky. Té, kterou posloucháte. Paní Milena bude další v řadě, která bude vzpomínat na doby, kdy maturovala. Je to nelehký úkol, ale měla byste to tablo, na které určitě dobře vzpomínáte, nějak popsat i nám, kteří si ho jenom představí. Paní Mileno, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Je to vzpomínka z roku 51, čili hodně, hodně dávna. Maturovala jsem na obchodní akademii a protože jsme měli spolužačku a její tatínek byl truhlář, tak nám vyřezal tablo forma hlavy Merkura, což odpovídalo obchodní akademii jako ucho obchodu. Byli jsme tam vyfotografovaní ve slavnostním oblečení, bylo nás 22. Bylo to umítěno, dřív se to dávalo do výkladních skříní do ulic. Tablo bylo moc hezký, ale protože jsme měli velice uvědomělého ředitele školy, tak nám na poslední chvíli zakázal maturovat oblečení, které jsme měli připravené. A museli jsme maturovat ve svazáckých košilích. Měli jsme ty košile jenom 4. Ráno maturovali 4, odpoledne taky 4, takže jsme si ty košile zapoledne předávali na záchodě, byli propocený a maturovali jsme teda v těch košilích. Tablo skončilo u té kamarádky, která ho vyráběla a ta nám zbyla jenom fotograf. A teď vám ještě musím říct, že z celé té třídy už jsme pouze 2. Všechny ostatní už na maturitní sjezdy nechodí.
0: To je smutné, leč po tolika letech, říkala jste, že jste maturovala v roce 1951, je to vlastně přirozené. No, já vím, že to nezní zrovna hezky, ale to už je vlastně 75 let, říkám to správně.
1: Ano, 75 let to bude letos. Takže v červnu 51 jsme maturovali a jenom jako doplnění, jak to naše slavnostní oblečení vlastně k té maturitě ani nedošlo, že jsme museli převzít ty svazácky košile.
0: Tehdy byla taková doba. A vy jste měli připravené nějaké speciální oděvy?
1: No, každý jsme měl svoje černý děvčata, z krajkový límečky, kluci měli vázanky, saka, jo, tak jak se k maturitě tehdy chodilo. No, ale pan ředitel na poslední chvíli tomu dal zákaz a bylo to trochu jiný, než jsme si představovali. Ale tablo bylo krásný a máme ho na fotografii.
0: No, prosím, tak aspoň nějaká památka vám zůstala. Paní Mileno, já vám děkuji za vaši vzpomínku.
1: Není zác, naschle.
0: Naschledanou. Dovolím si drobnou technickou poznámku. Je-li to štěstí na vaší straně a vy se dovoláte a vstoupíte-li do vysílání a já se někdy taky dostanu do té pozice, že zapomínám a zapomenu vám připomenout, abyste vypnuli rozhlasový přijímač. Prosím, udělejte to sami. Ale to je jenom tak na okraj. To podstatné jsou vaše příběhy na téma maturitní tablo. Další vzpomínku napsala Iveta na rozhlas.cz/linka a tady je. Zdraví vás, nespavce a píše. Je to sice už víc jak půl století, ale pamatuju si, že tablo bylo ve tvaru malířské palety, kde místo barevných koláčků byly naše fotografie, místo palce malíře foto třídního a na špičce položeného štětce foto ředitele školy. Není to tak dlouho, co jsem foto tabla ukazovala svým vnukům a ti jen kulili oči, jaká byla bába kočka. Tenkrát bylo naše tablo jedno z nejhezčích ve městě a že v Pardubicích bývalo poměrně hodně středních škol. Když jsme slyšeli pochvalné hlasy kolem jdoucích, byli jsme na našeho spolužáka, který se o podobu tabla postaral, opravdu právem pyšní. Škoda, že už mnozí, co se na tablu usmívají, mezi námi nejsou. Dobrou noc přeje Iveta.
2: Noční linka čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu, vážení přátelé. Až z východu naší republiky, z míst, která, neříkám, že důvěrně, ale znával jsem je dosti dobře, tedy z míst, kde jsem trávil část svého mládí, tak se nám ozval náš posluchač Jenda. Sice si na maturitní tabl podle svých slov tak úplně nepamatuje, ale něco by nám chtěl říct. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku.
0: Zdravím.
1: Tak na maturitní tabl si trochu pamatuju, protože nám... Já jsem chodil na gymnázium do Uherského Hradiště. Mm-hmm. Od roku 72 do roku 76 my jsme maturovali. Mm-hmm. A maturitní tablo nám dělal pan profesor Ondra, velký fotograf a tak dále a tak dále. A letos máme výročí, mm-hmm, 50 let od maturity a v září 20. září nás budou přijímat jako no, jak se to jmenuje?
0: Takhle, kdo vás bude přijímat? Třeba na to přijdeme.
1: Budou nás přijímat
0: Na magistrátě?
1: Na gymnáziu nás budou přijímat jako

0: maturanti po 50 letech a to bývá vždycky velká oslava. Bude to ve Slováckém divadle v 8 hodin, potom bude focení na gymnáziu a potom bude ještě nějaký, já nevím, cymbálovka takové a takové.
1: No traktace, takže, traktace pro abiturienty.
0: Pro abiturienty, takže po 50 letech, takže budou nás přijímat jako, no, jak se to jmenuje?
1: Do síně slávy.
0: Tak, do síně slávy, nebo ještě se to jinak jmenuje, ale je to jo, po 50 letech, takže a z ročníku bylo nás asi 32 a dožilo se zatím asi 29 maturantů, zatím.
1: Já bych nechtěl vypadat jako cynik, ale to je poměrně dobré skóre.
0: Ano, dobré skóre, z jedné třídy. Takže to bude velká oslava.
1: A kde jste to tablo, pokud si vzpomenete, měli umístěno?
0: To bylo, určitě to bylo v prostřední ulici, jestli to znáte v Hradišti.
1: Počkejte, tam je spořitelná? Ne.
0: No, mezi Mariánským a Masarykovým náměstím.
1: Tady se musím omluvit, už ty znalosti nejsou tam, kde byly. Asi se mi někomu půjčil.
0: To tady znáte určitě v Hradišti.
1: No tak znával jsem a už dlouho jsem tam nebyl, ale...
0: Bylo to někde
1: doplním
0: ve výkladě
1: vzdělání.
0: Jak byl Baťa nebo někde, já nevím, už přesně taky to nevím.
1: To už zhruba už tuším.
0: Už je to 50 roku.
1: No tak kdo si to má taky pamatovat, že jo, takovou dobu, takový věci. A jakže to tablo vypadalo, když ho dělal váš pan profesor?
0: Pán profesor Ondra... To byly fotky, milion fotek pověšené na nějaké prádelní šňůře, nebo něco takového.
1: Jo, jo, portrétní fotografie, nebo momentky nějaké?
0: Ne, spíš obličeje a
1: portréty.
0: Pověšené na nějaké této prádelní šňůře.
1: Dobře, tak jo. Já vám moc krát děkuji jedno za tuhle vzpomínku. Nakonec jsme to dali dohromady. A jaká, vy jste říkal, že taky řeknete něco k současné situaci na gymnáziu v Uherském Hradišti. Takže to se týkalo toho uvedení do Dvorany slávy, předpokládám.
0: Ano, tak to má být, to bude v září. A jak se to jmenuje, baví? To se jmenuje, Ježínko, to já si nemůžu na to slovo vzpomnět, že nás budou přijímat jako ne abiturienty, nebo ještě jinak se to jmenuje.
1: Absolventy, no, abiturienty.
0: Absolventy, ještě jinak, no to nevadí, já si nespomenu.
1: Teď je to jako, v jednom filmu Miloše Formana. Hoří má panenku.
0: Prostě,
1: jak ten, co hledal na pódiu to slovo?
0: Jak? Po 50 letech nás prostě přijímají jako za stařešiny.
1: Stařešiny, to je krásné tak. Slovo. Tak stařešino, děkuji, že jste zatelefonoval. Předčasně jsem vás pasoval do tohoto stavu. Jsem rád, že jsem vás slyšel, jen do zdravím do Uherského Hradiště. Naslyšeno.
0: Jinak vás zbožňuju, poslouchám vás velice rád.
1: Moc krát děkuji. Za sebe i za moje kolegy a kolegyně.
0: Hlavně tady Buchloviak.
1: No to je pravda. Příští týden jedeme do Zlechova. Mějte se hezky. Dobrou noc.
0: A kde budete?
1: No, u Strýca ve Zlechově.
0: U Strýca ve Zlechově.
1: Tak.
0: Dobře.
1: Mějte se hezky. Naslyšenou. O maturitním tablu, o tom, na kterém jste vypadali vyfoceni v tom nejlepším světle, předpokládám, si můžeme povídat i v další hodině Noční linky. Začíná už za 2 minuty. No, řekněme za 3 minuty. Zároveň s novým 13. květnovým dnem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: A její druhá část, tentokrát už s datem 13. května 2026. Svátek mají všichni servácové. To znamená ti další ledoví, ti druzí ledoví muži. A jsem zvědavý, jestli se to projeví i na nočním počasí, tady na nočních teplotách zejména. U mikrofonu je Borek Kapitánček a tématem noční linky, kterou posloucháte, je maturitní tablo. Vaše vzpomínání na tu dobu, kdy jste jako čerstvě dospělí nebo těsně před dosažením hranice dospělosti skládali také zkoušku z dospělosti. No a jedním z atributů nejviditelnějších je hned po maturitní stužce třeba právě maturitní tablo. Slyšel jsem o takových případech, kdy tablo mělo podobu panáčků z lega s nalepenými obličeji žáků a ten největší lego panáček, ten byl, možná to nebylo lego, možná to byla jiná stavebnice, ten byl s obrázkem, tedy s obličejem pana profesora. Jaké bylo to vaše? Vzpomínáte si? A vzpomínáte si, kde bylo umístěno? Na tyhle otázky se vás budu ptát i v té právě otevřené hodině noční linky. Můžete telefonovat, číslo je 731 800 900 a můžete psát. Jana na rozhlas.cz / linka napsala: všem linkařům dobrý večer a děkuji za možnost zavzpomínat. Maturovala jsem na gymnáziu a asi jsme byli silný ročník, protože nás bylo 5 tříd. Každá třída měla své tablo a to naše bylo ve tvaru staré historické listiny dole s pečetí. Patrně i proto, že tehdy naše třída povinně maturovala z dějepisu. Začalo to společnou návštěvou fotografického ateliéru. Fotky byly tehdy černobílé, proto jsme měli pokyn obléci si tmavou halenku bez zapínání a na to se připínal krajkový límeček. Tehdy krajka byla v módě a bylo to decentní. Dodnes mám v albu fotku svou i některých spolužaček, ale i foto celého alba. Bylo zvykem domluvit si vystavení tabla někde v prodejně za výlohou. My jsme měli to naše ve velkém knihkupectví, odkud se do našeho gymnázia každý čtvrtek doručovaly knižní novinky. Vůbec ale nevím, co se pak s těmi tably stalo. Měli jsme maturitu a takové v úvozovkách prkotiny už nás netrápily. Zácnější je tam pohled na fotografie profesorů z té doby. Většina z nich už není naživu. Není divu, když letos od naší maturity uplyne koncem května neuvěřitelných 54 let. Gaudeamus igitur. Podepsána Jana.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Na dlaní jednu z tvých řas

0: to.
1: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu? Naživo samozřejmě. I dnes s vašimi telefonáty, ale hlavně s vašimi příběhy, které buď, jak už bylo naznačeno, telefonujete, anebo napíšete na rozhlas.cz/linka. Teď ale na čísle 731 800 900, čísle k tomu vyhrazeném. Vítám posluchačku Noru. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, děkuji za přivítání a zdravím všechny posluchače Noční linky a děkuji za pozdravy.
1: Maturitní tablo.
2: Když jsem 11 hodin, prosím?
1: Maturitní tablo, jenom říkám, ano. Jaké téma ano. Spojuje vaše příběhy. Poslouchám vás.
2: Ano, když jsem v 11 hodin slyšela, jaké je téma, tak mě to donutilo otevřít jeden šuplíček, kde mám ve složce poznámky právě speciálně z 11 letky od maturity a tam mám také fotografii našeho tabla. Takže tak mám tu fotografii před sebou, tak si na to všecko pamatuju, i když ty vzpomínky některé jsou takové zastřené. To naše tablo bylo takové obyčejné, takové standardní, jak se tehdy dělali, asi dřevěná deska. Nahoře bylo napsáno 11A, vedle byla fotografie pana ředitele a našeho třídního profesora a pod ním potom řada všech našich vyučujících. A pak ve třech řadách nad sebou byly fotografie všech mých spolužáků. Na levém boku bylo napsáno 1956, na pravém boku jsme končili maturitou 1959 a dole bylo napsáno abiturienti JSŠ. Já jsem právě si říkala, hrome, co to byla za zkratka. No jo, 11letá střední škola. Aha. To tehdy byly zrušené gymnázia, takže já jsem chodila vlastně na 8letku a potom jsme nastupovali do 9. třídy, čili 9, 10, 11. No, taky jak jsem teďka slyšela posluchače, tak jsem si uvědomila, že jsme asi u toho fotografa byli aspoň holky zároveň, nebo jestli po dvou, třech skupinkách, protože máme všichni, tehdy se to tak ale dělalo, takové decentní oblečení. Bílou halenku s kulatým límečkem ke krku, zapnuto až ke krku a nějaký černý svetřík pod tím. A kluci všichni měli tmavé sako, asi to bylo černé sako, bílou košili a tmavou vázanku. Takže takové uniformní. No, ale tak jako tak, vypadali jsme tam všichni velice pěkně. Tak jsem si prohlédla, jaké jsme měli tehdy účesy a podobně. My jsme měli, příští rok budeme mít sraz, letos ho nemáme, protože většina mých spolužáků jsou v ročník 42, takže budou mít příští rok 85, já jsem ročník 41, takže to mám už letos, ale jsme se domluvili, že letos sraz nebudeme dělat až na ty jejich 85. narozeniny, takže se jich chci zeptat, jestli si nějaké podrobnosti ohledně tabla vzpomenou. Vím, že jsme ho měli vystaveno na náměstí ve French státě. Určitě to bylo v některém obchodě na Podloubí, pod radnici, protože tam vždycky tabla byla. No, to víte, že se nám to tablo velice líbilo, že jsme se na ně chodili dívat. Taky nevím, kde skončilo, to už je tak všecko v mlze. No, tehdy to období, vytáhla jsem si vám tady poznámky, maturovala jsem 2. června, no za chvilku to bude výročí taky. Bylo to takové pěkné, ale zároveň to bylo v těch letech takové i neklidné ovzduší. Já jsem bohužel tehdy ještě před maturitou se dozvěděla, že škola mi nesmí dát doporučení na vysokou školu, tak asi pochopíte, že to člověku na takovém nějakém přemýšlení a veselosti nepřidalo. A protože jsem ale tehdy už měla podanou přihlášku taky i na vysokou školu do Olomouce na lékařskou fakultu, tak bylo zásadní pro mě učit se, ve svatém týdnu jsem nevytáhla paty z domu a ze zahrady, učit se na maturitu a učit se na ty přijímačky. Ale tak jako tak na to vzpomínám na všechno velice ráda. Scházíme se teďka už několik let, i když až po mnoha letech jsme se sešli. Dokonce přijel tehdy i náš pan třídní profesor, byl už Kopečný z Brna. To jsem byla moc ráda, když jsem ho uviděla. Bohužel za covidu taky asi před 4 roky zemřel. No a z našich spolužáků jsem to spočítala, už asi zemřelo taky 11, Bohužel, škoda, že jsme se s nimi ani nemohli takhle rozloučit. Tak aspoň my zbylí, co se sejdeme, tak vždycky na to všechno vzpomínáme. Takže to se mi tak vybavuje při pohledu na fotografii našeho tabla.
1: Já jsem si vás velice rád poslechl, paní Noro, a vy jste mi vlastně připomněla i to naše oblečení, ten náš outfit na fotografiích. Já dokonce podezřívám jednoho svého spolužáka, Robina, že to tablo ještě pořád má schované ve sklepě, takže si to potom půjdu ověřit. My jsme měli vlastně dvě verze. Už jsem říkal, že tam byla i ta karikatura od Renčína, Jdi synu a Šiř slávu České elektřiny po světě. Nad tím byly všechny ty naše oficiální fotografie. My chlapci jsme měli bílé košile a černé vázanky. Děvčata vlastně, těch jsme tolik neměli, tak ty tam byly v podobném gardu, bílá, černá. No ale potom jsme měli ještě skupinovou fotku, kterou jsme pořídili na tehdejším dvoře střední průmyslové školy elektrotechnické a tam už jsme byli různě pověšení, zavěšení na zábradlích a podobně a v civilu. To už bylo takové trošku veselejší. A my jsme při našem srazu po 40 letech udělali takovou novou verzi téže fotografie hromadné. Opět jsme si, ale to už bylo v hospodě, polehali různě po přilehlých hlavičkách a tak. Taky už bylo v každém z nás asi tak 5 piv, takže to bylo velice lehké. A ještě to mám někde schované. Děkuju moc krát za vaše vzpomínání i za to, co jste mi připomněla. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
2: Vám také a všem dobrou noc.
1: Jirka píše, já tablo vyfocené nemám, ale před 4 lety jsem se svými dvěma dcerami a vnučkou navštívil Kutnou Horu, kde jsem studoval střední průmyslovou školu před 40 lety. Shodou okolností jsme se dostali

0: Do budovy školy, byť byly prázdniny. Měli jsme prohlídku od sklepa po střechu. A mimo jiné, náš třídní ze čtvrťáku stále učí a v jeho kabinetu viselo naše maturitní tablo. Já jsem to věděl, že ho tam má, ale děti, ty z toho byly paf.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jak dávno to je, co jste na svém maturitním tablu dali všem vědět, že končí vaše studium na střední škole? Ať už to byla třeba ta 11letka, o které před mnou chvilkou mluvila paní Nora, nebo jakákoliv jiná střední škola, tak většinou to tak bývalo, že jste na závěr, těsně před maturitou, po domluvě s některým, dejme tomu z obchodu, anebo jiných, na jiných veřejných místech vašeho města, městečka, zveřejnili právě ono tablo, tedy jeho podobu, aby se všichni ostatní mohli podívat, kdo právě vstupuje do praktického života, kterým nám tak vyhrožovali. Že, paní Jano?
1: Ano, dobrý večer.
0: Já vás zdravím.
1: Všechny posluchače. No a já se musím docela smát, protože byť jsem maturovala teprve v roce 2010, tak si představte, že až v průběhu první hodiny noční linky jsem si vlastně vzpomněla, jak vypadala naše maturitní fotografie na tablu, a naštěstí jsem se teda vzpomněla. No a musím říct, že teda neměli jsme přímo takové klasické tablo, ale tenkrát nás napadlo jako třídu, aby jsme se vyobrazili na té fotce, by nás charakterizovalo, nebo to, co máme rádi, si vzpomínám. Mm-hmm. No, protože já už tenkrát jsem byla taková milovnice sladkého, tak mě napadlo, že se vyfotím s čokoládou. No a tak to taky proběhlo.
0: Počkejte, to mě zajímá. S čokoládou? Jako s tabulkou čokolády, anebo jste se koupala v nějaké čokoládové lázni?
1: Ne. To ne, to určitě ne.
0: Fontánka normálně čokoládová nebyla tam? Co? Ne?
1: To bohužel ne, no. Ne? Byla by to hezká fotka, asi určitě pěkný nápad, ale...
0: A se ptám to, že mám rád čokoládu, no tak se ptám.
1: Normálně v sedě jsem se ji fotografovala, jak chci uhryzovat čokoládu, no, s tabulkou čokolády.
0: Jo. A co tam měli ostatní? Já vím, že trošku odvádím pozornost, ale když tedy tam na fotografii mělo být něco, co vás charakterizovalo, nebo něco, co máte rádi, tak co měli ostatní? Měli tam třeba hračky, nebo měli tam chlapci na kolenou nějaká děvčata třeba?
1: No, tak spolužáky moc nevím, těch jsme tam moc neměli.
0: Vy si to moc nepamatujete teda.
1: Jsme byli zdrávka, takže nás bylo víc holek, ale pár teda fotek si pamatuju, spolužaček, že některé, co byly třeba milovnice Móry, tak si pamatuju, že tam měli normálně ramínko a na tom měli nějaké šaty vyfocené. Pak moje nejlepší kamarádka, ta ráda malovala, tak to si pamatuju, že si tam vzala štětce, nějaké čtvrtky a nechala se ji fotit tak, no. Bylo hodně takhle, každý, kdo měl nějaké koníčky, tak se fotil se svými koníčky prostě, no.
0: Yeah.
1: A ještě bych asi měla zmínit, že jako klasické sestřičky, co by možná takhle lidé očekávali, tak nefotili jsme se v uniformách, ale normálně v civilu, no, jsme se takhle fotili s našimi...
0: No tak dneska už, nebo dneska vy jste maturovala v roce 2010, jak jste říkala, ale dneska už to není tak, že vlastně sestry nosí ten naškrobený čepec, že jo?
1: No, to už bohužel ne.
0: No, správně jste řekla bohužel, správně, mně se to moc líbilo.
1: No, mně taky, ano.
0: No. Taky proto jsem s jednou dětskou sestřičkou chodil. No, ale tak to jen tak mimochodem. Takže, Jano, rok 2010 a přesto jste musela lovit v paměti, jo?
1: No, ano. Tak. A já teda, jestli mi ještě dovolíte, tak abych využila tady ty příležitosti, že bych zmínila moji mamku, která se vyučila keramičkou porcelánu v Klášterci nad Ohří a vyučila se, tuším, že to byl rok 78 a měli moc pěkné tablo, že měla každá dívka, talíř a tam byla vlastně podobenka její fotografie hlavy a bylo to moc pěkný. Mamka má tu fotku schovanou do dneška, je to opravdu moc pěkný, líbilo se mě to, no.
0: Takže zdraví maminku a poslouchá taky dnešní noční linku na téma maturitní tablo?
1: No, poslouchala, ona vydrží vždycky tu první hodinku, tu druhou už ne, takže teď spí a já jí to budu muset přehrát, no, zítra.
0: No tak konec konců nabízí se ta možnost v aplikaci Můj rozhlas anebo v audioarchivu na stránkách rozhlasu.
1: Ještě na závěr bych zmínila, posluchači určitě budou vědět film Vyšší princip, protože tam vlastně začínal taky takovým jedním krásným tablem a to všechno odstartovalo, no, takováhle vlastně nevinná záležitost.
0: Ano, ale ten smutný konec si taky každý z nás vybaví.
1: No, přesně tak.
0: Jano, děkuji vám za váš telefonát, děkuji za vzpomínku na vaše maturitní tablo a přeju vám krásný květen. Naslyšenou.
1: Vám taky, pane Borku, naslyšenou zase někdy.
0: Posloucháte Noční linku a to, že si povídáme o maturitním tablu, o tom vašem maturitním tablu, není náhodou. Vždycky je to téma, které spojuje vaše příběhy, téma, které dávají dohromady naše kolegyně, naši kolegové. Já jsem si taky dovolil. No a pro tentokrát myslím, že jsem se docela trefil tím, že máme polovinu května a na mnoha místech už v úvozovkách běží svatý týden. Já když na to tak vzpomínám, tak vlastně za raz, dva, tři, za 14 dnů budu mít výročí. To byl 24. květen, tak to ne, to je 11 dnů. No ale to už není tak podstatné jako to, co třeba teď píše Dana. My jsme měli úžasné tablo. Byla to tak 2×2 metry tabule, nakreslená budova školy, pootevřené dveře a z nich velká chlupatá noha s botou, která vykopává z budovy velký pytel a na tom pytli byly naše fotky. Bylo to fakt moc pěkné. Je to už

0: 54 let. A zrovna včera jsem si prohlížela fotku našeho druhého tabla, karikaturního. A vzpomínala jsem, protože 6. června budeme mít sraz.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Kup mi den.

0: tuhle chvíli je pár minut před půl jednou, se dá říct, že 3/4 noční linky jsou za námi. A s vašimi příběhy je to vlastně podobné, ale pár příběhů snad ještě čeká. Třeba ten od Zdeňka na téma maturitní tablo. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Zdeněk, Mladá Boleslav.
0: Zdravím
1: vás. Já ani nevím, jestli vám můžu volat, protože my jsme maturitní tablo neměli. Proto mě to teď docela mrzí, protože my jsme dělali večerní školu pro pracující, něco jako pan Sovák v tom filmu Marešku, podejte mi pero,
0: jo.
1: A kdo by byl zvědavý na starý dětky. Takže jsme maturitní tablo neměli, nicméně jako, proč taky volám, protože nějaká paní tam volala, že se fotili v labutěnkách, nebo měli nějaký labutěnky,
0: ačkoliv
1: člověk s maturitou, tak nevím, co to je, proto taky volám.
0: Labutěnka, no tak to je takovej ten puclík, kterým se buď to nanáší pudr, anebo se z toho dělají třeba takové ty ozdobné límce, řekněme. A nebo to může být i brož ve tvaru labutěnky, takové chmíří, řekněme. No, proto říkám puclík.
1: Jo, takhle.
0: No. Takže vy voláte kvůli tomu, abych vám vysvětlil labutěnky. To mě teda, pane Zdeňku, trošku mrzí, ale je pravda, že večerní škola nemá příliš ve zvyku zveřejňovat tabla se svými absolventy, že? Třeba takový hujer, no, ten by si možná užil.
1: Něco podobného jsem byl já.
0: Jo, takhle. Chodili taky všichni vaši příbuzní na schůzky rodičů a přátel školy?
1: Nechodili. Za mě by tam museli chodit právě děti.
0: Tak Zdeňku, děkuju a byť jste neměl tak úplně příspěvek na téma maturitní tablo, aspoň jste byl hezky slyšet. Mějte se pěkně.
1: Ale můžu ještě jednu věc.
0: Samozřejmě.
1: K té maturitě. Dělal jsem maturitu samozřejmě, ale pak jsem se dal na prostě učitelství a můžu vám říct, nějaká maturita, tam jde člověk za sebe a daleko horší je, když tam pak stojíte vy a ty děti před váma a co tam řeknou, jestli já nebudu zablbce, jestli se mi něco naučila tak tohle to si mi chtěl
0: na to já jsem,
1: to hrozný.
0: Na to já jsem tak trošku vsadil. Horší. Na to já jsem tak trošku vsadil a ta paleta známek tomu taky odpovídala. 1, 2, 3, 4, dohromady za 10, no.
1: Dobrý, no. A jak paní říkala, to já jsem taky šel o maturitě později jako na ústní, protože jako my jsme měli, se domluvili, jak půjdeme. No, odešel jsem a oni to změnili a já přišel a teď už jsem měl být u maturitě, že jsem moc na počítku nebyl a šel jsem z voleje.
0: No tak zvládl jste to.
1: Jo, zvládnu. Proč ne?
0: Konec dobrý, všechno dobré. Zdeňku, děkuju. Mějte se hezky. Naslyšenou. Napsala Daniela z Prahy, takže přece jenom jeden příběh mezi písničkami na téma maturitní tablo zazní. Všechny posluchače zdravím se vzpomínkou na naše tablo z roku 1960. Na naší 11letce jsme byli jediná dívčí třída. Naproti tomu Ačko bylo jen z kluků. Ostatní třídy, včetně té, do níž chodil Jaroušek Duka, byly smíšené. Už si nepamatuji, kdo přišel s nápadem, že se místo civilního oděvu necháme vyfotit jen se sametovou šálou, přehozenou ležérně přes ramena. 17-leté holky vypadaly na fotkách prý příliš svůdně nebo nemravně. Ředitelství rozhodlo, že do žádné výlohy nesmí. Vypadalo to, že se budeme muset nechat přefotit. Nebyli jsme z toho nadšené. Nakonec to vyřešil lišácky pan fotograf. Fikaně kraje rozmazal a my tam vypadáme jako obrázek na náhrobní kámen. Ale když se díváte na 40 17-letých děvčátek, tak se u výlohy dost lidí zastavilo. Fotka našeho tabla se pokaždé objeví na srazu abiturientek. Letos už po 65 letech. A pokaždé je to velmi příjemné. Díky Markétě a Věrce, které to celá léta dávají dohromady, věřím, že se zase v hojném počtu v Salonu republiky sejdeme. Napsala Daniela z Prahy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: tomu dalšímu telefonátu noční linky, dnes na téma maturitní tablo, se vlastně odrazím od toho, co už před chvílí zaznělo, tedy od Danielina vzkazu, který před malou chvilkou jsem zkoušel aspoň mírně ocitovat. Tam bylo řečeno jednak, že 17-leté holky vypadaly na fotkách prý příliš svůdně nebo nemravně, takže se zeptám paní Jany, která teď čeká na telefonu, jestli třeba s umístěním nebo při vytváření tabla samotného neměla podobný problém. Třeba. Dobrý večer na telefonu, paní Jano.
1: Dobrý večer a ještě jednou vám moc děkuji, že se mohu přidat se svými vzpomínkami.
0: Velmi rádo se stalo.
1: Na maturitní tablo. Ale
0: měla jste podobné problémy s tablem třeba?
1: Byl by to zázrak, kdyby jsem mohla mít aspoň fotografii tohoto tabla. Maturovala jsem na 12letce na Kavalírce v Praze v Košířích v roce 1962. A měli jsme černobílé fotografie, ke kterým jsem já přimalovala každému barevnou karikaturu, co by si přál nebo čím se chce stát v životě. A měli jsme vystavené toto tablo ve Vodičkově nebo Spálené ulici v Praze, to si přesně nepamatuju. Ale bohužel, než jsme si mohli tablo vyfotografovat, ofotografovat, tak zmizelo. A tak do dneška hledám někoho, kdyby náhodou měl aspoň fotografii našeho tabla.
0: Aha. No tak a bylo to vystaveno v nějakém obchodě, v nějaké výloze, nějaké vitríně?
1: Ano. Bylo to právě ve výloze, nepamatuju si už v kterém obchodě. Ale když se setkám se svým bývalými spolužáky, už nás moc nezbylo. Naposledy, když jsme měli sraz, tak nás přišlo už jenom 11 z 32 žáků.
0: No tak problém podobného rázu jako paní Daniela jste neměla, ale vám rovnou to tablo někdo ukradl.
1: To jsme si mysleli taky. Tak jsme potom vystavili normální tablo znova, ale bez karikatur.
0: Myslíte, že v tom hrály roli právě ony karikatury, že to třeba někomu ze školy vadilo a že to nechal odstranit?
1: No myslím, že ne, protože s každým jsem hovořila a každý vypodobnil, jak by chtěl být namalovan.
0: Já myslel spíš učitelský sbor, pedagogy.
1: Pedagogy jsme nekarikatovali, jenom sami sebe.
0: Jo. No tak lidé
1: všechno
0: jsou
1: je možné.
0: Všechno
1: ano.
0: Je možné, no, všechno je možné. Paní Jano, já vám děkuju za váš telefonát, za tu vzpomínku. A vy sama jste měla karikaturu jakou? Tedy k čemu jste chtěla směřovat po maturitě?
1: Já se stala lékařkou.
0: Takže už na tablo? Na
1: měla
0: tablo?
1: Jsem bílý plášť a injekční stříkačku.
0: Naplnil se váš osud, paní Jano. Děkuju.
1: Ano.
0: Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou. Děkuji.
0: No a odrazím se vlastně ještě jedenkrát od Danielina příběhu, vzkazu, od její glosy, protože tady znovu cituju, když se díváte na 40 17-letých děvčátek, tak se u výlohy dost lidí zastavilo. To je vlastně něco, co zmiňuje i František, který tradičně píše, ačkoliv se ho tablo tak úplně netýkalo, ale poslechněme si to celé. Já jsem se učil jenom zedníkem, tam se žádná tábla nedělali. Když jsem však chodil v učení po Brně, tak to byla 50. až 60. léta, po výlohách byla vystavena tabla různých škol, to jsem se vždycky zastavil u těch výloh a prohlížel jsem si je. Někdy jsem tam objevil nějakou známou tvář. Dneska už po Brně nechodím, tak nevím, zda ještě tato tabla jsou po výlohách.

0: No takové tablo dostal náš taťka od svého kamaráda z vojny. To byl rok 1950. Ano, na vojně taky se občas dělávala tabla. No, ten kamarád nám potom byl za svědka, když jsem měl svatbu, jmenoval se Jan Sobotka z Kupšic. Františku, děkuju za krásně rozvětvený vzkaz a vracíme se k tématu. Tím je maturitní tablo a ještě určitě aspoň jeden příběh uslyšíme po písničce Karla Gotta.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Božský Karel sice chválil čas, ale já musím říct, že někdy má i svá negativa, ten hodně rychle plynující čas, plynoucí čas, samozřejmě. Já si například nedokážu vybavit, jestli to byl obchod s hračkami anebo drogerie na Koblížné, dnes Koblížné ulici v Brně, kde bylo vystaveno to naše maturitní tablo. Takže paní Marto, vy jste na tom lépe, pamatujete si vy doslova přesně, kde bylo vaše tablo umístěno? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, přesně ne. Vím, že to bylo ve výloze v obchodě na Příkopě na Praze 1. Já jsem maturovala v roce 66, tenkrát se místo gymnázium říkala střední všeobecně vzdělávací škola nebo 12letka. A my jsme měli udělaný hezký tablo, myslím, že se tam hodně lidí zastavilo. My byli jsme zámořský parník a u kormidla stál zástupce ředitele. Vedle stál zasněný náš pan ředitel milovaný a já různě poházený jsme tam byli jako buď po parníku nebo u parníku a já jsem tam byla ještě s dalšíma třema dívenkama vypodobněná sobě na Jáda.
0: Takže já jsem si říkal, jestli dojde na mořskou panu nebo něco takového. Přece jenom. No. Ale nabízí se třeba i plavčík nebo plavčice. Byly tam i tyhle pozice obsazeny?
1: Taky, samozřejmě.
0: Jo. A co kuchař? Taky.
1: Kuchař, to si myslím, že ne.
0: Dobře, takže víme, kdo byl u kormidla, víme, kdo to všechno řídil, zpovzdálý pan ředitel a víme, kde bylo umístěno. Problémy s tím nějaké byly, nebyly s umístěním?
1: Ne, myslím si, že nebyly, ale bohužel ho teda nemám vyfocený. Ráda bych ho měla, bylo.
0: Škoda, paní Marto. Ale já si myslím, že i za tuhle vzpomínku vám můžu poděkovat. Je to 60 let a vy si všechno pamatujete, to jste na tom líp než já.
1: No tak všecko si nepamatuju, ale tak ty věci, které stály za to, si pamatuju.
0: Mimochodem, za kolik jste maturovala? To mě zajímá.
1: Maturovala jsem velmi dobře a šla jsem na medicínu a vzali mě.
0: To jsem proti vám úplný břídil. Tak těch mých 10 prostě už jsem stejně propálil. Vy jste byla určitě se samými jedničkami, že?
1: No, možná tam byla jedna dvojka, to se vám přiznám, že už nevím, ale s vyznamenáním to bylo.
0: No tak, gratuluju dodatečně po 60 letech. Děkuju, mějte se hezky, dobrou noc.
1: Také dobrou noc.
0: O maturitním table, o tom, kterým jste dali najevo, že už končí vaše středoškolská studia a vy vstupujete do praktického života, tak o tom si můžeme povídat ještě po písničce Petra Jandy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: noční linky Českého rozhlasu, z té aktuální, ve které si povídáme o maturitním table, o tom, které jste kdysi dávno, anebo možná i nedávno, dejme tomu, umístili do výlohy některého z obchodů v centru vašeho města či městečka, tak z téhle noční linky už bývá jen 9 minut. A tím pádem vítám zřejmě poslední telefonující, paní Naďu, která na čísle 731 800 900 vlastně ani nechce mluvit o svém maturitním table, ale o table svého manžela, jestli jsem tomu správně pochopil.
1: Já vás všechny moc zdravím. Dobrý večer. Krásnou dobrou noc, teda ještě ne, ale tak jako ten
0: no, skoro. Tak dobré ráno jako, pro jistotu, jo? Dobré ráno taky.
1: Ano, to bude potom. No, já jsem tady objevila manželovo tablo.
0: Doma?
1: Je to fotografie. Aha. A je to z vojny.
0: A tak.
1: On sloužil na hlavní politické správě v Praze. Mm-hmm. Vozil papaláše. Mm-hmm. No a udělali jako si tablo. No a můj manžel byl pověstný tým, že stále jenom kontroloval brzdy. A měli to všecko jako karikatury. No a mě se na tom teda, vždycky jsem se tomu musela smát, protože na tým jeho autě měl napsaný jako značka auta pose pomlčka rese.
0: Tak, jo, chápu.
1: Byl takový jako, no ale že tím, že on pořád jenom kontroloval brzdy, tak si z něho ti jako kolegové tam na vojně dělali jako legraci, že jako jenom kontroluje brzy. A on vždycky říkal, když budu mít brzy v pořádku, bude v pořádku všecko. No a bylo to v roce 52 a 53.
0: Paní Nadě, děkuju za tuhle vaši vzpomínku. To je, ano, teď jsem to chtěl říct, to už je vlastně, ano, polovina minulého století.
1: Manžel už tady není 27 let, jako.
0: To je samozřejmě smutné, ale máte po něm aspoň tuhle a určitě to není jediná památka.
1: Vždycky, když se na to podívám, no tak a i ty obličeje, je to jako karikatura, ale vždycky se tomu, když mám smutnou náladu, tak se na to podívám a vždycky mě to rozesměje. Protože u každého toho vojáka je tam jako ta bublinka, vždycky něco napsané, ale to už si nepamatuju. To si pamatuju jako to, co tam má manžel.
0: Tu fotku uchovávejte jako oko v hlavě a přeju vám krásný
1: květ. No, už si zamluvil můj pravnuk, jako... Ten už povídá, babičko, to si vezmu, takže jako...
0: Vydá se znovu na cestu vaší rodinou. Děkuju, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Já vás moc a moc zdravím a hrozně ráda vás poslouchám. Vy máte nádherný takový uklidňující tón hlasu, že mě to vždycky potěší.
0: A víte, že já to mám jenom...
1: 90 let, takže už člověk jako starý.
0: A víte, že já to mám jenom večer, když jsem hodně unavený. Ale i tak za to děkuju. Mějte se hezky.
1: Přeju vám hodně, hodně zdravíčka a krásnou dobrou noc a všem posluchačům taky nashledanou.
0: Děkuju, naslyšenou. Takže to vypadá na ještě jeden telefonát a to hned v zápětí. Tedy v tuhle chvíli volejte 731 800 900 a uzavřete noční linku na téma maturitní tablo. Dobrý večer, kdo je prosím teď na telefonu a s kým můžu maximálně 2 minuty hovořit?
2: Dobrý večer z Baťova,
0: Staňka.
2: Je to jediné moje škola dla vzpitání středně technických kádrov dla Kaževinoj pramyšlovosti. Koželužská průmyslovka od Trokovicí monotypní škola jediná v republice.
0: Teď jsem chvilku byl na pochybách, kdo vlastně volá, ale teď už vím, Staňko, proč jste to řekla. Jaké bylo vaše maturitní tablo?
2: Já jsem hodinu přemýšlela taky, jaké bylo naše maturitní tablo. Vzpomněla jsem si. Byl to tvar jelikož koželužská, tak vyčiněná kůže. No, nějaké podložce, na tom jsme měli přilepené fotky, že byli tam umístěni kantoři. No a měli jsme ještě společnou fotku u původní kašny kousek od školy v parku před Spolákem. No a já jsem maturovala 14. června 77. Příštím rokem budeme mít po 50 letech sraz. Už se na tom pracuje, celých 50 let to dávám dohromady já. Zatím jsme přišli, už se na nás dívají z vrchu dva spolužáci ze stejné lavice a já bych chtěla poprosit. Chodil s náma do třídy ze Svítavy Lány, měl adresu Augustín Veneš. pokud nás Gusta slyší, ať se ozve, protože na něho nemám kontakt, jinak vlastně o všech o sobě víme a Pavel Mikulka nejspíš poslouchá i tuto noční linku. Takže,
0: no vy jste to spláchla všechno v jednom, dokonce i no, ten to, připravovaný to, zraz, to je v pořádku, to je v pořádku.
2: Vy jste řekl 2 minuty.
0: Ano, to je, jste přesná, děkuji Staňko, přeju vám krásnou dobrou noc a hezký květen.
2: A vám taky, a kdyby ten Gustave, než se ozval klidně, myslím si, že přes vás, že byste na mě maila našel. Pokud bych mohla požádat.
0: No, nenašel a opravdu nebudu moci zprostředkovat. Není na to, bohužel, moje kapacita stavěna. Ale on, řekněte Staňka, Baťov a je to.
2: Ano, tak jo.
0: Mějte se
2: hezky. Všem pěknou noc a dobré usínání.
0: Naslyšenou.
2: A děkuju, Borku, vám.
0: Rádo se stalo. Teď už opravdu naslyšenou. S vámi, se všemi, kteří pravidelně i méně pravidelně sledujete noční linku Českého rozhlasu. Ta příští, už za 22 hodin začínající, bude s Jarkou Barboříkovou a jejím tématem bude, jak nenaletět takzvaně výhodným nabídkám a reklamním akcím. No a já se za vámi znovu vrátím v pátek. Je to pátek 15. května, kdy noční linka otevře možná pro někoho trošku nebezpečné téma, ale téma šťastný ten, kdo nepozná svoji drogu. Ale pozor, nemluvím jen o návykových látkách, protože každý z nás má nějakou potenciální slabost nebo vášeň, která by ho mohla zcela ovládnout. No a šťastní jsou ti, kteří tuhle svoji drogu nepoznají. Tak o tom bychom si měli povídat v pátek 15. května. Budu se na vás těšit. Budu se na vás těšit u mikrofonu a teď vám už ale přeju dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

že nepřekládal uhlí, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostanej chlodníků, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdy kus.

0: Budu se opakovat, možná, že jsou známější Twainovy knížky, ale já jsem si už dávno zamiloval Život na Mississippi, literární vzpomínky Mark Twaina na dětství, kdy chtěl být členem posádky na parníku, jak vzpomínal po letech. Mimochodem, jen tak na okraj, ten jeho literární pseudonym Mark Twain vznikl prý následovně. Podle jedné verze pochází z označení bezpečné hloubky vody právě pro říční parník. Byly to dva sáhy, což se hlásilo slovy Mark Twain. Podle druhé historky žádal během svých cest po divokém západě od barmana těmito slovy dvě čárky při objednávce dvou drinků. Kdo ví, vyberte si. A k tomu si poslechněte, jak v rozhlase z Twainových pamětí četl Martin Růžek.
1: Narodil jsem se 30. listopadu roku 1835 v téměř neviditelné vesničce, která se jmenovala Florida a ležela ve státě Missouri. Moji rodiče se tam přistěhovali počátkem 30. let, kdy přesně to nevím, protože jsem tehdy nebyl na světě a podobné věci mě nezajímaly. Vesnička měla 100 obyvatel a já jsem zvýšil populaci o 1%. To je víc, než dokázal udělat pro své město mnohý velikán. Možná, že je takové srovnání neskromné, ale je pravdivé. Není dokladu, že by se mi v tomto směru někdo vyrovnal. Ani sám Shakespeare ne. Ale já jsem to udělal pro Floridu. A z toho plyne, že bych to dokázal udělat pro kterékoliv jiné město, třeba i pro Londýn. Nedávno mi kdosi z Missouri poslal obrázek domu, ve kterém jsem se narodil, až dosud jsem vždycky uváděl, že to byl palác, ale teď už budu opatrnější. Má rodná výska měla dvě ulice a každá měřila několik stovek metrů. Ostatní místní třídy to byly pouhé uličky, lemované ploty a kukuřičnými poli. Obě hlavní ulice a všechny uličky byly vydlážděny týmž materiálem. Houževnatým černým blátem za mokra a hlubokým prachem za sucha. Většina domů byla sroubena z osekaných kmenů. Prakticky všechny, kromě tří

nebo čtyř, které měly pod ostěním dřevěnou kostru. Ani jeden nebyl z cihel, ani jeden z kamene. I kostel byl dřevěný se sloupkovou podlahou a prkenými lavicemi. Sloupková podlaha se dělala z polen, která byla na horním okraji zarovnána širočinou. Mezery mezi poleny se ničím nevycpávaly, nebyl tam ani koberec, takže když vám upadlo cokoliv menšího než broskev, skoro vždycky to zmizelo v podlaze. Kostel spočíval na několika krátkých kládových blocích, které jej zvedaly na metr od země. Pod ním spávali vepři a když se do nich při bohoslužbách pustili psi, kněz musel počkat, než se výtržnost přehnala. V zimě proudil sloupkovou podlahou osvěžující vánek, v létě zase blechy. A bylo jich pro všechny dost. Lavice se dělaly z prkna, odřezaného z vnější strany kmenu. Obrátilo se kůrou dolů a podepřelo čtyřmi tyčkami zaraženými do vyvrtaných otvorů. Lavice neměla ani opěradlo, ani polštáře. Chrámové osvětlení obstarávaly žluté lojové svíce v cínových svícnech rozvěšených po stěnách. Ve všední dny sloužil kostel jako škola. Ve vesnici byly dva obchody a jeden z nich patřil mému strýci Johnovi. Byla to velice malá živnost, asi 5 poliček s několika stůčky kartounu, za pultem pár sudů s nasolenými makrelami, kávou a New Orleanským cukrem, kolem hromady košťat, lopat, seker, motyk, hrábí a podobných potřeb. Spousta laciných klobouků, čepic a cínového nádobí, které viselo na provázcích ze stěn. A na druhém konci místnosti další pult, na něm pytle broku, něco síra a soudek střelného prachu. Před ním řada soudků z hřebíky a pár kusů olova, za ním sud New Orleanské melasy a domácí kukuřičné whisky. Když si tam nějaký kluk nakoupil něčeho za 5 nebo 10 centů, měl právo dostat hrst cukru ze sudu. Když si žena koupila pár metrů kartounu, měla právo na cívku nití nádavkem, kromě odstřižků, které byly gratis. A když si nějakou drobnost koupil muž, bylo mu dovoleno nasát a polknout tak velký doušek whisky, jaký jeho hrdlo ráčilo. Můj tatínek se jmenoval John Marshall Clements a moje maminka Jane, zasvobodná Lemptonová. Vzali se v Lexingtonu roku 18.23., když jí bylo 20 a jemu 24. Ani nevěstě, ani ženichovi majetku nepřebývalo. Maminčino věno obnášelo 2 nebo 3 černochy, ale to taky, myslím, bylo všechno. Odstěhovali se do odlehlé a zapadlé vesnice v horských samotách východního Tennessee. Jmenovala se Jamestown a v Jamestownu se naši dočkali první úrody potomků, jenže já byl až z pozdější sklizně a tak si o tom nic nepamatuji. Já jsem byl odložen pro Missouri. Missouri byl tehdy neznámý nový stát a potřeboval nějakou atrakci. Myslím, že v Jamestownu se narodil můj nejstarší bratr Orion, pak sestry Pamela a Margareta a bratr Benjamin. Možná ještě další, ale tím si nejsem jist. Pro tak nepatrnou vesnici byl příchod mých rodičů požehnáním. Doufalo se, že tam zůstanou a udělají z ní velkoměsto. Předpokládalo se, že zůstanou a proto nastala konjunktura. Ale počase naši odjeli a ceny šly dolů. A trvalo řadu let, než se Jamestown zase zvetil. Tatínek tam koupil za $400 pěknou nemovitost, skoro 200 tisíc hektarů. Neprodali ani, když se odstěhovali a byli jejím majitelem až do své smrti. Vždycky říkával, že za jeho života se ta půda nezhodnotí, ale že to jednou bude výhodné zaopatření pro jeho děti. Bylo v ní uhlí, měď, železo a dřevo a říkával, že časem pronikne do těch odlehlých končin železnice a že jeho majetek pak bude nejen nominální, ale také faktický. Pokud jde o možnosti těch pozemků, měl naprosto pravdu. Jenže nevinní obyvatelé státu Tennessee nebyli zvyklí vyhrabávat si to pivo ze země. A pokud jde o železnici, ještě 10 let po jeho smrti lidé v okolí Jamestownu neměli potuchy, že takový vynález existuje a nikdo je nedokázal přesvědčit, aby uvěřili v parníky. V té půdě byla taky nafta, ale to tatínek nevěděl a v těch dobách by ho to ani nezajímalo, ani kdyby to věděl. Naftu tam objevili až na sklonku 19. století. Pár hektarů té půdy bych
teď rád vlastnil, protože potom bych si nemusel vydělávat na živobytí psaním paměti. Ostatně strýček Joe, maminčin bratranec, muž s naprosto zázračnou fantazií a vizionář z přesvědčení, o té půdě vždycky říkal s vroucím nadšením: jsou v ní miliony, miliony. Tohle sice strýček Joe říkal o všem možném a vždycky se mýlil, ale tentokrát měl pravdu. Z toho plyne, že toho, kdo obchází s puškou nabitou proroctvími, nemáme nikdy odrazovat. Neklesne-li na mysli a bude-li pálit do všeho, co uvidí, určitě se časem do něčeho strefí. V roce 34. vypukl velký finanční krach a otec zjistil, že hodnota jeho majetku klesla na 1/4. Byl to hrdý muž, tichý a přísný a neměl nejmenší chuť setrvat na místě svého pokoření a stát se terčem veřejného soucitu. Sebral rodinu a vydal se na dlouhou, úmornou cestu divokými pustinami směrem k tomu, čemu se tehdy říkalo Daleký západ. A posléze rozbil svůj stan v malé obci Floridě ve státě Missouri. Tam obchodničil několik let, ale kromě toho, že jsem se mu tam narodil, mu štěstí nepřálo. Potom jsme se odstěhovali na břeh Mississippi do obce zvané Hannibal a tam se tatínkovi dařilo trošku víc. Dotáhl to až na funkci smírčího soudce, ale pak ho znova složila smůla. Půjčil velkou částku jistému dobrákovi, který počas se udělal bankrot a dal se úředně prohlásit za nesolventního, což mu umožnilo žít v klidu a pohodlí až do smrti, zatímco mého otce to zruinovalo a nás jeho dědice odsoudilo k vleklému a deprimujícímu nuzování. Tatínek se ještě jednou rozveselil a schopil, když si na smrtelné posteli vzpomněl na své pozemky v Tennessee. Z posledních sil nám přikázal: držte se té půdy a čekejte, ničím se od ní nedejte svést. Jednou se obrátí v zlato a stříbro a budete bohatí jako v pohádce. A tak nám s těmi nejlepšími úmysly naložil na bedra břímě perspektivního bohatství. Odešel na onen svět v pevné víře, že nám prokázal laskavost. Žalostně se mýlil, ale naštěstí o tom nevěděl. Po jeho smrti jsme se živili jen provizorně, bratr a já například jako novináři, a slibovali jsme si, že do nějaké rozumné práce se pustíme teprve tehdy, až zděděnou a nikdy nedotčenou půdu prodáme. Podařilo se nám ji prodat až za 40 let a čistý zisk nestál za řeč. Že by nám tatínkova moudrá investice někdy vynesla nějakou sebemenší hotovost, na to si opravdu nespomínám. Ale ne, jednu drobnost jsem přece jen přehlédl. Strýček Joe, ten nevyléčitelný optimista a vizionář, mi posloužil jako jedna z hlavních postav v knize, kterou jsem nazval Pozlacený věk. Vystupuje v ní jako nevyléčitelný optimista a vizionář a překřtil jsem ho na plukovníka Sellerse. Kniha mě vynesla $20,000 a její dramatizace $80,000, tedy přesně $2 za hektar. To je zvláštní. Když otec do té půdy investoval, nebyl jsem ještě na světě, takže jakákoliv zaujatost pro mou osobu byla vyloučena a přece jsem na tom jediný z celé rodiny vydělal. Ta nešťastná půda ovlivňovala náš život tak či onak déle než po jednu generaci. Kdykoliv to s námi bylo bledé, přihlásila se, vztáhla k nám ruku věčně doufajícího strýčka Joa a povzbuzovala nás slovy: nebojte se, důvěřujte ve mně, čekejte. Dodávala nám naději a novou naději a zase naději. A to celých 40 let, než nás na dobro opustila. Uspávala naši energii a udělala z nás všech vizionáře, snílky a lenochy. Vždycky jsme věděli, že příští rok už určitě zbohatneme a že tedy nemáme proč pracovat. Je dobré vstoupit do života jako nuzák. Je dobré vstoupit do života jako boháč. Obojí je užitečné. Ale začít jako nuzák a být perspektivním boháčem, kdo to nezažil, nedovede si představit, jaké je to prokletí. A tak píšu svoje paměti.
Mnoho let jsem věřil, že si pamatuji, jak jsem pomáhal dědečkovi pít horkou whisky, když mi bylo 6 týdnů, ale teď už o tom nikomu nevyprávím. Zestárl jsem a moje paměť už není tak čilá, jak bývala. Když jsem byl mladší, pamatoval jsem si všechno, co se stalo i co se nestalo, ale mé schopnosti upadají a brzy na tom budu tak, že si vzpomenu jen na to, co se nikdy nestalo. Onehdy jsem vysvětloval jednomu příteli, že systém mých pamětí je sice nesystematický, ale jen zdánlivě. Je to velice promyšlený systém a jeho systematičnost je v tom, že vzpomínám na to, co mě v dané chvíli zajímá. A že toho nechám a začnu mluvit o něčem jiném, když mě to zajímat přestane. Je to systém dokonale a záměrně zmatený. A s jeho použitím své memoáry nikdy nedokončím, protože kdybych diktoval denně 2 hodiny, za 100 let bych se dostal sotva k desetině toho, co mě v životě zajímalo. Řekl jsem svému příteli, že takové paměti bych mohl tvořit bez námahy několik 1000 let a potom si odpočinout a začít znova. Říkal, že mi to věří a ptal se, zda jí mi hodlám zaplnit celou veřejnou knihovnu. Řekl jsem, že právě to mám v plánu, ale kdybych žil dost dlouho, nevešly by se svazky mých pamětí ani do celého města a bylo by na ně zapotřebí celého státu a že by pak asi nebylo na světě jediného multimiliardáře, který by si mohl koupit jejich kompletní vydání a když tak jenom na splátky. Přítel mi tleskal a nešetřil chválou a souhlasem, což od něho bylo moudré a bystré. Kdyby se projevil v jiném duchu, vyhodil bych ho z okna. Mám rád kritiku, ale musí mi kápnout do noty.

pravda, že chtěl bych jenom mít.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Jednou k stáru se Mark Twain prý dostal k lékaři, který jaksi z pilnosti začal studovat i spisovatelův duševní stav. Neslyšíte někdy hlasy, o nichž přesně nevíte, odkud přicházejí a kdo to mluví? Ano, pane doktore, přiznal Mark Twain. Slyším takové hlasy. A často? Dost často. A kdy se vám to stává? Všecek ožil lékař. No, vždycky, když zazvoní telefon a zvednu sluchátko. Podle některých historek to vypadá, jako by Twainův život sám byl námětem pro humoristický román. Ale Mark Twain, jak víme, se proslavil především jako mistr povídkové prózy.

0: Historie se opakuje. Časopis zábavného čtení The Galaxy 1870.
1: Dovolte mi citovat z novin, které mi z dalekého a poklidného Sandwich Islandu poslal jeden můj přítel. Podobnost mezi tím, co jsem zažil sám, a tím, co zde popisuje zesnulý pan Benton, je tak pozoruhodná, že neodolám pokušení jeho text zveřejnit a okomentovat. V oněch novinách stojí: jak dojemné je vyznání, kterým neboštík, ctihodný pan T.H. Benton, opěvuje vliv své matky. Má matka mě požádala, abych neužíval tabáku, a od toho dne jsem se jej nikdy nedotkl. Chtěla po mně, abych se vystříhal hazardu, a já se vystříhal. Když vidím někoho hrát, nepoznám ani, jestli vyhrává nebo prohrává. Varovala mě také před pitím alkoholu. Za svou vytrvalost i za všechno užitečné, čeho jsem snad v životě dosáhl, vděčím tomu, že jsem plnil její zbožná a rozumná přání. Když mi bylo 7 let, nabádala mne, abych nepil. Rozhodl jsem se tedy pro úplnou abstinenci, a to, že jsem ji nikdy neporušil, je zásluhou mé matky. Je to skutečně podivuhodné. Můj vlastní morální vývoj probíhal v podstatě stejně. Stačí jen nahradit matku babičkou. Dobře si pamatuji, jak mě má babička žádala, abych nepoužíval tabáku. Ta dobrá duše řekla:
2: to už zase žvejkáš, ty pacholku. Jestli tě ještě jednou nachytám, jak žužláš tabák před snídaní, seřežu tě, že si týden nesedneš.
1: A od té doby jsem se tabáku v tak časné hodině nikdy nedotkl. Chtěla po mně, abych se vystřídal hazardu. Pošeptala mi:
2: okamžitě ty karty polož, bezbožníku. 2 dvojice a spodek, troubu 1, když ten naproti má postupku.
1: Od té doby jsem hazardní hry nehrál ani jednou, prosím, bez balíčku falešných karet v kapse. Když vidím někoho hrát, nepoznám ani, jestli vyhrává nebo prohrává, pokud jsem ovšem nerozdával já. Když mi byly 2 roky, nabádala mne, abych nepil. A já jsem se rozhodl pro úplnou abstinenci. To, že jsem ji nikdy neporušil a mohl se tak těšit z jejich blahodárných účinků, je zásluhou mé babičky. Od toho dne jsem nepožil jediné kapky vody.
0: Mravenec z knihy A Tramp Abroad 1880.
1: Zatímco jsme odpočívali, sledovali jsme chvílemi pilného mravenečka při práci. Ničím mě nepřekvapoval. Rozhodně jsem na něm neshledal nic, co by změnilo můj názor. Dle mého soudu je mravenec neprávem řazen k intelektuální elitě. Už nějaký čas ho v létě pozoruji, ačkoliv bych se měl věnovat užitečnějším věcem, a ještě jsem nenarazil na živého mravence, který by měl víc rozumu než mrtvý. Mám pochopitelně na mysli obyčejného mravence s těmi úžasnými švýcarskými a africkými, kteří volí, vydržují si cvičené armády vlastní otroky a diskutují o náboženství, jsem zatím neměl tu čest. Tito specifičtí mravenci jsou možná právě takoví, jak je popisují přírodospitci, jenže já jsem přesvědčen, že průměrný mravenec je pro ostudu. Rozhodně nechci zpochybňovat jeho píly, je to ten nejpracovitější tvor na světě, když se někdo dívá. Nicméně se domnívám, že má dutou hlavu. Vydá se na průzkum okolí, něco ukořistí a co udělá? Zamíří domů? Ne, půjde kamkoliv jinam, jen ne domů. Neví, kde doma je. Jeho příbytek může být pouhých 90 cm od něj, na tom nesejde, nenajde ho. Něco ukořistí, jak už jsem řekl, obvykle to bývá něco, co je jemu i komukoliv jinému naprosto k ničemu, a je to obvykle 7x větší, než je zdrávo. vypátrá ten nejpodivnější konec, za který by to chytil, celou svou silou to vlastnoručně zdvihne do vzduchu a vyrazí. Nikoli domů, ale opačným směrem, nikoli klidně a rozvážně, ale s běsilým tempem, které ho ničí. Zarazil se před kamínkem a místo, aby ho obešel, přeleze přes něj pozadu, vláče je za sebou svou kořist, na druhé straně spadne, vesele si poskočí, opráší ze sebe prach, plivne si do dlaní, škodolibě popadne svůj majetek a cloumá s ním sem a tam. Chvíli ho tlačí před sebou, pak blesku rychle přehmátne a vleče ho za sebou. Čím dál víc se rozčiluje, až ho v zápětí zvedne a tahá ho úplně jiným směrem než původně. Dorazí ke stvolu, ale nikdy ho nenapadne, aby ho obešel. Ne, musí ho přelézt. A taky, že ho přeleze a vyvleče svoji bezcenou kořist na vrchol, což je asi stejně rozumné, jako kdybych já nesl pytel mouky z Heidelbergu do Paříže přes věž Štrasburské katedrály. Když se dostane nahoru, zjistí, že to není to pravé místo. Pohledem průzkumníka přehlédne krajinu a buď dolů sleze, nebo dolů spadne a znovu se vydá na cestu, jak obvykle, zcela novým směrem. Po půl hodině se zarazí 15 centimetrů od místa, z něhož vyšel, a položí své břímě. Stihl tedy do této chvíle prošmejdit všechno v okolí 180 centimetrů, vyšplhat na všechna stébla a přelézt všechny kamínky, na něž narazil. Teď si stírá z čela pot a protahuje údy a v zápěti nazdař Bůh odcupitá ve stejně zuřivém schonu jako předtím. Prosmejčí křížem krážem úctyhodný kus země a nakonec zase padne na tutéž kořist. Nevzpomíná si, že by ji byl kdy viděl. Rozhlédne se, kudy nevede cesta domů, popadne svůj náklad a hurá na cestu. A tu jde kolem nějaký známý. Ten známý podle všeho poznamená, že rok stará kobylčí noha je kořist nadmíru impozantní a informuje se, kde k ní přišel. Majitel si zdá se přesně nevzpomíná, kde ji vzal, ale má za to, že k ní přišel někde tady kolem. Známý s ním podle všeho uzavře dohodu, že mu pomůže odnést náklad domů. Potom se po nezralé úvaze každý chopí opačného konce kobylčí nohy a začnou se vší vervou tahat na opačné strany. Za chvíli si odpočinou a věc spolu prokonzultují. Dojdou k závěru, že něco není v pořádku a nemohou přijít na to, co. Pak se zase pustí do práce, stejně jako předtím a se stejným výsledkem. Následuje vzájemné obviňování. Zaklesnou se do sebe kusadly a chvíli si jdou po krku. Pak se válejí a kutálejí po zemi, dokud jeden z nich nepřijde o tykadlo nebo o nohu a musí vyklidit pole, aby se dal do pořádku. Usmíří se a znovu se vrátí k práci, přičemž postupují stejně pošetile jako předtím. Ale zraněný mravenec je v nevýhodě. Ať tahá, jak tahá, ten druhý vleče kořist i s ním na jejím opačném konci. Ten na ní visí místo, aby se vzdal a přivozuje si pohmožděniny končetin o veškeré překážky, které mu přijdou do cesty. Zanedlouho, poté, co s kobylčí nohou po druhé opět obrazili celý ten kousek země, je noha nakonec pohozena zhruba tam, kde původně ležela. Vědci nedávno vybádali, že mravenec si nedělá zásoby na zimu. Toho do jisté míry znemožňuje jako literární postavu. Pracuje jen, když se někdo dívá, a i to pouze tehdy, když pozorovatel vypadá jako přírodovědec a evidentně si dělá poznámky. To je ovšem podvod a hrozí, že se o mravenci kvůli tomu přestane učit v nedělní škole. Nepozná ani, co je jedlé a co jedlé není. To je známka čirého ignoranství, kvůli němuž ho svět přestane respektovat. Tolik vychvalovaná mravenčí píle je ve skutečnosti nesmyslná práce, která nikam nevede, protože mravenec nikdy nedojde domů s tím, s čím vyrazil. Přichází tak o poslední zbytek své dobré pověsti a tím pádem už není užitečný ani jako morální vzor. I lenoch totiž začne pochybovat, zda si z něj má brát příklad. Je s podivem a mimo veškerou logiku, že se tak zjevnému podfukáři podařilo oklamat tolik národů a že trvalo tak dlouho, než ho někdo odhalil.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Každý z příběhů Marka Twaina to je pro herce velká příležitost a vlastně takový malý drahokam u mikrofonu rozehrát si ten příběh, většinou jen několik málo postav, gradovat to celé vyprávění k závěrečné poentě. Rozhlasový archiv je naštěstí plný takových skvostů v podání herců, na které už dnes bohužel na mnoze jen vzpomínáme. A tak na závěr přijměte následující povídku jako důkaz, že pan Lubomír Lipský nebyl v rozhlase jen tím oblíbeným lustvisihákem. Ba ne, taky mistr nad jiné ve svém oboru. A zůstávejte ve zdraví, brzy naslyšenou s dalším výběrem nejen z našeho rozhlasového archivu.
2: Teď už nejsem senátorovým soukromým tajemníkem. Po 2 měsíce jsem se cítil v tom místě docela bezpečně a bylo mi tam velmi veselo. Ale pak se začaly ukazovat plody mé práce. To jest, projevilo se, co jsem napáchal. No, usoudil jsem, že bude nejlépe místa se vzdát. Došlo k tomu takto. Jednoho dost časného jitra poslal pro mě můj zaměstnavatel a já k němu vstoupil, jakmile jen jsem potají vepsal do jeho velké řeči o finančních záležitostech několik slovních hříček. V jeho vzhledu bylo cosi děsivého. Vázanku měl neuvázanou, vlasy měl rozsuchány a na tváři bylo vidět znamení potlačované bouře. Pevně tiskl v ruce balíček dopisů a já věděl, že už je tu poštovní zásilka od Tichého oceánu, které jsem se tak hrozil. Pravil. Domníval jsem se, že jste hoden důvěry, řekl jsem. Ano, pane. Pravil. Dal jsem vám dopis od několika svých voličů ze státu Nevada, kteří žádali o zřízení poštovního úřadu na Baldwinově ranči. A řekl jsem vám, abyste jej zodpověděl, jak nejchytřeji umíte a abyste použil všech argumentů, které by je mohly přesvědčit, že na řečeném místě není poštovního úřadu vůbec třeba. Ulevilo se mi. Jestli tohle je všechno, pane, pak jsem to udělal. Ano, skutečně jste to udělal. K vašemu vlastnímu pokoření vám tedy přečtu vaši odpověď. Washington, 24. listopadu. Pánové Smith, Jones a ostatní. Pánové, jaké zlo to na sebe chcete přivolat, jestliže si přijete mít na Baldwinově ranči poštovní úřad? Vůbec by vám to neprospělo. Kdyby tam k vám přišly nějaké dopisy, neuměli byste si je přečíst. A vedle toho dopisy obsahující peníze, které by měly vaším úřadem projít do jiných míst, pravděpodobně by se dál už nedostali. Což sami jistě i hned pochopíte. A to by nám všem způsobilo jen nesnáze. Ne, nechtějte mít ve svém táboře poštovní úřad. Vaše zájmy mi přirostly k srdci a domnívám se, že tohle by byla nadbytečná pošetilost. Vy potřebujete jen pěkné vězení. Pěkné, pevné vězení a školu v přírodě. To by pro vás bylo trvalé dobrodění. Byli byste pak skutečně spokojeni a šťastní. Okamžitě přednesu tento váš požadavek, upřímně váš Mark Twain za Jamesa W.N., senátora Spojených států. Tak jste ten dopis zodpověděl. Ti lidé říkají, že mě pověsí, jestli kdy ještě vstoupím do jejich okresu. A já dobře vím, že by to skutečně udělali. Nevěděl jsem, pane, že se dopouštím něčeho špatného. Chtěl jsem je jen přesvědčit. Přesvědčit. Skutečně jste je tedy přesvědčil, vůbec o tom nepochybuji. A tady máme další záležitost. Dal jsem vám petici jistých pánů z Nevady, kteří žádali, abych prosadil v kongresu odhlasování zákona o uznání metodistické episkopální církve státu Nevada. Řekl jsem vám, abyste jim v odpovědi napsal, že takový zákon patří spíše jen do oblasti místního zákonodárství. A abyste se je pokusil přesvědčit, že za nynějšího neutěšeného stavu náboženského cítění v našem novém společenství států je účelnost žádosti o uznání církve pochybná. A co vy jste napsal? Washington, 24. listopadu. Důstojný pán John Halifax a ostatní. Pánové, S tou svou spekulací se budete muset obrátit na místní zákonodárství vašeho státu. Kongres o náboženství nic neví. Ale ani tam s tím příliš nespěchejte, poněvadž ta věc, kterou tady v nové vlasti zamýšlíte, neměla by smysl, byla by úplně směšná. Vy náboženští lidé jste slabí rozumem, mravností, zbožností, prostě vším, a to pořádně. Raději toho nechte, nic tím nedokážete. Za takové uznání vám nikdo nic nedá, nebo jestliže tím něco získáte, budete z toho mít pořád nesnáze. Ostatní církve vám budou nadávat, budou na vás útočit, budou vás zlehčovat a konečně vás zničí. Udělají to s vámi jako s jedním z těch vašich tamnějších stříbrných dolů. Pokusí se namluvit všem lidem na světě, že jste podnik na černo. Neměli byste se dopouštět ničeho, co by na svatou věc uvalilo špatnou pověst. Měli byste se sami za sebe stydět. Takový je můj názor o vás. Končíte svou petici slovy a budeme se stále modlit. Podle mého to tak bude nejlepší. Nezbývá vám, než se modlit. Upřímně váš Mark Twain za Jamesa W. N., senátora Spojených států. Tak tenhle báječný dopis mě znemožnil v očích nábožensky založených lidí mezi mými voliči. Ale aby moje politická vražda byla zajištěna, přiměl mě nějaký zlomyslný instinkt, abych vám dal tenhle dopis odvážené společnosti starších pánů, kteří zasedají v radě města San Francisca, a požádal vás, abyste zkusil na něj odpovědět. Je to dopis, v kterém žádají, aby městská práva na přímořské pozemky na okraji města byla stanovena zákonem kongresu. Řekl jsem vám, že je to nebezpečná záležitost. Řekl jsem vám, abyste přísedícím napsal nezávazný dopis. Dopis obojaký. Dopis, který by pokud možno vylučoval veškeré vážné úvahy a diskuse o otázce přímořských pozemků. Jestli vůbec máte v těle cit, jestli jste schopen studu, měl by jej... Jen co dolehne k vašim uším, probudit tenhle dopis napsaný podle mého příkazu. Washington 27. listopadu, ctihodná městská rado a tak dále a tak dále. Pánové, Jiří Washington, uctívaný otec této země, je mrtev. Jeho dlouhá a skvělá životní dráha je běda skončena. Byl velmi vážen v této končině země a jeho předčasný odchod vrhl stín smutku na všechno občanstvo. Zemřel dne 14. prosince 1799. Odešel smířen z jeviště, kde získal pocty a kde vykonal veliká díla jako nejoplakávanější a nejmilovanější hrdina, jakého kdy země odevzdala smrti. V takové době, jako je naše, mluvíte o přímořských pozemcích a nepomyslíte, jaký on měl osud? Co je sláva? Sláva je náhoda. Sir Isaac Newton objevil jablko padajících zemi. V skutku triviální objev, jaký udělalo milion lidí před ním, ale měl vlivné rodiče, kteří vymačkali z této maličkosti cosi obrovského. A hle, prostáčci spustili pokřik a takřka v pouhém mžiknutí oka byl ten muž slavný. Tyto myšlenky si zapište do paměti. Poezie, sladká poezie. Kdo odhadne, co svět ti dluhuje? Mary měla ovečku s rounem bílým jako sníh. Kamkoliv se Mary hnula, ovečka šla s ní. Pepík s Ančou vědro vlekou, přesráz v studnu nedalekou. Pepík upad, vas si láme, Anča za ním už nevstane. Pro jejich prostotu, pro eleganci jejich dikce, pro jejich oproštěnost od všech nemravných tendencí pokládám tyto dvě básně za úplné drahokamy. Jsou vhodné pro všechny stupně inteligence, pro všechny oblasti života, pro život na poli, pro dětskou školku, pro vzájemně podpůrné spolky. Zvláště by neměla bez nich zůstat žádná obecní rada. Ctihodné skameněliny, napište nám zase. Nic tak člověka nepovznáš jako přátelská korespondence. Napište nám zase a jestliže je v tom vašem dopise něco, co se skutečně něčeho týká, nelejte nám to vysvětlit. Budeme šťastni, až zase uslyšíme váš cvrkot. Upřímně váš Mark Twain za Jamesa W. N., senátora Spojených států. To je krutý, zničující dopis. Šílenství. Je mi... opravdu líto, pane, že je v tom něco špatného, ale, Ale skutečně to uhýbá otázce přímořských pozemků? Vy uhněte, nebo... No, ale nevadí. Nevadí, když už se zkáza na nás hrne, ať je úplná. Ať je úplná, ať jí dovrší tenhle poslední váš výtvor, který už nehodám číst. Jsem zničený člověk. Měl jsem zlé tušení už tenkrát, když jsem vám dával dopis z Humboldtu, který žádal, aby poštovní linka z indiánské Rokle do Shakespeareova průsmyku a přilehlých míst byla částečně vedena po staré mormonské stezce. Říkal jsem vám, že je to delikátní otázka. A upozorňoval jsem vás, že si v této věci máte počínat obratně, zodpovědět jí vyhýbavě a nechat je trochu tápat. Vaše osudná slabomyslnost vás přiměla napsat tuhle katastrofální odpověď. Měl byste si zacpat uši, jestli už nejste samým studem mrtev. Washington 30. listopadu. Pánové Perkins, Wagner a ostatní. Pánové, s tou indiánskou stezkou je to záležitost delikátní. Jestliže ji však vezmeme do ruky s příslušnou obratností a vyhýbavostí, nepochybuji, že do jisté míry budeme mít úspěch. Poněvadž místo, kde linka opouští dívčí lučiny, tam zatím ohbím, kde za loňské zimy byli skalpováni ti dva náčelníci kmene Shawnee, skázonostní mstitel a divoký mrakožrout, hodí se některým. Jiní však vzhledem k okolnostem dávají přednost něčemu jinému. Vyjet totiž ráno ve 3 po mormonské stezce z Mosby, přejet čelistní planinu do Blašru, pak kolem Patny, nechat přitom silnici vpravo, cestu do Dousnu nechat vlevo od stezky a jet pak dál vlevo od řečené cesty do Dousnu směrem na Tomahawk, čímž by byla linka lacinější, přístupnější všem, kdo by se k ní vůbec dostali, byla by v ní zahrnuta všechna místa, která si lidé přejí a prokazovala by tedy největší dobro největšímu počtu, z kteréhož to důvodu doufám, že v skutku budeme mít úspěch. Ať však jakkoliv jsem hotov a bude mi potěšením poskytnout vám čas od času další informace o této záležitosti, jestliže si to budete přát a jestliže mě je dá ministerstvo pošt upřímně váš Mark Twain za Jamesa W. N. senátora Spojených států. Tak teď mi řekněte, co si sám o tomhle myslíte.
3: Nevím, pane, je to, aspoň mi to připadá, dostatečně vyhýbavé.
2: Okamžitě odejděte z mého domu. Jsem zničený člověk. Ti divoši z Humboldtu mi nikdy neodpustí, že jsem jim pomátl mozky tímhle nelidským dopisem. Ztratil jsem úctu metodistické církve, obecní rady.
3: O těchto věcech nechci už mluvit, pane, poněvadž jsem se v jejich případech trefil snad vedle, ale na lidi z Boldvinova ranče jsem byl opravdu příliš příkrý, generále. Uznávám.
2: Odejděte z tohoto domu! Navždy odsud odejděte!
3: Pokládal jsem to za jakési zahalené sdělení, že se lze obejít bez mých služeb. A tak jsem dal výpověď. Už nikdy nebudu senátorovým osobním tajemníkem. Takové lidi nikdy neuspokojíte. Nic neuznají. Neumějí ocenit snahu.

chceš jít svou cestou dál, tak překroč práh, svět patří tobě. Vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít, ten dar máš v sobě, tak věř,

ti říkaj vstaň, vstaň, běž tam, kam míříš. Ty sám malíř svých snů, namaluj svět bez tmy a mříží.

zmizela jako laň u lesa v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.